chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti, báseň, co budou učit se naše děti.

chtěl bych napsat báseň, báseň plnou citu, o tom, jak se mi stejská, jak moc chybíš mi tu.

mi a cudný, mnohá se ve mně zhlídla, oči jako devě studny, vlasy jak havrení křídla. Dobře vím, co znamená pát, do nástrah tíhčího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Žízeň je veliká, život mi

Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: na prášek srdce rozmělní.
1: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

Začíná letošní první červencová ostravská hodinka Oldies, má pořadové číslo 27. Prázdninovou přestávku tento pořad nikdy neměl a tak je tomu i letos. Pokud kvůli dovolené některý nestihnete poslouchat, máte šanci kdykoliv později v internetovém rozhlasovém archivu. Mistr zvuku Vojtěch Dluhý a autor Jirka Tieftrung vám přejí příjemný poslech.

Začali jsme v horké stovce Billboardu přesně před 47 lety. Měla na 6. místě vokální trio z LA The Hughes Corporation a jeho hit Rock the Boat. Zpívá se v něm, překládám jen velmi volně, náš život a naše láska je jako loďka na moři. Tak s ní, miláčku, zbytečně nehoupej, ať se to všechno nepokazí. Pokračovat budu na e-mailové přání.

Pan Jiří Kostelňák chtěl slyšet rock'n'roll, ale ne v podání těch největších hvězd. Dohodli jsme se na 7 jménech a bude to samozřejmě postupně. Určitě jste poznali, že to začal Buddy Holly, jeho největší hity jsem vynechal. Byly to songy Love Me a Well All Right, na kterých má autorský podíl, a ještě panu Jiřímu přidávám Richieho Valence.

Také v případě Richieho Valence jsem vybral to, co nebodovalo v žebříčcích. Boney Maroney z repertoáru Larryho Williamse, to je jedna z mých oblíbených. Ten druhý song má název Stay Beside Me. Možná se vám vybavilo, že Halley a Valence mají společný den úmrtí. To letecké neštěstí, kdy zemřela hudba, se stalo 3. února 1959. Thank you.

Poprvé porovnávám, Zuzana Hanzlová zaspívala píseň Kdybych měla auto. Text si napsala sama, doprovázel ji orchestr Pavla Vitocha. Rozhlasová nahrávka je z roku 1975. Autorka hudby je napsána v jejím křestním listu správně, nebylo tedy těžké zjistit, že výše jmenovaným byl vzorem song Američanky Melanie Someday I'll Be a Farmer z roku 1971.

Pan Václav Matějka mi napsal, že si vzpomněl na píseň z 50. let, ve které se zpívá Abba Deli Deli Da. To první, co mě na začátku pátrání napadlo, bylo, že to citoslovce rozdělím. A potom jsem za pomoci internetu zjistil, že se jedná o píseň z gruzínského filmu Čričina, tedy Váška, z roku 1954, který u nás dostal název Šídlo.

Ta píseň z filmu Čričina má název Krásný květen a zazněla v podání orchestru Sovětského rozhlasu a jeho solistky. I takové jsou vaše vzpomínky, které patří do Oldies. A existuje i naše nahrávka v excelentním provedení Sylvie Kodetové. Ta následná orchestrálka byla také pro pana Václava, byla to italská Ritorna souboru sonet Karla Sodomky.

Taková máš snad být, zaspíval Zdeněk Mann, text písně mu napsal Jiří Bezruč. Doprovázel ho ostravský rozhlasový orchestr a sbor, které řídil Pavel Staněk. Nahrávka je z roku 1978. V obchodech s gramodeskami bylo tehdy u nás možné za 100 korun koupit album Nila Sedaky Step It Out a právě z něj je píseň I Let You Walk Away.

0: Neil Sedaka dospíval o nelehkém rozchodu, písnička je to pěkná, tak snad vám její opakování a delší stopáž nevadily. Letos bylo kulaté výročí Gagarinova letu, tak mě napadlo propátrat fonotéku. Kromě slavné Bromovy písně, také v podání Hanuše Bora, jsem ještě objevil dnes už zapomenutý pozdrav Gagarinovi trojice Jiří Šlitr, Jiří Suchý a Ferdinand Havlík.
1: Smrt si vlezla kdesi do pumy a teď z pumy vylézt neumí, kouká z pumy, to se rozumí ven. A vidí, že se život nebe dotýká, děti, kytky, holky, muzika, všude vládne radost veliká jen. My nejsme ti, které k zemi víže, gravitace neboli zemská tíže. Proto máme důvod k veselí, jak pak by ne, a život

K pozdravu Gagarinovi jsem na přání pana Václava Matějky přidal ještě písničku Jany Petrů Jen tak pro obdiv. Je to rozhlasová nahrávka ze 60. let, ve které zpěvačku doprovází orchestr Kamila Lochmana, na deskách vydána nebyla. Je obdivuhodné, že si na ni pan Václav vzpomněl a si čerpá ze zápisku, které si tehdy pilně pořizoval.

Do posledního dnešního porovnávání jsem vybral nahrávku ze Slovenska. Zdeněk Sichra zaspíval píseň Cigánská romanca. Autorem textu je Ján Turan, doprovázel Oldo Zeman se svým orchestrem a RT Vox vydal opus v roce 1971. Písnička je z Německa, kde ji rok předtím zpíval anglicky Ben Thomas a německy pod názvem Zigeunerin Peter Alexander.

Nahlédnu dnes také do historického hudebního kalendáře. 29. června 1979 zemřel Lowell George, kytarista, zpěvák a skladatel americké skupiny Little Feat. Zemřel prý v hotelovém pokoji na infarkt, ale je třeba vysvětlit, že si jej z velké části zavinil sám, a to alkoholem, drogami a silnou obezitou. V podání Little Feat jsem vybral Walkin' All Night.

Chcete-li si napsat o neohrané oldies, nabízím e-mail oldies.ostrava@rozhlas.cz. SMSky posílejte na číslo 723 102 513. Začal jsem horkou stovkou přesně před 47 lety a stejně zakončím, vybírám to, co se u nás asi nikdy nehrálo. Na čtvrté příčce tehdy kulminoval William Devon a jeho Be Thankful for What You Got. Oldies s vámi, nashledanou za týden.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Se zábavou, písničkami a možným kontaktem s námi za vámi přichází Patrik Rozehnal s Humoriádou a taky dnešní host Otakar Brousek. A já ho vítám.
2: Krásné odpoledne přeji.
1: Čudo, dneska je Mezinárodní den vtipů. Mm-hmm. Nějaký vtip?
2: To jsem nevěděl. Nějaký vtip? Já jsem si vzpomněl na jeden, který mám moc rád. Dva Yetiové stojí v Himalájích na kopcích v tom sněhu, koukají dolů do toho údolí a ten jeden říká: prosím tě, viděl jsi Messnera? Ten druhej se na něj tak udiveně podívá a říká: ty na něj věříš?
0: Humoriáda.

0: Vítejte ve světě zábavy a tak, vytažené z archivu, taková je humoriáda i dnes. Patrik Rozehnal, Otakar Brousek a ten si vybírá první ukázku.
1: Já si vyberu podle toho, co mě zajímá, protože rád jezdím na motocyklu, tak bych rád věděl, jak Miroslav Horníček se učil jezdit na motocyklu.
0: Nebo jeho zážitky z motocyklu. Jo, ano. Dopravou, dobře.
1: Ano.
2: Do dneška nevím, čím to jede ta věc. Já vím základní věci, ale moc to nevím. A oni říkali, budeš jezdit na motocyklu, samozřejmě. A říkali, pozor, bude to 500. A já povídám, číslo mě nezajímá. Ale to nebyl vtip ode mě. Já jsem měl tehdy Octavii a když se mě známí ptali, jaký to má v obsah, tak jsem říkal, no 4 lidi, pohodlně. A odvezli mě tedy s těmahle znalostma do Říček, do Orlických hor a já tam poprvé viděl motorku 500, to tady začíná jedno řídítko, tady končí druhý. A já jsem si ještě říkal, že to má tu lodičku, že to bude stabilní. A ty scény v celku, kdy není vidět do tváře, kdy jsem měl brýle, kuklu, kombinezu na zip, protože to byl takový moderní farář, který nosil takovýhle ty věci, tak faráře jsem hrál v tom filmu, tak ty scény v celku měl za mě jezdit voják. Jezdec, instruktor, který učil kluky na vojně jezdit. A já měl točit jenom takový ty scény před kamerou. On povídá, sedněte si do té lodičky, já pro vás provezu tou vesnicí, abyste viděli, jak ten stroj pracuje. Já si sed, on to vzal, s něčím hnul, to vyrazilo a já jenom viděl z té loďky, jak se na nás řítí samoobsluha. A v posledním momentě, když už jsem se viděl mezi sortimentama, tak on dup někam a já koukám, jeli v obráceně v protisměru. On to obracel smykem. On dojel na křižovatku, zabrzdil za smyk a když byl v tom kýženém směru, přidal plyn a vyrazil. Takže on mě vezl tou vesnicí, takže já jenom viděl. Fara, škola, hřbitov, kravín. Já nevěděl, kde jsme, kudy jedem. Obrovským fofrem nahoru, dolů, doleva, napravo. Pak vyjel nahoru, zastavil, já se šel převlíct. Myslím do toho kostýmu, do té kombinézy, ty brýle a tohle, a že pojedu já. A on si sedl do lodičky a říká mi, klid, je to jednoduchý, máte tam jedničku, pomalu pouštějte spojku, pomalu přidávejte plyn. A já mu říkám, člověče, co mi to vykládáte? Co mi to říkáte? Přece jsem řidič, Hergot. Tak vím, že se pomalu pouští spojka a pomalu přidává plyn. To mi neříkejte. Vy mi řekněte, kde je spojka, kde je plyn.
0: Vy mi řekněte, kde jsou pedály.
1: No.
0: Tudo, první jízda na motorce teda, když už tady byla takhle
1: zvyklá. První jízda byla se strejdou Františkem a ten měl Ogara. Vím, že jsem se vozil na Ogarovi, ale jako pamatuju si to matně, jenomže se řadilo takhle nějak divně, myslím, že to byl Ogar, že se řadilo takhle jako pod nohou byla ta řadička, že to nebylo na noze. Ale to jsem byl mrně, takže to jenom mě strejda svéz. A potom jsem studoval na konzervatoři herectví a vybrali mě do filmu Údolí krásných žab. A říkali, umíš jezdit na motorce? A já jako správnej frajer, jasně, že umím. No v životě jsem na tom nejel. Že? A oni mě přivezli na plac a tam stála 360 číza, taková opravdu terénní závodní motorka. A tak jsem zesinal samozřejmě, říkám, já si to musím ale vyzkoušet. No jasně, to víš, jo, tady máš louku, sedni si na to a jeď. Tak jsem přidal, motorka jela dál a já seděl na té louce, že jo. Hned mě schodila, ale hned a oni se smáli. Říkali, no to je normální, to musíš opatrně s tím plynem, ze spojkou, jak tady děl pan Horníček. No tak jsem se to naučil, pak mě to začalo bavit, takže jsem i přejížděl mezi obrazama. Přejedem tam, pojedeš na té motorce? Já jasně, pojedu. Nějak jim to zůstalo v hlavě, že umím jezdit na motorce, takže další film byl Hopa je tu lidop, tam byla taky nějaká java a teď nevím, jestli 250, 360, nevím, 350, to nevím. A pak jsem na to dlouho zanevřel, prostě já měl radši auto, udělal jsem si papíry na auto a jezdil jsem autem. A když mě bylo 48 let, tak za mnou přiběh Dalibor Gondík a říkal, hele,
3: na týden do Ameriky pojedeme, co ty na to?
1: A já, co tam budem dělat? Pojedem na motorky. A já, teď já nemám papíry, teď to je blbost. Říká, to uděláme, ještě to stihneme. Ale
0: proč jsi vybral vás? Jako, vím, že jste kamarádi, no, kamarádi, protože si myslel, že ta motorka prostě, když už filmy, tak jako, že člověk to na ní umí?
1: Ne, to ne, ne, ne, on jezdil vždycky na motorce.
0: Ano.
1: A věděl, že já na té motorce umím jezdit, protože on mi občas, hele, sves se, a já, tak jo, jsem se sves, jo, tak jsem objel blok. Já jsem se vrátil, neupadl jsem, tak on zjistil, že umím jako na té motorce jezdit, takže proto s tím on za mnou přišel, ale nevěděl, že nemám papíry, to nevěděl. No a tak jsem mu to řekl, tak to zesinal on zase, ale pak říkal, to zvládnem a měli jsme 2 měsíce na to. Což o to, řidičák bych si udělal, ale ta tiskárna byla nějak delší, takže jsme nakonec odjeli do Ameriky a já bez papírů. Ale jak mě bylo řečeno, když jsem si kupoval rukavice a chlapi říkali, kam jedete, do Ameriky, a nemám papíry. A ten pokérovaný motorkář se na mě tak zazubil a říkal, prosím tě, motorka na papíry nejezdí.
0: Humoriáda. Vážení, budeme si ještě povídat o motocyklech, o tom pohybu na tomto motoru, nebo ne. Vybíráte si vy, protože v ukázce je samozřejmě pokračování s Mirkem Horníčkem, anebo Halina Pavlovská se může rozhovořit o hostech ve svém pořadu, tak s šarmantní osobností. Vybíráte si na telefonním čísle 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Humor mezera A nebo B, tak pište a volejte.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí. A v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Zpátky do Humoriády, kde si vybíráte mezi dvěma ukázkami. Jedna s Miroslavem Horníčkem, druhá s Helenou Pavlovskou. Na telefonu s námi můžete být vy. Linka sem do studia 731 800 900. Ve studiu se mnou dnes Otakar Brousek. Tak kdo hlasuje a kdo si vybírá tu další ukázku? Dobrý den.
4: Dobrý den.
5: Dobrý den.
4: Zemník vás voda, pánové, zdraví.
5: Děkujeme.
4: A já bych rád slyšel, jak to dopadne s těma motorkama.
3: Dobře, tak zapisujeme a děkujeme. Kdo další?
6: Já vás zdravím, Humoriádě, tady Čenda. Dobrý den.
5: Dobrý den.
6: Mám rád veškerý humor, který je. A myslím, že i pan Horníček dělá skvělý humor, i když paní Pavlovská také, ale jiným způsobem.
3: Ano.
6: Tak já bych si dovolil hlasovat pro pana Horníčka.
3: Píšeme
6: a pošte mu bod a pozdravujte pana Čuldu, protože jsme stejně mladí kluci.
5: Ano. Děkuju.
3: Děkujeme. Kdo další vybírá?
7: Dobrý den, tady je Alča. Zdravím vás. Já bych vybrala pana Horníčka, protože miluju jeho filmy, Byli jednou dva písaři a podobně. A jenom bych chtěla říct, že taky se mě stačilo, že jsem zkoušela na pionýru Mustang a vyhodilo mě to tak, že jsem seděla taky na zadku. Takže
3: ale neodradilo vás to o to, pak si tam sednou znovu. Dobře.
7: Ne, jezdila jsem x let. Výbor. Děkuju, mějte se moc
5: taky.
7: Pěkně.
3: My děkujeme za zavolání. No a přesouváme se tedy tím pádem, už jste to asi pochopili, těch hlasů bylo opravdu hodně, za Mirkem Horníčkem znovu povídání o motocyklu.
8: A já jsem tedy, on si sedl do lodičky a pomalu pustil spojku, pomalu přidám plyn. No, jelo to. Takových 5 metrů to jelo. Pak to i s náma vylítlo z té silnice a najednou horský údolí tady a já jedu dolů. Tak jsem pustil řidička, protože po lukách nejezdím. A on stál v té lodičce, držel ty řidičky. Zastavil to. A říkal, já prej vám neřekl, že ta loďka tomu dává faleš. Když chcete jet tam, tak musíte řídit tam. Tak jsem říkal, to jste mi neřekl. Nasedat, jede. On si sedl, já to namířil tam, tudíž jsem řídil tam. A vletěli jsme do sochy svatého Sebastiána tam. To byl druhý pokus a ke třetímu přijeli dva instruktoři z Rychnova nad Kněžnou. Jeden si sedl do lodičky, jeden za mě na tandem, vedle mě běžel SNB. Jenomže já ho předjel a vletěl jsem do švestky. Tak 3 pokusy, 3 maléry. Režisér Brynich zakázal další pokus, říkal, nic, všecko budeme řešit střihem. A taky jo, scéna, vycházím z kostela, beru si brýle, zapínám kombinézu, kuklu. Tam je motocykl, motor puštěný, to se třese. Já na to sedám, už jen to mě museli přísat, že se to nerozjede. Sednu, jak dosednu střih, což divák nepozná, a to, co odjíždí, už je ten voják. Takže v tom filmu, to se jmenovalo Neschovávejte se, když prší, všecko, co jezdí, co je v pohybu, je ten voják. Pardon, kromě jediného záběru, jedna scéna je, kdy jedu já. Ano. V jedné scéně jedu, vezu učitelku, to hrála Tvrzníková, sedí v té lodičce, jedu proti kameře, do vršku. Jediná scéna, kterou jsem jel. Ovšem to mě 12 chlapů táhne na laně.
3: Taky nějaká taková vzpomínka, taková jaká faleš na diváka nebo režisérská? Bylo něco takového?
5: Já si vzpomínám, že mě chtěli do jednoho takového, no, do pohádky, westernová pohádka a na koních. A já jsem na tom koni nikdy pořádně neseděl, že jo? Já říkám, já bych si rád s tím koněm trošku jako popovídal. A projel se, jako abych věděl, co ten dělá. A byli to takový hodný koně, který filmový znali to. Říkali, daj si sedni na tu kobylu. Tak já jsem se na ní, teda vydrápal jsem se na ní. A ona tak žvejkala tu trávu pode mnou. A on do ní takhle klepnul. A říkal, budeš tady chodit takhle dokola, jo? Aby si zvyk na ten rytmus. A kobylka tak chodila dokola. A když chodila už 5 minut, tak mě to přišlo blbý, že chodíme furt doleva, jo? Jsem říkal, budeme chodit taky doprava, ne? A tak jsem věděl, že mám vzít za tu úzdu a trošku jí takhle pravou nohou kopnout do žeber, aby věděla, že teda napravo. A ona otočila tu hlavu úplně doprava, tak se na mě dívala tím jedním okem, ale chodila furt doleva. Tak jsem zjistil, že prostě kůň to ne. To já neumím řídit. Koně řídit neumím. Motorku jo, ale koně ne.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Pokračujeme dál. Teď má právo si vybrat další ukázku zase od Takar Brouse.
2: To je hezké právo. Aspoň mám taková práva tady v rozhlase.
1: Ano, na hodinu.
2: Na hodinku. Tak o práci imitátora, když se směje Václav Faltus.
1: Zpovídám Vladimírem Bernáškem.
3: Ano, i to patří tomuhle z tomu takovýmu meziobdobíčku, že člověk, když takhle někde dopovídá, tak ten krk je potřeba zazdát do pucu.
4: Aha, tak to, v tom já asi dělám tu chybu, proto jsem to splet.
3: Já používám třeba Vincentku s mlíkem, uh-huh, nebo medovinu. Nesmí toho být teda moc, ale ta medovina je dobrá.
4: No to už praotec Čech.
3: Praotec Čech, že jo, Čech. To je pravda, že jako. A praotec Čech a Franta Ringoček samozřejmě, ten to spíje jiný takový nápoje, že jo. A Franta ten, když promluví, tak ono toho krásně prská. A ty, co sedí v první řadě, jsou sprchovaný, ale on má radost, je veselo prostě, jo. Franta Ringoček, to je člověk, který si řekl o napodobení. Ten přišel jako první vůbec s tím. A on tak ráně říká, ty Václave, co takhle můj hlas. A jsi říkal, no Františku, už to je jako, to se nenaučím za den, nebo za týden, ale to třeba za čtvrt roku, za půl roku, a mpá víš co, za 10 minut se chci slyšet. Tady je taková kabinka. To bylo, hrálo se nějaký utkání takový, jako, jak se říká, srandamač. A on to tam jako moderoval a opravdu za těch 10 minut to chtěl slyšet. No a tak jsme to zkusili. A samozřejmě, že tenkrát ještě to nebylo, jak bych si představoval, protože, jak říkám, každý ten hlas dozrává. Jo, to je kolikrát vidět, že já už si říkám, a teď už ho dám do placu, ale ještě ho jako malinko potrénuju. No a na těch prvních třeba 10 akcích si opravdu ten krk zvyká na ten textík. A dejme tomu, já pak ten textík musím obměnit, takže ten hlas si zase zvyká na novej textík a aspoň trošku to.
4: Takže to je úplná věda.
3: No tak, jak se to vám, že jo, to ono. Já z toho jako vědu nedělám, ale je fakt, že je trošku to složitější, ale když je jedná o humor, tak se to nesmí brát složitě. Kolikrát jsou lidé, kteří jsou jenom veselí na tom jevišti a sejdou z toho pódia nebo dozadu někde do té šatny a prostě vážný, když to řeknu lidově, vážný ksichtí.
4: No to ještě jde. To já znám komiky, kteří jsou veselí v šatně a když vylezou na jeviště,
3: Takhle.
4: Tak to humor nemají.
3: Ale jsou dobrý výjimky, kde vlastně jde, jsou veselí tam i tam.
4: No to je Jaroslav Šterce.
3: Že jo.
4: My jsme jednou jeli z Ostrova do Prahy v noci a já jsem seděl vzadu ještě s někým, ten spal, teď se probudil a ptal se, kde jsme. A Šterce pojel, to je Petrohrad, tady to. A teď tam byla stodola v plamenech, oheň šlehal, v té tmě se to tak odrážel a ten můj spolujezdec povídá, proboha, a co se to tady děje? A Šterec se povídá, jestli oni z toho nedělají Leningrad.
3: Já si vzpomínám na Jaroslava Šterce, teď se dělají Šterclovy blovice občas takhle, že?
4: Šterce se tam narodil.
3: Ano, on se tam narodil, on tam žil těch 5 roků.
4: Vzpomíná na to, že tam je, nad tím je vlastně Radyně a že to je ruina, jako on ve své 70.
3: Když jsme tam byli naposledy na tom, myslím, že druhým ročníku těch Šterclových blovic, tak teďka se tam procházelo po tom náměstí a ten Šterc tam volal na nějakou paní, říká, a paní, tady pak vy jste ročník. A ona říká, 27. To jste ještě žába.
1: Vy jste se potkal se Šterclem?
2: Ne, nepotkal, ale hrozně rád jsem ho pozoroval v televizi. To bylo takový, já nevím, co to bylo, 8 vteřin a dost, nebo něco takového. No, on byl jako
1: 10 stupňů ke zlaté, nebo něco takového?
2: Nevím, no prostě byl tam soutěžící a vždycky ano. Se zeptal někoho z těch VIP teda a mezi nima byl Štercl a on vypadal, že neumí do 5 počítat a on, táta mi potom říkal, to je nesmírně vzdělaný člověk, on to jenom dělá, tenhle ten humor jakoby. A no. Vím, že ten Štercl vždycky každýho upek, protože začal to vykládat teda jako těma prstama, rukama, on to tak jako složitě vykládal, že mu nikdo nevěřil a on říkal pravdu. Já jsem se tak u toho bavil, to bylo bezvadné.
1: A díky němu pak vymysleli videostop, tam vlastně se o to šlo.
2: Jo, ano, vlastně stejný princip.
1: Ano, stejný princip, jenom nad ukázkami tedy těm video, co se tehdy nabízelo. No a vzpomínky tedy máme takhle za sebou s vámi. Václavem Flatusem nějaké potkání bylo?
2: Ne.
1: Ne.
2: Vůbec, vůbec ne. No, já obdivuju tyhle ty chlapy, který to umějí takhle.
1: No ale vám to taky jde.
2: No jde. Malinko, no musel bych to študovat, protože je to práce chytit přesně ten
1: tón. Nastavit to, no. Je to jediný hlas takhle, nebo je další? Jsou další.
2: Já ještě trošku Sováka, protože toho jsem potkal a vím, že měl nádherný výrok, to jsme byli s tátou v Táboře, nějaký vánoční pořad, já nevím co, a byl tam právě Jiří Sovák. A do toho přišla Květa Fialová, Jiříčku, jak se máte? A to stáří, co? Stáří stojí za pendrek a takový měl krásný průpovídky. A pak říkal, to se pořád říká, stáří podzim z života, prdlajs, to je jaro smrti. Tak u toho jsem byl, jako, tak si to pamatuju, jak to říkal.
1: Vážení, čím pokračovat? Dalšími vzpomínkami Václava Faltuse na to, jaké to je pracovat s hlasy nebo se setkat třeba s politiky, anebo přijde na řadu vyprávění o vojně z úst Vladimíra Menšíka, nabízím já proti variantu B. Ačko Václav Faltus, Bčko Vladimír Menšík. Další souboj před námi a jen vy rozhodnete, co budeme vysílat, co si poslechneme, co pustíme do éteru. Hlasujte a vybírejte na telefonním čísle 731 800 900, přímé volání do studia, nebo pro SMS-kaře je tu číslo 90 011 04. Nezapomeňte hlavně poslat to heslo Humor, mezera A nebo B podle toho, jakou ukázku jste si vybrali.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Humoriáda pokračuje, ještě není rozhodnuto o další ukázce v tom druhém souboji. Václav Faltus, Vladimír Menšík stojí proti sobě. Komu dáte hlas? Ptáme se vás po telefonu. Číslo je 731 800 900.
4: Ano, ano, dobrý den, Miloš Prej, 8 vás oba dva zdraví.
5: Děkujeme.
4: A já by byl pro pana Menšíka, protože on vyprávěl kromě jiného tak, jak zastavoval tu krávu, jestli si to znáte.
3: Ano, ano. Práče, tak ukázka.
4: A on ten Jarda Štercu jezdil ke konci života s estrádou, kterou tenhle ten člověk, který Jarda

0: Dobře,
1: ano.
0: Máte ho mít. Dobře, uděláme změnu a bude to povídání o vojně, tak jste si to vybrali a zvolili.
2: Já mám úkol tentokrát o Silvestra vyprávět a vzpomínat na vojenský časy. My jsme měli u nás v rodině teda vojnu, jako spousta lidí se na vojně proslavila. Nejdál to v naší rodině dotáh strýc Ondřej. To byl poručík, ale měl taky smůlu, byl za lstivost degradován. On totiž byl strašně hravej. A on jak kde mohl, tak už na ty svý kamarády důstojníky. Hele, Franz, to bylo za Rakousko-Uherska. Vsaď se, že tohle a tohle a tohle. A vždycky to dověd nalíčit tak, že ten dotyčnej si řekl, no tohle to přece musím vyhrát, vsadil se a prohrál. Už ho tam měli plný zuby. Už chodili za velitelem, za plukovníkem a říkali, prosím vás, to tady budeme furt živit tohodle toho zlanýho. A on páno, tak se chlapi nesází, to vím, pají, no když to je takový lákavý, to vždycky vypadá tak, jako že to musíme vyhrát a on prohrál. On páno, no to právě znám, nemáte to dělat, že jo. Jenomže přece jen i míra trpělivosti toho jejich velitele, toho plukovníka, vypršela, když jednou se sám vsadil v oboru, v který myslel, že je mistr nad mistry. On byl matematik, byl to jeho koníček a rád řešil nevyřešitelné problémy a úkoly a tak dále. A najednou za ním přijel strýc Ondřej a povídá, pane plukovníku, vsaďte se, že vám dám takový úkol, je to velice jednoduchý, ale jde o to logicky to domyslet, který nevyřešíte. Povídá, jdou se vyspat slaný, na mě s tímhle nemůžou. On pá, dobře, vsadíte se? On povídá, no jestli to není nějaký, pá, normální regulární úkol početní. Pá, dobře, o kolik? O stovku? Slaný pohá, to je málo, tak o 500. Tak se vsadili, on pá, podívejte se, pane plukovníku. Obchodní cestující si vyřizuje svý věci, v jednom městě ujede mu autobus a v druhém městě má nocleh zajištěný. No tak co, autobus je fuč, tak jde pěšky. Ale v polovině cesty už unavený, ještě začne mrholit a uvidí tam samotu, tak tam jde, zabouchá na dveře, přijde otevřít nějaký dědeček a ten cesták povídá, dědečku, já jsem byl tamhle v tom městě, nocleh mám tam v tom, ujel mi autobus, tak jdu, už skoro na nohy nemůžu, začíná pržet, nemohl bych u vás přespat. A on pá, ale pojďte, jen pojďte dál, právě se chystáme k večeři. No, to je moje manželka, ukázal na babičku, tady hlídáme vnučku, povídá, tak když s náma zasednete k večeři, tak nás bude u stolu akorát 13. Jak to, pane plukovníku, když tam byl dědeček, babička, vnučka a ten cesták? A když k nám zasednete ke stolu, povídá dědeček, bude nás rovných 13. Ten povídá, no tak to přece, kolik bylo ty babičce? On, páno, ne, na tohle nemyslete, tak to není. Páno, že by snad tohle požívá, počkejte, na to musím jinak, vytáhl papír, začal to řešit a počítat. Pak povídá, hergot, no tak to mám asi prohraný, jak to je? Strýc Ondřej povídá, ten dědek byl blbec a neuměl počítat.
3: Na vaše přání.
1: Ano.
0: Tak to se povedlo, ano.
1: To je krásný.
0: Co počty, co matematika teda?
1: Já jsem na 9 letech s tím měl velké problémy a chodil jsem na doučování.
0: Fakt?
1: No jo.
0: Ke komu?
1: K paní učitelce, na jméno teď už si nesmím, strašně hodná paní učitelka. A ta mě vysvětlila tu rovnici a mě to najednou, jak když se rozsvítí žárovka,
0: seplo.
1: A mě to začalo bavit. Jo, ale skončil jsem u takový tý rovnice A plus závorka, B minus C, jo, takhle, tak to tam ještě to umím a jo. Pak dál už ne.
0: A ještě pořád?
1: Ne, já už se tím vůbec nezabývám.
0: Neživím.
1: Já si jsem rád, že si spočítám, kolik co stojí a tak, no. Jako no.
0: No vůbec si nedovedu představit. Člověk matematiku vystudoval i na vysoké škole, ale jak ji nepoužívá. Takhle,
1: a na tak... konzervatoři jsme jim neměli už vůbec, takže já skončil opravdu 9 letka. A šluz.
0: Takže obdiv ke všem.
1: No, obdiv totální. Jako.
0: A přitom na tom je založen dnešní svět, že no, všechny ty počítače, řízení.
1: Jako Einstein a tyhle ty, no to je úplně, to je geniální. A já vím, že Stella Zázvorková to milovala. Říká, matematika, to je vlastně jako, to je literatura, to vlastně se o tom dámlo a ona byla takhle sečtěla, no. Takže řekla,
0: no to jo, že měla několik jazyků, no, ale že i do matematiky byla.
1: No tak ona znala nějaký ty, že jo, ty doktory a jo. Lékaře a to. A bavila se o ní s nima o všem, takže jo. A ona, ta matematika je zábavná, no. Tak všechno se dá vlastně jako spočítat. Muzika se dá spočítat, že jo, všechno se dá spočítat. Ale pak se to nedá hrát třeba.

0: My budeme taky počítat.
1: Jo, my budeme taky počítat. Ano,
0: hlasy, teda tohle ještě zvládnu, dělat čárky a pak to
1: ano,
0: se číst.
1: Ano.
0: Ale bych toho měl dělat kvadratickou rovnici, tak to už asi ne. Ale co nabídnout? Tak Vladimír Menšík je ve hře, vy jste předtím udělali tu změnu, tak máme ho tu teď jako Ačko. A B, varianta B, já zkusím Václava Vosku, tak je silné jméno.
1: Taky na to koukám, to je hezký, Voska.
0: Tak Vladimír Menšík nebo Václav Voska. Povídejte, hlasujte, vybírejte si, ale ne moc dlouho, ať to stihnete. Máte zase na to jednu písničku, telefonní číslo sem do studia 731 800 900. Nic se nemění, stejně jako SMS-kové číslo 90 011 04, humor, mezera A nebo B. Během toho, co vám bude zpívat Petr Kotwald, tak budeme sčítat hlasy, s vámi si povídat a pak i do éteru. Takový je princip Humoriády.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Selnáme naproti sobě v humoriádě na konci Vladimír Menšík a Václav Voska. Na telefonu, kdo vybírá a pomáhá tedy dnes Patriku Rozehnalovi a Otakaru Brouskovi.
2: Miroslav Karviné, dobrý den, pane Brousku.
3: Dobrý den, zdravím.
2: Dobrý den i pro vás, Patriku, a dávám hlas Vladimíru Menšíkovi.
1: Děkuji za hlasování, mějte se moc pěkně a jdeme za dalším.
4: Halo, halo, tady pejskař ze Dvora Králové nad Labem.
3: Dobrý den.
4: Zdravím Otakara Brouska a Patrika Rozehnala.
3: Děkujeme.
1: A co vybíráte?
4: Bečko.
1: Bečko. Zapisuju, to je Václav Voska, ještě někdo?
5: Jarda z Brna, ještě jedno, zdraví vás oba pánové, zase Menšík.
1: Zase Menšík, ano. Na střídačku to máme.
3: Děkujeme.
1: Dobře, píšeme mu bod, ještě někdo se přidá, vítejte.
6: Dobré odpoledne, tady Karel Jiřábek, Mašovice u Znojma. A chtěl jsem panu Brouskovi, to byl souboj z paměti a on byl judr, ten Šterce byl judr.
3: Ano, ano, souboj z paměti, vidíte to, no jo, vy máte paměť.
1: Klobouk dolů. A co vybíráte?
6: Menšíka.
3: Ano, děkujeme.
1: Snažil se to dotáhnout, ale ne, hodně hlasů pro Václava Vosku. Chtěli změnu, tak o strýčkovi Jedličkovi a o beranech.
7: Strýček Jedlička, specialista na zvuky, že jo, tenkrát on vedl rozhlasový sbor a tam měl taky jednu kuriozitu, to jenom v závorce. Vzal si do rozhlasového sboru hluchoněmýho, což je přeci bezvadný, když se jedná o zvuk, že jo, a on si vzal hluchoněmýho. A to je dodnes chodící mezi náma takovej, jmenuje se Standa, a ten roznáší plakáty pro pražský filmový podnik a takový je to. A on ho naučil mluvit, ten Tonda Jedlička. To bylo neuvěřitelný. Dodnes potkávám, že jo, ne, nemáš bůra, dej mi bůra, Tanda Liška, že jo, teď má ještě částečně mluví rukama, ale takhle, jak říkáte, říkám takhle, on mluví, to je dobrá skutečně zásluha Jedličko, ano, to bylo neuvěřitelné. No, a on si tam pozval teda nějaký specialisty, který by dělali ovce, že jo. No, to teď tam přišli nějaký ty páně, teď by rudli, že jo. Já jsem, když jsem to poslouchal jako při zkoušce, že jo, a já jsem taky najednou udělal. A on říkal, to bylo výborné, kdo tohle to prosím byl? Já jsem hrál Odysea i tu hlavní ovci a to je moje hlavní vítězství nad Antoniem Jedličkou, dodnes mu to připomínám. On omdlívá tedy hněvem, že jsem ho tenkrát jaksi zničil, ho beraní specialisty, že jsem hrál dvoj roli Odysea a ještě hlavního berana. No to je taková...
0: Humoriáda.
1: Hezla jste to od Václava Vosky, nečekaně v humoriádě, jsme rádi, že zazněla. A učíme se, děkujeme.
3: Lišku jsem znal.
1: Jo.
3: No pojď mi bůrán, a pak opačně, hele, Lišáku, dlužíš mi stovku, to já nechlitním, nechlitním. No to bylo ono, ten chodil po těch klubech. No nic, já vám přeju krásný léto, doufám, že nebude takový vedro, jako bylo, a že nebude tolik pršet, jako dneska.
1: Mějte se dobře a hlavně s úsměvem na rtech a zase zítra u vysílání Humoriády. Ať se daří, děkuju.
3: Taky děkuju.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Opozice a ředitelé rozhlasu a televize vyzvali vládu k diskuzi o financování médií. Záchranná služba Středočeského kraje má na Slapech nový člun a dnešní počasí v regionu zpočátku slunečno, později zvětšená oblačnost a hlavně večer přeháňky. Maxima kolem 25 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobré ráno. Opozice a šéfové médií veřejné služby chtějí s vládou jednat o financování České televize a Českého rozhlasu. Ředitel rozhlasu René Zavoral to řekl po společném setkání. Toho se včera nezúčastnil nikdo z vládní koalice. Opoziční politici plánují blokovat snahy vlády převést financování veřejnoprávních médií pod státní rozpočet. Podle Zavorala by ještě před projednáváním novely mediálního zákona měla proběhnout veřejná diskuze.
3: To, co během té schůzky s představiteli opozičních stran padlo několikrát, je opravdu snaha o to, aby taková veřejná debata vznikla. Jsme utvrzováni, že ta veřejná debata tady bude, ale my nepovažujeme za dobré, aby veřejná debata byla až v průběhu toho samotného už legislativního procesu, ale měla předcházet samozřejmě celému tomu balíku, celé té přípravě.
2: Středočeským záchranářům na Slapské přehradě začíná pomáhat nový člun s moderní přístrojovou i zdravotnickou technikou. Jeho pořízení vyšlo téměř na 6 milionů korun. Záchranáři mají na vodě k dispozici umělou plicní ventilaci, dále defibrilátor nebo léky. Loni měla záchranná služba na Slapech téměř 80 výjezdů a jaké případy řeší nejčastěji, upřesnil záchranář Tomáš Stronček.
4: Převážně se jedná o alergické reakce, o úrazy a samozřejmě teď byl víkend, kdy bylo extrémní teplo a byly tady bohužel i dva případy tonutí, bohužel s jedním případem utonutí.
2: Praha 4 připravuje rekonstrukci 3 dětských hřišť a také výstavbu 2 nových. Kompletní přeměnu čeká hřiště v Braníku, Krči a na Pankráci, kde přibudou nové herní prvky, lavičky, odpadkové koše a také bezpečnější dopadové plochy.
5: Dělníci nová hřiště postaví v Nuslích a před Táborskou branou Vyšehradu. Budou přizpůsobená také dětem s pohybovým handicapem. Největší proměnou projde hřiště Lísek v Krči, kde se podle radnice počet herních prvků zdvojnásobí. Městská část do oprav a výstavby investuje zhruba 23 milionů korun. Z Prahy Laura Hájková, Český rozhlas.
1: Sport.
2: Spojené státy americké postupují na domácím mistrovství světa do osmifinále. V Kalifornii porazili Bosnu a Hercegovinu 2-0. První kolo play-off zvládla také Anglie a Belgie. Anglie vyhrála po obratu nad Kongem 2-1. Belgie otočila utkání se Senegalem z 0-2 na 3-2 po prodloužení.
1: Počasí.
2: Po ránu čekáme ještě minimální oblačnost, během dne přibývání hlavně kupovité oblačnosti a jen ojediněle přeháňky, večer pak od severozápadu zvětšená oblačnost a hlavně na severozápadě kraje později večer s deštěm. Nejvyšší teploty mezi 23 a 26 stupni. Vítr převážně slabý, místy mírný od severozápadu až západu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
6: Milí posluchači, pojďme si říct pohádku na téma, jak jsem se chtěl dostat přes část Prahy ulicí k Belskou.
7: To nepůjde. Odpověď je k Belská.
6: Ano, nepůjde to k Belskou, nepůjde. Nebo půjde, ale pomalu. No jedním pruhem tam a druhým zpátky.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Kam jdou?
7: Chystat zprávy.
6: Aha.
1: Dobré ráno, Střední Čechy.
6: Jsou kolegové, ani se mnou neprodrvou úvod hodiny a neřeknou třeba, jak se mají, co dělají a proč vypadají tak výborně.
7: Jeníčko, sluší ti to dnes.
6: No ale tobě.
7: Já.
6: Středočeský pámu nám závidí.
1: Dobré ráno, Střední Čechy. S Honzou Macounem.
8: Uslyšíš

0: lubię, jak źle bych rad.
1: Český rozhlas Střední Čechy, písni

0: 5 hodin a 11 minut, čtvrtek 2. července.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Čtvrtek 2. července svátek slaví urozená Patricie. A tady je Petr Jungmann, hezký den. 10. díl seriálu 30 případů majora Zemana se jmenoval Vrah se skrývá v poli. Skutečná vražda v Babicích na Třebíčsku se odehrála před 75 lety v roce 1951. Při ní byli zabiti tři místní komunisté, čtvrtý byl těžce zraněn. Babický případ na rozdíl od seriálu nebyl nikdy zcela přesně objasněn, avšak spolehlivě posloužil k ideologickým cílům a tvrdým represím. Jeden z největších spisovatelů všech dob, nositel Nobelovy ceny Ernest Hemingway, si sáhl na život před 65 lety v roce 1961. Zastřelil se ve svých 62. První jaderný výbuch na atolu Mururoa uskutečnila Francie před 60 lety v roce 1966. V dalších 30 letech provedla země Galského kohouta na tomto atolu v Tichomoří 181 testů jaderných zbraní. První úplně autonomní umělé srdce na světě bylo v americkém Louisville operováno před 25 lety v roce 2001. Pacient Robert Tools žil s bionickým srdcem 151 dní. Nejcennější tenisovou trofej poprvé zdvihla nad hlavu lvice z Fulneku Petra Kvitová před 15 lety. V roce 2011 se stala wimbledonskou vítězkou. Petra Kvitová. Po třech letech si vítězství zopakovala. A kulatých 50 má dneska hokejový brankář, dvojnásobný mistr světa Tomáš Vokoun.
3: Výborně, výborně, Tomáši!
2: Já přeju pěkný den.
0: Na nás zhora se dívá Ivona Přenosilová, ročník 1947. Slavíme vínem, slavíme ve sklípku Ivony Přenosilové.

0: 5 hodin 16 minut.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Už se na to dívám, jak to vypadá ohledně předpovědi počasí. Vidím tady aktualizaci 5.07, ano, takže nejčerstvější. Dnes klidnější počasí s minimem srážek. Po ránu skoro jasno, během dne většinou polojasno a jen výjimečně se může tvořit slabá přeháňka. Nejvyšší teploty 23 až 26 a slabý místy mírný severozápadní až západní vítr. Rozptylové podmínky dobré až velmi dobré, ráno místy mírně nepříznivé. Bio na jedničce, tak to máme mírnou zátěž, klid, pohoda, úsměv. Konečně si odpočinem a ráno je svěží, ale co když se ti naši mladí teď vydávají k moři? Na dovolenou. Kolik je tam čeká, Pavle Karasi?
2: No tak samozřejmě ta teplota mořské vody se při těch tropických teplotách prohřívá, takže ty teploty se pohybují kolem 25-26 stupňů Celsia. Víc na jich samozřejmě teplota mořské vody roste. Nejtepleji je ve východním Středomoří a pak samozřejmě u pobřeží Egypta, kde má voda už i 28 nebo 29 stupňů Celsia. No ale když vyrazíte třeba do Itálie nebo do Chorvatska, tak tam se ta teplota vody pohybuje kolem 27 stupňů.
0: No jo, to nemusíme ani vyjíždět, když Berounka byla teplejší.
2: To je pravda, Berounka, ta má teplotu vody výrazně vyšší. V neděli vlastně ta teplota vody v Berounce dosáhla až 32 stupňů Celsia, což je nebývalé. Obvykle se ta teplota vody pohybuje kolem 28 stupňů, ale bylo to způsobeno tím, že Berounka má velmi nízký průtok na hranici hydrologického sucha. Ta voda tím korytem protéká velmi pomalu a může se tak dostatečně prohřát na tu teplotu, která překračuje 30 stupňů.
0: Ať to nezamluvíme, klidnější počasí s minimem srážek 23 až 26 na teploměru.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
1: a Petr Kostka.
0: Na otázku, podle čeho poznáme, že člověk dospělý, existuje jednoduchá právní odpověď. Pochopitelně, když je mu 18. Tehdy se stává plnoletým a může například volit nebo uzavírat smlouvy a životní dospělost se pozná i jinak. Když se člověk dokáže postarat o sebe i o druhé, když umí nést odpovědnost za svá rozhodnutí a zvládá povinnosti, které k životu patří. Podle dětí z Benešova ta dospělost pozná se jak? Jejich odpovědi uslyšíte v letní repríze Ahoj rádio už za chvíli. Předtím kapela Jelen Ještě jednu noc. Macík přeje pěkné ráno.

0: když někdo o někom řekne, že je dospělý. Kdy to vlastně nastane? Je to občanským průkazem v 15 letech anebo plnoletostí v 18 letech?
1: Do 11.
2: Asi 30.
3: To už je ještě málo.
4: Není.
2: Je?
4: To je mega hodně.
5: Třeba pán, který vytráví pohádky.
6: Když si nějaká holka někoho vezme, bude mít, když se narodí miminko a

Víte, že Středočeský kraj je největším krajem v České republice? Má 1144 obcí, z toho 84 měst. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Dneska venku po ránu docela osvěžující. Teploty přes den 23 až 26. To nás čeká. A co zprávy?
1: Půl šesté.
2: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
1: Je čtvrtek 2. července, přejeme pěkné ráno. Prezident republiky Petr Pavel se dnes ráno zúčastní jednání Bezpečnostní rady státu, oznámila to jeho kancelář. Rada by měla pokračovat v projednávání nové armádní koncepce. Jedním z témat by mohl být také nadcházející summit NATO v turecké Ankaře. V Praze začíná kompletní oprava Kbelské ulice. Silničáři v obou směrech zúžili do jednoho pruhu, uzavřeli také některé sjezdy a nájezdy. Práce téměř za 500 milionů korun potrvají do poloviny srpna. Motoristé musí počítat s komplikacemi a se zdržením. Středočeský kraj pokračuje v přípravách nové tělocvičny Berounského gymnázia. Rada kraje už vybrala firmu, která vypracuje projektovou dokumentaci. Hejtmanství za ní zaplatí téměř 8 milionů korun. Nová tělocvična bude v areálu bývalých kasáren, které s touto školou sousedí. Předloňská šampionka Barbora Krejčíková vyřadila ve Wimbledonu nasazenou pětku a vítězku letošního Roland Garros Miru Andrejevovou z Ruska po výhře 2-1 na sety a je ve třetím kole. Tam ji čeká další česká tenistka Nikola Bartuňková a třetí kolo si zahraje také Karolína Muchová. Jaké nás čeká počasí? Velmi příjemný den, ráno skoro jasno, během dne polojasno a jen výjimečně slabá přeháňka. Teploty dnes mezi 23 a 26 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje.
0: Chtěl jsi něco říct ještě?
1: Ano, místy mírný.
0: Děkuju, teď je to celé.
2: Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
0: Silnice 6 z Prahy směr Vary na Lounsku hlášena nehoda poblíž odbočky na Petrohrad, srážka nákladního a osobního auta, kolona se netvoří.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: 5.32, za chvíli kapela Tým, taky Jiří Korn a reportáž.
1: Já ještě dodám k tomu větru, že ten místy mírný bude od severozápadu až západu. Mm-hmm. A teď k té reportáži. Mm-hmm. Včera oficiálně zahájila činnost centrální evidence psů. A za chvíli se podíváme do jedné veterinární ordinace na to, jak registrace funguje a zda je o ní zájem.
0: Já jsem věděl, o čem se budeme bavit, o čem bude reportáž, taky proto jsem vyhledal ordinaci doktorky Heleny Vondráčkové a můžu ti říct, a odcházím i s otázkou, myslíš, že to platí pro každého?
3: A vzpomenete si, kdy se u vás poprvé objevila myšlenka, že jste pes?
4: To už je dávno, paní doktorko. To když jsem byl ještě malé štěňátko.
0: Čipovat?
1: Určitě.
3: A nebo že chlape nešťastnej, vy jste tak blbej, že mě na vás ani ty tabulky nestačí. No nic. Zatím budete brát tyhle prášky. 2x2. Na ráno.
5: Na ráno.
3: A večer.
2: Dobré ráno střední Čechy s Honzou Macounem.

0: Hodin 39,5 minuty a Český rozhlas Střední Čechy. Tak majitelé Hafanu začali včera zapisovat své miláčky do nové povinné evidence. Část veterinářů, kteří jsou povinni zvíře registrovat, připravila potřebné formuláře už do čekárny, kde je chovatelé vyplní.
1: To je kříženec vlkodav s labradorem. Máme to v plánu, musíme vyplnit nový formulář. Je zdlouhavý, takže posléze.
2: Renata Křepelková se svým černým psem ustupuje paní Zuzaně, která se v čekárně jihlavské veterinářky taky natahuje ke stolu pro zápisový formulář.
3: 9 let a je to čistokrevný vestaj, takže vesnické tajemství. Já jsem tady kvůli očkování primárně, takže to spojím.
4: Takže to i tak hezky
3: takže
4: vyšlo.
3: Jako i to tak hezky vyšlo, přesně.
5: Dobrý den.
6: Tak nám dejte ten formulář, který jste vyplnila.
5: Ano.
6: Máme to tady všechno. Tak souhlasíte to se všema těma údajema, co tam máte. A my vám to teď zapíšeme do toho registru.
5: Dobře, super, děkuju.
2: Veterinářka Petra Ortová usedá s formulářem k monitoru počítače.

0: Lidi opravdu postupně, první den možná, když to prošlo médiama, tak každý volal, chtěl to hned, měli pocit, že to musí být do 1. července už zaregistrovaný, ale ne, je to vždycky k té vakcinaci, kterou má proti vzteklině.
1: A kolik přišlo lidí od rána?
0: Asi 10 lidí přišlo na registraci.
2: Děkuji. Mějte se hezky,
1: Každý veterinář si cenu poplatků za zápis do nové evidence stanovuje sám. Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
3: Na stránkách českého státu, konkrétně registrpsů.gov.cz, jsem si našel ten formulář k vyplnění a co je třeba. Identifikace psa, umístění čipu, stát, narození, datum narození není přesné, přibližné, plemeno psa, barva psa, jméno psa. A na co? Průkaz původu, pohlaví, kastrace, očkován, platnost očkování. To mám všechno v očkovacím průkazu. Chovatel, občanský průkaz, pobytový štítek. No, to fakt potřebují všechny takovéhle informace. Podívejte se sami, nebo vás, koho se to týká, až budete vyplňovat, vzpomenete si na mě.
4: Posloucháte Český rozhlas Střední.

0: Cestování vlakem dnes ráno komplikují technické závady na Kolínsku a Kutnohorsku na lince S28 mezi Kutnou Horou, hlavním nádražím a městem. Nahrazují vybrané spoje autobusy, taky tady vidím nějaký vlak zrušený. A je dobré taky vědět, že náhradní autobusy jezdí i na lince S11 mezi Pečkami a Plaňany. Omezení mají podle aktuálních informací skončit během dopoledne.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Po včerejším dešti a bouřkách bude dnešní počasí výrazně klidnější. Ráno skoro jasno, přes den většinou polojasno, slabá přeháňka se může vytvořit jen výjimečně. A teploty se dostanou na rozumných 23 až 26.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem.

0: každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Posílám k vám kapelu Činasky, taky skupinu ABBA, ale ze všeho nejdřív taky upozornění, že po Činasky vás čeká Denisa, naše kulturní Denisa a tipy pro čtvrtek.

0: české tipy.
1: Kam se dnes můžete vydat? Udělejte si výlet na renesanční zámek v Nelahozevsi. Ukrývá jedny z nejcennějších uměleckých sbírek ve střední Evropě. Prohlédnout si můžete bohatě zařízené zámecké interiéry, obrazy světových mistrů i zajímavé expozice pro děti. Po návštěvě si odpočiňte v bistru Skála s výhledem na zámek nebo se projděte zámeckým areálem. Zámek je otevřený od úterý do neděle vždy od 9 do 17 hodin. O víkendech se tu konají taky speciální prohlídky pro rodiny s dětmi. Jejich součástí jsou tvořivé dílničky a vydat se můžete i na nevšední prohlídku tajemství sklepa a půdy. Továrník Josef Volman si vysnil impozantní vilu v rozlehlém parku nad romantickou krajinou řeky Labe v Čelákovicích nedaleko Prahy. Jednu z nejkrásnějších rezidencí první republiky pro něj navrhli mladí avantgardní architekti Karel Janů a Jiří Šturusa. Velkolepý areál je vynikající ukázkou moderního bydlení meziválečné doby. Zúčastněte se komentované prohlídky. Začíná v 16, 18 a v 18.30. Do konce srpna tu navíc uvidíte výstavu fotografií Alžběty Jungrové. Nese název Bez konce a začátku. Snímky vznikaly přímo ve vile. Fantastické bytosti, starověké mýty i nádech surrealismu a hororu. To vše nabízí výstava výtvarníka a keramika Andreje Friče. Jeho keramické plastiky, kresby i grafiky představují výběr z poslední tvorby a zvou do světa plného symbolů a fantazie. Díla shlédněte v Muzeu berounské keramiky nejpozději do 16. srpna. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.

si za nej nekoupíš. Jo, jo, karton na bůrek a taky porcelán. S modrýma cibulkama, tapety parmazán. Tak, zdá, že to není

0: 6 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Silničáři budou do půlky srpna opravovat Kbelskou ulici na severovýchodě Prahy. V Poděbradech začíná demolice tělocvičny u základní školy Tomáše Garrigua Masaryka. Česká tenistka Barbora Krejčíková si ve Wimbledonu zahraje o účast v osmifinále ženské dvouhry. A počasí ráno skoro jasno, přes den polojasno, přehánky ojedinělé, maxima příjemná kolem 25 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, pěkné ráno. V Praze začíná kompletní oprava Kbelské ulice, která už je ve velmi špatném stavu. Silničáři ji v obou směrech zúžili do jednoho pruhu, uzavřeli některé sjezdy a nájezdy. Práce potrvají do půlky srpna. Technická správa komunikací hlavního města za vše zaplatí 460 milionů korun. Podle její mluvčí Barbory Liškové musí motoristé počítat s komplikacemi.
2: Potřebujeme zachovat Kbelskou, aby byla průjezdná. Nemůžeme ji celou uzavřít, protože nám chybí severní část Pražského okruhu, která není dostavěna. Máme připraveny i 4 odtahové vozy, kdyby se cokoliv stalo v průběhu rekonstrukce.
0: V Poděbradech právě dnes začíná demolice tělocvičny u základní školy Tomáše Garrigua Masaryka. Na jejím místě vyroste moderní sportoviště s velkým hřištěm, terasou a se dvěma sály. Práce by měly být hotové na začátku roku 2028. Město za vše zaplatí téměř 145 milionů korun. Upřesní starosta Roman Schulz z ODS.
3: Demolice je plánována na 3 měsíce, proto my zahajujeme teď vlastně na začátku letních prázdnin a následná výstavba nové základní školy by měla trvat 15 měsíců.
0: Louňovice pod Blaníkem jsou kvůli opravě silnice neprůjezdné. Kompletně uzavřená je silnice od Hřbitova po základní školu, tedy směr na Vlašim a Mladou Vožici. Objízdné trasy jsou vyznačené po okolních silnicích. Finální pokládka povrchů je v plánu na přelom srpna a září.
4: Stávající práce jsou součástí kompletní rekonstrukce silnice Louňovice pod Blaníkem Kamberg. Za nový povrch na 17-kilometrovém úseku zaplatí Středočeský kraj 200 milionů korun. Městy se přidává budováním chodníků a výměnou osvětlení. Z Louňovic pod Blaníkem Věra Hájková, Český rozhlas.
1: Sport.
0: Český ženský tenis už má jistou osmifinalistku Wimbledonu. Barbora Krejčíková totiž po velké bitvě zdolala Rusku Andrejevovou 2-1 na sety. A v dalším koleji čeká Nikola Bartuňková, která porazila Krajanku Kateřinu Siňakovou ve dvou sedách. Uspěla také Karolína Muchová, která si ve dvou setech poradila s Číňankou Chang. Dnes budou v Londýně bojovat o třetí kolo další 3 české tenistky. Karolína Plíšková, Marie Bousková a Linda Nosková. Mezi muži pak Jiří Lehečka a Jakub Menšík.
1: Počasí.
0: Po ránu čekáme v regionu středních Čech skoro jasno, během dne bude velmi příjemně, většinou polojasno a jen ojediněle slabá přehánka. Teploty mezi 23 a 26 stupni, vítr většinou slabý, místy mírný od severozápadu až západu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
5: Je dobré vědět, že na Kladně je až do konce září jednosměrná Volkrova ulice, tedy silnice 2. třídy 118, projet se dá jen směrem z Kladna. V opačném směru vede objížďka přes Velkou Dobrou, ulici Milady Horákové, Americkou a Železničářů. A Mladoboleslavsko do 3. července uzavřená silnice 2. třídy 259 mezi Líny a Bukovnem. Jde o krátký úsek u Hřbitova, kde se opravuje propustek, ale objížďkou musíte přes Katu Sice a Plužnou.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno, Střední Čechy.
5: A ještě lepší den ve čtvrtek 2.7.2026. 6:04. Co tady děláš, Otí? Šup na zprávy připravoval.
0: Koukám na tebe, jak ti to krásně jde.
5: Byť a tobě taky. Mně teda trošku líp.
1: Dobré ráno, Střední Čechy s Honzou Macounem.
5: Mimochodem, tohle je Helena Vondráčková a taky zdravice léta.

0: být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: 6 hodin a 11 minut. No, teď si zkuste představit, že někdo bez vašeho vědomí pozbírá tisíce písní, použije je jako učebnici pro umělou inteligenci a vy se to dozvíte až po letech z veřejně dostupné databáze. No a to přesně teď řeší i někteří čeští hudebníci. Ti totiž našli své písničky v databázích, které používali někteří vývojáři bez vědomí autorů k trénování svých programů.
2: A každý zvlášť.
3: Aneta Langerová, 180 písniček. Michal David, přes 200 písniček. Kapela Framus 5, 9 skladeb. To je jenom drobný výčet hudebníků, kteří se objevili ve čtyřech databázích zveřejněných americkým magazínem The Atlantic. Autoři článku na základě výzkumných prací získali seznamy zvukových záznamů, které vývojáři mohli využívat k strojovému učení tzv. Umělé inteligence. Tzv. Datasety obsahují odkazy na hudbu ze streamovacích služeb. Zvuky a informace z nich stahují vývojáři pomocí nástrojů, které můžou porušovat podmínky platform. A stejně tak mohou porušovat smlouvy ochranného svazu autorského, říká předseda představenstva OSA Roman Strejček.
4: Tyto služby, nebojím se říci, ukradly nahrávky a autorskou tvorbu z internetu. Je proto nezbytné přivést provozovatele služeb s generativními modely umělé inteligence k jednacímu stolu, a to i za cenu soudních sporů. Minimálně na jeden takový se společností Suno se v OSA připravujeme. Zdokumentovali jsme totiž, že Suno generuje celé refrény známých skladeb českých autorů, jejichž práva zastupujeme a mezi které mohu například zmínit patří Karel Kryl a jeho píseň Bratříčku zavírej vrátka.
3: Volně přístupný generátor hudby Suno promění jednoduché zadání v hotovou skladbu. V jádru funguje tak, že originální nahrávky rozdělí na malé části. Zapamatuje si kontext a pak z těchto informací generuje další hudbu. Zatím není prokázáno, které konkrétní komerční modely byly na nalezených datasetech trénovány.
5: Že tyhle nástroje trénují na hudbě stažené z internetu, je prakticky jisté. Naznačují to jak jejich vlastní výstupy, tak i důkazy z několika soudních sporů, které proběhly v posledních letech. Co bohužel nevíme, je, která firma použila pro trénování který dataset.
3: Komentuje Josef Holý, odborník na umělou inteligenci a spoluautor podcastu Kanárci v síti. Podle článku webu The Atlantic je teď u soudu celkem 12 žalob od labelů a hudebníků, kteří obvinili softwarové společnosti z nelegálního použití původních nahrávek. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.

0: kapelou Pet Shop Boys, ranní vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy. Už to svítí, ta modrá je dobrá, tak se mi to líbí. Sympatie na obou stranách, svatý Petře.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Teď po ránu ve středních Čechách skoro jasno, během dne bude většinou polojasno a srážky se objeví jen výjimečně, na nejvýš jen jako slabá přehánka. Nejvyšší teploty vystoupí na 23 až 26 a víte, způsobný míst mírný, severozápadní až západní. Rozptylové podmínky OK, biozátěž na jedničce, tedy OK, tak snad bude i OK čtvrtek 2. července.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Hezké ráno a nemůžeme začít jinde než ve Kbelské ulici, totiž už teď takhle brzy ráno po 6. hodině provoz výrazně komplikuje právě omezení ve Kbelské, obousměrně se tam projíždí vždy pouze jedním pruhem, navíc se nedá sjet ani najet na Letňany, na Prosek ani na Kbely a kolony jsou tak už z dálnice D8 od sjezdu na Zdiby a zdržení je tam 20 minut a ucpává se také Novopatská od sjezdu na Satalice do Kbelské, tam je to na 15 minut. Ty kolony se určitě budou výrazně prodlužovat. A na dálnici D7 na příjezdu do Prahy z Chomutova před omezením u letiště před 2. kilometrem kolona zatím asi na 10 minut, stojí se ze 3. kilometru.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
3: Hnízdečka. Bezpečná místa pro předčasně narozené novorozence mají své nezastupitelné místo. Autorka Eva Řežábková, staniční sestra, byla oceněná purpurovým srdcem od České asociace sester. Neonatologii se věnuje 30 let.
4: Tou nejdůležitější pomockou, na kterou jsem přišla jako poslední, to byla ta kostička, který říkám kostička pod krk, aby se tím dětem dobře dýchalo.
1: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy.

0: No tak takhle, kdyby to zpívali politici naši, a je jedno, ze které doby, jak současné, bývalé, tak i budoucí, tak já to přijímám. 6.23, pojďme se teď ohlédnout za tím, co čeká naše zákonodárce v průběhu dnešního dne. Řekněme si na rovinu, čeká je další v uvozovkách pracovní den. Navíc po polední přestávce přijdou na řadu ústní interpelace na premiéra a ostatní ministry. To, co vám teď pustím, původně jsem si myslel, že to je výplod umělé inteligence, ale není. Tak pojďme na 24. schůzi 30.6.18.10.
1: Sněmovna vyzývá Petra Macinku, aby využil své moci rozhodnout do klimatu a okamžitě zastropoval teplotu ve městech na 25 stupňů Celsia. Zahajuji hlasování, kdo je pro, zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? Hlasování 151, přihlášeno 168 poslanců, pro 65, proti 81, návrh nebyl přijat.
2: Český rozhlas, střední Čechy.

0: Dovolím si připomenout, že cestování vlakem dnes po ráno komplikují technické závady na Kolínsku, Kutnohorsku. Náhradně autobusovou dopravou musíte na trati Kutná Hora, hlavní nádraží Kutná Hora město a Pečky, Plaňany.
1: Půl sedmé.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Pěkné ráno. Ředitelé Českého rozhlasu a České televize stále trvají na zachování systému rozhlasových a televizních poplatků. Řekli to po včerejším jednání s poslanci ve sněmovně. Schůzky se ale nezúčastnil nikdo z koaličních stran. Financovat veřejnoprávní média chce vláda od příštího roku ze státního rozpočtu. Na Nymburském gymnáziu dál zůstanou dva osmileté obory a jeden čtyřletý. Vedení Středočeského kraje od zrušení jednoho osmiletého oboru ustoupilo. Návrh se totiž nelíbil rodičům žáků ani absolventům školy. Praha 4 připravuje rekonstrukci tří dětských hřišť a výstavbu dvou nových. Kompletní přeměnu čeká hřiště v Braníku, Krči a na Pankráci. Nová hřiště pak vzniknou v Nuslích a také před Táborskou branou Vyšehradu. Praha 4 investuje do oprav a výstavby zhruba 23 milionů korun. Fotbalisté Spojených států amerických postupují do osmifinále domácího mistrovství světa. Bosnu a Hercegovinu na úvod play-off porazili 2-0. Anglie vyhrála v úvodním kole play-off nad Kongem 2-1 a Belgie po velkém obratu přehrála Senegal 3-2 po prodloužení. Jaké nás čeká počasí? Dnes velmi příjemně bude, ráno skoro jasno, během dne polojasno a jen ujediněle slabá přeháňka. Teploty mezi 23 a 26 stupni, vítr většinou slabý, místy mírný, od severozápadu až západu.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na dálnici D5 ve směru do Prahy u 36. kilometru nehoda autobusu a osobního auta, neprůjezdný je odbočovací pruh a na vozovce zůstává tedy překážka. Zkuste se vyhnout, buďte připraveni. D6, směr Vary, 40. kilometr, nehoda nákladního auta, to se srazilo se zvěří. A Řevničov na Rakovnicku bourala dvě auta v Palackého ulici. Částečně nehoda komplikuje průjezd, ale měli byste projet. A kdo jedete do Prahy od severu Ústeckou D8, čekejte zdržení už za Zdiby. Týká se to hlavně kamionů. Pravým pruhem se posouvají až do opravované k Blesce. Jak do Hloubětína, tak nahoru do Letňan. Tam už se projíždí pouze jedním pruhem. Kolonu čekejte i v Novopatské od Černého mostu. Výrazně se brzdí kousek za koncem dálnice Ivetychumské D10.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: No, jsem zvědav, jestli ta holka přijede zavčasu. No, tak obraťme list. Co tam?
1: Zdravotnictví, dá se říct. Pražští záchranáři, hasiči a policisté se zapojili do pátého ročníku kampaně s názvem I tobě v žilách koluje naše krev. Včera přišli darovat krev do pražské fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Reportáž z místa vám nabídneme už za několik minut.

Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: 8 minut po půl sedmé a Český rozhlas Střední Čechy. Začal pátý ročník kampaně s názvem I tobě v žilách koluje naše krev. Policisté, hasiči a záchranáři se při ní snaží motivovat lidi k darování krve. Té mají nemocnice v letních měsících nedostatek. Tak třeba včera přišli příslušníci záchranných složek darovat krev do Pražské fakultní nemocnice Královské Vinohrady.
1: Na odběrovém křesle sedí David Běhunek, mačka míček, do levé ruky má píchnutou jehlu. Jak se cítíte ke konci odběru?
2: Cítím se fajn, komfortně, mám tady pohodlný lehátko, na kterém si můžu odpočinout a je tady velmi příjemný personál.
1: Ostatně jste záchranář Pražské záchranné služby, vám asi krev problém nedělá?
2: Cizí míň, vlastní o trochu víc, ale s pohledem na krev nemám problém.
1: Dvě záchranářky Pražské záchranné služby, Eliška a Eva, sedí teď na chodbě.
3: Čekáme, než půjdeme darovat krev.
1: Dělají vám špatně jehly, nebo to ve vašem případě je úplně vyloučené?
3: Tak když to řekneme asi takhle, tak radši ty jehly pícháme, abychom pomohli našim pacientům, než bychom se nechali píchat sami, ale jinak nám to asi nevadí.
1: Podle mluvčí policejního prezidia Violety Siřišťové se do výzvy může zapojit i veřejnost.
4: Na našich stránkách jsou vlastně dvě transfuzní nádoby z krví, takové virtuální. Je to rozdělené na IZS-ko, integrovaný záchranný systém a veřejnost a postupně během těch letních měsíců se ty nádoby plní a vlastně soutěžíme, která část, jestli veřejnost nebo integrovaný záchranný systém, dáte krve více.
1: Kvůli dovoleným chodí v létě darovat krev méně lidí, potvrzuje vrchní sestra transfuzního oddělení nemocnice Královské Vinohrady Vladislava Pražáková.
5: Lidé jsou na cestách a v této době se nám obtížně ty dárci schánějí. A když už se nám podaří sehnat ty dárce, tak mají samozřejmě bloky v rámci toho, že vycestovali mimo Českou republiku.
1: Pravidla pro darování krve lidé najdou na webových stránkách nemocnic a transfuzních stanic. Na odběr by dárci měli přijít v ideálním případě ještě před odjezdem na dovolenou. Z Prahy Petr Kastner, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Střední Čechy.

0: A jako zamilovaná může klidně vjet na Kbelskou v Praze, která se začala opravovat v obou směrech pouze průjezdný jeden jízdní pruh, takže s pánem dopravním bohem právě ona zamilovaná to zvládne. Vy ostatní udržte prosím nervy na uzdě. Zkusili jste to jednou, příště MHD to bude lepší.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Zkusíme přilepšit dnešní den o předpověď počasí. Teploměry dneska ukážou 23 až 26, obloha modrá, skoro jasná a během dne většinou polojasná a ten déšť spíš výjimka. Rozptylové podmínky OK, až velmi OK. A ohledně těch teplot ještě jednou radši připomenu, aby to nezapadlo. 23 až 26, což je poměrně velká sympatie.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Je to tak, dneska ráno, tak v Praze dopravu výrazně komplikuje to nové omezení ve Kbelské ulici. Obou směrně se tam projíždí vždy pouze jedním pruhem, navíc se nedá sjet ani najet jak na Letňany, na Prosek ani na Kbely a uzavřený je i úsek Kbelské mezi Novopackou a Hloubětínem. Kolony jsou tak z dálnice D8, moc jezdu na zdiby, to zdržení je stále okolo 20 minut a 20 minut se popojíždí i po Novopacké od Černého mostu do Kbelské. Na dálnici D7 na příjezdu do Prahy z Chomutova u letiště překáží omezení na druhém kilometru, kolona od Středoklu z pátého, zdržení 20 minut. Pomalu se jede v Praze po Štěrboholské spojice z Černého mostu k Průmyslové, zdržení směr Lanový most 15 minut a 15 minut se jede v koloně i v ulici k Barandovu od sídliště do omezení u teras směrem k Barandovskému mostu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Hudební kavárna Pavla Vítka.
3: Lukáš Kunst je nejenom kastelánem hradu Karlštejn, ale také hercem divadla Semafor. V naší kavárně prozradí, jak se dají vášeň pro historické památky a divadelní prkna úspěšně propojit.
1: Hudební kavárna Pavla Vítka. Český rozhlas Střední Čechy každou neděli po 11. hodině.

0: 6.49, posloucháte ranní vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy. Letní repríza Alex taky dneska ve 13.04 a tentokrát skladatel zpěvák Petr Bende. A vy se dozvíte třeba i to, kdo mu vnukl myšlenku, aby zpíval písničky Petra Nováka.
1: Jak to vzniklo, setkání proběhlo takové celkem přátelské na jednom mejdanu v Praze s Ivo Plickou, který přiletěl z Ameriky a on si mi tam našel a dali jsme se do řeči, to je tak asi 18 let zpátky. Dali jsme se do řeči a on mi jako vnukl myšlenku, jestli bych nechtěl se chopit a připomenout vlastně písně Petra Nováka. Já jsem v tu dobu jsem byl celkově tak nastavený pouze na autorskou tvorbu a vůbec jsem jako nechtěl dělat žádné takové v úzovkách revivalové věci, přespívat vlastně někoho jiného. Většinou je to takové dost ošemetné a člověk musí k tomu s velkým pokorou nějak přihlédnout. Ale doba běžela vlastně, mě ty písničky, pak jsem si je tak jako nacházel, samozřejmě jsem po nich pátral a už jsem chtěl ten projekt rozběhnout a přišla doba covidová a vlastně jsem si říkal, kdy na to vlastně sednout, když ne teď.
0: Pojďme si taky ten nějaký hudební kousek Petra Nováka připomenout už teď v ranním vysílání. Já budu chodit po špičkách a nová verze, jiná verze, ale textově, no pojďte si brouknout.

0: Profesionál jsem chtěl.
1: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
2: Sedm hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
3: Ráno se sejde Bezpečnostní rada státu, vrátí se k projednání nové koncepce výstavby armády. Policie v Praze o prázdninách posílila hlídky na rušných místech. Čeští basketbalisté se připravují na pokračování kvalifikace o postup na mistrovství světa. A počasí ráno skoro jasno, přes den polojasno, přehánky ojediněle. Maxima příjemná kolem 25 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobré ráno. Prezident republiky Petr Pavel se dnes ráno zúčastní jednání Bezpečnostní rady státu, která by měla pokračovat v debatě o nové koncepci výstavby armády. Po posledním zasedání Bezpečnostní rady český prezident řekl, že je velmi důležité, aby armáda věděla, s čím může v nejbližších letech počítat.
4: Armáda musí mít přehled minimálně na dekádu, s čím se asi tak dá počítat a jaké cíle má plánovat. Potřebuje od vlády naprosto jasné zadání, včetně finančního rámce.
3: Prezident republiky možná bude chtít opět řešit nadcházející summit NATO v turecké Ankaře. Od předběžného opatření ústavního soudu, který účast hlavy státu nařídil vládě, se totiž s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO neviděl. O schůzku přitom žádal, předseda vlády ji ale odmítl. Středočeský kraj pokračuje v přípravách výstavby nové tělocvičny Berounského gymnázia. Rada kraje už vybrala firmu, která vypracuje projektovou dokumentaci. Hejtmanství za ní zaplatí téměř 8 milionů korun. Nová tělocvičná bude v areálu bývalých kasáren, které s touto školou sousedí, říká krajský radní pro oblast vzdělávání Milan Vácha z hnutí STAN.
5: Berounské gymnázium vlastní tělocvičnu nemá a žáci tak musí na hodiny tělesné výchovy docházet jinam. To je samozřejmě komplikace pro žáky i učitele. Už loni jsme rozhodli o tom, že se stavba tělocvičny se zázemím konečně začne připravovat s tím, že dokončení je v plánu v roce 2029.
3: Policie v Praze o prázdninách posiluje hlídky na rušných místech. Více policistů bude hlavně v historických částech města a také v turistických lokalitách. Opatření se týkají například Václavského nebo Staroměstského náměstí, dále Vrchlického sadu a také prostoru kolem stanice metra Anděl, říká mluvčí pražských policistů Jan Daněk.
6: Důvod posílení výkonu služby v centru Prahy je preventivní. Bude se jednat převážně o policisty v uniformách, kteří budou z místních oddělení, z lídkových služeb, budou tam ale i kolegové sepsy nebo například na Karlově náměstí kolegové na koních. Opatření se budou také účastnit policisté z pořádkových jednotek. Sport.
3: Čeští basketbalisté uzavřou první kolo kvalifikace mistrovství světa. Zítra nastoupí ve Stockholmu proti domácím Švédům a v pondělí je pak čeká domácí brněnský zápas s Estonskem. Ze čtyřčlenné skupiny postoupí do další fáze kvalifikace tři nejlepší celky. Čechům bude k postupu stačit jedna výhra.
1: Počasí.
3: Čeká nás docela příjemný den, ráno skoro jasno, během dne většinou polojasno a jen ojediněle slabá přehánka. Teploty dnes mezi 23 a 26 stupni. Vítr většinou slabý, místy mírný, od severozápadu až západu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
7: Nehoda aktuálně v řešení na dálnici D1 na 60. kilometru ve směru do Prahy. Tam je po nehodě osobní auto, které skončilo ve svodidlech. Pozor i na silnici 116, to je taková ta zkratka z D4 do Řevnic, někde na půl cesty za zatáčkou. po nehodě osobní auto. Další problém na dálnici D6 na 31. kilometru ve směru do Prahy. Tam je detekována dopravní nehoda, ale nemáme k ní bližší informace. Tak budeme rádi, když případně zavoláte, co se u sjezdu Nové Strašecí na 32. nebo na 32. kilometru vlastně děje. A ještě 40. kilometr téže dálnice ve směru Vary. Po nehodě nákladní auto a srážka se zvěří. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dobré ráno, střední Čechy.
7: Nevím, jestli je dobré to ráno, protože dá se říct, že dobré je za tři, v našem případě jako název pořadu. Myslím, že každý tomu rozumí, ale asi nedobré bude pro toho z vás, kdo projedete. No, projedete. Kdo jste původně zamýšleli, že projedete k Belskou. Ano, od dnešního dne na několik týdnů nebude to úplně ideální. Provoz jak tam, tak zpět, vždy v jednom pruhu. A nedá se sjíždět ani najíždět, zkrátka jen průjezd. Jak to tam vypadá aktuálně na Kbelské, řekneme si za chvíli.
1: Dobré ráno, střední Čechy s Honzou Macounem.

0: 7 hodin, 12 minut, s vámi ranní vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy. Kdo jste řidičem svého čtyřkolého miláčka povětšinou a vlastně i obyčejným cestujícím hromadné dopravy v Praze, tak i vás přes polní musím upozornit na jednu věc, kdo jste to ještě nezaznamenali, byť o tom mluvíme už nějaký ten pátek, Kbelská se začala rekonstruovat. Kbelská, hodně aut po ní, normálně projede nějakých 90 tisíc za den. Jak to tam vypadá teď? Kolegové ze Zelené vlny, Katka Jelenová.
1: Situace na severu metropole, výrazné omezení ve Kbelské. D8 na příjezdu do Prahy z Ústí a velmi silný provoz od Zdib. Příčinou je omezení ve Kbelské. V pásu na Hloubětín se jede v obou směrech. Nedá se sjet na Letňany, na prosek ani Vinoř. V obou směrech je navíc uzavřený úsek mezi Novopatskou a Kolbenovou. Dlouhá kolona se sune i Novopatskou od Černého mostu, začíná na konci dálnice D10.
0: Region Express. Můžeme si to zrekapitulovat. V Praze dneska naplno začalo velké omezení, začala velká rekonstrukce ve Kbelské ulici, kompletní rekonstrukce skoro 3-kilometrového úseku od Cínovecké po nájezd na Novopatskou. Provoz do 15. srpna zúžený do jednoho pruhu v každém směru. Takže pro řidiče zásadní komplikace, protože Kbelská na severovýchodě Prahy nahrazuje chybějící městský i pražský okruh. A pojďme k obyčejným cestujícím hromadnou dopravou. Důležité je to také hlavně proto, že omezení zasahuje právě i autobusovou dopravu. Ty změny se týkají všech projíždějících linek místem, to znamená 110, 159, 186 a další, včetně nočních. Co je ale důležité, třeba linka 110 je zkrácena a část její trasy nahrazuje nová linka 206 mezi Bazénem Hloubětím a Dolními Počernicemi. U linky 201 je v pracovní dny zhruba od 7 ráno do 7 večer provoz rozdělený na dvě části, a to nádraží Holešovice Letňany a Letňany Černý most. V oblasti Satalic se mění trasy projíždějících autobusových linek 186, 201, 209 a noční 953. Autobusy jedou přes ulici Budovatelskou k nádraží nebo předtratí a některé zastávky jsou přemístěné. Nově se v některých směrech obsluhuje taky zastávka nádraží Satalice. 302 jde ve směru na Přezletice nebo Veleň přes Mladoboleslavskou, ruší zastávky Kbelský pivovar u Rumpálu a místo nich zastavuje v zastávce Kbely v Žaclerské ulici. Buďte připraveni na všechno a podívejte se případně do aktuálních jízdních řádů na stránkách dopravního podniku nebo v aplikaci PIT Lítačka.
2: Region Express. Vše o veřejné dopravě ve středních Čechách a v Praze.
0: Mimochodem, téma Kbelské neopustíme ani v našem dalším vysílání. Přibližně v 8 hodin 40 minut si zrekapitulujeme to zásadní s kolegy ze zpravodajství. Jo a mimochodem 7.16 je aktuální čas. Popojili jsme ke kapele Bonnie M. Za chvíli počasí, další zelená vlna a taky letní repríza Ahoj rádio. Dneska si vysvětlíme, jak se pozná dospělák.
2: Český rozhlas Střední Čechy.

0: Ani jsem nestačil doříct svá slova pomalu v předchozím vstupu a už je tady problém na Kbelském.
1: Dobré ráno, nevím, jestli už to někdo hlásil, ale od D8 od Ústí stojí kolona, protože těsně před sjezdem na Prosek se srazila dvě auta v tom zúžení.
2: Počasí ve středních Čechách.
0: Tak jsou tam prý 4 odtahové vozy na ty 3 kilometry obousměrného provozu. Na jedné straně tak jsem zvědav, za jak dlouho bude všechno zlikvidováno. Teď ale pojďme k počasí. Dnes po ránu většinou jasno, což je mi poměrně sympatické, takové sluníčko, které snad neublíží. A teploty 23 až 26, tak to je, myslím, poměrně pohoda.
2: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Jdeme na silnice. Dobré ráno.
3: Dneska ráno vypadá to poměrně blbě v Praze. Tu ten provoz výrazně komplikuje nové omezení ve Kbelské ulici. Připomínám, že obou směrně se projíždí vždy pouze jedním pruhem. Je to kvůli velké rekonstrukci, která potrvá až do poloviny srpna. No a směrem do Hloubětína je teď navíc u proseka v tom omezení i nehoda. Směrem do Hloubětína se teď po Kbelské tedy nedá projet. Kolony jsou z dálnice D8 od sjezdu na Březněvé se narůstají a ucpává se i protisměr. Kolona je tam v Novopatské od Černého mostu do Kbelské na 20 minut, tam se projet dá a hodně zaplněné je celé širší okolí, ucpávají se Kbely, Čakovice, Střížkov, Kobylisy nebo také Kolbenova i Poděbradská, do centra je také hodně plná. Na dálnici D7 příjezd do Prahy z Chomutova u letiště, také omezení do jednoho pruhu, kolona je tam z 5. kilometru na 20 minut. Pomalu se pak v Praze jede na obvyklých místech na Štěrboholské spojice z Černého mostu k Průmyslové 20 minut, 15 minut se popojíždí i po jižní spojice směr Smíchov před Barandovským mostem a 15 minut naberete i na pražském okruhu směr letiště před sjezdem na Ořech.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
4: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí a v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neústupov.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
0: Radši ještě jednou připomenu, Kbelskou se směrem z Ďáblic od D8 do Hloubětína nedá projet.
1: Ve směru do Hloubětína před odbočkou na Prosek, kde se teda nedá odbočit, je srážka už rovnou v tom jednom pruhu, který vede v podstatě do Hloubětína dvou osobních vozidel, takže doprava je totálně zablokovaná v tomto směru.
0: Držte se, pěkné ráno, 7.23.

0: když někdo o někom řekne, že je dospělý. Kdy to vlastně nastane? Je to občanským průkazem v 15 letech, anebo plnoletostí v 18 letech?
1: Do 11.
2: Asi 30.
3: To už je

0: Polojasno, jen výjimečně slabá přehánka a teploty až 26. To nás dneska čeká ve čtvrtek 2. července. Užijte si to.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Dobré ráno. V Praze začíná kompletní oprava k Belské ulice. Silničáři v obou směrech zúžili do jednoho pruhu, uzavřeli některé sjezdy a nájezdy. Práce téměř za 500 milionů korun potrvají do poloviny srpna. Motoristé musí počítat se zdržením. Podrobnosti přímo z místa nabídneme v 8 hodin 40 minut. V Poděbradech právě dnes začíná demolice tělocvičny u základní školy Tomáše Garrigua Masaryka. Na jejím místě vyroste moderní sportoviště s velkým hřištěm, terasou a se dvěma sály. Práce budou hotové na začátku roku 2028. Město za vše zaplatí téměř 145 milionů korun. Zhruba 1000 firem v Česku dostalo odklad na podání daňového přiznání. Původně ho měli odevzdat už včera. Finanční správa ale lhůtu prodloužila kvůli rozsáhlým problémům při zavádění jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatele. Některé firmy tak budou moci daňové přiznání podat až na konci září. Předloňská šampionka Barbora Krejčíková vyřadila v letošním Wimbledonu nasazenou pětku a vítězku letošního Roland Garros Miru Andrejevovou z Ruska po velké bitvě 2-1 na sety a je ve třetím kole. Tam ji čeká další česká hráčka Nikola Bartuňková a třetí kolo Wimbledonu si zahraje také tenistka Karolína Muchová. Jaké nás čeká počasí? Velmi příjemné, ráno skoro jasno, během dne polojasno a jen výjimečně s přehánkou. Teploty mezi 23 a 26 stupni, vítr většinou slabý, místy mírný, od severozápadu až západu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Jdeme si to připomenout, k Blská směr Hloubětín neprůjezdná.
3: Ve směru do Hloubětína před odbočkou na prosek, kde se teda nedá odbočit, je srážka už rovnou v tom jednom pruhu, který vede v podstatě do Hloubětína na dvou osobních vozidel, takže doprava je totálně zablokovaná v tomto směru.
0: Děkujeme za zprávu, kolona je aktuálně na 100 let, objíždí se... No, vyplatí se určitě, přes Brno bude to rychlejší. Potom 116. Kdo jedete z D4 směr Hřevnice v kopci, napůl v příkopu skončilo osobní auto, na místě záchranné složky, buďte připraveni. A ještě tady vidím ze 4 ze Strakonické na příjezdu do Prahy roztrhaná pneumatika nákladního auta v obou jízdních pruzích, takže velmi opatrně za benzínkou, za cukrákem.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Příště si řekneme, co je Brno a kde případně leží. Teď ale popojedeme dál, čeká nás Petr Nať, taky Karel Černoch. A pak potom odpověď, co se dá koupit třeba za 6 milionů.
4: No, chtěl jsem říct auto, ale není to auto.
0: No tak co to teda je, když ne auto?
2: Středočeská záchranná služba zahájila letní sezonu na Slapech a na zásahy bude letos jezdit novým člunem téměř za 6 milionů korun. Za chvilku pro vás budeme mít reportáž.
0: Počkejte si jinak další zprávy nejen z našeho kraje na irozhlas.cz velmi podrobně, anebo na střednichechy.rozhlas.cz.

0: 7 hodin přesně 40 minut. Záchranná služba Středočeského kraje má na Slapech nový člun. O prázdninách s ním výjíždí k zásahům na vodní hladině i březích nádrže. Společně s vybavením za něj záchranka zaplatila skoro 6 milionů.
1: Ve jménu šťastné plavby, šťastných návratů, pomoci těm, kteří to potřebují, tě křtím jménem svatý Mikuláš.
2: Ředitelka státní plavební správy Klára Němcová teď tady pokřtila nový člun.
3: Teď, aby to bylo konečné, poprosím kolegy, aby předali šampaňské.
2: Ředitel záchranné služby Středočeského kraje Pavel Rusý, pane řediteli, teď vidíme dva čluny, které vypadají naprosto autenticky. Tak pojďte nám to teď objasnit.
4: Tak ten člun svatý Jan Nepomucký byl pořizovaný dříve tady na vodní nádrži Slapy. A ten druhý člun, ten je nový, ten jde teďka vlastně do provozu v této sezóně tady na Slapech a ten člun pořízený jako první, ten bude jezdit na Orlíku.
2: Jak moc důležité je to, že vaše záchranná služba sídlí přímo na těchto velkých vodních nádržích?
4: Tak určitě je to benefit pro ty potenciální pacienty, kteří se pohybují po břehu těch vodních nádrží a jsou to třeba místa, která nejsou úplně dostupná tou pozemní posádkou.
2: Oba čluny záchranné služby teď připlouvají k molu, abychom si je mohli také prohlédnout. Tomáš Stronček, počítám tady záchranář. Díváme se teď tedy do kabiny.
5: Mm-hmm. Kde máme veškeré vybavení, které je totožné jako na sanitním vozidle. Máme tady resuscitační batoh, batoh s kyslíkem a ventilátorem. Máme tady defibrilační přístroj a samozřejmě vyprošťovací pomůcky.
2: Jaké jsou ty vaše nejčastější zásahy?
5: Tady převážně se jedná o alergické reakce, o úrazy a samozřejmě teď byl víkend, kdy bylo extrémní teplo a byly tady bohužel i dva případy tonutí, bohužel s jedním případem utonutí.
2: Jakou máte radu pro lidi, kteří se míří rekreovat na Slapy?
5: Nechodit do vody

0: 3:15, čtvrtek 2. července a to nám tady Pavel Karas na Kavčích horách frfla v kanceláři, jak je horko, nedá se to vyvětrat, ale souhlasím s vámi, mimochodem dobré ráno.
1: Přeju krásné ráno.
0: No horko je pekelné, tedy v těch budovách to naakumulované teplo, no kolik, že by to chtělo ještě tak dolů, aby se to vyvětralo?
1: No já myslím, že ideální to měli na západě Čech, kde teploty klesly až k 10 stupňům Celsia, no a to když se otevře okno, tak ten chlad se přeci jenom do toho bytu dostane lépe.
0: Zkusme to jinak, máme tady vstup o počasí, o tom, jak je, jak bude, zkusím to udělat tak nějak jako jinak, aby to nebylo takové fádní, všední. Na sociální síti Facebook ve skupině Zdravotníci a nejen oni radí, jsem narazil na tento dotaz. Pěkný den, doporučíte mi prosím deodorant čistě přírodní, který je vhodný pro 6leté dítě, nezatěžující tělíčko, ale zbaví vás nepříjemného a silného zápachu v podpažíčku. Děkuji. Nejde ani tak o ten deodorant, jako spíš o to, budeme se dneska potit.
1: Tak já myslím, že dneska to bude o poznání lepší než v předchozích dnech. Dnešek máme vlastně prvním dnem po dlouhé době, kdy se teplota nedostane na tropických 30 stupňů Celsia. Dnešní maxima čekáme mezi 23 a 26 stupni a teď aktuálně začínáme na teplotách kolem 16 stupňů Celsia. No a dnes bude po přechodu studené fronty často svítit slunce, čekáme jasnou nebo skoro jasnou oblohu, během dne bude většinou polojasnou a jenom výjimečně se může vytvořit slabá přeháňka.
0: Předpokládám, že pro meteorologii, klimatologii bylo docela zajímavé to počasí v posledních dnech, v posledních hodinách vůbec, jak blesky, tak deště, hodně vody. Víme, kolik toho tak jako napršelo, nebo tak nějak obecně, kdyby se to dalo globalizovat, co se vlastně odehrávalo v posledních dnech?
1: Tak já musím říct, že ty velmi silné bouřky, které jsme očekávali hlavně na východě a severovýchodě Moravy, tak skutečně dorazily. A ten údaj překvapil i mě, protože ve Velkých Karlovicích včera odpoledne kolem 5. hodiny během krátké doby napršelo v bouřce 80 litrů vody na metr čtvereční, no a hladina Vsetínské Bečvy reagovala prudkým vzestupem z hydrologického sucha až na třetí povodňový stupeň.
0: Já jsem viděl vlastně nějaké video, které ukazovalo právě to, jak Bečva začala téct. Co téct? Najednou z toho byla neřízená řeka. Že se to může stát za tak krátkou chvíli, to jsem ani netušil a taky mě to docela dost překvapilo. Voda se zkrátka neměla kam sáknout, je to tak?
1: Je to pravda.
0: Co nás čeká za počasí? Tak dneska to bude to jasné, modré nebe a přijatelné teploty.
1: Dneska to budou teploty, řekl bych, často pod letní hodnotou 25 stupňů Celsia. No a ten chladnější ráz počasí bude pokračovat, takže v noci nás sice bude přecházet slabá studená fronta, ale teploty klesnou na 16 až 13 stupňů. Od severozápadu čekáme přechodně zvětšenou oblačnost s deštěm a přeháňkami. K ránu už budou srážky od severozápadu ustávat a oblačnost se bude protrhávat. No a v pátek čekáme zase

0: Většinou polojasno, odpoledne přechodně oblačno a večer se zase vyjasní. No a ty teploty v pátek se většinou budou pohybovat kolem 21 nebo 22 stupňů Celsia, takže ještě o pár stupínků chladněji než dnes.
1: A jen stručně, víkend jak?
0: Tak víkend vypadá zatím slunečnější. Sobota, kdyby mělo být většinou polojasno nebo skoro jasno, s tím, že teplota vyšplhá na 22 až 25 stupňů. Večer začne od severu oblaku přibývat, no a v neděli bude pravděpodobně oblačno. Od severu přechodně na většině území přehánky, výjimečně i bouřky, no a teploty se nepatrně zvýší na 23 až 26 stupňů. Ráno zase chladnější s teplotou kolem 14 stupňů Celsia. Já myslím, že po těch vedrech ideální počasí pro nadcházející dne.
1: Tak, milí posluchači, a příště si probereme novou lekci s názvem Jak stručně říct předpověď počasí na sobotu a neděli. Já vám děkuju.
0: Přeju krásné dny.
2: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: Dneska ráno, tak jak zaznělo v předchozím vstupu, tak dopravu ano opravdu výrazně komplikuje nové omezení, které je od včerejška ve Kbelské ulici. Ode dneška se tam teda obou směrně projíždí vždy pouze jedním pruhem. Navíc v oblasti Proseka byla nehoda, takže ta Kbelská byla pozastavená na několik minut, už je ale nehoda odklizená, takže se opět jezdí, ale kolony jsou velmi dlouhé, jak z dálnice D8 od sjezdu na Zdiby asi na půl hodiny, tak hodně ucpaná je i Novopatská od Černého mostu k nájezdu do Kbelské ulice a hodně zaplněné zůstává širší okolí. Nejhorší situace podle motohlídky je ve Kbelích, pak také v Satalicích, zaplněné jsou ale i Čakovice nebo také Kolbenova a Poděbradská směrem do centra. Na dálnici D7 čekejte zdržení na příjezdu do Prahy z Chomutova, je to kvůli omezení u letiště, kolona od Středokluk z 5. kilometru je asi na 20 minut. A ucpaná jsou pak v Praze obvyklá ranní místa, třeba Štěrboholská spojka z Černého mostu Průmyslové, tam je to na 20 minut. 20 minut se stojí v koloně i na jižní spojce před Barandovským mostem směr Smíchov od sjezdu na Pankrác a 15-minutové zdržení čekejte na Pražském okruhu směr letiště od Lochkovského tunelu ke sjezdu na Ořech.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
4: Navštívíme zahradu plnou exotických banánovníků, olivovníků, citrusovníků a palem. Poradíme s chovem fretky a zaměříme se na údržbu zahradního grilu.
2: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
1: 7 hodin 51 minut za chvíli kalendárium a Petr Jungmann. Pěkné ráno i s Václavem Neckářem.

0: 7.53, nejvyšší čas za Petrem Jungmanem, taky nejvyšší čas přizvat vás, abyste už konečně vstávali, už jste měli třeba vstávat v 7, tak to už máte dost velké zpoždění. Já vím, svědomím toho, že přijdete tam, kam máte namířeno a nevyřídíte to, co jste chtěli, chápu, ale čas je čas.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we can.
2: Čtvrtek 2. července svátek slaví urozená Patricie. A tady je Petr Jungmann, hezký den. 10. díl seriálu 30 případů majora Zemana se jmenoval Vrah se skrývá v poli. Skutečná vražda v Babicích na Třebíčsku se odehrála před 75 lety v roce 1951. Při ní byli zabiti tři místní komunisté, čtvrtý byl těžce zraněn. Babický případ na rozdíl od seriálu nebyl nikdy zcela přesně objasněn, avšak spolehlivě posloužil k ideologickým cílům a tvrdým represím. Jeden z největších spisovatelů všech dob, nositel Nobelovy ceny Ernest Hemingway, si sáhl na život před 65 lety v roce 1961. Zastřelil se ve svých 62. První jaderný výbuch na atolu Mururoa uskutečnila Francie před 60 lety v roce 1966. V dalších 30 letech provedla země Galského kohouta na tomto atolu v Tichomoří 181 testů jaderných zbraní. První úplně autonomní umělé srdce na světě bylo v americkém Louisville operováno před 25 lety v roce 2001. Pacient Robert Tools žil s bionickým srdcem 101 50 dní. Nejcennější tenisovou trofej poprvé zdvihla nad hlavu lvice z Fulneku Petra Kvitová před 15 lety. V roce 2011 se stala wimbledonskou vítězkou. Petra Kvitová. Po třech letech si vítězství zopakovala. A kulatých 50 má dneska hokejový brankář, dvojnásobný mistr světa Tomáš Vokoun.
3: Výborně, výborně, Tomáši!
2: Já přeju pěkný den.

0: 8 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Vedení Středočeského kraje si rozmyslelo změnu oborů na Nymburském gymnáziu. Stát v prvním pololetí tohoto roku vybral na daních o 5% více než loni. Do osmifinále fotbalového mistrovství světa postupují Spojené státy, Anglie a Belgie. A dnešní počasí ráno ještě skoro jasno, přes den převážně polojasno, přehánky jen ojediněle, maxima příjemná kolem 25 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobré ráno. Na Nymburském gymnáziu nadále zůstanou dva osmileté obory a jeden čtyřletý. Vedení Středočeského kraje totiž od zrušení jednoho osmiletého nakonec ustoupilo. Návrh se nelíbil rodičům žáků ani absolventům školy. Rozhodnutí potvrdil krajský radní pro oblast školství Milan Vácha z hnutí STAN.
3: Minister školství na jednání potvrdil, že jde o složitou systémovou otázku a že v současném volebním období nevidí prostor pro zásadnější změny. Proto ani Středočeský kraj nebude připravovat žádné zásadní systémové změny v oblasti víceletých gymnázií. Debata o jejich roli by však měla pokračovat.
2: Případné změny by podle radního Milana Váchy měly reagovat na stav školství a počty dětí ve školách. Transfuzní stanice v celé České republice žádají dárce, aby přišli darovat krev před odjezdem na dovolené. Vyzývá k tomu také pátý ročník kampaně s názvem I tobě v žilách koluje naše krev, kterou právě včera spustili policisté, hasiči a záchranáři v pražské fakultní nemocnici Královské Vinohrady. Podle mluvčí policejního prezidia Violety Siřišťové je v létě krev potřeba kvůli častým úrazům.
4: Přes ty letní prázdny integrovaný záchranný systém, tak ať jsou to hasiči nebo záchranka nebo policie, vyjíždíme často k úrazům, dopravním nehodám a proto jsou ty dárci potřeba. A samozřejmě před dvouma rokama jsme do tohohle projektu zapojili i registr dárců kostní dřeně.
2: Stát za letošní půl rok vybral na daních celkem 789 miliard a 300 milionů korun. Meziročně je to o 5% více. Vyplývá to z aktuálních údajů Ministerstva financí. Nejrychleji rostl výběr daně z příjmu firem. Nejvíce peněz ale státu tradičně přinesla daň z přidané hodnoty. Podle ministerstva vyššímu výběru daní pomohly hlavně vyšší útraty domácností a také růst mezd.
1: Sport.
2: Fotbalisté pořadatelských Spojených států amerických v úvodním kole vyřazovací fáze mistrovství světa porazili Bosnu a Hercegovinu 2-0 a postupují do osmifinále. Belgie po velkém obratu z 0-2 zdolala Senegal nakonec 3-2 po prodloužení a Anglie otočila duel s Demokratickou republikou Kongo na konečných 2-1. Celkem pět českých tenistů se dnes představí ve druhém kole prestižního Wimbledonu. Mezi muži budou o třetí kolo bojovat Jiří Lehečka a Jakub Menšík. A v ženské dvouře se dnes představí Karolína Plíšková, Marie Bousková a Linda Nosková.
1: Počasí.
2: Ráno skoro jasno, během dne polojasno a jen ojediněle slabé přehánky, teploty mezi 23 a 26 stupni, k tomu většinou slabý vítr, místy mírný, od severozápadu až západu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
5: A začínáme na silnici, která spojuje dálnici D4 a Řevnice.
6: V těch zatáčkách zhruba v půlce kopce auto vyjelo mimo vozovku. U nehody jsou již hasiči a blížila se tam sanitka. Žádné kolony se tam netvoří, ale je potřeba dát si pozor, jsou to samé zatáčky.
5: To je fakt. Připomínám, teď podle posledních informací by měla být silnice 116 mezi D4 a obcí Řevnice uzavřená. Nedá se projet, budete muset vyčkat, než se naloží nabourané auto. Pozor i na dálnici D10, tam se řeší teď ve směru do Prahy těsně před Prahou, ani ne kilometr, kolize osobního auta a cyklisty na místě záchranné složky. A ještě přidávám jednu nehodu, ta je v Radonicích na exitu 3 dálnice D10 na začátku přemostění. Tam jsou dvě auta v sobě a záchranné složky vyrazily na místo.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno, Střední Čechy.
5: S úsměvem do nového dne, čtvrtek 2. července. 8:05, no tak zatím tak jako co tady vidím a jak to vnímám já, to je docela osvěžující ráno, konečně se dá vyvětrat, nadechnout, ale nesmíte jít pod Belské.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že člověk má v těle jednu z nejsilnějších žíravin? Jde o kyselinu chlorovodíkovou, která má pH 1. Naštěstí je to v organismu zařízeno tak, že nám v běžném stavu nemůže ublížit, naopak nám pomáhá. Zmíněnou kyselinu máme v žaludku, kde je součástí trávicích šťáv a velmi účinně likviduje různé choroboplodné zárodky. Kromě toho má za úkol přeměňovat minerální látky na soli, které pak může naše tělo dál zpracovat. Štěpení bílkovin pak obstarává pepsin. Zásadní význam má v žaludku mucin, hlavní složka hlenu pokrývajícího stěny tohoto orgánu. Mucin zajišťuje ochranu sliznice před natrávením kyselinou. Pokud dojde k poruše tvorby mucinu, žíravina začíná dominovat, naleptává žaludeční stěnu, což napomáhá vzniku vředů. V těle máme i jiné kyseliny, třeba tu mléčnou, která je přítomna při vzniku jogurtu nebo kvašení zeleniny. V organismu je však produktem metabolismu bez přítomnosti kyslíku a dává o sobě vědět třeba při extrémní fyzické zátěži, po které nám způsobuje silnou bolest svalů.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Na studiových hodinách vidím 8.17.30. Přeji pěkné ráno.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: To, co bylo v posledních dnech, to se opravdu opakovat nebude, aspoň ne v dnešní den, čtvrtek 2. července. Docela zajímavé údaje dorazily o tom, kolik toho vlastně spadlo, myslím tím dešťových kapek. Pavel Karas o tom něco ví a taky připomeneme, co říkal.
2: Tak já musím říct, že ty velmi silné bouřky, které jsme očekávali hlavně na východě a severovýchodě Moravy, tak skutečně dorazily. A ten údaj překvapil i mě, protože ve Velkých Karlovicích včera odpoledne kolem 5. hodiny během krátké doby napršelo v bouřce 80 litrů vody na metr čtvereční, no a hladina v Setínské Bečvi reagovala prudkým vzestupem z hydrologického sucha až na třetí povodňový stupeň.
0: Zpátky do středních Čech a hlavně k předpovědi počasí pro dnešek.
2: Dnešek máme vlastně prvním dnem po dlouhé době, kdy se teplota nedostane na tropických 30 stupňů Celsia. Dnešní maxima čekáme mezi 23 a 26 stupni a teď aktuálně začínáme na teplotách kolem 16 stupňů Celsia. No a dnes bude po přechodu studené fronty často svítit slunce, čekáme jasnou nebo skoro jasnou oblohu, během dne bude většinou polojasno a jenom výjimečně se může vytvořit slabá přeháňka.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Jdeme na silnice, také se spojením s dispečinkem TSK Praha. Já se ještě taky podívám, i jak to vypadá ve středočeském kraji.
3: Dneska ráno tak v Praze provoz stále komplikuje nové omezení, které je od včerejška ve Kbelské ulici. Projíždí se obousměrně vždy pouze jedním pruhem. Je to kvůli velké rekonstrukci Kbelské a ty kolony před tímto omezením jsou jak z dálnice D8 na příjezdu z Ústí nad Labem od sjezdu na Zdiby zhruba na 15 minut, tak se plní také Novopatská ulice od Černého mostu do Kbelské, tam je zdržení 20 minut. Navíc na konci kolony na Černém mostě tam je i nehoda v pravém pruhu, tak opatrně. Hodně zaplněné zůstává širší okolí Kbelské, třeba ve Kbelích, Satalicích nebo také v Ďáblicích. Čekejte kolony směr centrum Prahy. Ucpaná je i Kolbenova a Poděbradská směr centrum. Na dálnici D7 na příjezdu do Prahy z Chomutová čekejte kolonu od sjezdu na Středokluky z 5. kilometru a to až do omezení u letiště, zdržení asi 20 minut. Pomalu se jede po Štěrboholské spojici od hradecké dálnice D11 k Průmyslové, to je na 15 minut. 15 minut naberete pak také na příjezdech k Barandovskému mostu, a to jak ve Strakonické od Hornbachu, tak také na jižní spojice od sjezdu na Podolí. A ještě Pražský okruh, směr letiště, kolony jsou od Vesce k Ořechu celkově na 20 minut.
0: Díval jsem se, jak to vypadá s dopravou ve středních Čechách a řeknu vám, že je to nic proti Kbelské, tak šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: 8.25, posloucháte ranní vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy. Teď malá pozvánka k dnešnímu odpolednímu vysílání. Jestli jsem zaznamenal správně, tak dneska by měla dorazit Saskia Burešová. A já se ptám, přijde s dárkem od Aleše cibulky z tobogánu, anebo ne?
1: Ty velmi ráda nosíš a dneska si v něm nepřišla. Krásné klobouky, klobouky k tobě patří.
2: Ano.
1: A já jsem jeden vyrobil.
2: Ne,
1: pozor, rozhlasový klobouk. Tak vypadá, no, prosím tě, takhle. Ještě takhle musím vytáhnout anténu. Tak prosím vás, je to slaměný klobouk a za tou mašlí je strčené rádio,
3: ze kterého kouká anténa, to je taková rádiovka.
1: Budeš po ulici, budeš vypadat trošku jako magor, ale jakože budeš mít klobouk a můžeš poslouchat.
2: To si vemu na humor já.
1: Jo, to je pravda.
2: No,
1: ano, konečně anténka.
2: No
1: a je to ruční výroba.
4: Český rozhlas Střední Čechy.
0: Koukám, co se kde děje, hlavně na dopravu, hlavně na ulici Kbelskou a vlastně i o ní bude dost řečí nejen v zelené vlně po zprávách v 9:30, ale i s našimi kolegy v příspěvku v 8:39. Ale všeho do času, žádná nervozita. Tak pěkné ráno, teď za 3 minuty 8:30.

0: Jestli víte, jak vypadá videoklip k písnice, kterou jsem vám teď pouštěl do ranního vysílání, ty víš, nevíš?
1: Ne.
0: To mlejnek na maso a padají tam lidé. Tak hezké ráno.

0: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Dobré ráno. Ředitelé Českého rozhlasu a České televize stále trvají na zachování systému rozhlasových a televizních poplatků. Řekli to po včerejší schůzce s poslanci ve sněmovně. Jednání se ale nezúčastnil nikdo z koalice. Financovat veřejnoprávní média chce vládní koalice od příštího roku ze státního rozpočtu. Kvůli opravě silnice jsou neprůjezdné Louňovice pod Blaníkem. Kompletně uzavřená je silnice od Hřbitova po základní školu, tedy směr na Vlašim a Mladou Vožici. Objížďky jsou vyznačené po okolních silnicích. Praha 4 připravuje velkou rekonstrukci 3 dětských hřišť a také výstavbu 2 nových. Kompletní přeměnu čeká hřiště v Braníku, Krči a na Pankráci. Nová hřiště vzniknou v Nuslích a před Táborskou branou Vyšehradu. Praha 4 investuje do všeho zhruba 23 milionů korun. Fotbalisté Spojených států amerických postupují do osmifinále mistrovství světa. Bosnu a Hercegovinu porazili 2-0. Anglie vyhrála na úvod play-off nad Kongem 2-1 a Belgie po velkém obratu přehrála Senegal 3-2 po prodloužení. Jaké nás čeká počasí? Velmi příjemné dnes. Bude skoro jasno, postupně až polojasno, přehánky ojedinile a maxima mezi 23 a 26 stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Kdybyste se náhodou zdrželi na silnici první třídy číslo 2, a to v Bečvárech na průjezdu této obcí, tak prosím pěkně, to z důvodu toho, že silničáři tam začali upravovat, uklízet nebo co se musí udělat v průběhu dne, takže budete muset jet protisměrem. D10 není vyřešena ještě kolize na prvním kilometru ve směru do Turnova. Tam je srážka osobního auta a cyklisty, na místě jsou složky záchranného systému. Připomínám, že na Mladoboleslavsku do 3. července uzavřená silnice 2. třídy 259 mezi Líny a Pukovnem. A ještě tady mám informaci skladna až do konce září. Jednosměrná Volkrova ulice, tedy silnice 118, projet se dá pouze směrem skladna.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: První den rekonstrukce ulice Kbelské, už jí mám plné zuby.
1: Pokud jezdíte autem přes severovýchod Prahy, tak pro vás máme důležité informace z tohoto místa. Právě kvůli rekonstrukci Kbelské v obou směrech je průjezdná jen jedním pruhem. V oblasti se tvoří kolony. Náš reporter je přímo na místě, přihlásí se za chviličku.
0: Dobré ráno Střední Čechy s Honzou Macounem.

0: 8.39, Český rozhlas Střední Čechy, začala oprava k Belské v Praze, v obou směrech průjezdná jedním pruhem a to ovlivňuje dopravu vlastně v celé oblasti. Dlouhé kolony, to je pochopitelné, dali se čekat, řidiči se tam musí připravit na komplikace a hlavně zdržení. Od rána situaci na severovýchodě metropole sleduje Josef Beneda, který je teď v Prosecké ulici. Pěkné ráno.
1: Hezký den. Na Kbelské ulici teď pomalu projíždí řidiči v jednom pruhu v obou směrech. Průjezd ve směru z dálnice D8 po 7. hodině zkomplikovala nehoda dvou aut nedaleko Prosecké ulice, kde právě jsem, ale podařilo se ji poměrně rychle odstranit. Už od rána se tvoří kolony na obou příjezdech na Kbelskou ulici. Na dálnici D8 auta stojí až od bočce za Zdiby. A Novopatská ulice, která se na Kbelskou napojuje z jihu, je ucpaná až k nájezdu na D10. K tomu ještě doplním, že jsou také uzavřené všechny sjezdy a nájezdy na Kbelskou z přilehlých ulic, jako třeba tady v Prosecké, ale také v Mladoboleslavské nebo Čelkovické ulici. Kbelská totiž funguje jako pomyslný tunel, aby se co nejvíce usnadnil průjezd tranzitní dopravy.
0: No a já se právě ptám, i jako místní, jak je vlastně možné tu Kbelskou ulici nějakým způsobem možné objet a vyhnout se jí?
1: Tak jednoduchá odpověď je, že to spíš nejde. Kbelská totiž nahrazuje nedokončený pražský okruh a i nedokončený vnitřní městský okruh. To je také důvod, proč silničáři nemohli na rekonstrukci zavřít celou ulici, ale museli ji nechat alespoň částečně průjezdnou. Lidé, kteří chtějí pouze přejet z dálnice D8 na dálnici D10, můžou zvážit, jestli raději nevyužít silnici první třídy číslo 16 na Mělnicku a Mladoboleslavsku. Případně se pak můžou napojit i na silnici 1/38 a pokračovat přes Nymburk na dálnici D11. Radní přilehlé městské části Prahy 9 Tomáš Holeček z ODS také popisoval, že se obává, že řidiči budou z dálnice sjíždět už u Zdib a budou hledat cesty do metropole přes Kobylisy a potažmo i přes další městské části.
0: Co všechno se vlastně bude opravovat? Co bude zářit novotou?
1: Tak vlastně tím hlavním důvodem celé rekonstrukce je to, že silnice už byla v havarijním stavu. Jsou tady vyjeté koleje od kamionů, nerovnosti a trhliny. V prvních 3 a 4 dnech proto dělníci budou především odfrézovávat asfalt a odvážet ho pryč. Poté položí novou vozovku a také upraví celé odvodnění komunikace. Plánují použít poklopy na kanalizaci, které vydrží tlak 90 tun a běžně se používají na leteckých drahách. Na Kbelské bude denně pracovat od 100 až po 250 lidí v nepřetržitém provozu, tedy i v noci. Obzvlášť v prvních dnech by tak místní měli počítat se zvýšeným hlukem. Na závěr ještě doplním, že po celou dobu prací budou přímo u Kbelské připravená 4 odtahová vozidla, aby v případě nehody dokázali auta rychle odklidit, jako se to stalo třeba dnes v 7 ráno.
0: A já to silničářům nezapomenu. Děkuji za to, že tak rychle zasáhli. Tak děkujeme za informace z místa, reportér Josef Beneda. Díky, naslyšenou.
1: Také děkuji, naslyšenou.

0: Čtvrtek 2.7.2026 a lehonce po 8:45.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Pro dnešní den platí meteorologické černé na bílém následující. Ano, už se na to dívám. Tak dneska víceméně dost slunce. Teď po ránu ve středních Čechách skoro jasno, během dne bude většinou polojasno, srážky jen výjimečně a na nejvýš, ještě jako slabá přeháňka. Nejvyšší teploty vystoupí na 23 až 26 a vítr slabý, místy mírný, severozápadní až západní. Rozptylové podmínky OK, až velmi OK. Takže klid, pohoda, 23 až 26. Co noc na zítřek a zítra přes den, Pavle Karasy?
2: Dneska to budou teploty, řekl bych, často pod letní hodnotou 25 stupňů Celsia. No a ten chladnější ráz počasí bude pokračovat, takže v noci nás sice bude přecházet slabá studená fronta, ale teploty klesnou na 16 až 13 stupňů. Od severozápadu čekáme přechodně zvětšenou oblačnost s deštěm a přeháňkami. K ránu už budou srážky od severozápadu ustávat a oblačnost se bude protrhávat. No a v pátek čekáme zase většinou polojasno, odpoledne přechodně oblačno a večer se zase vyjasní. No a ty teploty v pátek se většinou budou pohybovat kolem 21 nebo 22 stupňů Celsia, takže ještě o pár stupínků chladněji než dnes.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: Dneska ráno také v Praze i nadále brzdí dopravu nové zúžení ve Kbelské ulici. Obou směrně se ode dneška projíždí vždy pouze jedním pruhem, navíc se nedá sjet ani najet jak na Letňany, tak také na prosek ani na Kbely a uzavřený je i úsek Kbelské mezi Novopatskou a Hloubětínem. Kolony jsou kvůli tomu z dálnice D8 moc jezdu na Zdiby, to zdržení je asi 20 minut a ucpává se i Novopatská od Černého mostu do Kbelské, také čekejte asi na 20 minut. Kromě toho ale provoz v okolí polevuje, kolony, které byly třeba v Satalicích nebo v Letňanech, se postupně zkracují. Pomalu se pak v Praze jede po Štěrboholské spojce z Černého mostu k Průmyslové, zdržení 15 minut, plní se pak i jižní spojka směr Smíchov, na příjezdu k Barandovskému mostu naberete od Pankráce 15 minut, 15 minut se popojíždí i ve Strakonické od Závodiště k mostu. Čtvrt hodiny se zdržíte i na příjezdu do centra po magistrále, a to z Pankráce za Nuselský most, popojíždí se pak i po Pražské okruhu směrem z D1 na letiště. Zdržení od Vesce k Ořechu je teď asi 20 minut.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým milým hostem bude textař

0: Michal Horáček.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Je to neuvěřitelné, ale Iveta Chlumská po dálnici Ivety Chlumské dorazila zavčasu, aby vás provedla středočeským dopolednem. Začíná se hned po zprávách v 9. A kdyby to někoho zajímalo ohledně počasí, tak víkend, prosím pěkně, maximálně 25. Takže ani moc, ani málo, tak akorát, jak se na léto patří u bazénu nebo pláže. Honza Macon přeje skvělý den.

0: středočeské tipy.
1: Kam se dnes můžete vydat? Udělejte si výlet na renesanční zámek v Nelahozevsi. Ukrývá jedny z nejcennějších uměleckých sbírek ve střední Evropě. Prohlédnout si můžete bohatě zařízené zámecké interiéry, obrazy světových mistrů i zajímavé expozice pro děti. Po návštěvě si odpočiňte v bistru Skála s výhledem na zámek nebo se projděte zámeckým areálem. Zámek je otevřený od úterý do neděle vždy od 9 do 17 hodin. O víkendech se tu konají taky speciální prohlídky pro rodiny s dětmi. Jejich součástí jsou tvořivé dílničky a vydat se můžete i na nevšední prohlídku tajemství sklepa a půdy. Továrník Josef Volman si vysnil impozantní vilu v rozlehlém parku nad romantickou krajinou řeky Labe v Čelákovicích nedaleko Prahy. Jednu z nejkrásnějších rezidencí první republiky pro něj navrhli mladí avantgardní architekti Karel Janů a Jiří Šturusa. Velkolepý areál je vynikající ukázkou moderního bydlení meziválečné doby. Zúčastněte se komentované prohlídky. Začíná v 16, 18 a v 18.30. Do konce srpna tu navíc uvidíte výstavu fotografií Alžběty Jungrové. Nese název Bez konce a začátku. Snímky vznikaly přímo ve vile. Fantastické bytosti, starověké mýty i nádech surrealismu a hororu. To vše nabízí výstava výtvarníka a keramika Andreje Friče. Jeho keramické plastiky, kresby i grafiky představují výběr z poslední tvorby a zvou do světa plného symbolů a fantazie. Díla shlédněte v Muzeu berounské keramiky nejpozději do 16. srpna. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.

0: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
1: V České republice začínají kontroly dětských táborů. Hygienici letos některé požadavky zmírnili. Záchranná služba Středočeského kraje má na Slapech nový člun za 6 milionů korun. A dnešní počasí v regionu středních Čech zpočátku skoro jasno, přes den polojasno, přehánky pouze ojedinělé, maxima příjemná kolem 25 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobré dopoledne. Hygienici v celé republice začínají kontrolovat dětské tábory. Zaměří se mimo jiné na pestrost stravy. Od začátku letošního roku ale také platí nová pravidla pro fungování táborů. Už například není pevně stanovený počet umyvadel nebo toalet.
2: Děti se nově taky budou moci zapojit do přípravy teplých jídel. Důvod změn vysvětluje Matyáš Fošum z Ministerstva zdravotnictví.
3: Už není naším cílem, aby ten stát byl v tom jednoznačně direktivní.
2: Karel Kabelka, vedoucí tábora Hrdlořezy, vítá i to, že už nemusí být oddělené toalety pro chlapce a dívky.
4: Stejně nám ty děti chodili, ač tam měli panáčka, panenku, kam se jim zrovna chtělo.
2: Rodiče by před táborem neměli zapomenout na potvrzení o zdravotní způsobilosti dítěte. Připomíná pediatr. Alena Šepková.
5: Velmi bych na to apelovala, aby rodiče toto si zajišťovali včas, protože jsme v době letních dovolených.
2: Loni hygienici zkontrolovali přibližně 2000 táborů. Pochybení zjistili asi v 80 případech. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
1: Středočeským záchranářům na Slapské přehradě začíná pomáhat nový člun s moderní přístrojovou i zdravotnickou technikou. Jeho pořízení vyšlo téměř na 6 milionů korun. Záchranáři mají na vodě k dispozici umělou plicní ventilaci, defibrilátor nebo léky. Loni měla záchranná služba na Slapech téměř 80 výjezdů. A jaké případy řeší nejčastěji, upřesní záchranář Tomáš Stronček.
6: Převážně se jedná o alergické reakce, o úrazy a samozřejmě teď byl víkend, kdy bylo extrémní teplo a byly tady bohužel i dva případy tonutí, bohužel s jedním případem utonutí.
1: Pozemek o rozloze 6000 metrů čtverečních v Olšanské ulici získala od magistrátu Praha 3. Chce tam postavit zázemí úklidové společnosti, městské části a také záchranné služby. Podle radního Prahy 3 Jiřího Ptáčka z TOP 09 by tam mohl být například sběrný dvůr.
7: Chceme, aby tam mohla být prostor naše obecní firma Čistá trojka, aby tam mohli mít zázemí hasiči. Pravděpodobně se nám podaří tam udělat nové výjezdové stanoviště pro záchranu službu. Současně zvažujeme, že by tam byl sběrný dvůr.
0: Sport.
1: Čeští basketbalisté uzavřou první kolo kvalifikace o postup na mistrovství světa. Už zítra nastoupí ve Stockholmu proti domácím Švédům. V pondělí je pak čeká domácí utkání s Estonskem. Hrát se bude v Brně.
0: Počasí.
1: Zpočátku dne čekáme skoro jasno, během dne většinou polojasno, dnes pouze ojediněle slabé přehánky, teploty velmi příjemné mezi 23 a 26 stupni, vítr většinou slabý, místy mírný od severozápadu až západu.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
1: V Praze Vekbelské je nové omezení, kvůli tomu také kolony mezi dálnicí D10 a D8 u Zdib se stojí obousměrně, zdržení je v řádu desítek minut, kolabují také náhradní trasy. A na Štěrboholské spojce ve směru z Černého na Lanový most se jede pomalu od Běchovic až k Průmyslové, tam se zdržíte asi 15 minut. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: Začíná středočeské dopoledne dnes s Ivetou Chlumskou.
8: Krásný čtvrteční den.
0: Středočeské dopoledne.
8: A jsme tu pro vás a nezapomeňte, že i dnes máme pro vás ve 9:45 naši velkou letní soutěž Zámecké léto. A bude tu až do 28. srpna vždy ve 9:45. Samozřejmě se to týká, když Zámecké léto zámků v České republice. Vždycky se dozvíte něco zajímavého o jednom z nich a na to naváže naše soutěž o zámecký cestovatelský balíček. Ten obsahuje sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh a každý pátek. K tomu ještě vylosujeme jednoho výherce z toho daného týdne a ten získá soukromou prohlídku zámku Františka Kinského pro dvě osoby zámku Kostelec nad Orlicí. Tak se těšte i dnes, já vám držím palce při vašem soutěžení. Textař Václav Fischer psal písničky pro Matušku Pilarovou i skupinu Olympic. Většinu textů napsal v Mníšku pod Brdy a Václava Fischera, který by se letos dožil stovky, od jehož úmrtí uplyne tedy červenci 13 let, si připomeneme už za chvíli.
0: Středočeské dopoledne s Ivetou Chlumskou.

0: Tak nám sprintovala Helena Vondráčková na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. 16 minut máme po deváté. Vy buďte v pohodě, v dobré náladě. Pokud jste za volantem, rozhodně nikam nesprintujte, nespěchejte. Hezky v klidu, i když stojíte v kolonách, s tím zkrátka nic neuděláte. My vám k tomu budeme příjemně hrát a nabízet i zajímavé informace. Třeba textař Václav Fischer psal písničky pro Valdemara Matušku, Evu Pilarovou nebo skupinu Olympic. A většinu textů napsal Míšku Podbrdy. Letos v únoru by oslavil sté narozeniny. S dcerou známého textaře a spisovatele Markétou Mališovou si při této příležitosti povídala naše redaktorka Bára Kvapilová.
1: Váš tatínek se narodil do rodiny Fischerů, která měla k hudbě a vůbec k umění velice blízko.
2: Tátův bratranec, například Ivo Fischer, byl slavný textař. Oni byli bratranci a měli se moc rádi. Spisovatelka dnešní Daniela Fischerová je dcera slavného skladatele J. F. Fischera. Taky slavná je malířka Marie Fischerová-Kechová a ta se tam ale do té rodiny přivdala.
1: Kořeny vaší rodiny sahají do Lipčic nad Vltavou, kde váš tatínek prožil dětství.
2: V Lipčicích, Letkách, části Lipčic, byla proslavená cihelna. Můj dědeček stavěl komíny a potom vyráběl cihly. Ono to vlastně celá rodina 9 bratrů, ale on byl ten ředitel. A je to proto, že tam byla výborná hlína. A ty tašky, ty ještě dodnes prý lidi schánějí na střechy, protože byly velice kvalitní.
1: Ano, ano, takzvané fišerky jsou prý stále žádané.
3: Příboj už stoupá, moře se houpá.
1: Život Václava Fischera nebyl jednoduchý. Od roku 1943 byl členem odbojové skupiny. Brzy po válce byl za svou odbojovou činnost vyznamenán. Po roce 1948 byl za ní ale trestán. Po revoluci sice studoval filozofickou fakultu, ale ze školy byl vyloučen a později hrdě vystřídal několik dělnických profesí.
2: Když byl dělník, tak si mohl říkat, co chtěl, protože od lopaty a hornictví, on měl horníka nějaký čas, ho nikdo nevyhodí.
1: Kdy začal váš tatínek psát?
2: Co vím, tak úplně jako takový první začátky byly právě v Letkách, v Lipčicích, kdy ještě se svým kamarádem Štěpánkem napsali hru a tu vysílali v rozhlase. Takže k tomu jakýsi sklon měl, ale opravdu psát začal v 60. letech.
1: Nejvíc textů Václav Fischer napsal v Míšku Podbrdy. Jeho dílo je opravdu úctyhodné. Český rozhlas natočil asi 200 jeho písní. Na gramodeskách jich vyšlo 60. Vydal 22 knižních titulů a jeho texty doprovodili i desítku leporel pro děti. Psal pro časopisy Sluníčko, Mateří douška, Ohníček a nebo Květy. Co ho bavilo nejvíc?
2: Nejvíc bavil sport a psaní. Hrál hlavně tenis, volejbal a taky trénoval moje spolužačky ze školy, vedl oddíl volejbalový a jezdil tam s námi taky si zahrát několikrát Jiří Korn. To bylo velmi populární.
4: Co tě napadá, nesmíš o mě stát.
1: On psal texty pro skupinu Olympic, pro Jiřího Korna, Milana Chladila, pro celou řadu našich slavných hvězd. Jakou jeho písničku máte nejraději?
2: Harem, který naspíval Olympic. Ale potom je taky velmi slavná písnička U Kokořína, kterou použil Miloš Forman do svého filmu slavného Hoří má panenko.
5: Znám jednu hezkou hospodu zámeckou, šumí tam vinice, potok, aha.
1: Na textaře Václava Fischera vzpomínala jeho dcera Markéta Mališová. Z Míčku Podbrdy Bára Kvapilová, Český rozhlas Střední Čechy.
0: A já doplním, že další informace i s fotografiemi najdete na našem webu středníčechy.rozhlas.cz.
6: Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.
0: Základní škole Tomáše Garrigua Masaryka v Poděbradech dodnes chybělo dostatečně velké hřiště na míčové hry a další sporty. To se ale změní. Dělníci tam staví novou tělocvičnu. Jak bude vypadat, povíme za chvíli. Teď další příjemná muzika, Budu tu stát.

0: a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude zpěvák a skladatel Petr Bende.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

Víte, že vodní nádrž Švihov je největší nádrží v České republice a dokonce i ve střední Evropě? Nachází se na pomezí středních Čech a Vysočiny. Slouží jako zdroj pitné vody pro téměř celou středočeskou oblast, včetně Prahy. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Karel Gott s písní Posel dobrých zpráv. Možná máme 2,5 minuty po 9:30 také dobrou zprávu pro ty, kteří už se nemohli v Poděbradech dočkat. Dělníci totiž začali bourat starou tělocvičnu u základní školy Tomáše Garrigua Masaryka v Poděbradech. Pro potřeby výuky už nevyhovovala. Za 3 měsíce na jejím místě nechá město postavit novou tělocvičnu a zaplatí za ní 143 milionů korun.
1: Tělocvična ve staré šedivé přístavbě už základní škole nevyhovuje.
2: Máme jednu tělocvičnu malou, kde třeba už chlapci pak z 9. třídy mají jenom problém se vůbec vejít.
1: Říká Tereza Peroutková, která na 2. stupni učí tělocvik. Dostatek místa tu nemají, ale ani vyučující.
2: Chyběl prostor, kde bychom měli kabinet a třeba i to uskladnění lepší pomůcek, protože jsme řešili stále nedostatek místa.
1: Následující rok budou žáci cvičit venku nebo budou docházet do jiné tělocvičny. Cesta k ním zabere zhruba 20 minut.
2: To určitě zkrátí samotnou tu dobu pohybu, ale zase beru jako plus to, že děti teda budou v zimě na čerstvém vzduchu.
1: Dodává učitelka Peroutková. Na demolici přístavby mají dělníci 3 měsíce. Podle ředitele školy Vlastislava Sýkory by mohli žáci cvičit v novém na začátku roku 2028.
3: Ta budova by měla mít podzemní část, kde bude zázemí, šatny, toalety, nářaďovna a bude tam gymnastický sál.
1: Nadzemní patra budou 2. V tom prvním bude velké hřiště na Košíkovou.
3: Samozřejmě, že to hřiště se dá ještě využít na menší části, kde bude namalované hřiště na volejbal, hřiště na badminton a třeba tenis.
1: V nejvyšším patře budou žáci kromě sportu také odpočívat.
3: Bude tam také terasa, případně by se tam mohly vyučovat pěstitelské práce.
1: Plánuje ředitel Sýkora. Škola na novou tělocvičnu čeká podle starosty Romana Šulce z ODS přes 20 let.
4: V letech 2002-2008 už město Poděbrady si nechalo zpracovat projekt, nicméně ani jeden nebyl realizován.
1: Město za demolici a následnou stavbu zaplatí 143 milionů korun. Z Poděbrad Alena Junová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
0: A pozor, už se to blíží, ve 9:45 opět naše zámecké léto, tedy velká letní soutěž věnovaná zámkům v České republice. Spousta zajímavých informací, zazní také soutěžní otázka. Vy si můžete vysoutěžit zámecký cestovatelský balíček, sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. A taky se v pátek zařadit, to už bude zítra, do našeho týdenního slosování o soukromou prohlídku zámku Františka Kinského pro 2 osoby, zámku Kostelec nad Orlicí. Držím palce. We'll be right back.

0: Amerika. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Přeji vám všem úspěšný druhý červencový den letošního léta. Letošní léto je v našem vysílání v zámeckém stylu. I dnes pro vás máme pozvánku na jeden z našich zámků a také soutěž o zámecký cestovatelský balíček. Kde jsou sluneční brýle, pikniková deka, termoska, letní ponožky a batoh. Soutěží vás provází Pavel Kudrna, našimi zámky František Kinský a hned nabízí dnešní pozvánku.
0: Zámecké léto.
2: Zvu vás na výlet na Jižní Moravu, kde na skále nad řekou Rokytná střeží město pod sebou zámek Moravský Krumlov. Pokochat se tam můžete i monumentálními plátny z cyklu Slovanská epopej od Alfonse Muchy. Na místo se vydal Zdeněk Truhlář.
3: Společně s průvodkyní Evou Fruvirtovou se hned za pokladnou dostáváme do dlouhého tunelu.
4: Původně to byl vjezd do města a dnes se tady nachází krásná expozice. Když ji projdete až na konec, tak narazíte na Vlčí jámu, což byl původně obranný prvek hradu.
3: To znamená, byl tady padací most.
4: Zřejmě tady byl padací most a sloužilo to k tomu, aby se nemohl dostat nikdo dovnitř těch nepřátel.
3: Procházíme dále a narážíme na stavbu, která vypadá jako kaple, ale není to kaple.
4: Je to takzvaná lucerna, která byla snesena ze zámecké věže a návštěvníci tady mohou vidět a obdivovat vůbec vlastně práci tehdejších mistrů.
3: Vcházíme na nádherné arkádové nádvoří.
4: Zámek v Moravském Krumlově patří k těm prvním na Moravě, kterým se říká takzvaný arkádový zámek. A za těmi arkádami, za tou přestavbou, stojí páni z Lipé a konkrétně italský architekt Leonardo di Bisogno. Tady se dostáváme na chodbu, ze které je krásný výhled na anglický park, který nechala založit kněžna Eleonora. Ten park je obrovský, dá se tam jít na piknik, ale zahrát i třeba disc golf.
3: Prohlídka Krumlovského zámku pokračuje v takové pěkné místnosti, kde jsou odhaleny fresky. Předpokládám, že jsou to původní fresky?
4: Jsou to původní fresky, datace je kolem roku 1530 a nebyly objeveny na žádném jiném zámku než tady u nás.
3: Vstoupili jsme do šlechtických komnat, což jsou opravdu krásné reprezentativní prostory. Ten mobiliář je tady původní?
4: On byl odvezen, ale po několika desítkách let se vrátil zpět. To znamená, to, co tady návštěvník uvidí, tak je opravdu ten původní nábytek dotýkaný právě lidmi, šlechtici, kteří zde na zámku pobývali a žili.
3: Když už jsme u těch majitelů, jaká je vlastně historie zámku v Moravském Krumlově?
4: Původně to byl hrad z 13. století. Největší rozkvět zámek zažil v 16. století, kdy majitele byli Lichtenštejnové, kteří zde byli až do roku 1908 a po nich přebírá zámek šlechtický rod Kinských. No a potom ten osud byl trošku tragický.
3: Co se potom se zámkem stalo?
4: Na základě Benešových dekretů jim byl zámek odebrán. Během druhé světové války bylo město Moravský Krumlov poměrně dost poničeno. Jako zázrakem zámek přežil, takže se semka nastěhovaly různé úřady, byly tady byty a také potom v těch 50. letech armáda. Následně se zde vyráběl zahradní nábytek a také zde bylo odborné učiliště železničářské a teprve později, o mnoho let později, v tom zdevastovaném stavu koupilo město tento zámek a dá se říct, že ho opravdu zachránilo.
3: Zámek Moravský Krumlov rozhodně stojí za návštěvu, ovšem jedním z těch hlavních lákadel a na to nesmíme zapomenout je také Muchova Slovanská epopej.
4: Uvidíte tady 20 monumentálních pláten, na kterých Alfons Mucha stvárnil historii slovanských národů.

0: Liberecké léto.
1: Zámek Moravský Krumlov si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
2: Jak tak putujeme těmi zámky celou naší zemí, tak si všímáme té krásné češtiny, jak má různé tvary. Všimli jste si třeba, semka se nastěhovali, to je přeci nádherný tvar. Tak semka, teď budete volat, tedy sem ke mně do studia na telefon 731 800 900, protože máte-li chuť soutěžit, tak přijměte tu moji výzvu, která teď přichází. O co hrajeme, tak to už jsme říkali, ale já to připomenu samozřejmě, ve hře je denní výhra, takový balíček zámecký, cestovatelský. A tam jsou sluneční brýle, pikniková deka, termoska, letní ponožky a batoh. V pátek pak vylosujeme jednoho z vás, ten si užije prohlídku, soukromou prohlídku na zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí. Čili z těch 5 výherců od pondělí do pátku, v pátek jeden bude mít štěstí, tam je obrovská šance na výhru samozřejmě. No a potom na konci prázdnin vylosujeme 3 výherce ze všech těch denních výherců, kteří mohou získat 3 víkendové zámecké pobyty. Tak písnička Věra Martinová, Toulavý džiny, 3.41 je stopáž, máte na to čas, jsou vypnuté telefony, teď je pouštím a vy se dejte tedy do volání 731 800 900. Všichni máte stejnou startovací čáru.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Tak dost toulání s Věrou Martinovou. Soutěžit se bude, máte-li chuť samozřejmě, to je vždycky ne příkaz, ale výzva nebo nabídka, takže pokud ji přijmete, tak jsme pochopitelně rádi. Pan Jiří z Liberku přijal tuto nabídku. Pan Jiří, dobrý den.
1: Hezký den.
0: Liberk, to je Rychnov, Rychnovsko?
1: Jo, Rychnov, Knižnov.
0: Takže jak vy jste soutěžícím typem? Soutěžíte vždy všude nebo jen tak náhodou namátkou?
1: Všude.
0: Jo.
1: Jo, mám rád soutěže i v televizi.
0: Já vždycky říkám, chtěl bych vyhrát ty miliardy, ale pak si říkám, taky by to chtělo si jednou třeba vsadit. Vyhrál jste něco zajímavého, podstatného?
1: No, jakoby nic moc hodnotného, no. Třeba nějaký stupenky na koncert.
0: Tak aspoň něco drobného. Dobrý, no jistě, tak samozřejmě. U nás to může být zámecký balíček, prohlídka, pak pobyt, víkendový tak zámecký, takže by to bylo parádní. Takže pane Jiří, jinak já jsem se díval nejblíž k Liberku, Kolovratský zámek v Rychnově, Kvasiny, taky zámek, vidíte?
1: Jo, Kvasiny.
0: Znáte určitě. Jo. Tak dáme se do té soutěže, máte-li chuť, já už teď trošku zvážním, jak se říká obrannému prvku, který měl ochránit původní hrad v Moravském Krumlově před nájezdníky. Jak se říká obrannému prvku, který měl ochránit původní hrad v Moravském Krumlově před nájezdníky? Za A Vlčí jáma, za B Medvědí příkop, za C Tygří stezka.
1: Tak je to Vlčí jáma.
0: Tam nebylo vůbec pochybnosti v té odpovědi. To jste věděl, nebo jak jste?
1: Poslouchal jsem.
0: Vzorný posluchač, vzorný soutěžící. Mám pro vás dobrou zprávu a špatnou, kterou chcete dřív?
1: To je jedno.
0: Tak vyhráváte ten náš balíček denní. Špatná je, že tím pro vás soutěž skončila. Tady v tom zámeckém létě. Tak se mějte hezky, ať se vám daří a naslyšenou. Zdravím pana Jiřího do Liberku. No zdravím vás všechny, Pavel Kudrna vám přeje dobrý den, hezký čtvrtek, zítra máte-li chuť se sejdeme zase v 9.45 a kam se to podíváme, bude to zámek Kravaře. Užijte si zbytek dnešního dne, podstatný zbytek, ať se daří.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Opozice a ředitelé rozhlasu a České televize vyzvali vládu k diskuzi o financování médií. Policie v Praze o prázdninách posílila hlídky na rušných místech. Česká tenistka Barbora Krejčíková porazila světovou pětku a v letošním Wimbledonu bude hrát o osmifinále. A počasí zpočátku skoro jasno, přes den maximálně polojasno. Ojedinělé přehánky, maxima velmi příjemná kolem 25 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobré dopoledne. Ředitelé Českého rozhlasu i České televize stále trvají na zachování současného systému rozhlasových a televizních poplatků. Řekli to po včerejším jednání s poslanci ve sněmovně. Schůzky se přitom nikdo z koaličních stran nezúčastnil. Financovat veřejnoprávní média chce vládní koalice od příštího roku ze státního rozpočtu. Navrhovaný nižší rozpočet by podle obou ředitelů znamenal hlavně omezení výroby i propouštění stovek pracovníků. Ředitel České televize Hynek Chudárek řekl, že budou o změnách intenzivně jednat i přes letošní letní prázdniny.
2: My budeme jednat. Já jsem k tomu byl zavázán radou na jejím mimořádném jednání, že mám jednat velmi aktivně v podstatě s pány poslanci, a to na obou stranách spektra, takže musíme samozřejmě vyjednat dobré podmínky, respektive ty nejlepší podmínky, abychom věděli společně, co do těch pozměňovacích návrhů umístit, pokud by tento zákon platil. Samozřejmě ty poplatky jsou pro nás číslo jedna.
0: Louňovice pod Blaníkem na Benešovsku jsou kvůli opravám silnice neprůjezdné. Kompletně uzavřená je silnice od Hřbitova po tamní základní školu, tedy směr na Vlašim a Mladou Vožici. Objízdné trasy jsou vyznačené po okolních silnicích. Finální pokládka povrchů je naplánovaná na přelom srpna a září.
3: Stávající práce jsou součástí kompletní rekonstrukce silnice Louňovice pod Blaníkem Kamberg. Za nový povrch na 17-kilometrovém úseku zaplatí Středočeský kraj 200 milionů korun. Městy se přidává budováním chodníků a výměnou osvětlení. Z Louňovic pod Blaníkem Věra Hájková, Český rozhlas.
0: Policie v Praze o letních prázdninách posiluje hlídky na rušných místech. Více policistů bude hlavně v historických částech města a turistických lokalitách. Opatření se týkají například Václavského nebo Staroměstského náměstí, dále také Vrchlického sadu a prostoru kolem stanice metra Anděl, říká mluvčí pražských policistů Jan Daněk.
4: Důvod posílení výkonu služby v centru Prahy je preventivní. Bude se jednat převážně o policisty v uniformách, kteří budou z místních oddělení, z hlídkových služeb, budou tam ale i kolegové sepsy, nebo například na Karlově náměstí kolegové na koních. Opatření se budou také účastnit policisté z pořádkových jednotek.
1: Sport.
0: Český ženský tenis už má jistou osmifinalistku letošního Wimbledonu. Barbora Krejčíková totiž po obrovské bitvě zdolala Rusku Andrejevovou 2-1 na sety a v dalším koleji čeká Nikola Bartuňková, která porazila Krajanku Kateřinu Siňakovou ve dvou sadách. Uspěla také Karolína Muchová, která si ve dvou sadách poradila s Číňankou Chang. Dnes budou v Londýně bojovat o třetí kolo Karolína Plíšková, Marie Bousková a Linda Nosková a mezi muži pak Jiří Lehečka a Jakub Menšík.
1: Počasí.
0: Počátku tedy teď dopoledne bude ještě skoro jasno, během dne pak většinou polojasno, přehánky dnes pouze ujedinělé, teploty mezi 23 a 26 stupni, vítr zpočátku většinou slabý, odpoledne místy mírný, od severozápadu až západu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na dálnici D7 ze Slaného do Prahy trvá zdržení před omezením u letiště. Aktuálně se zpomaluje u sjezdu na Středokluky na 5. kilometru. Na trase strávíte okolo 15 minut. Tolik doprava, Český rozhlas Střední Čechy vám přeje klidnou jízdu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Středočeské dopoledne pokračuje, s vámi je a bude Iveta Chlumská.
5: A jsem s vámi ráda, hezký den.
1: Středočeské dopoledne.
5: A věřím, že si rádi poslechnete příjemnou muziku. Koho pro vás mám? Janka Ledeckého, Hanu Zagorovou, zaspívá Eros Ramazzotti, Tomáš Linka, Olga Lounová a další. Taky novou výstavu o historii divadla Spejbla a Hurvínka si můžou lidé prohlédnout do konce měsíce před budovou pražského magistrátu na Mariánském náměstí. Podrobnosti už za chvíli řekne náš redaktor, tak si na ně počkejte a mějte se krásně.
1: Středočeské dopoledne s Ivetou.

0: Valdemar Matuška má všechny holky rád. Máte rádi Spejbla a Hurvínka? Já o tom nepochybuju. Legendární Hurvínek z Loutkového divadla Spejbla a Hurvínka letos slaví stovku. V Praze si lidé tohle výročí můžou připomenout například na výstavě před budovou Nové radnice na Mariánském náměstí. Co všechno tam uvidí, zjišťoval redaktor Mikuláš Vochoska, který je teď se mnou ve studiu. Mikuláši, dobrý den.
1: Dobrý den. Výstava před magistrátem hlavního města Prahy připomíná 100 let od prvního vystoupení jedné z nejslavnějších českých loutkových postav. Návštěvníci si mohou zdarma prohlédnout historické divadelní loutky, které skutečně hrály na jevišti divadla Spejbla a Hurvínka. Součástí výstavy jsou také dobové fotografie, informace o historii divadla nebo možnost poslechnout si známé dialogy Spejbla a Hurvínka. Já ještě připomenu, že první vznikl Spejbl, a to v roce 1920, až o 6 let později vytvořil Gustav Nosek jeho zmenšenou a vylepšenou kopii. Té se říkalo Spejblík, ale zanedlouho ji přejmenovali na Hurvínek.
0: Mikuláši, co dalšího lidé na výstavě uvidí?
1: Tak hlavní atrakcí je prosklený výstavní box s originálními loutkami Hurvínka, Spejbla, Máničky, Bábinky i Žerika. Některé z vystavených loutek přitom diváci mohou dodnes vidět při představeních. Součástí výstavy je také soutěž pro návštěvníky a přehled nejvýznamnějších okamžiků ze století existence této legendární dvojce.
0: A jak dlouho výstava potrvá?
1: Až do konce července. Výstava je přístupná zdarma přímo na Mariánském náměstí. Organizátoři ji pojali jako venkovní expozici, takže si ji lidé mohou prohlédnout kdykoliv během dne, ale i třeba večera při procházce centrem Prahy.
0: Jak jste slyšeli, výstava na Mariánském náměstí v Praze připomíná 100 let Hurvínka. Pozval nás na ni redaktor Mikuláš Vochoska. Děkujeme, pěkný den a naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.
2: Český rozhlas Střední Čechy.
0: Pěkná bude zpívat Janek Ledecký. No a obyčejný úklid může připomínat spíš domácí aromaterapii než běžnou povinnost. Stačí k tomu jediná ingredience. Za chvíli podrobnosti poví Jarka Vykoupilová.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí a v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neústupov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Uklízení není zrovna velká zábava, co říkáte, je to taková běžná povinnost, ale domácí úklid může spíš připomínat i domácí aromaterapii. Jarka Vykoupilová teď poví víc.
1: Babské rady.
2: Chcete-li při vytírání podlahy i provonit vaši domácnost, přidejte do vody na vytírání podlah hřebíček. Obsahuje silice s velmi intenzivním aroma, které se výborně uvolňuje v horké vodě. Právě proto se hodí k povýšení úklidových prací na aromaterapii. Vaše domácnost bude provoněna teplou kořeněnou vůní, která navodí pocit čistoty a útulnosti. Do teplé vody stačí přidat několik kousků hřebíčku nebo jejich výluh. Pokud máte čas a chuť, tak koření nejprve několik minut povařte, aby byla vůně co nejintenzivnější. Za připomenutí stojí i další možnosti použití hřebíčku. Ať už do domácích vonných směsí do aromalampy, kdy se dobře kombinuje se skořicí a citrusy, ostatně jeho silná vůně spolehlivě odpuzuje komáry, mravence a moly, nebo ho použijte k rychlému osvěžení dechu, kdy hřebíček stačí pár minut převalovat v ústech.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.
0: A dál si můžete poslechnout příjemnou muziku, za chvíli třeba Robert Křesťan, taky kapela Rangers, Albano, Romina Power nebo Anna K. Teď skvělá Věra Špinarová s písní Stůj. My nezastavujeme, my v 10:30 jedeme dál na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. Za chvíli se podíváme do kalendáře a připomeneme události s dnešním datem. A vy se mějte krásně.

0: Středočeská setkání. Poznejte zajímavé lidi ze středních Čech.
1: Jak se ze slušného člověka stane bandita, nám prozradí nejmladší lovec televizní vědomostní soutěže Na lovu. Rodák z Bělé pod Bezdězem, Libor Šimůnek.
0: Středočeská setkání. Každou sobotu po 11. hodině na Českém rozhlase střední Čechy.

Schází nám v písni Bezvětří zpívala Anna K. Doufám, že vám nic neschází. Za minutu máme 10:45. Možná snad jen informace, které se váží k dnešnímu datu. Tak já se dívám do kalendáře.

0: Patricie. A tady je Petr Jungmann, hezký den. Desátý díl seriálu 30 případů majora Zemana se jmenoval Vrah se skrývá v poli. Skutečná vražda v Babicích na Třebíčsku se odehrála před 75 lety v roce 1951. Při ní byli zabiti tři místní komunisté, čtvrtý byl těžce zraněn. Babický případ na rozdíl od seriálu nebyl nikdy zcela přesně objasněn, avšak spolehlivě posloužil k ideologickým cílům a tvrdým represím. Ve stejný den před 75 lety byla zahájena první přehlídka amatérského loutkářství – Loutkářská Chrudim. Heslem festivalu bylo Malé loutky velkými bojovníky za mír. Jeden z největších spisovatelů všech dob, nositel Nobelovy ceny Ernest Hemingway, si sáhl na život před 65 lety v roce 1961. Zastřelil se ve svých 62. První jaderný výbuch na atolu Mururoa uskutečnila Francie před 60 lety v roce 1966. V dalších 30 letech provedla země Galského kohouta na tomto atolu v Tichomoří 181 testů jaderných zbraní. Po létech krvavých válek se přesně před 50 lety v roce 1976 spojil Severní a Jižní Vietnam. Vznikla Vietnamská socialistická republika. První úplně autonomní umělé srdce na světě bylo v americkém Louisville operováno před 25 lety v roce 2001. Pacient Robert Tools žil s bionickým srdcem 101,50 dní. Nejcennější tenisovou trofej poprvé zdvihla nad hlavu lvice z Fulneku Petra Kvitová před 15 lety. V roce 2011 se stala wimbledonskou vítězkou. Petra Kvitová. Ve finále porazila Marii Šarapovovou 6-3, 6-4. Po třech letech si vítězství zopakovala. A kulatých 50 má dneska hokejový brankář, dvojnásobný mistr světa Tomáš Vokoun.
1: Výborně, výborně, Tomáši!
0: Já přeju pěkný den.
2: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.
3: Za 12 minut 11. hodina chystáme další zprávy, které chystá je pro vás Ota Nehasil. No a po 11. se s námi chystejte na Národní zemědělské muzeum, tedy konkrétně na jeho střechu, protože pohled ze střechy prý aspiruje na jeden z nejkrásnějších a nejatraktivnějších v celém hlavním městě. Proč se tedy expozici té střešní říká živá zahrada výhledu? Uslyšíte, když zůstanete s námi.

Víte, že nedaleko Liběchova na Mělnicku u obce Želízy se jen kousek nad silnicí tyčí monumentální do skály vytesané reliéfy, kterým se říká Čertovy hlavy? Do pískovcových skal je v polovině 19. století vytesal sochař Václav Levý. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

hudba laskavá.

0: Český rozhlas, střední Čechy. Písničky, které nestárnou.
1: Promovaní inženýři, sinus, cosinus, desky, píva.
0: Písničky, které nestárnou.
2: Ty se ptáš, co já, jak jen se neusmát.
0: Písničky, které nestárnou.
3: Buď klidná jako voda, ale silná jako proud.
0: Český rozhlas, střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Standa Pekárek dostává nabídku, která se neodmítá. Stává se řidičem Československé televize. Seriál Volha. ČT2. Rob plánuje další střet s normandskými pány. A Mariana je zatažena do vysokých intrik u dvora. Premiéra seriálu Robin Hood. A ČT Art uvádí fascinující historii tance na stříbrném plátně s výběrem nejslavnějších tanečních čísel Hollywoodu. Premiérový dokument Svět tančí. Čtvrteční večer s Českou televizí.
1: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
2: Na severovýchodě Prahy se kvůli opravám k Belské ulice vytváří kolony. V Poděbradech začala demolice tělocvičny u základní školy Tomáše Garrigua Masaryka. Zhruba 1000 českých firem letos nemusí podat daňové přiznání do začátku července. A počasí zpočátku slunečno, přes den polojasno, jen ojediněle přehánky, maxima příjemná kolem 25 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobré dopoledne. Silničáři právě ode dneška opravují k Belskou ulici na severovýchodě Prahy. Průjezdná je v obou směrech pouze jedním pruhem. Uzavřené jsou také některé sjezdy a nájezdy na ni. Kvůli omezení se na příjezdech od dálnic D8 a D10 tvoří kolony. Mluvčí technické správy komunikací hlavního města Barbora Lišková vyzývá motoristy, aby místem projížděli se zvýšenou opatrností.
3: Prosíme řidiče, aby respektovali dopravní značení, zejména u těch nájezdů a sjezdů, kde ta situace může být komplikovanější. Prosíme je, aby se věnovali řízení, aby byli k sobě ohleduplní a děkujeme jim za trpělivost.
2: Rekonstrukce Belské ulice potrvá do poloviny srpna, bude stát téměř 500 000 000 korun. V Poděbradech právě dnes začíná demolice tělocvičny u základní školy Tomáše Garrigua Masaryka. Na jejím místě vyroste nové moderní sportoviště s velkým hřištěm, terasou a také se dvěma sály. Práce budou hotové na začátku roku 2028 a město za vše zaplatí téměř 150 milionů, říká starosta Roman Schulz z ODS.
4: Demolice je plánována na 3 měsíce, proto my zahajujeme teď vlastně na začátku letních prázdnin a následná výstavba nové základní školy by měla trvat 15 měsíců.
2: Zhruba 1000 českých firem letos nemusí podat daňové přiznání do 1. července, jak to nařizuje zákon. Kvůli rozsáhlým problémům při zavádění jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatele jim totiž finanční správa povolila až 3měsíční odklad. Upřesní daňový poradce Jan Bonaventura.
5: Finanční správa vydala v minulém týdnu metodickou informaci, na základě níž budou finanční úřady v zásadě automaticky povolovat prodloužení lhůt pro podání daňového přiznání k dani z příjmu, pokud ten subjekt byl postižen administrativou spojenou s jednotným měsíčním hlášením zaměstnavatele. Sport.
2: Fotbalová asociace České republiky zvažuje na post hlavního kouče mužské reprezentace i zahraničního trenéra. Miroslav Koubek skončil po vzájemné dohodě s vedením asociace po vypadnutí národního týmu z letošního mistrovství světa. Předseda asociace David Trunda k tomu Českému rozhlasu řekl.
6: Já mám blízko i k zahraničním variantám. Myslím si, že v tento moment bych se k tomu i přikláněl, ale není to pouze moje rozhodnutí. Chceme najít někoho, kdo tady prostě s náma bude žít, kdo nás bude inspirovat, do trošičku třeba přinese i nové metody, nové věci. Na základě svých zkušeností ze zahraničí, ze zahraničních soutěží. Neznamená to, že v Česku nemáme dobrý trenéry.
1: Počasí.
2: Zpočátku čekáme skoro jasno, postupně bude většinou polojasno, dnes přehánky pouze ojediněle a to slabé, teploty mezi 23 a 26 stupni. Vítr povane většinou slabý, odpoledne místy mírný, od severozápadu až západu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
2: Připomínáme uzavřenou dálnici D7 z Chomutova do Prahy těsně za sjezdem na Postoloprty na kilometru 56. Je tam nehoda a policie provoz odklání exitem 56. Objížďka je přes Postoloprty, počítejte se zdržením. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Středočeské dopoledne pokračuje, slovo má opět Iveta Chlumská.
7: A já jsem ráda, že jste s námi, hezký den.
1: Středočeské dopoledne.
7: Kostomlaty nad Labem a Hradištko už za pár měsíců propojí nová látka pro pěší a cyklisty. Dělníci teď osazují mostní díly, my vám víc řekneme v této hodině. No a pohled ze střechy Národního zemědělského muzea v Praze prý aspiruje na jeden z nejkrásnějších a nejatraktivnějších v celém hlavním městě. Proč, to prozradí v reportáži kolegyně Jolana Nováková už za chvíli. A já představím muziku Viana Bartošová, Bee Gees, Vaby Daněk, MiG-21, Dalibor Janda. Já myslím, že výběr je opravdu pěkný, takže stačí zůstat na našich vlnách a mít se fajn.
1: Středočeské dopoledne s Ivetou Chlumskou.

0: Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou.
1: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid, když ti květy

Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.

0: Krásné dopoledne vám 14 minut po 11. hodině přejeme na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. Venku máme pěkně, no tak pojďme na střešní zahradu Pražského národního zemědělského muzea. Představuje zcela unikátní koncept. Ve venkovní expozici nazvané Živá zahrada výhledu uvidíte včelí úly, políčko se zemědělskými plodinami, ale obdivovat můžete i nevšední výhledy na Prahu. A klidně se na střeše můžete posadit na trávník a dát si třeba svačinu. Tu si sebou reportérka Jolana Nováková nevzala, ale za to má u mikrofonu ředitele muzea Zdeňka Nováka.
1: Ze střechy Národního zemědělského muzea v Praze vidíte kapli svaté Kláry na Venici svaté Kláry až v Troji. Vidíte tady krásný Pražský hrad z takového nezvyklého úhlu. Vidíte kostel svatého Mikuláše na malé straně, údolí Vltavy. Vlastně celé staré město je před námi. Vidíme až na Vinohradech kostel Nejsvětějšího srdce Páně, památník na Vítkově ze sochou Jana Žižky. A vlastně tady vidíte 360 stupňů Prahy.
2: Historie i současnosti vlastně, nejenom hlavního města, ale celé naší republiky. My se rozhlížíme s generálním ředitelem Národního zemědělského muzea Zdeňkem Novákem. Tomu místu tady na střeše vy říkáte živá zahrada výhledu. Tak ty výhledy, ty už jsme si přeříkali. Proč živá zahrada?
1: Protože jednak je tady velmi živo, ta zahrada je velmi oblíbená. A pak tady pěstujeme živé rostliny, protože je tady malé políčko, kde ukazujeme plodiny, které vaši posluchači vidí na polích, tak už teď se můžou přijít podívat, jak vypadá rostoucí ječmen nebo rostoucí žito. A ukazujeme živou Prahu, o které říkáme, že je to náš největší exponát, protože jak jste správně mluvila o historii, tak vlastně Praha po staletí bohatla z toho, co vyrábělo zemědělství, lesnictví, rybářství a rybníkářství. Průmysl začal v 19. století, čili všechny ty naše nádherné paláce a chrámy vznikly díky tomu, že jejich majitelé měli panství, kde se hospodařilo na polích, na loukách a v lesích.
2: A když přejdeme tamhle do zadního rohu terasy, tak tady odsud mají ten nádherný rozhled po Praze i včely. Máte tady 1, 2, 3, 4, 5 úhlů.
1: Ano, muzeum je součástí projektu Včely na střeše. Včely jsou tady už od roku 2018 a celkem dobře se jim daří. My na to nemáme specialistu muzeu, ale starají se nám o to odborníci z lesů hlavního města Prahy.
2: No a pane řediteli, my než jsme došli sem na tu vaši živou zahradu výhledu, tak jsme si prošli celé muzeum, které je přátelské ke všem věkovým kategoriím a jak vy vždycky říkáte, schválně jestli si to dobře pamatuju, vypráví příběh o všem mezi...
1: Od půdy až na talíř.
2: Tak pan ředitel to řekl lépe, než bych to řekla já. To znamená od traktorů v přízemí přes rybářství, lesnictví, myslivost, zemědělství až po gastronomii.
1: A mě těší, že to lidi baví.
2: No přijďte si to sami vyzkoušet. Hezké dny přeje Jolana Nováková, Český rozhlas Střední Čechy.
0: A já doplním, že prohlédnout si můžete i výstavy, třeba tu, která vypráví o zázraku jménem fotosyntéza. A samozřejmě i další pobočky Národního zemědělského muzea v Čáslavi, na zámku Kačina, v Ohradě, v Hluboké nad Vltavou, v Ostravě, ve Valticích nebo ve Znojmě. Reportáž, článek a fotogalerii najdete jako tradičně na našem webu střednichechy.rozhlas.cz.
3: Český rozhlas Střední Čechy.
0: Kostomlaty nad Labem a Hradištko už za pár měsíců propojí nová lávka pro pěší a cyklisty. Dělníci teď osazují mostní díly. Podrobnosti přidáme za chvíli.

0: host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude zpěvák a skladatel Petr Bende.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: já vím, že... Taky Michal Tučný přispěl do našeho dopoledního vysílání na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. Minuta nás dělí od 11:30. No a teď si povíme, že dělníci pokládají mostovku na novou lávku přes Labe. Propojí Hradištko a Kostomlaty nad Labem. Využívat jí budou chodci a taky cyklisti. Na místě je reportérka Laura Hajková, která je teď se mnou ve spojení a já jí přeji hezké dopoledne.
1: Hezký den. Dělníci před sebou mají v tuto chvíli ještě asi 3 až 4 měsíce práce. Lávka by tak mohla být v provozu někdy na podzim. Už teď je osazená asi 12 betonovými segmenty s celkem 21, které nad řekou budou. Instalace jednoho trvá asi hodinu a půl. Dělníci si je vždy naberou na souši, dovezou je na plovoucí bonton, odkud je pomocí těžké techniky zvednou do potřebné výšky, kde je následně instalují. Tato část prací by mohla být hotová v sobotu. Celá lávka má 174 metrů na délku, mostovka jako taková je dlouhá 124 metrů. Na šířku má něco přes 4 metry. Celou tu mostovku drží systém závěsných lan.
0: Lauro, před rokem, kdy stavba začala, jsme si říkali, že by lávka mohla být v provozu už v létě. Co se vlastně stalo?
1: Kromě toho, že práce musely přes zimu kvůli nevyhovujícímu počasí polevit, bylo taky problémy s dodávkou lan. Podle mostního experta zhotovitele Petra Vítka je v Evropě totiž pouze jeden dodavatel. Lávkou práce ale nekončí, svou polohou navazuje totiž na labskou cyklostezku, která ale v tomto úseku ještě není úplně dobudovaná. Středočeský kraj chce pokračovat po dokončení lávky právě směrem na Sadskou, na Nymburk a potom dál na Ostrou a Čelákovice. Celá cyklostezka by měla být podle krajského radního veřejnou dopravu Petra Boreckého z hnutí STAN do 2 až 3 let propojená od Mělníka po Týnec nad Labem.
0: Pověz nám, kolik kraj za stavbu lávky zaplatí?
1: Celkem to je asi 125 milionů korun. Lávka má mít minimální životnost 100 let, ale stavitelé počítají s životností spíše ke 200 let.
0: Dělníci tedy pokládají mostovku na novou lávku přes Labem mezi Hradištkem a Kostomlaty nad Labem. Reportovala o tom naše reportérka Laura Hajková. Děkujeme za to. Hezký den a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Každý kluk

až se nočním chladem chvěl, ať se na hucelský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve do hrabem. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho. Ten, kdo nezná noční zpěvy, zarostane jim k lodníků, jako já. Jo, jako já. Ten, kdo cítí se bejt chlapem, umí dělat erotiku, ať se na hocovský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ten, kdo má na bradě mlíko, kde se rumem neopil, málo zná, málo zná. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na hocovský šípy najmout dá. Jo, ho, ho.

prav, aj cena ducom zvýši, penaj montá. Jo, kdo chce zhrdnout třeba zejtra, komu je to všechno, kdo je sám, no jako já. Kdo má srdce v správný místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hlucom spíší, ty najmou.

0: Středočeské tipy.
1: Kam se dnes můžete vydat? Udělejte si výlet na renesanční zámek v Nelahozevsi. Ukrývá jedny z nejcennějších uměleckých sbírek ve střední Evropě. Prohlédnout si můžete bohatě zařízené zámecké interiéry, obrazy světových mistrů i zajímavé expozice pro děti. Po návštěvě si odpočiňte v bistru Skála s výhledem na zámek nebo se projděte zámeckým areálem. Zámek je otevřený od úterý do neděle vždy od 9 do 17 hodin. O víkendech se tu konají taky speciální prohlídky pro rodiny s dětmi. Jejich součástí jsou tvořivé dílničky a vydat se můžete i na nevšední prohlídku tajemství sklepa a půdy. Továrník Josef Volman si vysnil impozantní vilu v rozlehlém parku nad romantickou krajinou řeky Labe v Čelákovicích nedaleko Prahy. Jednu z nejkrásnějších rezidencí první republiky pro něj navrhli mladí avantgardní architekti Karel Janů a Jiří Šturusa. Velkolepý areál je vynikající ukázkou moderního bydlení meziválečné doby. Zúčastněte se komentované prohlídky. Začíná v 16, 18 a v 18.30. Do konce srpna tu navíc uvidíte výstavu fotografií Alžběty Jungrové. Nese název Bez konce a začátku. Snímky vznikaly přímo ve vile. Fantastické bytosti, starověké mýty i nádech surrealismu a hororu. To vše nabízí výstava výtvarníka a keramika Andreje Friče. Jeho keramické plastiky, kresby i grafiky představují výběr z poslední tvorby a zvou do světa plného symbolů a fantazie. Díla shlédněte v Muzeu berounské keramiky nejpozději do 16. srpna. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.
2: Za 12,5 minuty, 12. hodina, to nám to utíká, to nám to letí. Polední zprávy pro vás chystá Ota Nehasil, po 12. chystáme hodinu příjemné muziky. A vy chystejte mobily a posílejte SMSky, protože máte možnost poslat někomu svůj vzkaz a já přidám píseň. Tak číslo naší SMS brány je 90 011 04, pište ve tvaru STC, mezera, pak váš text. A nebo napište elektronicky, tedy přes webový formulář, ten najdete na internetové adrese rozhlas.cz. Jestli se chystáte na oběd, přeji dobrou chuť a jinak krásný čtvrteční den.

Víte, že jsou drápské světničky na Mladoboleslavsku zbytky dřevěného skalního hradu, který pravděpodobně vybudovali husité? Později prý sloužily jako zásobárny nebo jako úkryt pro vesničany za 30leté války. Český rozhlas, střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Ministerstvo zahraničních věcí vyhovělo českému prezidentovi a rozšířilo jeho delegaci na summit NATO do turecké Ankary. Oprava dálnice D11 na Nymbursku začne v létě, bude stát 750 milionů korun. Čeští tenisté Jakub Menšík a Jiří Lehečka budou odpoledne bojovat o účast ve třetím kole prestižního Wimbledonu. A počasí odpoledne převážně polojasno, bez deště, maxima kolem 26 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobré poledne. Ministerstvo zahraničí už poslalo prezidentovi republiky Petru Pavlovi mandát pro nadcházející summit NATO v turecké Ankaře. Českému rozhlasu to dopoledne potvrdil mluvčí hradu Vojtěch Šeliga. Mandát určuje hlavní priority, ze kterých bude Česko na summitu vycházet. Podle Šeligy resort také rozšířil delegaci prezidenta a akreditoval mu více zaměstnanců kanceláře.
2: Oceňujeme, že ministerstvo zahraničních věcí alespoň částečně vyhovělo žádosti kanceláře prezidenta republiky. Upravilo složení delegace na summit NATO a poskytlo k tomu mandát vlády.
1: Rozšíření své delegace prezident požadoval poté, co ji resort výrazně zredukoval a jmenovitě určil, kdo bude její součástí. Opravu dálnice D11 v úseku mezi Poděbrady a Sadskou na Nymbursku zajistí společnost Skanska. Práce zhruba za 750 milionů korun začnou ve druhé polovině prázdnin. Hotovo by mělo být přibližně do 2,5 měsíců. Na síti X o tom dnes informoval generální ředitel ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl. Doprava na dálnici bude při opravách vedena v režimu 2+2 zúžené jízdní pruhy se sníženou rychlostí na 80 km za hodinu. Praha 4 připravuje rekonstrukci 3 dětských hřišť a výstavbu 2 zcela nových. Kompletní přeměna čeká hřiště v Braníku, Krči a na Pankráci, kde přibudou nové herní prvky, lavičky, odpadkové koše a také bezpečnější dopadové plochy.
3: Dělníci nová hřiště postaví v Nuslích a před táborskou branou Vyšehradu. Budou přizpůsobená také dětem s pohybovým handicapem. Největší proměnou projde hřiště Lísek v Krči, kde se podle radnice počet herních prvků zdvojnásobí. Městská část do oprav a výstavby investuje zhruba 23 milionů korun. Z Prahy Laura Hájková, Český rozhlas. Sport.
1: Dalších 5 českých tenistů bude dnes odpoledne a večer bojovat o postup do třetího kola Wimbledonu. Jakub Menšík se střetne s Bulharem Grigorem Dimitrovem, kterého ve 2 vzájemných zápasech vždy těsně porazil. Teď ale budou hrát poprvé na trávě, kde je Dimitrov podle Menšíka velmi silný.
4: S Grigorem už mám pár zápasů zahraných a jsem rád, že dostanu ještě další příležitost, takže na ten zápas se budu těšit a určitě tráva je podle mě ještě jedna z jeho nejsilnějších asi povrchů teďka momentálně na konci jeho kariéry.
1: A Karolína Plíšková se ve druhém kole Wimbledonu střetne s obhájkyní titulu Polkou Švjontekovou. Linda Nosková si zahraje s Osoriovou z Kolumbie, Marii Bouskovou čeká Italka Grantová a Jiří Lehečka nastoupí proti Slováku Molčanovi. Počasí. Odpoledne čekáme slunečno, pršet nebude. Má být většinou polojasno, pouze přechodně se má objevit kupovitá oblačnost. Maxima dnes mezi 24 a 27 stupni, mírný vítr o západu do rychlosti do 20 km za hodinu.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
1: Stále sledujeme situaci v Praze ve Kbelské ulici, ve které se v pásu na Hloubětín kvůli opravám jezdí obou směrem, ale docela plynule. Pouze kamiony brzdí v Cínovecké za sjezdem na Čakovice. Tolik doprava, Český rozhlas Střední Čechy vám přeje klidnou jízdu.
0: Z Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Začínají písničky se vzkazem. Provázet vás jimi bude Iveta Chlumská.
5: A přeji vám krásné poledne.
0: Písničky se vzkazem.
5: Dobrou chuť k obědu a já mám dobrou muziku a k písničkám ráda přidám váš vzkaz. Stačí, když ho pošlete do naší SMS brány na číslo 90 01 04. Pište ve tvaru STC, mezera, pak váš text. A nebo můžete napsat skrze webový formulář, ten je vám k dispozici na internetové adrese středníčechy.rozhlas.cz.
0: Písničky se vzkazem.

Gloria opěvoval Víťa Vávra na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy na úvod písniček a vašich vzkazů. Mám tu od vás první vzkaz. Chtěla bych zahrát písničku pro Danu Muchovou k jejím včerejším kulatým narozeninám. Přejeme všechno nejlepší, hodně zdravíčka, štěstíčka, spokojenosti, lásky a životního optimismu. To jí přeje Eliška, Míla a Maruna. A rád se připojí i Český rozhlas Střední Čechy. Zdraví přejeme Vrchovatě a štěstí a lásky, co jen unesete.

0: Písničky se vzkazem.
1: Pokračují písničky a vaše vzkazy a vy mi píšete. Dobré odpoledne vám v rozhlase a všem posluchačům. Dnes bych ráda vyhověla přání Romana z Vysoké a dala mu zahrát písničku s přáním dobrého zdraví a příjemných letních dnů. Připojuji též pozdrav pro jeho maminku Květu. Děkuji a všem přeji krásný druhý červencový den, napsala Eva Kozderková. A my zdravíme.

Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Písničky se vzkazem.
1: Za 2 minuty půl jedné stále vám dělá společnost tu polední písničky a vaše vzkazy. No a píšete mi, přeji klidný slunečný čtvrtek vám do Karlína i všem věrným posluchačům. A dnes prosím zahrát Aničkám, Jarmilkám, Janinám, Stáně s Alčou, Marím i Věrám, napsala Veronika z Rakovníka.

0: Písničky se vzkazem.
1: Ano, písničky a vaše vzkazy stále na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. Mám tu od vás další vzkaz a zní následovně. Iveto, zahrajte všem Jaruškám, které měly včera svátek, a taky Marušce, Haničce, Jiřince, Světlance, taky Pečinkovým, Květě a klukům, Marcele, Libuši, Vendy, Drahušce, to si přejí Liběna a Fanda z Příbrami.

hudební kavárna Pavla Vítka. Lukáš Kunst je nejenom kastelánem hradu Karlštejn, ale také hercem divadla Semafor. V naší kavárně prozradí, jak se dají vášeň pro historické památky a divadelní prkna úspěšně propojit. Hudební kavárna Pavla Vítka. Český rozhlas Střední Čechy každou neděli po 11. hodině. S tebou.

0: Písničky se vzkazem.
1: A ještě jeden poslední vzkaz tu od vás mám. Zahrajte pro kamarádku Patricii k dnešnímu svátku. Přeji hezké prázdniny a po nich, ať se jí daří na vysoké škole, napsala Mirka. A my moc gratulujeme.

0: Za 12 minut bude 12. hodina minulostí a úderem 13. uslyšíte zprávy. Chystá je pro vás Ota Nehasil. Po 13. hostem Alex Minářové, zpěvák a skladatel Petr Bende. Mějte krásný čtvrtek ve společnosti Českého rozhlasu Střední Čechy. Budu se na vás těšit zítra.
1: Chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let. Na kytaru v duchu hry, tvoje parta je tu hned. Z cigaret je modrej dým, hraje magneťák. Holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Tví roky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan.

Víte, že na Slánsku u Klobuk stojí nejvyšší menhir u nás? Jmenuje se Kamenný pastýř. Měří 3,5 metru a pravděpodobně byl vztyčen už v pravěku. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Vedení Středočeského kraje si rozmyslelo změnu oborů na Nymburském gymnáziu. Čeští vědci pracují na umělých kloubech s léčivými látkami. Pokračuje světová kvalifikace basketbalistů. Češi nastoupí proti Švédům a Estoncům. A dnešní počasí převážně polojasno, bez deště, maxima příjemná kolem 26 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobré odpoledne. Na Nymburském gymnáziu dál zůstanou dva osmileté obory a jeden čtyřletý. Vedení Středočeského kraje totiž od zrušení jednoho osmiletého nakonec ustoupilo. Návrh se nelíbil rodičům, žákům ani absolventům školy. Rozhodnutí potvrdil krajský radní pro oblast školství Milan Vácha z hnutí STAN.
3: Minister školství na jednání potvrdil, že jde o složitou systémovou otázku a že v současném volebním období nevidí prostor pro zásadnější změny. Proto ani Středočeský kraj nebude připravovat žádné zásadní systémové změny v oblasti víceletých gymnázií. Debata o jejich roli by však měla pokračovat.
2: Případné změny by podle Milana Váchy měly reagovat hlavně na stav školství a počty dětí ve školách. Pozemek s rozlohou 6000 metrů čtverečních v Olšanské ulici získala od magistrátu Praha 3. Chce tam postavit zázemí úklidové společnosti městské části a také záchranné služby. Podle radního Prahy 3 Jiřího Ptáčka z TOP 09 by tam mohl být také například sběrný dvůr.
4: Chceme, aby tam mohla být prostor naše obecní firma Čistá trojka, aby tam mohli mít zázemí hasiči. Pravděpodobně se nám podaří tam udělat nové výjezdové stanoviště pro záchrannou službu. Současně zvažujeme, že by tam byl sběrný dvůr.
2: Umělé klouby by v sobě mohly mít také léčivou složku. Odborníci z Vysoké školy chemicko-technologické vyvíjejí 3D implantáty na míru, které budou mít například protizánětlivé účinky. Zatím hledají nejvhodnější materiály, které propojí léčiva s titanovými implantáty.
5: Zrovna tiskneme model kolene. Dokážeme přesně napodobit strukturu lidské kosti.
6: Chválí nejmodernější typ kovové 3D tiskárny Jiří Kubásek z Vysoké školy chemicko-technologické. Právě porézní struktury kloubních náhrad mohou podle vedoucího výzkumu Dalibora Vojtěcha fungovat jako zásobník léčiv. Už mají první vzorky.
7: Jsou na tom sírany, fosforečnany, to podporuje i vrůstání lidské kosti. Je tam trochu stříbra, aby to mělo antibakteriální účinek a je tam antibiotikum.
6: Léčivé kloubní implantáty vyvíjejí vědci ve spolupráci s Motolskou nemocnicí. Eva Kézrová, Český rozhlas.
1: Sport.
2: Český basketbalový reprezentant Adam Kejval po dvou sezonách opouští Brno. Klub o jeho odchodu informuje na sociálních sítích. 24-letý pivot je aktuálně s národním týmem, který čeká už zítra další utkání kvalifikace o postup na mistrovství světa proti domácím Švédům ve Stockholmu. O 3 dny později se Češi střetnou v Brně s Estonskem.
1: Počasí.
2: Odpoledne čekáme v regionu převážně slunečno, bez deště bude většinou polojasno, pouze přechodně se objeví kupovitá oblačnost, maxima mezi 24 a 27 stupni. Vítr mírný od západu bude mít rychlost do 20 km za hodinu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Silnice 18 z Votic do Příbramy zůstává na obchvatu Kosovy hory v obou směrech uzavřená. Zasahují tam uvážné nehody motorkáře a dvou osobních vozidel. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu Alex a host.
8: Hudba je pro něj nejen profese a zdroj obživy, ale hlavně celoživotní vášeň. Na hudební scéně působí řadu let, věnuje se především vlastní tvorbě, ale spolupracuje i s dalšími hudebníky. Letos připomíná nedožité 80. legendárního Petra Nováka. Petr Bende je naším hostem. Vítám vás. Dobrý den.
9: Zdravím a moc děkuji za pozvání.
1: Alex a host.

0: zpěvák a hudebník Petr Bende je naším hostem. Máme za sebou prázdniny, no už je to trošku déle, ale přeci jenom prázdniny jsou většinou ve znamení festivalů. Měl jste napilno?
1: No, měl jsem napilno, zapať pánbu jsem měl napilno, hráli jsme s kapelou hodně, to už možná teďka je slyšet i na mém hlase, použitém po třech koncertech za víkend. Tak jsem rád za to, že kapela funguje vlastně. Letos slavíme takové malé výročí, i když teda Petr Bende Band funguje od roku 97, ale letos je to 20 roků vlastně od pomyslné Superstar, od soutěže, kterou jsem prošel, tak jsme zrovna u víkendu jsme slavili takovým velkým koncertem ve Velké Bíteši, tak jsem za to rád, že ta cesta neustále pokračuje.
0: 20 let od Superstar, kde jste vlastně obsadil druhé místo? A kdy ta soutěž vám asi hodně dopomohla k tomu, že jste tam, kde jste dneska?
1: Tak byl to určitý stupínek, 100%, ano. Ale myslím si, že bez těch jako začátků, které jsem měl dávno předtím, tak nevím, jestli bych tam došel možná. Možná třeba ne, možná bych to minul. I když vlastně do té soutěže mě přihlásil vlastně kamarád, já jsem tak nějak pudově tam úplně to necítil, ale dneska jsem, když se ohlédnu zpátky, díky přátelům, který jsem tam potkal a zkušenostmi, který jsem tam nabral, který byly v tom malém čase naprosto neskutečné, tak jsem za to rád, protože mě to nasměrovalo zase trošku jiným směrem.
0: Mm-hmm. Připomínal jste si nějak tu soutěž, myslím tím, sledoval jste nebo prohlížel jste si třeba nějaké fotky z té doby, videa z té doby?
1: No...
0: Hodně jste se změnil, jako v tom dobrém slova smyslu.
1: To vám děkuju. No já vlastně už teďka celou tu dobu, co jsem připravoval ten koncert vlastně, kde jsem měl teda jako svoji kapelu a cymbalistu a měl jsem tam dva vzácné hosty, což jsme se po 20 letech potkali s Ali a Mirim na pódiu. A ještě jsem pozval Šárku Vaňkovou, s kterou jsem si zaspíval, oba dva byli úplně výjimeční. Já jsem celou tu vlastně asi půl rok zpátky jsem měl takovou v uvozovkách kampaň na svých sociálních sítích, kde jsem každou neděli založil jsem takzvaný vzpomínkovník a tam jsem každou neděli dával nějaké útržky, ať už videa nebo fotky z mého šuplíku, který se k tomu vázali i třeba jako nikdy nezveřejněný zákulisí z úplně prvních castingů a tak. Takže jsem v tom docela jel vlastně. Uvědomil jsem si, že těch 20 let uběhlo strašně rychle. Vůbec mi to vlastně nepřipadá, že je za mnou tolik věcí. Dostal jsem ještě od mých fanoušků, jsem dostal takovou knihu, která je snad jenom první částí, má to přes 100 stran. A tam je jenom úplně úvod celých těch věcí, co se odehrály za ten první rok. Takže... Je to super se trošku vracet někdy, aby si člověk mohl zase říct, že nějaká práce je za ním a že to mělo smysl, že se může dívat zase dopředu na nějakou novou třeba autorskou tvorbu nebo nové projekty.
0: 20 let, ruku na srdce. Jste spokojený tam, kde jste dnes? Nebo třeba během té cesty 20 leté jste si někdy říkal, že jste mohl něco udělat jinak?
1: Vždycky je možno udělat něco třeba lépe, nebo lépe natočit píseň, nebo lépe ji složit, nebo ji vydat v jiném datumu, kdyby to třeba mělo lepší dopad, já nevím. Já se jako k těm věcem moc nevracím. Já se snažím jako všem těm projektům, no písničkám, nebo deskám, který jsem vlastně vydal, kterých je poměrně dost, myslím, že přes 10 desek, nevím, jestli přesně to říkám, ale pro mě to období bylo plodné, tak vlastně každé té desce jsem věnoval úplně maximum. Takže když se ohlednu zpátky, tak poslechnu si třeba nějakou nahrávku. Nedávno jsem poslouchal svoji první desku v autě, jsem si říkal, musím si to po 120 letech poslechnout. A vlastně jsem byl velmi mile překvapen, jak to ještě dneska vlastně skvěle hraje, což může teda Milan Cimf, producent, s kterým jsme natočili toho hromadu a který mě taky strašně krásně nasměroval. Že jsem měl ten pocit, že to je fakt jako super. Já někdy mám v tom svém životě se někdy ohlížím jako zpátky. Teď jsme nedávno zrovna s přítelkyní se o tom bavili a že mám pocit, jak kdybych prožil těch životů víc. Nikdy tenhle ten pocit jako někdy tenhle ten pocit ze mě jako vypadne, no. Protože to období ze začátku mojí takzvané setkávání se s muzikou, ať už to bylo přes rodiče od 5 let třeba do první kapely, která nastoupila ve 13 a hrál jsem s ní v podstatě docela dlouhou dobu, až jsem přešel do Třebíče k Big Beatům, ke kapele Carmen a dalším tam, které jsou docela vyhlasné vlastně dodnes. Tak to je taková část toho Big Beatového života, který mě vlastně naplňoval. Už to bylo teda dětství jeden život, pak ten Big Beat, který vlastně na té Jižní Moravě nám krásně mě pomohl a strašně myslím, že mi dal obrovskou školu. A pak je to období toho třetího vlastně života někdy po té Superstar, kdy se všechno úplně přetočilo o 180 stupňů. A teď prožívám třeba takové zase období, kdy jsem strašně jako vnitřně spokojený. Dělám si vlastně, na tom říkám, že jsem si vytvořil takový svůj vlastní underground. Protože že si vlastně tak trošku dělám, co chci a vlastně zpívám to, co chci a snažím se dělat to, co chci a zaplať pámu to někoho zajímá.
0: Tak rozhodně, myslím, že posluchač Alex a host určitě. Pojďme si vás zahrát a za malou chvíli si budeme povídat dál. Naším hostem je Petr Bende.
2: Alex a host. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host dnes přijal zpěvák Petr Bende, který letos připomíná nedožité 80. narozeniny legendárního Petra Nováka. Jak k tomu došlo, že zrovna vy jste se toho chopil?
1: To je dlouhá cesta, no. Já to tak mám ze vším vlastně. Něco mě déle trvá, něco mě méně déle trvá, něco vyjede na povrch úplně strašidlou rychlostí, některé písně třeba, ale zrovna písně Petra Nováka. Jednak je mám spojené s dětstvím, s mojí rodnou vesničkou Újezd u Rosic, kde jsem u ohníčku hrával svoje vlastní písně, mezi tím drhnul různé věci na kytaru a samozřejmě byly tam i písně Petra Nováka. Jak jsme se bavili předtím o těch životech, tady se to trošku tak jako propojuje, kdyby mi tehdy někdo řekl, že budu stát na pódiu prostě s takovými legendami, jako je Ivo Plicka, Karel Kahovec, Viktor Sodoma, kapela George and Beethovens můžu je s velkou pokorou považovat za své kamarády, tak jim řeknu, že se úplně zbláznili tehdy, třeba ve 13 letech. Jak to vzniklo? Setkání proběhlo takové celkem přátelské na jednom mejdanu v Praze s Ivo Plickou, který přiletěl z Ameriky a on si mě tam našel a dali jsme se do řeči, to je tak asi 18 let zpátky. Dali jsme se do řeči a on mi jako vnukl myšlenku, jestli bych nechtěl se chopit a připomenout vlastně písně Petra Nováka. Já jsem v tu dobu jsem byl celkově tak nastavený pouze na autorskou tvorbu a vůbec jsem jako nechtěl dělat žádné takové v úzovkách revivalové věci, přespívat vlastně někoho jiného. Většinou je to takové dost ošemetné a člověk musí k tomu s velkým jako pokorou nějak přihlédnout. Ale doba běžela vlastně a mě ty písničky, pak jsem si je tak jako nacházel, samozřejmě jsem po nich pátral a už jsem chtěl ten projekt rozběhnout a přišla doba covidová. A vlastně jsem si říkal, kdy na to vlastně sednout, když ne teď, protože bylo na všechno spousty času, to si všichni pamatujeme. Tak jsem seděl doma a vlastně hledal jsem teda, říkal jsem si, tak to uděláme, ale jak to udělat trošku jako lépe, než jenom s kapelou naskoušet písně Petra Nováka a někde zahrát. To mi připadlo hrozně málo, nemáme rád polovičaté věci. Tak jsem oslovil a hledal jsem aranžéra, abych měl člověka, který by mi zaranžoval písně Petra Nováka pro symfonický orchestr. Protože jsem si říkal, že by si ty skladby zasloužily tohleto velké sdělení s velkým symfoniákem. A celkově jsem trošku k tomu chtěl přistoupit, takže přesně tu kapelu jsem tam nechtěl vůbec dávat. A zůstala vlastně jenom symfonický orchestr, já s kytarou, popřípadě s křídlem, s klavírem. No, tak to jsme teďka přeběhli vlastně nějakých 18 roků a on vzal Stíbůrek, asi rok a půl jsme psali noty a vlastně v roce 2022 až po nějakých těch, jak jsem říkal, 18 letech byla premiéra v Hradci Králové s Filharmonií Hradec Králové a následně za to, za dva roky jsme teďka vydali album s Filharmonií Bohuslava Martinu ze Zlína, živý koncert.
0: Tak s největšími hity.
1: S největšími
0: tedy
1: hity.
0: Tedy Petra Nováka.
1: No je to takový průřez vlastně. Mm-hmm. Já jsem původní ještě věc, musím říct, to je velmi zásadní informace, jak se vymknout tomu revivalu, to jsem neustále nosil v hlavě, protože ono, jako zpívat Petra Nováka, jinak na to nemám hlas, mám úplně jiný hlasový prostě fond. Možná jsme jako, že zpívám nahoře, tak to je tak asi jediné, ale chtěl jsem k tomu přistoupit, tak spíš sám za sebe, ale dřív, než jsme vlastně úplně napsali první notu, než se vůbec jako do notového papíru něco zaneslo, tak jsem chtěl takové jako posvěcení. Samozřejmě, když se píše nový notový záznam, musí člověk mít svolení všech dědiců, autorů, což jim vlastně všem strašně moc děkuju, protože všichni mě to podovolili jako jedinému v České republice po strašně dlouhé době. I paní Daniela Jakubková, která je vlastně majitelkou práv písní Petra Nováka. Mm. A já jsem chtěl takový, nejenom takhle, tyhle ty papírové věci, jak se říká, abych mohl, ale vlastně chtěl jsem mít to posvěcení od těch lidí, kteří s tím Petrem hráli. Takže vlastně já jsem zavolal manažerovi a basistovi Georgem Beethoven z Karlovy Novákovi, kterého jsem osobně znal. A řekl jsem mu svůj záměr. Setkali jsme se v Praze na pivku spolu a tak jsme probírali, fakt celý skoro den jsme probírali, jak na to. Já jsem říkal, pro mě zásadní je, aby si řekl všem, Karlu Kahovcovi, Viktorovi Sodomovi, všem muzikantům, kteří jsou okolo, že to chci vlastně dělat a chtěl jsem po nich to posvěcení, protože mě zajímalo, jestli s tím souhlasí. Kdyby s tím nesouhlasili, tak bych do toho vlastně nešel, i když bych ty práva měl.
0: Souhlasili, pánové, a vy jste tedy do toho šel a my se ještě ke koncertům a k té desce s největšími hity Petra Nováka ještě dostaneme za malou chvíli. Naším hostem je Petr Bende.
2: Posloucháte reprízu pořadu Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí a v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neústupov.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
5: Já nešitím ho ani vy.

0: Naším hostem je hudebník, zpěvák Petr Bende, který se věnuje především vlastní tvorbě, ale udělal, dá se říct si, výjimku v případě legendárního Petra Nováka. Je to taková výjimka, že zpíváte jeho písně, že jste naspíval desku s jeho písněmi?
1: Je to výjimka, no. Je to vlastně projekt, bych to nazval, jako no. Protože dostat se k jeho písním, jak jsme říkali, nebylo úplně jednoduché. A byl jsem rád, že mi bylo podovoleno vlastně těmi žijícími autory a vlastně lidmi, kteří kolem toho Petra stáli, vlastně se do toho vůbec pustit. Chtěl jsem se vyvarovat hlavní věci, to jsem neřekl, že kdyby někdo, třeba Karel Kahovec, seděl s vámi na rozhovoru a vy jste se ho dotazovala, což byste se určitě dotazovala, pane Kahovec, nevadí vám, že vám Bende krade Nováka?
0: Tak to bych to asi neformulovala.
1: No, tak já to říkám tak, jak jsem to měl v hlavě, proto jsem se jich všech ptal, aby Karel Kahovec, můj kamarád, dneska můžu říct, jsme si nedávno psali tak nádherné vyznání, jsem rád, že můžu vedle nich stát na pódiu, tak řekl, ne, Petr se mě na to zeptal, my jsme s tím souhlasili. Takže to bylo pro mě velmi zásadní. Tak jsem to myslel. Jednak ty písně jsou takový průřez. Vlastně pomáhali mi s tím vlastně všichni, ať od Ivo Plicky přes George Beethoven. Jsou tam skladby, které jsou vlastně od roku, tuším, že 67 až do poslední desky, která vyšla, myslím, že 96. nebo 7. roce. Tak je to takový průřez vlastně, ať už písničkářskou formou, písničkářskou tvorbou, nebo vlastně je tam i jedna píseň Dívenka z Duhy, která je celkem neznámá, je to z vlastně představení Semaforského, kterou pro ní složil, který pro Petra Nováka složil pan Jiří Suchý a Ferdinand Havlík, takže to jsou takové i jako trošku vybočení, ale samozřejmě nechybí tam na té desce Já budu chodit po špičkách, Klaunova zpověď, Hvězdičko blízkavá, Povídej a prostě další, které jsou naprosto smazatelně zapsané ve všech uších a srdcích lidí, tak, si myslím, do dneška.
0: Tak, Petr Novák by 80. narozeniny oslavil letos 6. září, ano, jak jinak ho připomenout takového zpěváka, než jeho písněmi. Cítil jste i určitou odpovědnost?
1: Odpovědnost na prvním místě. A hlavně taky jako vlastně neponičit vlastně ty skladby. Spíš něco dodat a zanechat tam tu emoční stránku, která si myslím, že tím jako naprosto je prolnuta. Takže to jsem měl jako na paměti a taky jsem měl na paměti to přistoupit k tomu trošku jako po svém, nebýt nějakým copyrightem vlastně a ten pocit do toho vložit trošku svůj. Vlastně toho kluka s tou kytarou, který obdivuje písně Petra Nováka, líbí se mu to a chce je vlastně posunout jak těm lidem, kteří by je třeba rádi znovu slyšeli, tak k těm, kteří je třeba vlastně nikdy vůbec neslyšeli, ať už to je mladší publikum, anebo jsou to lidé, kteří třeba tu písničku znají a vůbec neví, od koho je.
0: Máte jednu nejoblíbenější píseň Petra Nováka, nebo dvě třeba?
1: Myslím si, že Já budu chodit po špičkách je taková jako velmi zásadní. Dodnes se tam v té písni na začátku, jak jsem projížděl různě texty po internetu, tak tam se zpívá Zavři pusu a jdi spát. Ale někde je napsáno i Zavři oči a jdi spát. To si všichni možná pletou, ale já to můžu tady aspoň s dovolením teda uvést na pravou míru. Ivo Plicka přiletá, žijící v Americe a přiletá každého půl roku do Prahy. Teď máme na podzim zase sezení spolu. Tak vždycky jdeme a povídáme si o jeho životě a jeho zajímá i moje nějaká autorská tvorba. A tak mi říkal vlastně, že ta věta je správně Zavři pusu a jdi spát. Je z toho důvodu, že jeho maminka byl hodně, psal po nocích si různé básničky a furt povídal a mluvil a ta maminka mu vždycky říkala, zavři pusu a jdi spát. Takže to je vlastně použitá vzpomínka jeho na jeho maminku. Takže abyste si to všichni zapamatovali, to jsem chtěl jenom říct.
0: Takže zavři pusu a jdi spát. Dobře, ano, Petr tak. Bende je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Povídám si s hudebníkem Petrem Bendem, který letos tedy připomíná nedožité osmdesátiny legendárního Petra Nováka, připomíná je jeho písněmi, natočil desku, která obsahuje takový, byste říkal, průřez jeho životem, jeho kariérou hudební. Kromě toho, co vás ještě čeká, co vaše tvorba, zbývá na ní čas?
1: Zbývá, no, už mám nachystanou písničku teďka v září, už ji mám natočenou docela delší dobu, jedu teda po singlech vlastně. Ta doba desková je taková jaká zvláštní, vlastně sice jsem jako nevydal řadové album roku 2016 a těch písniček vyšlo poměrně hodně. A já jsem se rozhodl pro tuhle cestu, když teď už jich bude skoro 10 vlastně těch skladeb, mezi tím vyšly asi tři živá alba, živé album mám hrozně rád, tak se snažím těm písničkám každé dát vlastně ten svůj obývák, já tomu říkám. Když vyjde deska, vlastně tak je tam třeba plácnu 13 písní a je to takové jako celistvé, mám to teda taky rád a chystám se na to, to slibuju už další dobu, ale teď se snažím mít po písničkách, takže už je připravená jedna, kterou chci teďka v září dát ven a hnedka v zápětí bych chtěl ještě možná stihneme před Vánoci dát druhou. A to je takový, pro mě trošku se to snoubí k tomu Petru Novákovi, protože s Ivo Plickou jsme se rozhodli psát dál. Ivo Plicka píše dál texty a poslal mi několik svých textů, já už jsem jeden z hudebnil. A zrovna sedíme tady v Ostravském a chtěl bych tady natočit právě ve studiu Ostravském jednu píseň s textem Ivo Plicky. A bude to takový uzavřený kruh vlastně k té desce. Vlastně i písně Petra Nováka se tady natáčely, takže to takové trošku se vracím do těch kruhů vlastně, kde to celé začínalo.
0: Petr Novák, to jsem si uvědomila, zemřel v roce 97.
1: Ano.
0: A vaše kapela začala hrát v roce 97, je to tak?
1: Je to tak?
0: Vychází to.
1: To jsem se vůbec, jsem si to ani neuvědomil.
0: Tak sotva skončilo léto brzy a vy už jste vlastně zmínil Vánoce, brzy o nich začneme opět mluvit. Chystáte i třeba něco netradičního, tak jako v minulosti s cymbálem, cymbál Big Band, myslím, že to byl takové netradiční úpravy vánočních koled?
1: No letos bude vánoční turné mít 29. ročník, což je úplně neuvěřitelná doba. Od doby, kdy jsme s klukama z kapely, kdy si odehráli první koncertíky na Moravě, tak je mi ctí, že můžeme jezdit po celé republice, dokonce jsme zavítali i do zahraničí, do Paříže, do Švýcarska, do Vídně, letos možná vyjde Londýn, kde bude možná startovat. Ale jak jsem říkal, no já mám rád míchání stylu, takže letos je to takové, mám tam solo cymbalistu, Michala Grombí říká, turné samozřejmě už je naplánované v tuhletu chvíli, takže kdo se mrkne, tak už uvidí i termíny na mých stránkách, nebude tam chybět kapela. A rozhodl jsem se vzít sebou mého kamaráda, vy jste zmínila ten cymbal Big Band a to bylo přesně v roce 2015, ale ta velká sestava. A tam byl hostem Richard Tesařík, který oslaví taky osmdesátiny. Tak jsem Richardovi, že jsme dlouholetí kamarádi, hráli jsme spolu Hamleta, divadle Kalich, tak jsem ho oslovil a pojede s námi jako vzácný host, na což se teda moc těším, že Richard to je dravec. Úžasný zpěvák s úžasným tembrem a zazpomínáme nejenom na nesmrtelné hity jeho bandu, ale i podíváme se trošku na Hamleta. Takže oslovíme tam možná i nějaké skladby z této doby.
0: Říká Petr Bende, náš dnešní host.
2: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Je s námi Petr Bende, zpěvák a hudebník a také už trojnásobný tatínek. Vy jste se stal otcem, lépe tatínkem, letos už po třetí. Nemyslím jako letos po třetí, celkově po třetí, ono to zní zvláštně, že?
1: To zvládlo letos, bylo by to zajímavé.
0: Tak, nicméně dva vaši synové jsou už velcí, dá se říct, že skoro dospělí. Budou hlídat?
1: No to se uvidí, zatím to nechám na nich, ale jsou v pohodě a oba dva se mi věnují více sportu teda a na toho malého se těším, uvidíme, no třeba ta muzika u něj propukne a bude pokračovat.
0: Čili u těch vašich dvou starších vede sport, ne muzika.
1: Vede sport. Jsem na to rád, protože mají své už, jako mají svůj pohyb a je to super, že mají svůj koníček.
0: Je v něčem teď to otcovství jiné?
1: Je určitě více pro mě klidové, že už vím vlastně, co bude následovat. Víc si to užívám, i když jsem ve vyšším věku, tak ta energie tam pořád je a je to, za mě je to jako super, vlastně ani jsem to nečekal, že to bude tak jako fajn vlastně.
0: Tak vy jste to, že očekáváte třetího potomka, odtajnil písní a klipem Pár tajných souřadnic. Jak vás to napadlo? Kdy vás to napadlo?
1: Ta písnička mě provází v další dobu vlastně, ale jak nejlépe vlastně oznámit tuto jako novinku než písničkou, která se k tomu šťastnému období vlastně i v mém životě trošku váže. No. Pár tajných souřadnic je vlastně myšleno tak, že člověk hledá neustále vlastně nějaké svoje spojitosti, ať už je to s muzikou, s životem, s přáteli, s kamarády. No a co nás vlastně nejvíc spojí na tom světě, jsou děti. A ty nám dávají do života úplně jinou možnost jednak vyjadřování, jednak pocitů, citů, lásky. Takže tak asi bych to jako nazval.
0: Kdo vymýšlel ten videoklip, kde se na konci přidá malý bílý hrníček s červenými puntíky a je jasné, co to znamená?
1: Já jsem chtěl po Mailovi Baslovi, což je režisér, můj dlouholetý kamarád, Valach, pán, se kterým jsme už natočili toho docela hodně, tak on má výborné nápady a vždycky, když mu hodím nějakou variantu, protože já jsem nechtěl nějaký zamilovaný příběh lidí, které se vodí za ruce a u nás byl na kafi, když jsme to probírali a máme doma takovéhle hrníčky vlastně, no. A to celé vlastně se postavilo na těch hrncích. Takže hrníček, větší hrníček a pak tom úplně ten nejmenší hrníček. Kdo to neviděl, tak se samozřejmě podívejte.
0: Ano, také doporučuji. Petr Bende je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Jsme víc.
1: Alex a host je stále hudebník Petr Bende. My jsme teď doposlouchali píseň Pár tajných souřadnic. Jejíž klip odhalil to, že zpěvák Petr Bende bude, teď už je, po třetí tatínkem. Ale vraťme se prosím ještě k Petru Novákovi, od jehož narození by letos uplynulo 80 let, přesně 6. září. Vy dokonce to jeho výročí připomenete i koncertem, který by měla vysílat Česká televize.
2: Ano, je to tak. Jednak jsme album teďka pokřtili krásně, to bylo přesně 7.9. Nedávno teďka zpátky s kapelou Georgem Beethoven. Byl jsem rád, že u toho byli chlapci vlastně z kapely i Karel Kohovec a Viktor Sodoma a další Luboš Pospíšil. A vlastně k tomu se váže vlastně k té desce, protože je to živý záznam koncertu vlastně s Filharmonií Bohuslava Martinů s dirigentem Robertem Kružíkem a ten jsme natočili minulý rok, je zpracován a odvysílá ho, nevím přesné datum, teda ještě někdy na podzim nebo možná mezi svátky, Česká televize, takže sledujte, budu rád, když se na to podíváte, protože se mi podařilo docela nevídaná věc, jednak natočit samozřejmě ten koncert s tímto obrovským tělesem a za druhé ještě dát dohromady početný tým legend, ať už to byl Ivo Plicka, nebo již zmiňovaní lidé Koren, George Beethoven, Karel Kohovec a další muzikanti. A ty jsem měl ve studiu a zpovídal jsem je. Takže vlastně prolnuté ty písně budou ještě takovým malým dokumentem, kdy právě lidé, ještě Petr Janda tam byl, konce se objevil a další, tak budou povídat příhody vlastně a své pocity k Petru Novákovi a to celé bude prolnuté vlastně těma písničkama. Takže trošku takový netradiční koncert, za který jsem rád.
1: Takže i takové vzpomínání na Petra Nováka od lidí, osobností, kteří s ním byli,
2: kteří spolupracovali. Kteří s ním stáli na pódiu, přesně tak, nebo po jeho boku celá ta dlouhá léta.
1: Tak a co vás ještě dalšího na podzim čeká? Vím, že i pro Český rozhlas se chystáte zaspívat.
2: Ano, určitě se objevím i na vlnách, že tuším, že to bude Český rozhlas dvojka a Olomouc. Těším se do Olomouce, prý Bohemia Rádio, kde zahrajeme s kapelou a určitě nebudou chybět i taky písničky Petra Nováka, které i kapelně jsme pro tenhle ten pořad vlastně speciálně upravili. Tak se moc těším a děkujeme za pozvání.
1: Tak to vypadá, že máte před sebou nabitý podzim. Vyjde vám nějaký čas na zábavu, i když myslím si, že hudba je pro vás zábavou dostatečnou?
2: Určitě vyjde. Většinou hrajeme o víkendech, takže já přes týden mám více

0: času samozřejmě na děti, na rodinu. A teď já jsem odhodil vlastně minulý pár týdnů zpátky jsem odhodil takovou tu velkou věc, kdy jsme měli velký koncert 20 letů Moc Superstar, jak jsem to zmiňoval na začátku, a teď veškerou svoji vlastně iniciativu budu věnovat ať už rodině, anebo teda přípravě vánočních koncertů a dvou novým singlům, který bych chtěl letos, aby ještě vyšly. A samozřejmě promu desky největších hitů Petra Nováka.
1: Tak ať se vám to všechno vydaří. Moc děkuji, že jsme si mohli popovídat a mějte se moc hezky. Petr Bende byl naším hostem.
0: Moc děkuji za pozvání, mějte se krásně, hezký den.
2: Alex a host.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Za účasti prezidenta Petra Pavla jednala ráno Bezpečnostní rada státu. Žáci základní školy TG Masaryka v Poděbradech budou sportovat v nové tělocvičně za 143 milionů korun. Po zbytek nečekáme slunečné počasí beze srážek a s teplotami do 27 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Ráno jednala Bezpečnostní rada státu. Zúčastnil se jí i prezident Petr Pavel. Ten se tak poprvé setkal s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO poté, co premiér odmítl jejich společnou schůzku ohledně blížícího se summitu NATO v Ankaře. Podle prezidentova mluvčího Víta Koláře se ale Bezpečnostní rada tomuto tématu nevěnovala. Kolář řekl, že projednávala jiné věci, které Petr Pavel považuje za důležité.
2: Chtěl slyšet debatu účastníků k těmto věcem. Byly to samozřejmě věci koncepční a strategické, otázky krizového řízení, odolnosti České republiky a připravenosti na mimořádné situace. Týkalo se to také akceschopnosti bezpečnostních složek i otázky kybernetické bezpečnosti.
0: Poprvé po převzetí funkce se dnes rady zúčastnil nový náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč. Dnes začala demolice tělocvičny u základní školy TG Masaryka v Poděbradech. Žáci už se do ní nevejdou. Dělníci na jejím místě postaví moderní sportoviště s velkým hřištěm, terasou a dvěma sály. Práce budou hotové na začátku roku 2028. Město za ně zaplatí 143 milionů korun, říká starosta Roman Schulz z ODS.
3: Demolice je plánována na 3 měsíce, proto my zahajujeme teď vlastně na začátku letních prázdnin a následná výstavba nové základní školy by měla trvat 15 měsíců.
0: Na Mariánském náměstí v Praze začala venkovní výstava Hurvínek 100. Potrvá do konce července a připomene 100 let divadla Spejbla a Hurvínka. Návštěvníci se taky seznámí s tradičním českým loutkařstvím, říká mluvčí magistrátu Vít Hofman.
4: Tato venkovní putovní výstava nabízí pohled do světa loutek, tradičního řemesla i fantazie, která stojí za vznikem populárních loutkových postav. Důležitou součástí výstavy je také venkovní prosklený box, který je věnovaný Hurvínkovi. Sport.
0: Fotbalisté Anglie, Belgie a Spojených států postoupili do osmifinále mistrovství světa. Angličané porazili Demokratickou republiku Kongo 2-1, Belgie Senegal 3-2 po prodloužení a USA Bosnu a Hercegovinu 2-0. V 9 hodin večer českého času se v play-off utká Španělsko s Rakouskem. V 1 hodinu ráno následuje duel Portugalska s Chorvatskem a v 5 hodin začne zápas Švýcarska s Alžírskem.
1: Počasí.
0: Po zbytek dne bude většinou polojasno s kupovitou oblačností. Nejvyšší teploty se budou dál držet mezi 24 až 27 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na příjezdu do metropole po D7 z Chomutova se zastavíte u sjezdu na Kněževes na 3. kilometru. Fronta pokračuje až ke sjezdu na letiště, tam se projíždí omezením pouze jedním pruhem. V Dukelské ulici v Bělči na Kladensku počítejte s omezením, došlo tam k nehodě nákladního auta s motorkou. A v Praze v Dobřížské ulici blokuje levý jízdní pruh porouchané vozidlo. Český rozhlas Střední Čechy přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Teď už začíná středočeské odpoledne s Patrikem Rozehnalem.
5: Hezké prázdniny.
1: Středočeské odpoledne.
5: Pražská zoo má nový přírůstek, lachtaního samečka, tak si ho trochu představíme a budeme o tom mluvit. Lachnit si můžete třeba v dobrém počasí, jako je to dnešní, někdy na koupališti. Pozveme vás na jedno pilař ve Voticích a pozor i na zámek, až budete osvěženi. Další putování opět s Františkem Kinským za malou chvíli v našem vysílání.
1: Středočeské odpoledne s Patrikem Rozehnalem.

0: Stále posloucháte Český rozhlas Střední Čechy. Po tom loňském velkém úspěchu, kdy se strhl velký zájem i o stránky Zámecké léto.cz a o ten projekt Zámeckého léta, jsme se rozhodli pokračovat i letos. A tak celé prázdniny vás zveme na naše památky, kterými se můžeme chlubit. A průvodcem je i tentokrát hrabě František Kinský, kterému teď předávám slovo, aby nás pozval na další z řady zámků Čech, Moravy a Slezska.
1: Zámecké léto.
2: Zvu vás na výlet na Jižní Moravu, kde na skále nad řekou Rokytná střeží město pod sebou zámek Moravský Krumlov. Pokochat se tam můžete i monumentálními plátny z cyklu Slovanská epopej od Alfonse Muchy. Na místo se vydal Zdeněk Truhlář.
3: Společně s průvodkyní Evou Fruvirtovou se hned za pokladnou dostáváme do dlouhého tunelu.
4: Původně to byl vjezd do města a dnes se tady nachází krásná expozice. Když ji projdete až na konec, tak narazíte na Vlčí jámu, což byl původně obranný prvek hradu.
3: To znamená, byl tady padací most.
4: Zřejmě tady byl padací most a sloužilo to k tomu, aby se nemohl dostat nikdo dovnitř těch nepřátel.
3: Procházíme dále a narážíme na stavbu, která vypadá jako kaple, ale není to kaple.
4: Je to takzvaná lucerna, která byla snesena ze zámecké věže a návštěvníci tady mohou vidět a obdivovat vůbec vlastně práci tehdejších mistrů.
3: Vcházíme na nádherné arkádové nádvoří.
4: Zámek v Moravském Krumlově patří k těm prvním na Moravě, kterým se říká takzvaný arkádový zámek. A za těmi arkádami, za tou přestavbou, stojí páni z Lipé a konkrétně italský architekt Leonardo di Bisogno. Tady se dostáváme na chodbu, ze které je krásný výhled na anglický park, který nechala založit kněžna Eleonora. Ten park je obrovský, dá se tam jít na piknik, ale zahrát i třeba disc golf.
3: Prohlídka Krumlovského zámku pokračuje v takové pěkné místnosti, kde jsou odhaleny fresky. Předpokládám, že jsou to původní fresky?
4: Jsou to původní fresky, datace je kolem roku 1530 a nebyly objeveny na žádném jiném zámku než tady u nás.
3: Vstoupili jsme do šlechtických komnat, což jsou opravdu krásné reprezentativní prostory. Ten mobiliář je tady původní.
4: On byl odvezen, ale po několika desítkách let se vrátil zpět. To znamená, to, co tady návštěvník uvidí, tak je opravdu ten původní nábytek dotýkaný právě lidmi, šlechtici, kteří zde na zámku pobývali a žili.
3: Když už jsme u těch majitelů, jaká je vlastně historie zámku v Moravském Krumlově?
4: Původně to byl hrad z 13. století. Největší rozkvět zámek zažil v 16. století, kdy majitele byli Lichtensteinové, kteří zde byli až do roku 1908 a po nich přebírá zámek šlechtický rod Kinských. No a potom ten osud byl trošku tragický.
3: Co se potom se zámkem stalo?
4: Na základě Benešových dekretů jim byl zámek odebrán. Během druhé světové války bylo město Moravský Krumlov poměrně dost poničeno. Jako zázrakem zámek přežil, takže se semka nastěhovaly různé úřady, byly tady byty a také potom v těch 50. letech armáda. Následně se zde vyráběl zahradní nábytek a také zde bylo odborné učiliště železničářské a teprve později, o mnoho let později, v tom zdevastovaném stavu koupilo město tento zámek a dá se říct, že ho opravdu zachránilo.
3: Zámek Moravský Krumlov rozhodně stojí za návštěvu, ovšem jedním z těch hlavních lákadel a na to nesmíme zapomenout je také Muchova Slovanská epopej.
4: Uvidíte tady 20 monumentálních pláten, na kterých Alfons Mucha stvárnil historii slovanských národů.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Moravský Krumlov si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
0: Ano, a o víkendu se rozjedeme tedy na první návštěvu k Františku Kinskému v sobotu do Kostelce nad Orlicí a v neděli navštívíme Michala Farníka na jeho středočeském zámku Neustupov. Můžete být u toho. A protože léto pokračuje a poslední dny přinesly bouřky a déšť, tak to dnešní počasí opět láká ke koupání. Jedním z míst, kam se ve středních Čechách je možné vydat k vodě, je i biokoupaliště Pilař ve Voticích. Máme tam naši reportérku, tak se s ní spojíme a prozradíme, jak to tam vypadá a proč byste se měli koupat zrovna tam. Jinak hezké léto, to prázdninové teď vám všem.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Hnízdečka. Bezpečná místa pro předčasně narozené novorozence mají své nezastupitelné místo. Autorka Eva Řežábková, staniční sestra, byla oceněná purpurovým srdcem od České asociace sester. Neonatologii se věnuje 30 let.
2: Tou nejdůležitější pomockou, na kterou jsem přišla jako poslední, to byla ta kostička, který říkám kostička pod krk, aby se tím dětem dobře dýchalo.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy.

0: Rádi byste se v tomto počasí osvěžili, tak Český rozhlas Střední Čechy doporučuje třeba koupací biotop Pilař ve Voticích, další středočeské místo, kam můžete vyrazit. Jaký je dnes po včerejších deštích o koupání zájem a jestli má voda příznivou teplotu a funguje občerstvení, to všechno nám teď je připravena říct naše reportérka Elena Chomátová. Taky přeju hezké odpoledne na koupaliště.
1: Hezké odpoledne.
0: Elen, řekni nám, jak to tedy u toho biotopu ve Voticích vypadá teď.
1: Tak teď okolo té 14:30 je tu stále klid, ale lidé pomalu přicházejí, většinou pak chodí okolo té 3., 4. hodině, kdy končí v práci. Na Facebooku koupaliště dokonce teď před pár dny zveřejnilo počet návštěvníků za červen, kdy se zavítalo skoro 3900 návštěvníků. Jinak koupání tu vypadá tak, že tu jsou 3 koupací nádrže, první z nich je spíš takové brouzdaliště pro děti, to má hloubku nějakých 40 cm, pak je tu neplavecká část, ta má hloubku 120 cm a plaveckou část, tady hloubka dosahuje až 300 cm. Zároveň je tahle nádrž největší, je dlouhá 40 metrů a široká 20 metrů. Dokonce je tu připravena i plocha na stavbu tobogánu, takže se návštěvníci mají na co těšit. Jinak voda v koupališti je příjemná, každopádně každá z těch nádrží je jinak hluboká, takže se to samozřejmě liší. Celý areál má jinak 1,5 hektaru, okolo koupání tu jsou travnaté plochy, takže ideální se sebou vzít deku na ležení. Pokud chcete být u vody, tak tu musíte počítat s tím, že tu budete na přímém sluníčku, ale jsou tu i místa, kde se můžete schovat, jsou tu stromy, anebo pokud budete chtít být ve stínu, tak tu jsou i slunečníky s posezením. Návštěvníkům je tady kromě občerstvení s posezením dále k dispozici také dřevěný kiosek, kde najdete vychlazené nápoje. Ten se nachází v zadní části areálu. Jinak tu jsou toalety, převlíkárny, mají tu i sportovní vyžití. Můžete si tu zahrát například stolní tenis nebo volejbal. Jinak cena na celý den je 100 korun, snížené vstupné je 50 korun a rodinné vstupné je 250 korun. A pokud sem přijdete teď odpoledne, tak vstupné máte za 50 korun. Ještě připomenu otevírací dobu, tak koupaliště má otevřeno od úterý do neděle od 10 do 20 hodin, ale samozřejmě záleží na počasí a je proto dobré sledovat jejich stránky. Aktivní jsou hlavně na Facebooku.
0: Možná bychom mohli vysvětlit ještě těm, co netuší, jaký je rozdíl mezi tím biotopem a klasickým koupalištěm.
1: Tak biotop je vlastně takové přírodní koupaliště. Voda se tu čistí biologicky a to mají právě tady, kde vodu v nádržích čistí rostliny a řasy bez nějakých dalších chemických přípravků. Ten biotop je vlastně takovým mezistupněm mezi chlorovaným koupalištěm a zcela přírodním koupalištěm. A koupání je tu vhodné také pro alergiky nebo děti s citlivou kůží.
0: Jak se k takovému koupališti biotopu Pilař dostat? Je tam možné zaparkovat?
1: Ano, na místě je možné zaparkovat autem hned u koupaliště. Tady je parkování zcela zdarma, ale když je velké horko, tak počítat s tím, že dorazí více návštěvníků a parkoviště se může zaplnit. Stává se to tu pak, že také auta blokují ostatní pozemní komunikace, takže když jste třeba z okolí nebo místní, tak je dobré vyrazit po svých nebo třeba na kole. A i když to máte trošku větší dálku, tak tu jsou dobré vlakové spoje jak od Prahy, tak od Tábora. Od nádraží je to pak něco málo přes kilometr, nebo je u koupaliště přímo autobusová zastávka, to je k místu vzdálená nějakých 250 metrů.
0: Jestli se chcete ještě dnes osvěžit a nemáte to daleko do Votic, tak koupací biotop Pilař na vás čeká, zvala vás Elena Chomátová. Děkuju moc a hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: A další věc, pražská zoo má nový přírůstek. Lachtanímu samečkovi je teprve měsíc a proto ho musí chovatelé pravidelně kontrolovat a vážit. Tak jak tahle péče vypadá, uslyšíte v reportáži za malou chvíli v našem vysílání ve středočeském odpoledni.
2: Český rozhlas Střední Čechy.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Navštívíme zahradu plnou exotických banánovníků, olivovníků, citrusovníků a palem. Poradíme s chovem fredky a zaměříme se na údržbu zahradního grilu.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Vydáme se do světa zvířat a pozveme vás do zoo Praha. Tam se po 7 letech narodilo mládě Lachtana. Malému samečkovi je teprve měsíc, se hodně toho prospí a chovatelé ho pravidelně samozřejmě kontrolují a taky váží. Víc teď v reportáži naší redaktorky Českého rozhlasu Střední Čechy Sabiny Vosecké.
1: Dešť, když prší, tak si zalezou do vody a plavou.
2: Výborně, tady už nám odpovídají zdraví nás.
1: Ano, to je maminka Daisy, tak je vedle bazénku tady a teď jdeme vyzvednout toho našeho vpáče tady.
2: On je tady.
1: On většinu dne prospí, takže ho musíme na vážení většinou budit, tak jdeme na to.
3: Chovatelka lachtanů Helena Rosypalová teď jemně a láskyplně budí lachtaní.

0: Tak lachtany jihoafrické nechová moc zoologických zahrad v Evropě, takže toto mládě jsme očekávali s napětím. Věděli jsme samozřejmě, že porod přijde, věděli jsme také, že Daisy je prvorodička, takže jisté obavy byly, ale Daisy to zvládla perfektně a porodila nám vlastně pravnuka legendárního Gastona, který tedy se nechvalně proslavil v roce 2002, kdy uplaval během povodní a potom tedy tragicky zahynul.
1: Protože se lachtaní mláďata rodí na souši, musí se nejdřív naučit plavat. I proto zatím sameček zůstává v zázemí expozice. Pokud půjde všechno hladce, návštěvníci ho uvidí zhruba v půlce srpna. Sabina Vosecká, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
3: A už za chvíli tu budou také další zprávy Českého rozhlasu Střední Čechy. Do té doby muzika, Michal Tučný, Valdemar Matuška a Čin.

že na ostrov na řece Vltavě u Davle na Praze západ nevede žádný most. Přesto tam Boleslav III. V roce 999 založil druhý mužský benediktínský klášter na našem území. Dodnes se na ostrově zachovaly mohutné základy jeho zdiva. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: večer v České televizi. ČT1. Standa Pekárek dostává nabídku, která se neodmítá. Stává se řidičem Československé televize. Seriál Volha. ČT2. Rob plánuje další střet s normandskými pány. A Mariana je zatažena do vysokých intrik u dvora. Premiéra seriálu Robin Hood. A ČT Art uvádí fascinující historii tance na stříbrném plátně s výběrem nejslavnějších tanečních čísel Hollywoodu. Premiérový dokument Svět tančí. Čtvrteční večer s Českou televizí.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Pohonné hmoty v pátek zdraží zhruba o 30 haléřů. Pokračuje stavba lávky mezi Kostolmaty nad Labem a Hradištkem. Zítra bude spíše proměnlivě oblačno s teplotami do 24 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Cenové stropy na paliva zítra vzrostou o desítky haléřů. Vyplývá to z informací na webu Ministerstva financí. Benzín zdraží o 29 haléřů. Litr bude zítra stát nejvíc 40 korun a 93 haléřů. Za naftu zaplatí řidiči v Česku zítra nejvíc 37 korun a 1 haléř. Oproti dnešku je to o 27 haléřů více. Ceny paliv chce vláda určovat nejméně do 19. července. Dělníci začali pokládat mostovku na novou lávku pro pěší a cyklisty přes Labe. Propojí Hradištko a Kostolmaty nad Labem. Stavba začala před rokem, hotová by měla být na podzim. Středočeský kraj za ní zaplatí asi 125 milionů korun, říká krajský radní pro veřejnou dopravu Petr Borecký z Hnutí STAN.
3: Ta lávka se vlastně nachází na labské cyklostezce, která teda dneska v současné době ještě není úplně dobudována v tomto úseku, ale v návaznosti na budování této lávky my jako Středočeský kraj budeme dobudovávat právě to, co ještě chybí, čili směrem na Sadskou, budeme dobudovávat cyklostezku labskou směrem na Nymburk a potom dál na Ostrou a Čelákovice.
2: Jezírko v parku na Skalce v Praze 5 nechá radnice opravit. V posledních letech z něj unikala voda. Dělníci obnoví konstrukci, včetně betonových i zděných částí, a vymění hydroizolační vrstvu, včetně potrubí. Práce začnou během letních prázdnin. Trvat mají 3 měsíce. Městská část za opravu jezírka zaplatí 6 milionů korun, říká radní Prahy 5 Lubomír Broš z Hnutí ANO.
4: V posledních letech se neustále vypouštilo, znovu napouštilo. Nyní jsme sáhli po důrazné technické rekonstrukci a po dokončení prací bude vodní plocha znovu příjemným místem pro odpočinek a setkávání. Sport.
2: Tenistka Marie Bousková po 3 letech postoupila do 3. kola dvouhry ve Wimbledonu. Italku Grantovou porazila 7-5 a 6-3. Později odpoledne se Linda Nosková utká s Osoriovou z Kolumbie. V mužském singlu zabojuje Jiří Lehečka o postup se Slovákem Molčanem a Jakuba Menčíka čeká zápas s Bulharem Dimitrovem. Počasí. Po zbytek dne bude většinou polojasno s kupovitou oblačností a teplotami do 27 stupňů. Zítra bude převládat proměnlivá oblačnost a nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 21 až 24 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Na D1 dejte pozor na 72. kilometru ve směru do Brna. Mezi jízdními pruhy tam překáží kus plastu. Na Pražském okruhu se na exitu 23 srazilo nákladní auto s osobním. Silnice 16 u Bezna na Mladoboleslavsku je po hromadné nehodě 4 osobních aut uzavřená. V Praze na jižní spojce je nehoda 3 osobních aut. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most se popojíždí z východní části okruhu od sjezdu na Hradeckou D11 až za Europark. A v Liberecké směrem z centra už se podařilo odklidit následky nehody před sjezdem na Prosek. Kolona od mostu barikádníků se dává pomalu do pohybu. Český rozhlas Střední Čechy přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Pokračuje středočeské odpoledne s Patrikem Rozehnalem.
5: Tak si prozradíme, co vás čeká.
1: Středočeské odpoledne.
5: Kromě muziky třeba od Zuzany Norisové nebo Michala Davida už v zápětí informace o tom, jak pracují kyseliny v našem těle, také jak se dočkají třeba nové tělocvičny děti a ti, co rádi cvičí u základní školy TG Masaryka v Poděbradech, a počasí probereme podrobně za pár minut s Pavlem Karasem.
1: Středočeské odpoledne s Patrikem Rozehnalem.

0: Už za malou chvíli se s námi zavysílá i Pavel Karas, meteorolog České televize. Je to proto, abychom vám prozradili, jaké bude počasí.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Tak hezké odpoledne do České televize, Pavle.
2: Přeju krásné odpoledne.
0: Hodnoťme ho a uveďme nějaké taky číselné věci, stupně, teplotu.
2: Teploty se pohybují kolem 23 nebo 24 stupňů Celsia, takže oproti těm předchozím velmi teplým tropickým dnům se nám docela významně ochladilo. No a dnes převládá polojasno nebo skoro jasno, tvoří se jenom taková drobná kupovitá oblačnost. No a během večera by mělo postupně začít oblaku přibývat a už v průběhu noci čekáme od severozápadu spíše oblačno i zataženo. Přidávat se bude občasný dešť nebo přehánky, k ránu pak budou srážky od severozápadu ustávat, oblaku bude ubývat, no a ranní teplota bude klesat na 17 až 14 stupňů Celsia.
0: Jinými slovy, vyprší se přes noc.
2: Vyprší se přes noc, no a pátek už bude spíš střídání slunce s oblaky a taky se dostaví slabé ochlazení, takže zítra bude převládat, řekl bych, taková proměnlivá oblačnost, ráno i jasno nebo skoro jasno, večer postupně další vyjasňování, protože během dne se zase vytvoří kupovité oblaky, no a ty teploty se zítra budou pohybovat většinou kolem 22 stupňů Celsia, vát bude mírný západní až severozápadní vítr, který pak v průběhu večera zeslábne.
0: Jaký bude víkend?
2: Víkend bude z půlky slunečný, v neděli čekáme oblačnosti o poznání více, takže začnu sobotou, kdyby mělo být většinou jasno nebo skoro jasno, odpoledne od severozápadu bude oblaku přibývat a večer se začnou lokálně vyskytovat přehánky, minima 13 až 10, maxima mezi 21 a 24 stupni. V neděli nás čeká ale velká oblačnost, čekáme samozřejmě i přehánky nebo občasný déšť, výjimečně se může objevit i bouřka, minimální teploty klesnou na 15 až 12, odpolední vyšplhají na 22 až 25 stupňů.
0: Prozrazuje tedy o vývoji počasí Pavel Karas, já mu za to moc děkuju, ať se daří, do České televize pozdrav.
2: Rádo se stalo, děkuju, přeju krásné odpoledne všem a samozřejmě krásný víkend.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.
0: A teď k základní škole Tomáše Garrigua Masaryka v Poděbradech. Dodnes tam chybělo dostatečně velké hřiště na míčové hry a další sporty. To se ale změní. Dělníci tam staví novou tělocvičnu. Jak bude vypadat, vám povíme za chvíli.

Víte, že Koněpruské jeskyně jsou největším objeveným jeskynním systémem v České republice? Mají 3 patra s převýšením více než 70 metrů. Celková délka přesahuje 2 kilometry, zpřístupněná trasa měří 620 metrů. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí. A v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Takhle zní středočeské odpoledne, tedy na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. Dělníci začali bourat starou tělocvičnu u základní školy Tomáše Garrigua Masaryka v Poděbradech. Pro potřeby výuky už nevyhovovala. Za 3 měsíce na jejím místě nechá město postavit novou tělocvičnu a zaplatí za ní skoro 150 milionů korun.
1: Tělocvična ve staré šedivé přístavbě už základní škole nevyhovuje.
2: Protože v současné době máme jednu tělocvičnu malou, kde třeba už chlapci pak z 9. třídy mají jenom problém se vůbec vejít, když tam mají tělesnou výchovu.
1: Říká Tereza Peroutková, která na 2. stupni učí tělocvik. Dostatek místa tu nemají, ale ani vyučující.
2: Chyběl prostor, kde bychom měli takzvaný kabinet tělesné výchovy a třeba i to uskladnění lepší pomůcek, protože jsme řešili stále nedostatek místa na pomůcky.
1: Následující rok budou žáci cvičit venku nebo budou docházet do jiné tělocvičny. Cesta k ním zabere zhruba 20 minut.
2: To určitě zkrátí samotnou tu dobu pohybu, ale zase beru jako plus to, že děti teda budou i třeba v zimě na čerstvém vzduchu a vlastně prospěje i třeba těm, co nemůžou cvičit.
1: Dodává učitelka Peroutková. Na demolici přístavby mají dělníci 3 měsíce. Podle ředitele školy Vlastislava Sýkory by mohli žáci cvičit v novém na začátku roku 2028.
3: Ta budova by měla mít podzemní část, kde bude zázemí, šatny, toalety, nářadovna a bude tam menší gymnastický sál.
1: Nadzemní patra budou 2. V tom prvním bude velké hřiště na Košíkovou.
3: Samozřejmě, že to hřiště se dá ještě využít na menší části, kde bude namalované hřiště na volejbal, hřiště na badminton a třeba tenis.
1: V nejvyšším patře budou žáci kromě sportu také odpočívat.
3: Bude tam také terasa, případně by se tam mohly vyučovat pěstitelské práce.
1: Plánuje ředitel Sýkora. Škola na novou tělocvičnu čeká podle starosty Romana Šulce z ODS přes 20 let.
4: Dokonce v letech 2002-2008 už město Poděbrady si nechalo zpracovat projekt, nicméně ani jeden z těch 2 projektů předchozích nebyl realizován.
1: Město za demolici a následnou stavbu zaplatí 143 milionů korun. Z Poděbrad Alena Junová, Český rozhlas.
0: Ano, poslouchejte dál naše vysílání a taky se dozvíte, jak v našem těle působí kyseliny. Právě o tom bude už za chvíli dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, a to s Martinem Písaříkem. Teď Pavel Vík.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Pravidelná rubrika Co v učebnicích nebylo vyplní vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy právě teď a tedy i slova Martina Písa říká třeba o lidském těle dnes.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Věděli jste, že člověk má v těle jednu z nejsilnějších žíravin? Jde o kyselinu chlorovodíkovou, která má pH 1. Naštěstí je to v organismu zařízeno tak, že nám v běžném stavu nemůže ublížit, naopak nám pomáhá. Zmíněnou kyselinu máme v žaludku, kde je součástí trávicích šťáv a velmi účinně likviduje různé choroboplodné zárodky. Kromě toho má za úkol přeměňovat minerální látky na soli, které pak může naše tělo dál zpracovat. Štěpení bílkovin pak obstarává pepsin. Zásadní význam má v žaludku mucin, hlavní složka hlenu pokrývajícího stěny tohoto orgánu. Mucin zajišťuje ochranu sliznice před natrávením kyselinou. Pokud dojde k poruše tvorby mucinu, žíravina začíná dominovat, naleptává žaludeční stěnu, což napomáhá vzniku vředů. V těle máme i jiné kyseliny, třeba tu mléčnou, která je přítomna při vzniku jogurtu nebo kvašení zeleniny. V organismu je však produktem metabolismu bez přítomnosti kyslíku a dává o sobě vědět třeba při extrémní fyzické zátěži, po které nám způsobuje silnou bolest svalů.
2: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.
0: Najdete to i v psané formě na našich stránkách na internetu střednichechy.rozhlas.cz plus další zajímavosti, pořady a rubriky jsou tam i s obrazovou dokumentací. Ve vysílání za malou chvíli zprávy, třeba informace o tom, že Praha 12 chystá do konce prázdnin 3 dopravní projekty, pomůžou řidičům i pěším. A za dobrou náladou se už za chvíli vypravíme s humoriádou dnes za účasti Saskie Burešové.
3: Rád bych si koupil cukrovou vatu.

že na ostrov na řece Vltavě u Davle na Praze západ nevede žádný most. Přesto tam Boleslav III. V roce 999 založil druhý mužský benediktínský klášter na našem území. Dodnes se na ostrově zachovaly mohutné základy jeho zdiva. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Ministerstvo zahraničí vyhovělo prezidentovi. Rozšířilo jeho delegaci na nadcházející summit NATO. Praha 12 chystá do konce prázdnin 3 dopravní projekty. Pomůžou řidičům i pěším. Zítra bude spíše proměnlivě oblačno s teplotami do 24 stupňů. U zprává zvítá Lenka Vokatá. Ministerstvo zahraničí vyhovělo prezidentovi Petru Pavlovi. Na nadcházející summit NATO v Turecku si bude moc vzít víc lidí z kanceláře Hradu. Rezort už prezidentovi taky poslal mandát pro summit.
2: Ministerstvo původně delegaci prezidenta zmenšilo a jmenovitě určilo, kdo bude její součástí. To Pavel označil za bezprecedentní a požadoval změnu. Podle mluvčího Hradu Vojtěcha Šeligy jde od rezortu o částečný ústupek.
3: Oceňujeme, že ministerstvo zahraničních věcí alespoň částečně vyhovělo žádosti kanceláře prezidenta republiky. Upravilo složení delegace na summit NATO a poskytlo k tomu mandát vlády.
2: O účasti prezidenta Fankaře rozhodl předběžným opatřením ústavní soud. Premiér Andrej Babiš ANO už Pavla ale několikrát vyzval, aby na summit i tak nejezdil. Naposledy to zopakoval dnes v rozhovoru pro deník CZ.
4: Je to vláda, která rozhoduje a která má samozřejmě v gesci zahraniční a bezpečnostní politiku. Pan prezident na tyhle věci nemá vliv.
2: Summit Fankaře bude 7. a 8. července. Anna Millerová, Český rozhlas.
1: Do konce letních prázdnin chce Praha 12 zvýšit na 3 místech bezpečnost řidičů a chodců. V Cuřinově ulici vybuduje parkoviště pro 25 aut. Odstavná plocha tam chybí. Dělníci taky opraví pěší propojení ulic v Komořanech. V Cholupicích zase dojde k rekonstrukci silnice, chodníků i vjezdů na pozemky. Podle místostarostky Prahy 12 Lenky Vedralové z ANO budou projekty dohromady stát 7,5 milionu korun.
5: Všechny tyto akce plánujeme zrealizovat během letních prázdnin, tak abychom co nejméně omezili provoz jak na komunikacích, nebo případně i parkování občanům v sídlišní zástavbě.
1: Na Nymburském gymnáziu dál zůstanou 2 osmileté obory a 1 čtyřletý. Vedení Středočeského kraje od zrušení jednoho osmiletého ustoupilo. Návrh se nelíbil rodičům žáků ani absolventům školy. Rozhodnutí potvrzuje krajský radní pro oblast školství Milan Vácha z Hnutí STAN.
6: Minister školství na jednání potvrdil, že jde o složitou systémovou otázku a že v současném volebním období nevidí prostor pro zásadnější změny. Proto ani Středočeský kraj nebude připravovat žádné zásadní systémové změny v oblasti víceletých gymnázií. Debata o jejich roli by však měla pokračovat.
1: Případné změny by podle radního Váchy měly reagovat na stav školství a počty dětí ve školách.
0: Počasí.
1: Po zbytek dne bude většinou polojasno s kupovitou oblačností a teplotami do 27 stupňů. Zítra bude převládat proměnlivá oblačnost a nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 21 až 24 stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
1: Na dálnici D10 na 12. kilometru směrem do Prahy stojí porouchané osobní auto. Na silnici 3 zhruba na 12. kilometru směrem na Benešov dejte pozor na nehodu 2 osobních aut. Silnice 16 u Bezna na Mladoboleslavsku je po hromadné nehodě 4 osobních aut stále uzavřená. Český rozhlas Střední Čechy přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
7: Uplynulo už 23 hodin od našeho posledního setkání a mnohem víc času od toho, kdy tu s námi ve studiu byla i Saskia Burešová. Už je tu zase a já ji vítám. Hezké odpoledne nebo ráno.
8: Krásné odpoledne, jsem ráda, že jsem tady s vámi.
7: Začínáme takhle léto, už dorazilo i k vám, Saskio, nějak...
8: Ano, myslíte ty čtyřicítky, okay, ty dorazily v plné síle, ano.
7: A takže koupání ve vlastním potom máme všichni
8: tak,
7: za sebou.
8: Tak ano, ano, bylo
7: na
8: to nádherné.
7: Na koupališti nebo pláž nebo výlet
8: někam. Ne, já jsem byla ve studiu, točili jsme tobogán, ale byla tam klimatizace, tak to snad dobře dopadlo. A druhý den jsme šli na výstavu. Bohužel ta klimatizace moc nefungovala, takže opravdu to bylo koupání ve vlastním potu.
7: Ano, tak my si teď užijeme ale dobré české zábavy a humoru, který vytáhneme z archivu už za chvíli.
0: Humoriáda.

0: Helena Vondráčková nám to zahájila a teď slovem výběrem prvním taky zahájí tu dnešní humoriádu Saskia Burešová. Co to bude?
1: Bude to scénka Bedřichem Zelenkou, ano, s kterým jsem shodou okolností účinkovala mnohokrát a mám na něj hezký vzpomínky.
0: Tak je probereme potom a konečně doma se jmenuje ta ukázka z roku 1967.
2: Tak vám třeba takhle účinkuju, teda chci účinkovat na Broadway. Vyprodáno půl roku předem, lidi dávají horentní sumy za vstupenky i v cizích valutách. Dokonce tam jeden chtěl platit i našima korunama. Jenomže oni neměli na 5 korun zpátky. Tak chci začít zpívat, jenom takhle hrábnu do strun a konec. Ženský se na mě vyhnuli na jeviště a začali ze mě rvát šaty. Dámy, v momentě jsem byl v nedbalkách. Tak jsem pro jistotu v Los Angeles vystupoval přioděn litinovým potrubím. Jenomže tam si zase místní dívky zamanuli, že si každá na památku utrhne mou kadeř. Tak tuhle fazonku mám z Los Angeles. Já už jsem nemohl cestovat jinak, než jedině v policejních pancéřových vozech a spát za těžkýma mřížema ve věznicích. Tak jsem třeba takhle přenocoval jednou v Sing Singu. Tam se ke mně propilovali 4 studentky. Dámy a pánové, takové vzplanutí vášní není na Pankráci možné. Policie mi vůbec poskytovala tak silnou ochranu v koncertních síních, že se tam už nevešlo obecenstvo. Tak jsem v Kanadě vystupoval na zimních stadionech, jenomže tam jsem zase chytil angínu. V nemocnicích jsem nemohl dostat volný lůžko, protože jakmile primář určil, v který posteli budu ležet, tak už tam na mě čekali nejmín 3 ženský. V Papalonii jsem zpíval extra pro její veličenstvo královnu Izabelu. Pánové, to byla noc. Ačkoliv se jinak o politiku nestarám, tak to jsem až do rána litoval, že tam ještě nemají prezidenta. Paní a pánové, já neměl klid ani v letadlech. Víte, co mi řekla jedna pilotka nad Mexikem? Buď to mi dáš pusu, ďáble, nebo to tady narvu do popokaté petlu. S ohledem na ostatní cestující jsme se potom dlouho líbali a přistáli jsme v Grónsku. Už jsem měl radost, že si trochu odpočinu, ale to neznáte eskimačky, pánové. To se jeden nestačí divit, kde se to pod tou tuliní kožešinou bere. Ovšem, když zase náhodou naopak trefíte na eskimačku frigidní, to je potom, pánové, voregma. Tak jsem si řekl, hochu, je nejvyšší čas vrátit se domů, jestli si chceš z toho sex appealu zachovat aspoň ten appeal. Tak jsem se z toho Grónska vrátil na saních. Poprvé stáli před hotelem Jalta sáně cizí značky. No, jsem rád, že si konečně zaspívám, protože naše ženy jsou spíš na hudbu. Pane kapelníku, dáme si tu mojí. Ej, keď som išel na striptease.
3: Hlejte, pane Zelenka, radši toho nechte a počkejte na mě v šatně.
2: Proklatě. Tak se mi zdá, že tady zas po mně půjdou muský.
0: Zelenka na přání Saskie Burešové. Vy jste určitě se museli nějak potkat, minimálně uvést nějaký pořad, kde
1: Bedřich vystupoval. Já jsem ho uváděla mnohokrát. On byl vždycky takový, já můžu říct o něm, že byl veselá kopap, jo? Že to byl člověk, který rozdával smích nejenom na tom jevišti, ale i v zákulisí, což nebývá u těch komiků vždycky pravidlem. Byl takový vysoký, hubený, prostě, ale byla s ním strašná legrace, ale mimo jiné, jenom tak pro zajímavost, jeho bratr byl známý scénárista a dramaturg Československé televize Otto Zelenka. velmi známá osobnost. A jinak, pokud jde o Beru, tak vím, že napsal spoustu nádherných scének, nejenom pro sebe, ale taky tu slavnou scénku, možná, že někteří starší diváci nebo posluchači si vzpomenou na scénku Hlustvy Sihák.
0: Ano.
1: Ano, s Miroslavem Homolou a Lubomírem Lipským, to bylo velice oblíbené. Jinak Béda Zelenka umřel v 89 letech, hrál taky ve filmu, hrál v televizi a byl taky úspěšný jako televizní autor.
0: Hmm. Tady se projeví to kalendárium Saskie, jak má to
1: naštudováno, všechno
0: ví a jsou to ještě navíc ty osobní vzpomínky právě na toho Bedřicha Zelenku. No, byl to vlastně kumšt ve své době vystupovat. Tohle byly takové ty monology, dnes bychom tomu řekli stand-upy, jak se populární a tohle a prostě pobavit si to, napsat si to, zapamatovat si to v případě televizního vystoupení. Právě,
1: a hlavně on si to sám psal taky pro sebe, takže to je to cennější.
0: To si vždycky říkám jako proč se rozhodlo tohle použít pro sebe a tohle dal někomu jinému? Jestli si to lepší schovával pro sebe?
1: Já myslím, že takhle
0: neuvažoval.
1: Já myslím, že ne. A on měl spoustu dobrých přátel, takže jim taky přál.
0: Jo. Co budete si přát vy, vážení? Obracím se na vás teď dnes poprvé v Humoriádě, jestli budeme pokračovat s Bedřichem Zelenkou, jeho povídání nazvané Cizina a památky. A nebo si dopřejeme první dopis Sally v podání Uršuly Klukové. Varianta B nabízím já proti, jiné jméno, jiný šuplík v archivu bychom mohli otevřít na vaše přání. Kdo získá víc hlasů, jde do vysílání. Taková jsou pravidla. Takže vybírejte ze dvou ukázek Bedřich Zelenka, Cizina a památky, nebo Uršula Kluková, první dopis Sally. Číslo do studia 731 800 900 je v provozu, stejně jako to SMS-kové 90 01 04. Stačí napsat heslo Humor mezera A nebo B podle toho, jakou ukázku si vybíráte.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
2: Je to Humoriáda dnes s Patrikem Rozhnalem a Saský Burešovou a máme tu na telefonu taky vás, co rozhodujete a vybíráte si mezi ukázkami. Jedna je s Bedřichem Zelenkou, druhá s Uršulou Klukovou. Komu byste rádi dali hlas? Dobrý den, přejeme tedy.
3: Krásné dobré odpoledne, ahoj Patriku, u telefonu Ondra, zdravím tebe i paní Sesky Burešovou, dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Já hlasuji pro Ačko a přeji všem krásné letní dny a případně příjemnou dovolenou a budu se těšit zase někdy naslyšenou.
2: Dobře,
4: ano,
2: děkujeme.
4: Ano, my vám taky přejeme krásné chvíle.
2: Ale to, kdo tam je dál?
5: Dobrý den, já z Brna, Ačko.
2: Ačko. Dobře, Bedřich Zelenka dostává bod od vás, zabral. Ještě někdo se ozve, určitě telefonu
6: ano,
2: je dost.
6: Ano, dobrý den, tady Jarka a Lucka, Brno, nemocnice. A my bychom chtěli Ačko. Děkujeme.
2: Brzké uzdravení a návrat domů v plném zdraví. Mějte
6: ano,
2: se hezky.
6: Děkujeme.
2: Není zač, jsme rádi, že voláte i takto. A myslím si, že máme rozhodnuto. Ono to i
4: je to jasný. Je to jasný.
2: Dobrý výběr na začátku. Budeme pokračovat s Bedřichem Zelenkou. Cizina a památky.
7: Paní a pánové, dostalo se mi příležitosti procestovat celý svět, a to nejen křížem, ale i krážem. Okresní komise pro potírání nadměrných vědomostí mě pověřila zodpovědným úkolem zjistit a prozkoumat, jak je kde ve světě veselo. Chopil jsem se tohoto úkolu rád a téměř nezištně. Výsledkem je těchto několik postřehů, které si vám dovolím téměř nezištně sdělit tady ze svého deníku. Tak vezmeme to také, třeba v Itálii. V Itálii si Našinec připadá jako doma. Tadyhle se bortí jonský sloup, támhle je schátralý koloseum, z věží v Píze je to nějaký nahnutý. Oni jsou dál aspoň o to, že na ty zříceniny vybírají vstupný. V Kanadě se strašně smál takhle po ránu jeden z hoteliérů, protože se mu zdálo, že do Montrealu přijeli jenom sami Čechoslováci a všichni na služební diety. Ve Spojených státech je velice veselo. Hlavně milionářům. U Rothschildů, u Morganů, u Fordů, u Rockefellerů. Já to tam obšlo k dům od domu. Mají tam například bazén ze šampaňský. Má to tu výhodu, že když se někdo topí, tak nevolá o pomoc, nýbrž zpívá necudné písně. Milionáři si strašně potrpí na to, aby je komorník ráno budil se slovy Sire, o všechno jsme přišli, jsme úplně chudí. Mně to neříká sluha, ale manželka. V Indii je veselo kolem posvátných krav. Tam pořád veselé diskutují, jestli ty krávy mají dojit nebo ne. U nás už na to dávno přišli. Na Havaji hrajou takovou zamilovanou hru. Dvojice zamilované. On jí otrhává lístek po lístku tu palmovou sukínku a říká, miluje mě, nemiluje mě, miluje mě, nemiluje mě. No ať už to vyjde, jak chce, že ano, tak nakonec po otrhání té sukenky se stejně musí vzít. V Laponsku je veselo jako v Japonsku. Jenomže tam místo J říkají L. Lak se máš, co ti nadělil Ležíšek. No léle. La koloni. Lohot lako laponci. V Austrálii vesele poskakujou. Hlavně klokani. Ovšem i od zvířat se člověk může lecčemu přiučit. Já jsem se například od klokanů naučil skákat s prázdnou kapsou.
2: Humoriáda. Cestování a památky, tak jaké bylo cestování a kam třeba příjemné, Saskio, kdy v životě?
4: No tak já jsem po revoluci chtěla dohonit všechny ty resty, kde jsme ještě nebyli, tak jsme projezdili křížem, krážem Evropu a nejdál, co jsem kdy byla, jsme byli na Kubě. Mm-hmm. Si tenkrát dopřál, měli jsme nějaký výročí svatby. A co mě tam zaujalo, že ti lidé byli vlastně hrozně chudí, ale oni byli tak nenároční. A hlavně, oni měli pořád dobrou náladu. Já vím, že to dělá asi sluníčko a krásný počasí a moře a tak. Ale co se mně nejvíc líbilo, tam v každém dvoře prostě vždycky byla skupinka lidí a oni hráli. A jakmile šel někdo do okolo, tak vždycky nás zatáhli a my jsme s nima zpívali Guantánamera, no nádherný. A víte, a co člověk se tak krásně naladil. A bylo mu dobře, to se mi strašně líbilo, taková ta veselá, bezstarostná povaha. Oni nic neměli, tak oni vlastně po ničem nemuseli moc toužit.
2: To je pravda. A neustále zpívali, tam byla teda taky, takže si to pamatuju.
4: Je to pravda.
2: A jsou zpěvní, družní, příjemní a takový je vlastně, člověk obdivuje ano. V té nouzi, co mají, no tak právě. Jak ten život si dokáží užívat.
4: Ale něco asi na tom bude.
2: Jo. Tady třeba řekněme evropské státy nebo místa, kam jste třeba jezdili rádi.
4: Itálie, ta je krásná, jako. No samozřejmě, jako spousta památek a Řím a dokonce jsem byla pozvaná tenkrát na Aidu do Verony, kde jsme seděli v takových krásných kožených křeslech, to se mi líbilo, byli jsme pozvaní, jinak bych si to asi nemohla dovolit v té době, ale bylo to nádherný.
2: Zabloudili jste někdy někde? Ztratili jste
4: se? Jo, v Basu, v Anglii jsme zabloudili. To bylo hrozný, protože jsme jeli nějakým autobusem a oni nás vysadili na neobvyklém místě. No a my jsme si tak jako různý ty hospůdky tam prohlíželi s manželem a zapomněli jsme na čas. Já říkám, Ježišmarja, za chvíličku už musíme na to stanoviště. Jenomže já jsem najednou ztratila orientaci. Tak jsem se ptala těch lidí, jako kde je autobusová zastávka, nebo kde jsou ty autobusy. A oni nás poslali na autobusové nádraží, jenomže tam to nebylo. A teď vysvětlete anglicky, že to je místo, kde obvykle stávají nějaké autobusy. Hele, to bylo to strašné. Já jsem opravdu byla bez sebe, ale podařilo se to, my jsme to skutečně našli a dokonce včas. Byla jsem na sebe pyšná.
2: Jak člověk v krizové situaci ze sebe dokáže vyplodit ano. I to, co netuší, že by řekl.
4: Jasně.
2: A zachrání se tedy. Tak cestování jsme probrali díky tedy vysílání Bedřicha Zelenky. Budeme vybírat další ukázku z archivu, zatím si ji necháme pro sebe a vám pustíme další písničku. Posloucháte Humoriádu a bude zpívat Marek Strac.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Dál Humoriádě za další ukázkou vybírá Saskia Burešová. Koho?
2: Já mám hrozně ráda komickou dvojici Milana Lasicu a Julia Satinského. Tak doufám, že se divákům nebo posluchačům strefím do vkusu.
1: Právě o těch dvojicích komických bude řeč i z jejich úst. Dobře, ukázku máme, pustíme si kousek.
3: Víte, na čo som myslel po celý ten čas?
4: Viem, na jedlo.
3: Nie. Vynímočne nie. Ale vrtá mi v mysli taká jedna neodbitná tá... No, ako sa to volá?
4: Preboha, hádam, len nie myšlienka. Nemám zavolať lekára?
3: Nie.
4: Doktor Pasteur?
3: Netreba, až taká neodbitná nebola. Aj. Ale rozmýšľal som po celý ten čas o tom, že prečo to je, že komické dvojice vytvárajú vždy iba muži. Uh-huh. Vezmite si len tých najslávnejších. Laurela Hardy, Pata Patašón.
4: No.
3: No
4: a my dvaja, však. Aby ste si nemuseli namáhať pamäť, nie?
3: A máte pravdu. Na čo nosiť drevo do mora?
4: Prosím?
3: Na čo nosí drevo do mora, som povedal.
4: Drevo do lesa, nie?
3: Však hovorím, na čo nosí drevo do mora, keď ho stačí odniesť do lesa. A tam je tak krásne a nemusíte vedieť ani plávať.
4: No.
3: Boli ste už v lese?
4: Nie?
3: Tam je krásne, to zhnité lístie. Netopieri skáču po stromoch, lúskajú oriešky. Veveričky cez deň takto vyspávajú. Nádherne je v lese.
4: Počkajte, o čom som to chcel hovoriť? Neviem, a počúval som veľmi pozorne.
3: Už to mám. Už to mám. Vrátila sa.
4: Kto?
3: Pamäť sa mi vrátila.
4: Tak na túto chvíľu, vážení diváci, čakám už roky. Čo ste chceli povedať?
3: Ja?
4: No tak si spomeňte, no ja vám pomôžem, tak si to zopakujte od základov všetko.
3: No, v tom prípade číslovky.
4: No.
3: Jeden, dva... Už to mám! Áno, predsa sa mi len vrátila. Dva dvojice, komické dvojice.
4: No.
3: Celý čas mi to vrtalo v hlave, prečo je to, že komické dvojice vytvárajú vždy iba muži a nikdy nie ženy, pokiaľ ma pamäť neklame.
4: No. Vo vašom prípade by som sa na pamäť tak nespoliehal. Ale výnimočne máte pravdu.
3: Môže?
4: Výnimočne máte pravdu, áno. Ženské komické dvojice neexistujú.
3: Vieš, ešte aj ten Brouk a Babka sú možné.
4: No, ženské komické dvojice nie sú. A zda len Margita a Besná.
0: Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Na tohle téma se dá ještě hovořit a taky ukázka pokračuje. Zdali bude pokračovat i ve vysílání, o tom budete rozhodovat za malou chvíli vy. Tak tuhle dvojici, Milan Lasica a Julie Satinský, jak má ve vzpomínkách uloženou?
2: No já, moc dobře, protože když jsem před lety účinkovala ve známém kinoautomatu, který režíroval režisér Janík Roháč, tak měl samozřejmě spoustu přátel, mimo jiné právě taky Milana Lasicu a Julia Satinského. A oni, když byli v Praze, tak jim skončilo někde představení, tak vždycky po našem představení právě do toho Světozoru za námi chodili. A já jsem vždycky obdivovala jejich chytrý humor, protože já obdivuju právě ten chytrý humor.
1: Nakousli jsme Kinoautomat, což je pokračování toho úspěšného projektu, vlastně Expo, pak to přeneseno sem. Tady to fungovalo tedy ve Světozoru.
2: Ano.
1: S kým jste se střídali v tom moderování?
2: No, původně to bylo tak, že uváděl na té světové výstavě, to uváděl Mirek Horníček a Zuzka Neubauerová. A když potom jsme přešli do Prahy, tak nás bylo víc, takže z těch mužů tam byl Eda Hrubeš, byl tam Vašek Čapek, z žen tam byla tedy Zuzka Neubauerová, byla jsem tam já, Jarka Panírková.
1: Ano. A jak to fungovalo? Podobně muselo být asi to kino nějak uspůsobeno? Jak se hlasovalo?
2: Samozřejmě, tam se museli udělat různý ty tlačítka, zelená, červená, že můžu paní vpustit. Ano. A teď se mohli rozhodnout diváci v sále, když zmáčkli červenou, nevpustit, zelenou vpustit. Co myslíte, že vyšlo? Pustit. Ona byla odhalená, to je to důležité říci.
1: Opravdu to takhle fungovalo?
2: Opravdu.
1: Nebyl to, jak se dneska říká, fake?
2: Podvod. Prostě ne, opravdu.
1: Protože když třeba vzpomíná Pepa Dvořák na natáčení Kuchaře Svatopluka, jo, což byl podobný model, ale v televizi, tak samozřejmě fungovalo to v té televizi, ale ty žárovky, které jsme rozsvěcili, na to se spolehnout tehdy nedalo.
2: Fungovalo tak, jak mělo.
1: Tak, jak mělo. A jak dlouho to fungovalo?
2: No, bohužel jenom 2 roky. Protože pak jedna dáma tam pozvala delegaci z ústředního výboru KSČ a oni, když to zhlédli, tak zjistili, že ten předfilm, kdy Mirek Horníček říká, že no vidíte, jak jsme byli úspěšní v cizině, ale ono je to vždycky tak, že doma nejste proroky. Takže jakmile vybočíte z onoho kýženého středu, tak vám hned dají najevo, že se tam zase musíte rychle vrátit. No a pak řekli, že vůbec to má takový nějaký, nemá to ten správný kulturně politický dopad, no a zrušili to celé.
1: A tak aspoň ty 2 roky.
2: 2 roky a my jsme měli neustále vyprodáno. Odpoledne a večer, každý den představení, to by se bylo hrálo dál, samozřejmě by se to zaplatilo mnohokrát, ale takhle to skončilo.
1: Vzpomíná Saskia Burešová na Kinoautomat, tedy i v pražské verzi. A teď vy rozhodněte, jestli s Milanem Lasicou a Juliem Satinským budeme pokračovat v povídání o komických dvojicích, anebo si poslechneme, jak se dělá hit z úst Jaroslava Uhlíře a Karla Šípa. Měla by to být a mohla by to být ukázka ze Silvestra Československé televize. Vybíráte si ale vy 731 800 900, to je telefon do studia, anebo SMS-kové číslo 90 011 04. Humor mezera A nebo B, taková jsou pravidla. Tak do toho.

0: láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Střední Čechy. Rádio vašeho kraje.
3: Doufám, že zmatení nejste teď, posloucháte Humoriádu, vybíráte si, hlasujete, dohlíží na to dnes Saskia Burešová a teď tedy jenom shrnutí. Milan Lasica, Juliu Satinský, Ačko, Bčko, Jaroslav Uhlíř a Karel Šíp. Na telefonu je kdo jako výběrčí?
4: Dobré odpoledne, tady Vláďa z Bavory. Ten nejlepší, krásný den.
3: Děkujeme.
4: Si Bčko.
3: Varianta B. Děkujeme. Děkujeme moc a mějte se pěkně, ať se daří. Kdo další?
5: Dobrý den, tady je Kukeňová z Turnova, prosila bych Ačko.
3: Pokračovat tedy.
6: Děkujeme.
3: Děkujeme za to zavolání do Humoriády, za účast a vítáme dalšího.
7: Přeji krásné odpoledne vám do studia, vám Patriku a paní Sasky.
6: Ano, dobrý
7: den. Tady Monika z Karlových Varů. Hlasuji pro Bčko. A ještě jsem chtěla vzkázat, že se moc těším na příští čtvrtek na festivalovou Humoriádu.
3: A uvidíme se ve Varech. Dobře.
6: Zdravíme do Karlových Varů.
3: Děkuji.
7: Ano, děkuji.
3: Taky se těším. Výborně.
7: Tak, děkuji, mějte se krásně, naslyšenou.
3: I vy, děkujeme za zavolání, ještě někoho vezmeme do party, kdo pak to je?
8: Dobrý den, tady posluchačka Eva z Prahy, já vás zdravím oba dva ve studiu.
6: Děkujem.
8: A přála bych si Bčko a chtěla bych paní Burešové poděkovat za pěknou besedu z komunitního centra v Cílkový ulici.
6: Ježiš, děkuju.
8: Moc se mi to líbilo.
6: Ano, děkuju vám.
8: No, mějte se hezky, děkuji,
6: naschledanou. Naschledanou.
3: Děláme si radost vzájemně, to je fajn a já už taky znám vítěze. Podle těch hlasů je to Milan Lasica a Julius Satinský. A rozhodli jste vy, vybrali jste si a budeme pokračovat v povídání o komických dvojicích.
9: To byl taky trochu morbidný humor. Ten.
10: České komické dvojice neexistují a víte proč?
9: Nevím.
10: Neviete?
9: No povedzte mi to, povedzte mi to. Ja si na vás tak strašne vážim, že vy mi odpoviete na všetko, na čo si len spomeniem. Povedzte
10: no, to. To není taký kumšt zase, čo? Tak ja vám to vysvetlím. Pozrite no. Sa. Na čom sú založené také tie mužské komické dvojice? No.
9: Neviem.
10: Tak, neviete. Videli ste už smiešnú ženu, čo?
9: Videli. No.
10: Tak to ste si mysleli vy, ale nie ona. A. Na čom je založená mužská komická dvojica? No na tom, že jeden je tučný, jeden je chudý, jeden je pekný, druhý je škaredý, však jeden je hlúpy, druhý je inteligentný. Vy to poznáte, nie?
9: A jeden je, no, čo ja viem.
10: A druhý zase celkom naopak. A teraz si predstavte, že by sa stretli dve ženy, z ktorých jedna by bola ochotná pripustiť, že tá kolegyňa je štíhlejšia, krajšia, inteligentnejšia, zatiaľ čo ona je tá tučná, škaredá, hlúpa. To nie je možné. To nie je možné, keď sa stretnú dve ženy, tak sú predsa obidve štíhle, krásne a inteligentné.
9: Iba keby to bolo založené na tom, že jedna je štíhla, druhá ešte štíhlejšia, jedna je pekná, druhá ešte krajšia a že by obidve boli strašne, ale strašne inteligentné. No ale poznáte vy také dve?
10: Poznám, no. Ano? Naše ženy. Seru stána.
9: Vidíte, na tie som zabudol, ale nie, že im to navrhnete. Začínam chodiť po estrádach a ja by som doma varoval deti.
10: Veď vy nemáte deti.
9: Nie? A vidíte, zase som zabudol. No ale zostaňme pri tom, že ženy komické dvojice nikdy nevytvárajú.
10: Nie, jedine s mužmi. A v tom prípade je žena tá štíhla, pekná, inteligentná a muž je ten tučný, škaredý a hlúpy. No.
9: Čiže žena môže vytvoriť komickú dvojicu s mužom.
10: Väčšinou s vlastným.
9: No a... Taká, ktorá vlastného nemá?
10: No tak tá si bude musieť na tú srandu ešte počkať.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Ano, tak bude vaše přání ještě vyslyšeno, ještě vám dáme k hlasování. Já chci možná využít té příležitosti, nevím, jestli se do té doby uvidíme. Sašo, vás čekají narozeniny.
6: No jo,
3: kulatiny.
6: No už jo, se to provalilo, já to chtěla ututlat.
3: Chystáte se na to nějak sama
6: nechystám,
3: pro sebe?
6: Ne,
3: nebo pro rodinu,
6: ne,
3: aspoň oslavu, nebo
6: jo,
3: tak?
6: Jo, nějak všechno se kolem mě nějak chystá, ale já se moc nechystám. Já vždycky říkám, to je trizna, to není oslava.
3: Tak co by bylo takovým nejhezčím dárkem?
6: Zdraví.
3: To je pravda.
6: No, protože když máte zdraví, máte všechno, když nemáte zdraví, nemáte nic.
3: Ano, a když je člověk zdravý, může vyrazit jenom oslavit ostatním, ano, aby to nebylo, ano, tak na něj, ano, jenom strženo a tak. Takže ať se to vydaří, ty oslavy, ať je u toho zdraví a dobrý humor, protože
6: tak,
3: ten,
6: ano,
3: zdraví
6: humor,
3: ještě umocňuje.
6: Je
3: přesně tak. No a my bychom měli dát posluchačům poslední možnost vybrat se. Já do té hry vrátím zpátky ukázky, které nevyhrály, to znamená Uršula Kluková z prvního souboje a z toho druhého Jaroslav Uhlíř, Karel Šíp, varianta B. Ačko Uršula Kluková, Bčko Uhlíř, Šíp. Vy si teď klidně vyberte, zavolejte nám své rozhodnutí 731 800 900 nebo SMS-kové číslo 90 011 04. Humor mezera A nebo B, jenom vy rozhodnete.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: zdravím celý rádio vaše nejlepší. Ještě jednou paní Burešovou teda obzvlášť.
1: Děkuji.
2: A pro co hlasujete?
0: Super rádio a chtěl bych to Bčko teda.
2: Dobře, zapsáno. Ano, díky. Děkuju. Kdo dál?
3: Dobrý den, tady posledná hlasu pro Ačko. Bydlím v Dittrichově ulici v Praze.
1: Ale.
3: Viděl jsem naproti salon dlouho.
1: Ano, ano, ano. Byl jste tam taky na návštěvě?
3: Už taky tam nebydlím, bohužel.
1: Už tam nebydlíte.
3: Vzpomínky máme, když jsem šel z 25, tak přímo proti salonu.
1: Ano.
3: Tak jenom vzpomínka, jste úžasná.
1: Děkuji.
2: Děkujeme moc za zavolání i vzpomínku a ať se daří. Kdo ještě další? Dobrý den, vítejte u nás.
4: Dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
2: Tak co to bude?
4: Dobré odpoledne. Standa Zemník vás zdraví.
1: Ano, dobrý den.
4: A dám přednost dámě paní Uršule a zdravím vás oba.
1: Děkujeme.
2: My taky zdravíme. A tedy strana vítězná, jako poslední zněla. Uršula Kluková to vyhrála kousek prvního dopisu Sally.
5: Mm-hmm. Milá Sally, již delší dobu přemýšlím o tom, že ti napíši. Na práci si nestěžuji. Zastávám místo revizorky jízdenek veřejné dopravy. Práce mě těší, i když je namáhavá a mnohdy i nebezpečná. Minulý týden jsem například na konečné tramvaje číslo 21 v Bráníku málem zmrzla, neboť mě nesvědomitý černý pasažer přivázal šálou k odpadkovému koši a dal mi na krk ceduli s nápisem, že mě babo nechytíš. Naštěstí mě objevili příslušníci VB a zahřáli mě pendrekem, neboť se domnívali, že tropím výtržnost. Dá se tedy říci, že jsem na svém pohyblivém pracovišti oblíbená. Dle úsudku jiných jsem i hezká. Zhlédla jsem se totiž v italské módě a koupila si velké kruhy do uší. Málo která žena by je mohla nosit. Já ano. Protože mi student orientálních jazyků při rozmíšce v předním voze procvakl kleštičkami oba boltce. Jednu dírku mi udělal také do nosní přepážky, ale tu zatím nevyužívám, protože mezi pankáče nechodím. Ale dobře se mi odfukuje do schodů. Když to tak sečtu, mám vlastně o několik děr více než normální občan. Škoda jen, že jedno ouško mám poněkud níže, neboť jeden účastník si spletl moji kruhovou náušnici s držadlem a zavěsil na ní ruksak s cihlami. Říkáš si možná, Sally, proč si nezavěsím stavební ruksak i na druhé ouško, ale nerada bych brousila o zem šperky oba. Někdy v práci potká člověka i štěstí. Před několika lety o Spartakiádě mi nějaká dorostenka, která doučovala své méně nadané kamarádky základní sestavu, vyrazila zuby kuželem. Pro mě, která měla od malička zuby jako ohořelé Františky, to žádná tragédie nebyla, spíš radost. Nový chrup od obvodního dentisty Járy Veverky mi daleko více sluší. Pravda, přední horní zoubky mi udělal o kousek delší, ale každý zubař má svůj rukopis a pacient by ho měl respektovat. Nakonec můj chrup má své výhody. Otvírák na limonády vůbec nepotřebuji a do plechovky s džusem udělám dvě dírky současně. Bohužel do lesa nesmím, protože hlodavci mi závidí a házejí po mě žížky. Také mě mrzí, že mi kluci z vozovny ve Vokovicích přezdívají bílý tesák a koupili mi k Ježíšku obojek s nápisem Trhej.
6: Humoriáda.
2: Udělat dvě dírky do džusu, to už ví jenom pamětník, protože to byly ty plechovky klasické.
1: Tak, Uršula je úžasná komička a my vlastně těch českých komiček máme hrozně málo, ale já ještě na ní prozradím, že taky báječně vykládá karty a je to ezoterička, tak to se musela prasknout.
2: Moc si zdravíme, možná i poslouchá ano, ano. A taky se brzo chystá do humoriády, tak se na to těšíme. Dnes na návštěvě byla, hodinku s námi pobyla a já jsem za to moc rád, Saskia Burešová, tak ať se daří a krásné léto, Saskia.
1: Děkuji moc krát a přeji všem krásné léto.
2: Nezapomeňte poslouchat i zítra, máme přes prázdniny každý všední den pro vás i v ty sváteční, to znamená i v pondělí humoriádu, ale zítra tu bude jako host Marie Formáčková. I na to se těší Patrik Rozehnal a na to, že nám zase pomůžete a pobavíte se. A samozřejmě dál poslouchejte Český rozhlas.

0: Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Hodin.
0: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Bezpečnostní rada státu jednala o nové koncepci výstavby armády do roku 2040. K darování krve před odjezdem na dovolenou vyzývají hasiči, policisté a záchranáři společně s transfuzními centry. Zítra bude spíše proměnlivě oblačno s teplotami do 24 stupňů. U zpráv vás vítá Lenka Vokatá. Členové Bezpečnostní rady státu se dnes opět na svém zasedání věnovali nové koncepci výstavby armády do roku 2040. Debatu ale znovu nedokončili. Podle vicepremiéra Karla Havlíčka z ANO je důvodem mimo jiné i to, že teprve včera do funkce nastoupil nový náčelník generálního štábu. Miroslav Hlaváč se přitom na přípravě koncepce podílel, jak připomíná bývalá ministryně obrany Jana Černochová z ODS.
2: Ten problém může být v tom, že u té koncepce se jednak řeší samozřejmě nějaké seznamy, modernizace, personál, ale také se řeší, kde se na to ty finanční prostředky vezmou. A tady tedy podle informací, které mám já, tak je ta debata právě o tom, že by to mělo být směřováno k těm 5%, respektive 3,5% a 1,5%.
1: Jednání Bezpečnostní rady se právě kvůli otázkám bezpečnosti a obrany účastnil i prezident Petr Pavel. Transfuzní stanice napříč Českem žádají dárce, aby přišli darovat krev před odjezdem na dovolené. Vyzývá k tomu taky pátý ročník kampaně s názvem I tobě v žilách koluje naše krev, kterou včera spustili policisté, hasiči a záchranáři v pražské fakultní nemocnici Královské Vinohrady. Podle mluvčí policejního prezidia Violety Siřišťové je v létě krev potřeba kvůli častějším úrazům.
3: Přes ty letní prázdniny integrovaný záchranný systém, tak ať jsou to hasiči nebo záchranka nebo policie, vyjíždíme často k úrazům, dopravním nehodám a proto jsou ty dárci potřeba. A samozřejmě před dvouma rokama jsme do tohohle projektu zapojili i registr dárců kostní dřeně.
1: V minulých letech se do kampaně zapojilo skoro 100 000 dárců z řad veřejnosti i integrovaného záchranného systému. Pravidla pro darování krve lidé najdou na webových stránkách transfuzních stanic a nemocnic. Kvůli opravě silnice jsou neprůjezdné Louňovice pod Blaníkem. Kompletně uzavřená je silnice od Hřbitova po základní školu, tedy směr na Vlašim a Mladou Vožici. Objízdné trasy jsou vyznačené po okolních silnicích, jinudy jezdí i autobusy. Finální pokládka povrchu je naplánovaná na přelom srpna a září.
4: Stávající práce jsou součástí kompletní rekonstrukce silnice Louňovice pod Blaníkem Kamberg. Za nový povrch na 17-kilometrovém úseku zaplatí Středočeský kraj 200 milionů korun. Městys se přidává budováním chodníků a výměnou osvětlení. Z Louňovic pod Blaníkem Věra Hájková, Český rozhlas.
0: Počasí.
1: Zítra bude převládat proměnlivá oblačnost, večer pak čekáme postupné vyjasňování. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 21 až 24 stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
1: Silnice 16 u Bezna na Mladoboleslavsku je po hromadné nehodě 4 osobních aut stále uzavřená. Na příjezdu do metropole po D8 se popojíždí od sjezdu na Zdiby přes Cínoveckou až do Kbelské. Tam se projíždí omezením pouze jedním pruhem v obou směrech. Zdržení čekejte asi 20 minut. Český rozhlas Střední Čechy přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: A teď už začíná Den v kraji s Jitkou Lukešovou.
5: Hezké odpoledne.
0: Den v kraji.
5: Jako vždy jsme připraveni a máme pro vás opět to nejdůležitější, jak ze středních Čech, tak i z Prahy. No a co to bude tentokrát? Například povíme, že dělníci začali bourat starou tělocvičnu u základní školy TG Masaryka v Poděbradech. Navštívíme také Zoo Praha, kde se po 7 letech narodilo mládě Lachtana. A třeba za chvíli tu bude i zpravodajský souhrn celého čtvrtečního dne. Jako vždycky, ale začínáme písničkou.
0: Český rozhlas střední Čechy, Den v kraji.

0: Petr Kotwald právě dospíval a teď už je na řadě slibovaný zpravodajský souhrn celého čtvrtečního dne s datem už 2. července, který pro nás pro všechny připravila Lenka Vokatá.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Praze a středních Čechách? Stručně, jasně, přehledně.
2: Hezké odpoledne. Pražští silničáři ode dneška opravují Kbelskou ulici na severovýchodě metropole. Průjezdná je v obou směrech jen jedním pruhem. Více si řekneme už za pár minut s naším reportérem. Dnes začala demolice tělocvičny u základní školy TG Masaryka v Poděbradech. Dělníci tam postaví novou, která bude dostatečně velká. Jak bude vypadat, si povíme za chvíli. Opravu dálnice D11 v úseku mezi Poděbrady a Sackou na Nymbursku zajistí společnost Skanska. Práce zhruba za 750 milionů korun začnou ve druhé polovině prázdnin. Hotovo by mělo být přibližně za 2,5 měsíce. Na síti X o tom dnes informoval generální ředitel ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl. Policie v Praze posiluje o prázdninách hlídky na rušných místech. Více policistů bude hlavně v historických částech města a turistických lokalitách. Opatření se týkají třeba Václavského a Staroměstského náměstí, Vrchlického sadu a prostoru kolem stanice metra Anděl. Vysoké teploty v minulých dnech nezhoršily kvalitu vody ve středočeských koupalištích. Téměř ve všech je podle posledního měření výborná a jen ve dvou mírně zhoršená. Konkrétně v Písníku, v Bakově nad Jizerou na Mladoboleslavsku a v koupališti Vyžlovka u Prahy. Informoval o tom dnes vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální pro okres Příbram Luboš Mandík. A vedení Slaného vybralo dodavatele na výstavbu hotelu u sportovní haly. Začít by měla letos v září a náklady vyjdou na téměř 28 milionů korun bez DPH. Informoval o tom dnes místostarosta Slaného Radek Vondráček z ANO.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Praze a středních Čechách? Stručně, jasně, přehledně.

0: Karel Gott a Lady Karneval. No a teď Praha a Kbelská ulice. Začala oprava právě Kbelské ulice v Praze. V metropoli jde o největší letošní letní rekonstrukci silnice kvůli snížení počtu pruhů a dalším omezením se na příjezdech od dálnic D8 a D10 můžou tvořit dlouhé kolony.
1: Řidiči aut a kamionů projíždí po Kbelské ulici. V obou směrech musí jet jedním pruhem, protože ve druhém jízdním pásu silničáři začali frézovat asfalt. Dopravního kolapsu na severovýchodě metropole se obává pan Patrik, který žije na proseku.
2: Bylo to už předtím právě složitý, totiž si neumím představit, jak to bude vypadat teďkon ve špičce, hlavně ráno teda, když člověk potřebuje jet.
1: A bylo podle vás už třeba opravit Kbelskou, byla ve špatném stavu?
2: Myslím si, že určitě, no. Bylo to prostě katastrofální, ten stav byl. Na některých místech byl úplně příšerný, jako.
1: Do Prahy musí pravidelně dojíždět paní Pavla, která se ale Kbelské ulici běžně raději vyhýbá.
3: Podle mě pro ty lidi, kteří tady musí jezdit jako často a nemají vlastně jinou možnost, tak si myslím, že to je velký zásah. Ale na druhou stranu zase musím říct, že se opravdu asi snaží to udělat co nejrychleji, že ta výluka nebude tak dlouhá, i když je to o prázdninách, no, tak těžko říct, no, jak to ty lidi zasáhne.
1: Kromě zúžení do jednoho pruhu silničáři také uzavřeli sjezdy a nájezdy na Kbelskou z přilehlých ulic, například z Prosecké, Mladoboleslavské nebo Čakovické. Mluvčí technické správy komunikací hlavního města Barbora Lišková vyzývá řidiče, aby oblastí projížděli opatrně.
4: Prosíme řidiče, aby respektovali dopravní značení, zejména u těch nájezdů a sjezdů, kde ta situace může být komplikovanější. Prosíme je, aby se věnovali řízení, aby byli k sobě ohleduplní. A děkujeme jim za trpělivost.
1: Běžně jezdí po Kbelské ulici 90 000 aut denně. Oprava potrvá podle mluvčí stavební firmy Eurovia Ivety Štočkové do poloviny srpna.
5: Na Kbelskou ulici v úseku Novopatská a Cínovecká, což jsou asi 4 kilometry, byly frézy, máme jich na trase celkem 6 kusů. Budou odstraňovat ten stávající povrch zhruba 3 až 4 dny. Potom budeme pokládat nové vrstvy, opravovat odvodnění, chodníky, svodidla.
1: Zhruba v polovině prací, tedy před koncem července, podle ní začnou silničáři opravovat druhý jízdní pás.
5: Na stavbě bude pracovat zhruba 100 až 250 dělníků podle technologií, které zrovna budeme provádět. Budeme tady pracovat v režimu 24/7.
1: Oprava má stát kolem 460 milionů korun. Z Prahy Josef Beneda, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Střední Čechy, den v kraji.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Hnízdečka. Bezpečná místa pro předčasně narozené novorozence mají své nezastupitelné místo. Autorka Eva Řežábková, staniční sestra, byla oceněná purpurovým srdcem od České asociace sester. Neonatologii se věnuje 30 let.
2: Tou nejdůležitější pomockou, na kterou jsem přišla jako poslední, to byla ta kostička, který říkám kostička pod krk, aby se tím dětem dobře dýchalo.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy.

budem spolu navždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli, teď mojí starý

0: Skupina Kabát a Houby magický. No a teď tělocvična. Dělníci začali bourat starou tělocvičnu u základní školy TG Masaryka v Poděbradech. Pro potřeby výuky už totiž nevyhovovala a za 3 měsíce na jejím místě nechá město postavit novou tělocvičnu a zaplatí za ní 143 milionů korun.
1: Tělocvična ve staré šedivé přístavbě už základní škole nevyhovuje.
2: Máme jednu tělocvičnu malou, kde třeba už chlapci pak z 9. třídy mají jenom problém se vůbec vejít.
1: Říká Tereza Peroutková, která na 2. stupni učí tělocvik. Dostatek místa tu nemají, ale ani vyučující.
2: Chyběl prostor, kde bychom měli kabinet a třeba i to uskladnění lepší pomůcek, protože jsme řešili stále nedostatek místa.
1: Následující rok budou žáci cvičit venku nebo budou docházet do jiné tělocvičny. Cesta k ním zabere zhruba 20 minut.
2: To určitě zkrátí samotnou tu dobu pohybu, ale zase beru jako plus to, že děti teda budou v zimě na čerstvém vzduchu.
1: Dodává učitelka Peroutková. Na demolici přístavby mají dělníci 3 měsíce. Podle ředitele školy Vlastislava Sýkory by mohli žáci cvičit v novém na začátku roku 2028.
3: Ta budova by měla mít podzemní část, kde bude zázemí, šatny, toalety, nářaďovna a bude tam gymnastický sál.
1: Nadzemní patra budou 2. V tom prvním bude velké hřiště na Košíkovou.
3: Samozřejmě, že to hřiště se dá ještě využít na menší části, kde bude namalované hřiště na volejbal, hřiště na badminton a třeba tenis.
1: V nejvyšším patře budou žáci kromě sportu také odpočívat.
3: Bude tam také terasa, případně by se tam mohly vyučovat pěstitelské práce.
1: Plánuje ředitel Sýkora. Škola na novou tělocvičnu čeká podle starosty Romana Šulce z ODS přes 20 let.
4: V letech 2002-2008 už město Poděbrady si nechalo zpracovat projekt, nicméně ani jeden nebyl realizován.
1: Město za demolici a následnou stavbu zaplatí 143 milionů korun. Z Poděbrad Alena Junová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Střední Čechy, den v kraji.
6: Telegram s adresou Svět.

0: Lenka Filipová, za všechno může jen čas. No a teď se společně vypravíme do Mladé Boleslavy, kde se připravuje zajímavá výstava. Na telefonu už máme projektovou manažérku právě připravované akce Gabrielu Froňkovou-Douskovou, která nám k tomu určitě řekne více. Pěkné odpoledne, paní Froňková.
1: Také přeji pěkné odpoledne všem posluchačům.
0: Moc vás zdravím, tak prozraďte nám vlastně více, cože se to u vás chystá.
1: Tak chystá se přehlídka slavných filmových kostýmů z pětin velmi krásných pohádek. Jsou to originální filmové kostýmy z Barrandova a výstava by měla začít zítra 3. července a konat by se měla až do 30. září.
0: Mm-hmm. No a kde se vzal ten nápad vystavit filmové kostýmy, které známe třeba mnozí z pohádek anebo i z dřívějších historických filmů? Mimochodem, bylo těžké sehnat ty kostýmy právě k vám na výstavu?
1: Tak rozhodně těžké to nebylo, protože Barrandov Studio, nástupnická společnost filmových ateliérů na Barrandově, tak má ve sedmém dědictví originální filmové kostýmy. Například má přes stovku filmových kostýmů, které se stvárnil pan Teodor Pištěk.
0: Mm-hmm, takže to budou určitě krásné věci k vidění, jak prohlédnutí tam potom u vás. Můžeme říct si, komu ta výstava bude především určena? Bude pro odborníky anebo vlastně pro kohokoliv, třeba jenom pro filmové fandy?
1: Tato výstava bude určena jednak rodinou s dětmi, protože jsou tam ty nejkrásnější pohádky,
0: ano,
1: které my vydáme pravidelně o Vánocích. Budou tam kostýmy pohádek Tři bratři, Šíleně smutná princezna, Popelka, Princ a večernice a Čerty nejsou žerty.
0: Mm-hmm, takže krásné věci určitě. Takže vernisáž bude tedy zítra, 3. července, je to tak?
1: Ano, je to tak.
0: V polední nebo v dopoledních hodinách před polednem v 11.30, jestli čtu dobře tu vaši tiskovou zprávu. No a pojďme tedy ještě zopakovat, vy jste to v úvodu krátce řekla, po té vernisáži od zítřka tady od 3. července, dokdy teda bude ta výstava k vidění?
1: Až do 30. září.
0: Až do 30. září a ta adresa přesně té výstavy je?
1: Ta výstava je ve sboru Českých bratří Mladé Boleslavy.
0: Mladé Boleslavy, takže samozřejmě ti, kteří, i teď o svátcích samozřejmě předpokládám, že budete mít otevřeno, takže ti, kteří se budou chtít třeba schladit před horkem, tak mohou k vám na výstavu určitě. Je to tak?
1: Ano, určitě mohou.
0: Tak jo. Tak tolik manažerka výstavy Gabriela Froňková-Douzková. Moc děkujeme za pozvání i za informace a přeju vám, ať se akce vydaří a ať se akce líbí. Mějte se moc hezky, děkuju.
1: Také moc děkujeme a přejeme krásný den.
0: Naschledanou. Naschledanou, naslyšenou.
2: Den v kraji.

Liberecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Gypsy Kings právě dohráli a dospívali. Máme 17 hodin 41 minut a já připomínám, že stále posloucháte čtvrteční vydání našeho magazínu Den v krajinu a teď se přesuneme do pražské zoologické zahrady. Je mu teprve měsíc a většinu dne prospí. V Zoo Praha se po 7 letech narodilo mládě Lachtana. Malému samečkovi je teprve měsíc a proto ho chovatelé pravidelně kontrolují a taky váží. Více se dozvíme v reportáži Sabiny Vosické.
1: Dešť. Když prší, tak si zalezou do vody a plavou.
2: Výborně, tady už nám odpovídají zdraví nás.
1: Ano, to je maminka Daisy, tak je vedle bazénku tady a teď jdeme vyzvednout toho našeho vpáče tady. On většinu dne prospí, takže ho musíme na vážení většinou budit, tak jdeme na to.
2: Chovatelka lachtanů Helena Rosypalová teď jemně a láskyplně budí lachtaní mládě. Tak mládě jsme teď vzali do náručí, respektive paní chovatelka. Teď míříme už do vedlejší místnosti k váze.
1: Jdeme na to. Tady máme takovou vaničku, akorát já jsem si to vaničku nezapla, tak já ho musím na chvilku pustit. Ale to vůbec nevadí, my ho tady takhle pouštíme. Zapneme si mezi tím váhu.
2: Ale je vidět, že prozkoumává tady okolí.
1: Prozkoumává, vždycky nám to tady počurá a pokaká, takže máme co uklízet.
3: Šup do vaničky.
1: No pojď ty už se nám tam nevejdeš. Prosím tebe, no. 8560. Samička zřejmě neměla mlíko, takže dostala různé podpůrné věci, aby se jí to mlíko začalo tvořit a tomu mláděti jsme museli pár dní ze začátku vlastně pomoct a trošku ho přikrmit, aby nestratilo sílu.
2: Filip Mašek, mluvčí zoologické zahrady v Praze. Filipe, my jsme teď byli u vážení mláděte lachtana.
4: Tak lachtany jihoafrické nechová moc zoologických zahrad v Evropě, takže toto mládě jsme očekávali s napětím. Věděli jsme samozřejmě, že porod přijde, věděli jsme také, že Daisy je prvorodička, takže jisté obavy byly, ale Daisy to zvládla perfektně. A porodila nám vlastně pravnuka legendárního Gastona, který tedy se nechvalně proslavil v roce 2002, kdy uplaval během povodní a potom tedy tragicky zahynul.
2: Protože se lachtaní mláďata rodí na souši, musí se nejdřív naučit plavat. I proto zatím sameček zůstává v zázemí expozice. Pokud půjde všechno hladce, návštěvníci ho uvidí zhruba v půlce srpna. Sabina Vosecká, Český rozhlas.
5: Den v kraji.

0: život je fajn. Život je jako jahoda, co tě na šlehačku daj.
1: Počasí ve středních Čechách.
2: Počasí se dnes ve středních Čechách umoudřilo, nepršelo a teploty se v průměru pohybovaly okolo 25 stupňů Celsia. No a co nás čeká v noci a zítra? Tak to ví jako vždy meteorolog České televize Pavel Karas.
3: Během večera by mělo postupně začít oblaků přibývat a už v průběhu noci čekáme od severozápadu spíše oblačno i zataženo. Přidávat se bude občasný dešť nebo přehánky. K ránu pak budou srážky od severozápadu ustávat. Oblaků bude ubývat, no a ranní teplota bude klesat na 17 až 14 stupňů Celsia. No a pátek už bude spíš střídání slunce s oblaky a taky se dostaví slabé ochlazení, takže zítra bude převládat, řekl bych, taková proměnlivá oblačnost. Ráno i jasno nebo skoro jasno, večer postupně další vyjasňování, protože během dne se zase vytvoří kupovité oblaky. No a ty teploty se zítra budou pohybovat většinou kolem 22 stupňů Celsia. Vát bude mírný západní až severozápadní vítr, který pak v průběhu večera zeslábne.
1: Český rozhlas střední Čechy, den v kraji.

Marta Kubišová právě dospívává, no a 18. hodina klepe na dveře a to znamená, že jsme na konci čtvrtečního vydání magazínu Den v kraji a těšit se na vás budeme opět zítra, tady v pátek s datem 3. července. Já vám zatím přeju krásný podvečer, no a po časovém znamení a po zprávách se na vás opět budu v našem vysílání těšit. Jinak přeju hezký poslech i nadále našeho vysílání.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Ministerstvo kultury zrušilo výběrové řízení na nového ředitele Národní galerie. Pokračuje stavba lávky mezi Kostomaty nad Labem a Hradištkem. Zítra bude spíše proměnlivě oblačno s teplotami do 24 stupňů. U zprává zvítá Lenka Vokatá. Pražská Národní galerie zatím nebude mít nového ředitele. Ministerstvo kultury výběrové řízení zrušilo a v nejbližší době chce vyhlásit nové. Podle ministra Oty Klempíře za Motoristy žádný z uchazečů, kteří postoupili do druhého kola, nepřinesl takovou vizi, jakou ministerstvo požaduje. Do vybrání nového ředitele bude galerii dál vést pověřená generální ředitelka Olga Kotková, která byla mezi uchazeči, ale neuspěla. Podle Klempíře není stanoven termín, dokdy by mělo být nové vedení vybrané.
2: Bude mít velmi těžký úkol dostavit nebo začít stavbu depozitáře. Bude mít těžký úkol Veletržní palác. Co vlastně s ním, jestli ho zrekonstruovat nebo jestli prostě udělat nějaký nový multifunkční prostor.
1: Dělníci začali pokládat mostovku na novou lávku pro pěší a cyklisty přes Labe. Propojí Hradištko a Kostomaty nad Labem. Stavba začala před rokem, hotová by měla být na podzim. Středočeský kraj za ní zaplatí asi 125 milionů korun, říká krajský radní pro veřejnou dopravu Petr Borecký z Hnutí STAN.
3: Ta lávka se vlastně nachází na labské cyklostezce, která teda dneska v současné době ještě není úplně dobudována v tomto úseku, ale v návaznosti na budování této lávky my jako středočeský kraj budeme dobudovávat právě to, co ještě chybí, čili směrem na Sackou, budeme dobudovávat cyklostezku Labskou směrem na Nymburk a potom dál na Ostrou a Čelákovice.
1: Pozemek s rozlohou 6000 metrů čtverečních v Olšanské ulici dostala od magistrátu Praha 3. Chce tam postavit zázemí uklidové společnosti, městské části a záchranné služby. Podle radního Prahy 3 Jiřího Ptáčka z TOP 09 by tam mohl být i sběrný dvůr a rejus centrum.
4: Chceme, aby tam mohla být prostor naše obecní firma Čistá trojka, aby tam mohli mít zázemí hasiči. Pravděpodobně se nám podaří tam udělat nové výjezdové stanoviště pro záchrannou službu. Současně zvažujeme, že by tam byl sběrný dvůr. Sport.
1: Evropská fotbalová unie UEFA vyřadila Karvinou kvůli účasti v korupční aféře ze svých soutěží. Do pohárů se tak nově dostane Jablonec. Viktoria Plzeň převezme roli Karviné a bude hrát až ve čtvrtém předkole Evropské ligy. Polepší si i Hradec Králové, který nastoupí ve druhém předkole stejné soutěže proti norskému Tromso. Jablonec čeká ve druhém předkole konferenční ligy chorvatský Varaždín. UEFA o tom informovala v tiskové zprávě. Počasí. Zítra bude převládat proměnlivá oblačnost, večer pak čekáme postupné vyjasňování. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 21 až 24 stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
1: Kbelská ulice v Praze je v nájezdu do Novopatské obousměrně neprůjezdná. V omezení se srazila motorka a osobní auto. Na místě jsou záchranáři a tvoří se dlouhé kolony před celou Novopatskou a taky už z D8 od druhého kilometru. A na silnici 3 u Mrače směrem na Tábor je po nehodě dvou osobních aut kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem. I tady se tvoří kolony. Český rozhlas Střední Čechy přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: A naše vysílání pokračuje s Jitkou Lukešovou.
5: Hezký podvečer. No a co nás čeká v následující hodině? Mimochodem, slyšeli jste někdy o tom, jak vzniká hudba z vesmíru? Záření z hvězd dokážou vědci převést i na zvuk. Dozvíte se od nás za chvíli více. Také vás pozveme na zajímavé akce do světa kultury a připravena je spousta muziky. Tak hezký podvečer a hezký poslech.

0: tohle to byly Soul Sister, písnička The Way to Your Heart. No a 16 minut po 18. hodině si připomeneme jeden příběh. Pět sester Čermákových se pohybovalo kolem Antonína Dvořáka, ke které choval sympatie, ale neprojevil je, kterou si vzal za ženu a která ze sester rodinu Dvořákových doprovázela na cestě do Ameriky. V památníku Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbrami, bývalém zámečku s rozsáhlým parkem a jezírky, natáčela Jolana Nováková.
1: Představíme vám sestry Čermákovy. Anu, Josefínu, Klotildu, Terezii a Marii. To byly ženy spojené s Antonínem Dvořákem. Dvořák sestry vyučoval hře na klavír jako první Josefínu, což mi prozradil Vojtěch Poláček, ředitel památníku Antonína Dvořáka tady ve Vysoké u Příbrami.
2: Takže tehdy se seznámil s Josefínou, kterou později potkal i v Prozatímním divadle, protože tam začínala kariéru herečky, on tam hrál na violu. A pravděpodobně se do této Josefíny zamiloval, ale jeho cit byl asi spíše jen takovým tichým obdivem, asi se ani nevyjádřil. A po letech si potom vzal jí mladší sestru Anu, která byla také herečkou a taky velmi schopnou zpěvačkou.
1: Anna se tedy stala Dvořákovou ženou a Josefína, kterou jsme zmínili jako první, si vzala hraběte Kounice, majitele zámečku, ve kterém je dnes Dvořákův památník a kde si teď povídáme. Další ze sester Čermákových, se kterou se Antonín Dvořák setkával tady na Vysoké, byla Klotilda, která tu žila.
2: Klotilda si vzala Jana Hertana, což byl nadlesní hraběte Kounice.
1: A občas se tu potkali i s Terezií, další ze sester, ta Dvořákovým hlídala děti.
2: Dvořák měl 9 dětí, z nich 6 se dožilo dospělosti. Ona opravdu velmi často se o ně starala a taky je doprovázela v létě 1893 za Dvořákem do Spojených států, nejdřív do New Yorku a pak ještě trávila s Dvořákem docela jeho významný pobyt ve státě Iowa ve Spillville. Byl to pro ní velký zážitek.
1: No a poslední ze sester Marie, ta na Vysoké zemřela.
2: Ano, zemřela na tuberkulózu tady přímo v zámečku na Vysoké, což je teda objekt, který primárně obýval hrabě Kounic s Josefínou, herečkou. A nedaleko odsud stála budova, které se říkalo Dvorek, což byl správcovský objekt, postavený spolu se zámečkem, kde teda bydlela Klotilda a Jan Herta nadlesní, ale taky tam v těch prvních letech bydlel Antonín Dvořák s Anou v jednom z bytů, měl tam i svůj první klavír. Ten dvorek bohužel už dneska nestojí, teda to je jenom vsuvka, protože ho zničil blesk v 70. letech 20. století. A pak máme ale ještě třetí objekt, takzvanou vilu Rusalka, tehdy teda tomu nikdo vila Rusalka neříkal, ale je to budova správce Ovčína na druhé straně vesnice, kterou si Dvořák koupil nebo možná dostal od hraběte a mezi lety 84 a 85, 18 teda, si ji adaptoval na takový venkovský dům a tam pak primárně bydlel přímo Dvořák se svojí rodinou. Takže určitě přejte, můžete tu nachodit spousty kilometrů, tak jako Antonín Dvořák, protože ty procházky a komponování během procházek, to bylo to klíčové, proč jsem vůbec jezdil.
1: Z Vysoké u Příbrami Jolana Nováková, Český rozhlas.
0: Více o sestrách Čermákových a dalších ženách okolo skladatele Dvořáka se dozvíte na výstavě Ženy na Vysoké v památníku Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbrami. Otevřena bude až do 28. října. No a ještě doplním, že reportáž, článek a fotogalerii najdete jako tradičně na našem webu středníčechy.rozhlas.cz.
3: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Navštívíme zahradu plnou exotických banánovníků, olivovníků, citrusovníků a palem. Poradíme s chovem fredky a zaměříme se na údržbu zahradního grilu.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: 10 prstů pro život a Dalibor Janda. No a přesně o 6:30 se vypravíme mezi vědce. Někteří vědci umí zhudebnit záznamy naměřené ve vesmíru. Zvuk se sice v kosmu nešíří, ale fyzikální data se na zvuk přenést dají. Někdy je to snadné jako připojit sluchátka k přijímači. Někdy je zase potřeba více výpočtů. No a jak vzniká takzvané stelární techno, vysvětluje v rozhovoru s Martinem Srbem astronom Marek Skarka z Akademie věd.
1: Kdo jsou hvězdy, které účinkují v téhle písni?
2: Jsou to hvězdy pulzující, mění svoji jasnost. Ty bicí, to nejsou hvězdy, to tam bylo dodáno, aby tam byl nějaký podkres. Ty změny, které jsme tady mohli přeneseně slyšet, bychom očima nepostřehli. Ty změny jasnosti pronásobíme nějakým faktorem, tak to dostaneme do frekvencí, které jsme schopni slyšet ušima.
1: Lidově řečeno, to zrychlíte, tak aby to ucho zaznamenalo, takže je to celé takové zhuštěné, stlačené.
2: Přesně tak. To bylo slunce a sluníčko na povrchu vykonává, dalo by se to připodobnit nějakému chvění. Ty frekvence, na kterých sluníčko pulzuje, jsou zhruba okolo 5 minut.
1: To slunce znělo dost jinak než ukázka na začátku.
2: To je ukázka hvězd, které jsou o něco hmotnější než je naše sluníčko. Hvězda celá nafukuje a splaskává.
1: Co třeba může být různé příčiny těch pulzací?
2: Těch efektů je několik. My když potom zkoumáme změny jasnosti, tak jsme schopni se podívat pod povrch té hvězdy.
1: Ve vědě samozřejmě pracujete s čísly. Jak vás vůbec napadlo pracovat s tím jako se zvukem?
2: Projektů, které se zabývají zeslyšitelňováním světelných změn hvězd, je celá řada. Těch možností je také několik. Nízká hladina jasnosti je nízká frekvence a když ta hvězda je nejjasnější, tak tam jsou vysoké frekvence.
1: Takže jasná, temná, jasná, temná.
2: Přesně tak. Můžeme si to pustit i v závislosti na intenzitě.
1: Tam, kde to je hlasité, tak to je jasná, temná, jasná, temná.
2: Přesně tak. A tahle ta hvězda, u které se zase skládá několik módů pulzací, tak to nedělá pořád stejně. Není to jednoduchá sinusovka, je tam těch sinusovek několik.
1: Tak k čemu je podle vás dobré rozezvučet pulzování hvězd?
2: Možnost, jak přiblížit stelární astronomii a astrofyziku běžným lidem. Ty zvuky jsou zase něco zajímavějšího než nějaký graf, který nic moc neřekne, ale když člověk slyší takovéhle podivné zvuky, tak si myslím, že to zaujme. Navíc to může otevřít třeba kanál k astronomii pro nevidomé.
1: Říká Marek Skarka, výzkumník z Astronomického ústavu Akademie věd a autor stelárních sonifikací, čili zvukových ukázek hvězd. Martin Srb, Český rozhlas.
3: Český rozhlas, střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Středočeská setkání. Poznejte zajímavé lidi ze středních Čech.
1: Jak se ze slušného člověka stane bandita, nám prozradí nejmladší lovec televizní vědomostní soutěže Na lovu. Rodák z Bělé pod Bezdězem, Libor Šimůnek.
0: Středočeská setkání. Každou sobotu po 11. hodině na Českém rozhlase střední Čechy.

0: Honza Kalousek a písnička Hvězdy se mění. No a po písničce jsou na řadě jako vždy v tomto čase naše tipy, takže pokud nevíte, kam se třeba zítra vypravit, zbystřete a nechte se inspirovat.
1: Středočeské tipy.
2: Kam se zítra můžete vydat? Folková, country a tramská muzika rozezní posázaví v pátek 3. a v sobotu 4. července. Louky nad Třepsínem zaplní festival Třepsínské zvonění. Nabídne koncerty kapel Žalman a spol., Taxmeni, Pacific, Antikvartet nebo vystoupení Miroslava Palečka. Připravený je taky program pro děti, tradiční pochod zdraví i výstava věnovaná Evě Olmerové. Lilie všech barev a tvarů provoní sál Čakovického zámku. Celostátní výstava představí stovky řezaných květů i nejnovější odrůdy od českých pěstitelů a šlechtitelů. V Praze Čakovicích ji můžete navštívit do neděle 5. července. Slavnostní zahájení se koná v pátek 3. července v 10 dopoledne. Originální kostýmy a rekvizity z nejslavnějších českých filmových pohádek zamířily do Mladé Boleslavy. V místní bazilice sboru českých bratří si od pátku 3. července do konce září prohlédnete například kostýmy z pohádek Tři oříšky pro Popelku, Princ a Večernice, Z čerty nejsou žerty nebo Tři bratři. Výstavu doplňují fotografie barandovského fotografa Miloše Schmidbergera i filmové plakáty Jaroslava Fischera. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.
1: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Kolíně, Kutné Hoře a Čáslavi na 100,5 FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

Věra Špinarová dospívala, 19. hodina se přiblížila, no a to znamená, že i dnes jsme na konci našeho odpoledně podvečerního vysílání. Patří se poděkovat za pozornost, za společnost. Loučí se Jitka Lukešová, přeji vám krásný, kouzelný čtvrteční večer a budu se těšit zase brzy naslyšenou. A teď už skupina Lucie a písnička Daniela.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Na Ukrajinu vyrazí česká podnikatelská mise. Stát chce posílit podporu českých firem při obnově poničené země. Praha 12 chystá do konce prázdnin 3 dopravní projekty, pomůžou řidičům i pěším. Zítra bude spíše proměnlivě oblačno s teplotami do 24 stupňů. U zpráv vás vítá Lenka Vokatá. Na Ukrajinu nejspíš ještě letos vyrazí česká podnikatelská delegace. Povede ji ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO. Dohodl se na tom s firmami sdruženými v ukrajinsko-české obchodní komoře. Stát zároveň jejich investice podpoří miliardami korun.
2: Pro české firmy jsou zakázky ve válkou poničené zemi velkou příležitostí, a to hlavně v energetice, strojírenství nebo zdravotnictví, vysvětluje ministr Havlíček.
3: Jsou tam země, jako je Francie, jako je Německo a tak dál, které už dnes si připravují skutečně kobercový nálet ve smyslu podpory jejich biznisu ve formě finančních nástrojů.
2: I české firmy proto dostanou od státu, konkrétně od Národní rozvojové banky, 4 miliardy korun a další podporu, popisuje Richard Benda, viceprezident ukrajinsko-české komory.
4: Byla navýšena finanční pomoc EGAPu až na 1 miliardu korun. EGAPu to umožní pojišťovat více obchodních případů.
2: Loni český export na Ukrajinu dosáhl v součtu skoro 40 miliard korun. Ve srovnání s rokem 2023 to bylo skoro o pětinu víc. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
0: Do konce letních prázdnin chce Praha 12 zvýšit na 3 místech bezpečnost řidičů a chodců. V Cuřinově ulici vybuduje parkoviště pro 25 aut. Odstavná plocha tam chybí. Dělníci taky opraví pěší propojení ulic v Komořanech. V Chlupicích zase dojde k rekonstrukci silnice, chodníků i vjezdů na pozemky. Podle místostarostky Prahy 12 Lenky Vedralové z ANO budou projekty dohromady stát 7,5 milionu korun.
5: Všechny tyto akce plánujeme zrealizovat během letních prázdnin, tak abychom co nejméně omezili provoz jak na komunikacích, nebo případně i parkování občanům v sídlišní zástavbě.
0: Středočeský kraj pokračuje v přípravě nové tělocvičny Berounského gymnázia. Radní vybrali firmu, která vypracuje projektovou dokumentaci. Hejtmanství za ni zaplatí skoro 8 milionů korun. Nová tělocvična bude v areálu bývalých kasáren, které se školou sousedí, říká krajský radní pro vzdělávání Milan Vácha z Hnutí STAN.
6: Berounské gymnázium vlastní tělocvičnu nemá a žáci tak musí na hodiny tělesné výchovy docházet jinam. To je samozřejmě komplikace pro žáky i učitele. Už loni jsme rozhodli o tom, že se stavba tělocvičny se zázemím konečně začne připravovat s tím, že dokončení je v plánu v roce 2029. Sport.
0: Tenistka Marie Bousková slaví postup do třetího kola Wimbledonu po výhře nad Italkou Grantovou 2-0 na sety. Ve druhém kole končí Karolína Plíšková, která prohrála s Polkou Švontakovou. Počasí. Zítra bude převládat proměnlivá oblačnost, večer pak čekáme postupné vyjasňování. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na D11 na 28. kilometru směrem na Hradec Králové stojí v odstavném pruhu 2 osobní auta po nehodě. Na pražském okruhu na 18. kilometru směrem na D7 je po nehodě 3 osobních aut neprůjezdný levý jízdní pruh. Český rozhlas Střední Čechy přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

Teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysněli. Ale to ne, tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koperec do předsíně, za novou značku auta, za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba

0: Česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Když máme nějaké přejaté slovo, paní magistro, z cizího jazyka a máme tam měkké i, čteme ho většinou jako tvrdé, třeba želatina a nebo titul.
2: Přesně tak.
1: No, ale takový tik v oku je taky přejaté slovo a neříkáme tyká mě v oko.
2: No, ale měli bychom.
1: Jo.
2: No, měli bychom se držet té původní výslovnosti, takže i slova jako tyk nebo ta želatina by se měla vyslovovat stejně. Protože shodou okolností i tyk, i želatina jsou převzaté z francouzštiny a ta výslovnost odpovídá té původní francouzské.
1: No, ale neříkejte mně, že není spisovné říct tyk v oku.
2: No, z nějakého důvodu tady jazykovědci váhají a není to pořád spisovné ani správné.
1: Fakt?
2: Jen se k tomu píše, když si najdeme to pravidlo, tak najdeme správná výslovnost, od jak živa uváděná, je tvrdě tyk. A k tomu je vždycky dovětek, běžně se ovšem slovo vyslovuje měkce.
1: Dobře, no je pravda, že třeba starší generace čtou a říkají želatina.
2: No, z nějakého důvodu i tohle slovo jsme si už tak přisvojili do češtiny, že tam nevidíme tu původní výslovnost.
1: Ale tam cítím, že ta želatina je naprosto nespisovné, že je to takové pojmenování paní hospodyňky pro želatinu.
2: No, počkejme za pár let.
1: Uvidíme. No a jinak tik, mimovolný, neúčelný, drobný, opakující se pohyb, mrkání, záškuby, z francouzštiny přejato, ale mě zajímá ta želatina. Odkud se vzalo to slovo?
2: Tak je z francouzštiny, tam se vyslovuje tedy želatin a ta francouzština ho má ale z italštiny a to už asi bude známější, italské gelato, znamená zmrzlý, stuhlý nebo, což budou lidé znát díky výletům, zmrzlina.
1: Mm-hmm. Původ je v latinském
2: gelu, neboli led, jinovatka, mráz, stuhlost. Jde totiž o tu vlastnost želatiny, která jako teplý roztok, to jsem se dočetla, že koloidní, jsou tam velké molekuly, je tedy tekutá, ale jakmile se ochladí, tak stuhne. A tam je ta souvislost s tím ledem.
1: Já už vás vůbec neposlouchám. Já teď myslím na ten krásně velký piškot, na něm jahody a přesto ta želatina. Dala byste si, vidíte?
2: No, i tu zmrzlinu gelato.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že člověk má v těle jednu z nejsilnějších žíravin? Jde o kyselinu chlorovodíkovou, která má pH 1. Naštěstí je to v organismu zařízeno tak, že nám v běžném stavu nemůže ublížit, naopak nám pomáhá. Zmíněnou kyselinu máme v žaludku, kde je součástí trávicích šťáv a velmi účinně likviduje různé choroboplodné zárodky. Kromě toho má za úkol přeměňovat minerální látky na soli, které pak může naše tělo dál zpracovat. Štěpení bílkovin pak obstarává pepsin. Zásadní význam má v žaludku mucin, hlavní složka hlenu pokrývajícího stěny tohoto orgánu. Mucin zajišťuje ochranu sliznice před natrávením kyselinou. Pokud dojde k poruše tvorby mucinu, žíravina začíná dominovat, naleptává žaludeční stěnu, což napomáhá vzniku vředů. V těle máme i jiné kyseliny, třeba tu mléčnou, která je přítomna při vzniku jogurtu nebo kvašení zeleniny. V organismu je však produktem metabolismu bez přítomnosti kyslíku a dává o sobě vědět třeba při extrémní fyzické zátěži, po které nám způsobuje silnou bolest svalů.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí. A v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.

Dobrý večer, Manga Vlačirat. Dnes si budeme povídat s Ladislavem Baliárem o jeho pouti do Santiago de Compostela. Uslyšíte také vzpomínky na významnou českou socioložku, publicistku, spisovatelku a zakladatelku katedry sociální práce Jiřinu Šiklovou v podání jejich přátel a spolupracovníků. Přejeme vám příjemný poslech. Mangav šukar šuněben.

0: Píseň Jedno léto v podání Moniky Bagárové a Antonína Gondolána. Před měsícem by významná česká socioložka, publicistka a zakladatelka katedry sociální práce Jiřina Šiklová oslavila 91. narozeniny. Přestože už mezi námi není, její odkaz zůstává živý ve vzpomínkách Romů, studentů, přátel i mnoha spolupracovníků. Když se tedy řekne její jméno, co vás napadne jako první? Odpoví nám její dlouholetá spolupracovnice Jana Hradílková, se kterou v roce 1991 spolu založila neziskovou organizaci Gender Studies.
1: Tak úplně automaticky se mi vybaví Karel Holomek, což byl velký kamarád Jiřiny a taky člověk, kterýho ona si velice vážila. Oni dva byli taková velmi krásná dvojice, přátel. No a samozřejmě potom její zápal pro podporu Romů v jakýkoliv situaci se ocitli, ať už to byli romští studenti, který chtěla podpořit a s velikou vervou tak činila.
0: Měla neuvěřitelnou schopnost dávat věci do pohybu.
1: Ona je člověk absolutně bez předsudků, vnitřně svobodný člověk, který je naprosto orientován na to, aby se rozpohybovaly ustrnulé věci.
0: Na Jiřinu Šiklovou zavzpomínala také Lucie Fuková, bývalá vládní zmocněnkyně pro záležitosti romské menšiny.
2: Velice živelnou, pamatuje, jak se prohrabovala ve vlasech a vždycky měla takovýho kohouta a pak vždycky přemýšlela a řekla velice erudované slova. Ona nás školila, setkávala, ale často hovořila i vlastně o období komunismu a já jsem byla svědkem několika diskuzí, kdy ona vlastně reagovala na to, že spousty Romů jako bohužel vzpomínalo třeba na komunismus dobrém a jí to strašně iritovalo a vlastně s námi vedla ty diskuze a byly to opravdu obohacující diskuze, takže ona byla člověkem, který rozpohyboval věci, spousty témat a nebála se, prostě nebála se říct, co chce a jí bylo úplně jedno, jestli před ní stojí prezident nebo jestli před ní stojí Romák, ona prostě řekla, co si myslí.
0: Dcerou už zmíněného romského aktivisty a politika Karla

věci. I když měla Jiřina Šiklová disidentskou minulost a byla vězněna, po revoluci nestála o významné politické či jiné posty. Přednášela na fakultě a působila v řadě neziskových organizací. Zemřela v květnu 2021. Její odkaz je však stále živý.

0: Poslech nám zpříjemnil Milan Bingáč Demeter a band Ivana Heráka. Svatojakubské cesty tvoří historickou síť poutních tras vedoucích do španělského města Santiago de Compostela, kde je podle tradice pohřben svatý Jakub, jeden z apoštolů Ježíše Krista. Historie sahá až do 9. století, kdy se toto poutní místo stalo jedním z nejvýznamnějších cílů křesťanských poutníků v Evropě. Iveta Durdoňová oslovila Václava Baliára, který právě navštívil Santiago de Compostela.
1: Tahle pouť tak se chodí z Česka od Kutné hory, kde je svatojakubská katedrála. To je Camino asi Checo a pak vlastně další ty poutě, tak se Camino Norte, Camino France, pak je Camino Portugues a ještě Camino Primitivo, což je z Ověda, kde vlastně byl ten svatý Jakub dopaden a na to oni ho odvezli a usekli mu hlavu. Po jeho smrti tak se ty ostatky vrátily do toho Santiago a ta pouť je završená tím, že se člověk jde poklonit těm jeho ostatkům.
2: Kolik kilometrů vy jste se vydali? Jakou cestou?
1: Tak tady to Primitivo do toho Santiago je zhruba kolem 300 kilometrů. Ale pro nás ta pouť nekončila, my jsme si pak dali ještě takový dva další menší úkoly. Jsou to dvě poutě, jedna je Muchia, což je nejsevernější výběžek, a pak Finistera, což znamená jakoby konec světa. Je to nejzápadnější bod Evropy, takže tam jsme šli taky. Tudíž to bylo kolem 650 kilometrů. I s tím, co člověk nachodil sem a tam, tak troufám říct 480 kilometrů, jak nic, za 13.

0: dní. Boty, to je základ. Do bot jsem investoval 6 tisíc a milionkrát se mi to oplatilo. Vlastně měl jsem boty, které mají patu na zemi, takže jsou to trailové boty, tenisky, takový, který když promoknou, tak se dají rychle vysušit. Měl jsem s sebou spacák, nafukovací karimatku, bundu, měl jsem s sebou podlikačky a jedno tričko.
1: Jaký to je na té cestě s jídlem a pitím a s ubytováním nebo přespáním?
0: Každý ten poutník má možnost si vybrat, jestli chce spát v Albercích, což je takový jakoby ubytovna, kde na jedné cimře spí třeba 20 lidí, je tam pračka, je tam nějaká kuchyň, kde se dá uvařit, ale to my jsme nezvolili. Jsme spali pod čirákem, vždycky nám teda z hůry přišlo místo, kde na nás nepršelo, nepadala rosa.
1: S kolika přáteli jste šel a co vás vedlo na tuto cestu?
0: Šel jsem s dvouma kamarádama, s kterými jsem vyrost, známe se celý život, dá se říct, že to jsou mý nejlepší kamarádi. Každýho nějak nás tam něco přivedlo, jakoby něco jiného. Tyhle kluci mají za sebou Peru, Kolumbii, Kubu, Indii, Nepál a jsou zkušený, ostřílený, ale prostě chybělo jim něco takovýhleho, kde ten člověk si hodí fakt klapky na oči a jde si prostě za svým cílem. A tahle pouť je spojená vlastně s takovým rituálem, to je až na té Finisterře, na tom konci světa, kde máte mít nějakou věc, kterou si sebou nesete a kterou tam spálíte, což má značit jako, že spálení starých mostů. Pak se musíte vykoupat v oceánu, takže jakoby očištění té duše a toho těla. No a nakonec pozorujete východ slunce a východ znamená jakoby znovu zrození.
1: Jak to na vás tam působilo, když jste došli do toho kostela?
0: Každý to cítil jinak. Mělo to strašnou neuvěřitelnou sílu. Ty lidi, co tam všichni šli, tak vlastně docházeli a byli propojeni nějakým kolektivním vědomím. A vlastně ty lidi si tam notovali, když si nerozuměli jakoby jazykem z celého světa, tak ty lidi tam všichni byli s úsměvem, objímali se, jiní seděli, další plakali, další se modlili.
1: Jak vás to posílilo, když jste se vrátil do České republiky?
0: Určitě trošku taková úcta. Mi to dalo nějak takový smysl všechno. To, že jsem se narodil svým rodičům, že jsem potomek Sintů, který skoro nepřežili druhou světovou válku, a to, jak oni žili a ty tradice, které máme, jak jsou svázaný se starým zákonem a jakou to má prostě hloubku, tak je pro mě mnohem větším bohatstvím než všechny peníze a majetky, baráky celého světa.
2: Říká o své cestě do Santiago de Compostela Václav Baliár. A my jsme na konci dnešního Roma Vakeren. Savorenge bud bacht, zorte sa stipen. Díky, že jste byli s námi. Příjemný večer přeje Iveta Demeterová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Prezident Pavel odmítl Babišovo nařčení, že si vykládá ústavu podle sebe a poškozuje tak Česko. Kriminalisté prověřují podezřelá úmrtí v děčínské nemocnici. Nikoho zatím neobvinili. Zítra bude převážně polojasno s kupovitou oblačností a teplotami do 27 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Prezident Pavel si podle Andreje Babiše z hnutí ANO vykládá ústavu, jak chce. Uvedl to v rozhovoru pro deník CZ. Hrad v reakci na to premiéra vyzval, ať své tvrzení podpoří důkazy, nebo ať slova vezme zpět. Babiš serveru taky řekl, že pokud prezident pojede na summit NATO v Ankaře, poškodí tím Českou republiku. Prezident ve vyjádření naznačil, že mu není jasné, jak by naplňováním svých pravomocí měl poškodit Česko. Policie se zabývá podezřelými úmrtími v děčínské nemocnici. Prověřuje je jako možnou vraždu více osob. Informaci CNN Prima News potvrdil Českému rozhlasu krajský státní zástupce Vladimír Jan. Kdo je z činu podezřelý a kolika pacientů se současný případ týká, ale neupřesnil. Kriminalisté podle Vladimíra Jana v kauze zatím nikoho neobvinili.
2: Ve věci byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření z trestného činu vraždy, spáchaného na více osobách. V současné době a v této fázi trestní řízení nemůžu přesně specifikovat jednotlivé osoby, které měly být poškozeny, ani osobu, která je z tohoto jednání podezřelá. Ve věci budou probíhat úkony trestního řízení tak, aby byla celá věc náležitě objasněna.
0: Jeho česká část dálnice D3 bude hotová v polovině příštího roku. Termín dnes potvrdili zástupci ředitelství silnic a dálnic. Úsek mezi Na Židli a Dolním Dvořištěm bude v provozu už na konci července. Práce se tam podařilo o měsíc urychlit. Podle Adama Kolouška z ředitelství silnic a dálnic bude zbývat dokončení úseku mezi Na Židli a Kaplicí nádražím.
3: Část z něj zprovozníme ještě v letošním roce. V listopadu letošního roku by mělo jít do provozu prvních 6 kilometrů, a to je úsek mezi Kaplicí nádražím a Kaplicí. Zbylých 6 kilometrů nám zůstane na příští rok a měli bychom zprovozňovat celý ten jihočeský úsek dálnice D3 v létě příštího roku. Sport.
0: Evropská fotbalová unie UEFA vyřadila Karvinou kvůli účasti v korupční aféře ze svých soutěží. Do poháru se tak nově dostane Jablonec. Viktoria Plzeň převezme roli Karviné a bude hrát až ve čtvrtém předkole Evropské ligy. Polepší si i Hradec Králové, který nastoupí ve druhém předkole stejné soutěže proti norskému Tromso. Jablonec čeká ve druhém předkole konferenční ligy chorvatský Varaždín. UEFA o tom informovala v tiskové zprávě.
1: Počasí.
0: Zítra bude polojasno s kupovitou oblačností. Ráno bude v jihovýchodní polovině území oblačno až zataženo, místy s doznívajícím deštěm nebo přeháňkami. Večer bude oblačnost ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na jihu Moravy až 27.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 na kilometru 325 ve směru na Ostravu je po nehodě neprůjezdný pravý jízdní pruh. A v Praze v Mladoboleslavské ulici je neprůjezdný pruh po nehodě dvou osobních aut. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
4: Hudba je pro něj nejen profese a zdroj obživy, ale hlavně celoživotní vášeň. Na hudební scéně působí řadu let, věnuje se především vlastní tvorbě, ale spolupracuje i s dalšími hudebníky. Letos připomíná nedožité 80. legendárního Petra Nováka. Petr Bende je naším hostem. Vítám vás. Dobrý den.
5: Zdravím a moc děkuji za pozvání.
1: Alex a host.

0: zpěvák a hudebník Petr Bende je naším hostem. Máme za sebou prázdniny, no už je to trošku déle, ale přeci jenom prázdniny jsou většinou ve znamení festivalů. Měl jste napilno?
1: No, měl jsem napilno, zapať pánbu jsem měl napilno, hráli jsme s kapelou hodně, to už možná teďka je slyšet i na mém hlase, použitém po třech koncertech od za víkend, tak jsem rád za to, že kapela funguje vlastně, letos slavíme takové malé výročí, i když teda Petr Bende Band funguje od roku 97, ale letos je to 20 roků vlastně od pomyslné Superstar, od soutěže, kterou jsem prošel, tak jsme zrovna u víkendu jsme slavili takovým velkým koncertem ve Velké Bíteši, tak jsem za to rád, že ta cesta neustále pokračuje.
0: 20 let od Superstar, kde jste vlastně obsadil druhé místo a kdy ta soutěž vám asi hodně dopomohla k tomu, že jste tam, kde jste dneska.
1: Tak byl to určitý stupínek 100%, ano. Ale myslím si, že bez těch jako začátků, které jsem měl dávno předtím, tak nevím, jestli bych tam došel možná. Možná třeba ne, možná bych to minul. I když vlastně do té soutěže přihlásil vlastně kamarád, já jsem tak nějak pudově tam úplně to necítil, ale dneska jsem, když se ohlédnu zpátky, díky přátelům, který jsem potkal a zkušenostmi, který jsem tam nabral, který byly v tom malém čase naprosto neskutečné, tak jsem za to rád, protože mě to nasměrovalo zase trošku jiným směrem.
0: Mm-hmm. Připomínal jste si nějak tu soutěž, myslím tím, sledoval jste nebo prohlížel jste si třeba nějaké fotky z té doby, videa z té doby?
1: No...
0: Hodně jste se změnil, jako v tom dobrém slova smyslu.
1: To vám děkuju. No já vlastně už teďka celou tu dobu, co jsem připravoval ten koncert vlastně, kde jsem měl teda jako svoji kapelu a cymbalistu a měl jsem tam dva vzácné hosty, což jsme se po 20 letech potkali s Ali a Mirim na pódiu. A ještě jsem pozval Šárku Vaňkovou, s kterou jsem si zaspíval, oba dva byli úplně výjimeční. Já jsem celou tu vlastně asi půl rok zpátky jsem měl takovou v uvozovkách kampaň na svých sociálních sítích, kde jsem každou neděli založil jsem takzvaný vzpomínkovník a tam jsem každou neděli dával nějaké útržky, ať už videa nebo fotky z mého šuplíku, který se k tomu vázali i třeba jako nikdy nezveřejněný zákulisí z úplně prvních castingů a tak. Takže jsem v tom docela jel, vlastně uvědomil jsem si, že těch 20 let uběhlo strašně rychle. Vůbec mi to vlastně nepřipadá, že je za mnou tolik věcí. Dostal jsem ještě od mých fanoušků, jsem dostal takovou knihu, která je snad jenom první částí, má to přes 100 stran a tam je jenom úplně úvod celých těch věcí, co se odehrály za ten první rok. Takže je to super se trošku vracet někdy, aby si člověk mohl zase říct, že nějaká práce je za ním a že to mělo smysl, že se může dívat zase dopředu na nějakou novou třeba autorskou tvorbu nebo nové projekty.
0: 20 let, ruku na srdce. Jste spokojený tam, kde jste dnes, nebo třeba během té cesty 20 leté jste si někdy říkal, že jste mohl něco udělat jinak?
1: Vždycky je možno udělat něco třeba lépe, nebo lépe natočit píseň, nebo lépe ji složit, nebo ji vydat v jiném datumu, kdyby to třeba mělo lepší dopad, já nevím. Já se jako k těm věcem moc nevracím. Já se snažím jako všem těm projektům, no písničkám, nebo deskám, který jsem vlastně vydal, kterých je poměrně dost, myslím, že přes 10 desek, nevím, jestli přesně to říkám, ale pro mě to období bylo plodné, tak vlastně každé té desce jsem věnoval úplně maximum, takže když se ohlédnu zpátky, tak poslechnu si třeba nějakou nahrávku, nedávno jsem poslouchal svoji první desku v autě, jsem si říkal, musím si to po snad 20 letech poslechnout a vlastně jsem byl velmi mile překvapen, jak to ještě dneska vlastně skvěle hraje, což může teda Milan Cimfe, producent, s kterým jsme natočili toho hromadu a který mě taky strašně krásně nasměroval, že jsem měl ten pocit, že to je fakt jako super. Já někdy mám v tom svém životě se někdy ohlížím jako zpátky. Teď jsme nedávno zrovna s přítelkyní se o tom bavili a že mám pocit, jak kdybych prožil těch životů víc. Nikdy tenhle ten pocit jako někdy tenhle ten pocit ze mě jako vypadne, no. Protože to období z začátku mojí takzvané setkávání se s muzikou, ať už to bylo přes rodiče od 5 let třeba do první kapely, která nastoupila ve 13 a hrál jsem s ní v podstatě docela dlouhou dobu, až jsem přešel do Třebíček, Big Beatům, ke kapele Carmen a dalším tam, které jsou docela vyhlasné vlastně dodnes. Tak to je taková část toho Big Beatového života, který mě vlastně naplňoval. Už to bylo teda dětství jeden život, pak ten Big Beat, který vlastně na té Jižní Moravě nám krásně mě pomohl a strašně myslím, že mi dal obrovskou školu. A pak je to období toho třetího vlastně života někdy po té superstar, kdy se všechno úplně přetočilo o 180 stupňů. A teď prožívám třeba takové zase období, kdy jsem strašně jako vnitřně spokojený. Dělám si vlastně, na tom říkám, že jsem si vytvořil takový svůj vlastní underground. Protože že si vlastně tak trošku dělám, co chci a vlastně zpívám to, co chci a snažím se dělat to, co chci a zaplať pámu to někoho zajímá.
0: Tak rozhodně, myslím, že posluchač Alex a host určitě. Pojďme si vás zahrát a za malou chvíli si budeme povídat dál. Naším hostem je Petr Bende.
2: Alex a host. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Pozvání do Alex a host dnes přijal zpěvák Petr Bende, který letos připomíná nedožité 80. narozeniny legendárního Petra Nováka. Jak k tomu došlo, že zrovna vy jste se toho chopil?
1: To je dlouhá cesta, no. Já to tak mám ze vším vlastně. Mě trošku, něco mě déle trvá, něco mě méně déle trvá, něco vyjede na povrch úplně strašlivou rychlostí, některé písně třeba, ale zrovna písně Petra Nováka. Jednak je mám spojené s dětstvím, s mojí rodnou vesničkou Újezd u Rosic, kde jsem u ohníčku hrával svoje vlastní písně, mezi tím drhnul různé věci na kytaru. A samozřejmě byly tam i písně Petra Nováka. Jak jsme se bavili předtím o těch životech, to tady se to trošku tak jako propojuje, kdyby mi tehdy někdo řekl, že budu stát na pódiu prostě s takovými legendami, jako je Ivo Plicka, Karel Kahovec, Viktor Sodoma, kapela George and Beethovens můžu je s velkou pokorou považovat za své kamarády, tak jim řeknu, že se úplně zbláznili tehdy, třeba ve 13 letech. Jak to vzniklo? Setkání proběhlo takové celkem přátelské na jednom mejdanu v Praze s Ivo Plickou, který přiletěl z Ameriky, a on si mě tam našel a dali jsme se do řeči, to je tak asi 18 let zpátky. Dali jsme se do řeči a on mi jako vnukl myšlenku, jestli bych nechtěl se chopit a připomenout vlastně písně Petra Nováka. Já jsem v tu dobu jsem byl celkově tak nastavený pouze na autorskou tvorbu a vůbec jsem jako nechtěl dělat žádné takové v úzovkách revivalové věci, přespívat vlastně někoho jiného, většinou je to takové dost ošemetné a člověk musí k tomu s velkým jako pokorou nějak přihlédnout. Ale doba běžela vlastně a mě ty písničky, pak jsem si je tak jako nacházel, samozřejmě jsem po nich pátral a už jsem chtěl ten projekt rozběhnout a přišla doba covidová. A vlastně jsem si říkal, kdy na to vlastně sednout, když ne teď, protože bylo na všechno spousty času, to si všichni pamatujeme. Tak jsem seděl doma a vlastně hledal jsem teda, říkal jsem si, tak to uděláme, ale jak to udělat trošku jako lépe, než jenom s kapelou naskoušet písně Petra Nováka a někde zahrát. To mě připadlo hrozně málo, nemám rád polovičaté věci. Tak jsem oslovil a hledal jsem aranžéra, abych měl člověka, který by mi zaranžoval písně Petra Nováka pro symfonický orchestr. Protože jsem si říkal, že by si ty skladby zasloužily tohleto velké sdělení s velkým symfoniákem. A celkově jsem trošku k tomu chtěl přistoupit, takže přesně tu kapelu jsem tam nechtěl vůbec dávat. A zůstala vlastně jenom symfonický orchestr, já s kytarou, po případě s křídlem, s klavírem. No, tak to jsme teďka přeběhli vlastně nějakých 18 roků a on vzal stíbůrek, asi rok a půl jsme psali noty a vlastně v roce 2022 až po nějakých těch, jak jsem říkal, 18 letech byla premiéra v Hradci Králové s Filharmonií Hradec Králové a následně za to, za 2 roky jsme teďka vydali album s Filharmonií Bohuslava Martinu ze Zlína, živý koncert.
0: Tak s největšími hity.
1: S největšími
0: tedy
1: hity.
0: Tedy Petra Nováka.
1: No je to takový průřez vlastně. Mm-hmm. Já jsem původní ještě věc, musím říct, to je velmi zásadní informace, jak se vymknout tomu revivalu, to jsem neustále nosil v hlavě, protože ono, jako zpívat Petra Nováka, jinak na to nemám hlas, mám úplně jiný hlasový prostě fond. Možná jsme jako, že zpívám nahoře, tak to je tak asi jediné, ale chtěl jsem k tomu přistoupit, tak spíš sám za sebe, ale dřív, než jsme vlastně úplně napsali první notu, než se vůbec jako do notového papíru něco zaneslo, tak jsem chtěl takové jako posvěcení. Samozřejmě, když se píše nový notový záznam, musí člověk mít svolení všech dědiců, autorů, což jim vlastně všem strašně moc děkuju, protože všichni mě to podovolili jako jedinému v České republice po strašně dlouhé době. I paní Daniela Jakubková, která je vlastně majitelkou práv písní Petra Nováka. A já jsem chtěl takový, nejenom takhle, tyhle ty papírové věci, jak se říká, abych mohl, ale vlastně chtěl jsem mít to posvěcení od těch lidí, kteří s tím Petrem hráli. Takže vlastně já jsem zavolal manažerovi a basistovi Georgem Beethovens Karlovi Novákovi, kterého jsem osobně znal. A řekl jsem mu svůj záměr. Setkali jsme se v Praze na pivku spolu a tak jsme probírali, fakt celý skoro den jsme probírali, jak na to. A já jsem říkal, pro mě zásadní je, aby si řekl všem, Karlu Kahovcovi, Viktorovi Sodomovi, všem muzikantům, kteří jsou okolo, že to chci vlastně dělat a chtěl jsem po nich to posvěcení, protože mě zajímalo, jestli s tím souhlasí. Kdyby s tím nesouhlasili, tak bych do toho vlastně nešel, i když bych ty práva měl.
0: Souhlasili pánové a vy jste tedy do toho šel a my se ještě ke koncertům a k té desce s největšími hity Petra Nováka ještě dostaneme za malou chvíli. Naším hostem je Petr Bende.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí a v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neústupov.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
5: Smytí jako bláznivý, já nešitím ho ani vy.

0: Naším hostem je hudebník, zpěvák Petr Bende, který se věnuje především vlastní tvorbě, ale udělal, dá se říct si, výjimku v případě legendárního Petra Nováka. Je to taková výjimka, že zpíváte jeho písně, že jste naspíval desku s jeho písněmi?
1: Je to výjimka, no. Je to vlastně projekt, bych to nazval, jako no. Protože dostat se k jeho písním, jak jsme říkali, nebylo úplně jednoduché. A byl jsem rád, že mi bylo podovoleno vlastně těmi žijícími autory a vlastně lidmi, kteří kolem toho Petra stáli, vlastně se do toho vůbec pustit. Chtěl jsem se vyvarovat hlavní věci, to jsem neřekl, že kdyby někdo, třeba Karel Kahovec, seděl s vámi na rozhovoru a vy jste se ho dotazovala, což byste se určitě dotazovala, pane Kahovec, nevadí vám, že vám Bende krade Nováka?
0: Tak, to bych si to asi neformulovala.
1: No, tak já to říkám tak, jak jsem to měl v hlavě, tak jsem, proto jsem se jich všech ptal, aby Karel Kahovec, můj kamarád, dneska můžu říct, jsme si nedávno psali tak nádherné vyznání, jsem rád, že můžu vedle nich stát na pódiu, tak by řekl, ne, Petr se mě na to zeptal, my jsme s tím souhlasili. Takže to bylo pro mě velmi zásadní. Tak jsem to myslel. Jednak ty písně jsou takový průřez. Vlastně pomáhali mi s tím vlastně všichni, ať od Ivo Plicky přes George Beethovens. Jsou tam skladby, které jsou vlastně od roku, tuším, je 67 až do poslední desky, která vyšla, myslím, že 96. nebo 7. roce. Tak je to takový průřez vlastně, ať už písničkářskou formou, písničkářskou tvorbou, nebo vlastně je tam i jedna píseň Dívenka z Duhy, která je celkem neznámá, je to z vlastně představení Semaforského, kterou pro ní složil, který pro Petra Nováka složil pan Jiří Suchý a Ferdinand Havlík, takže to jsou takové i jako trošku vybočení, ale samozřejmě nechybí tam na té desce Já budu chodit po špičkách, Klaunova zpověď, Hvězdičko blízkavá, Povídej a prostě další, které jsou naprosto zatelně zapsané ve všech uších a srdcích lidí, tak, si myslím, do dneška.
0: Tak, Petr Novák by 80. narozeniny oslavil letos 6. září. Ano, jak jinak ho připomenout takového zpěváka, než jeho písněmi. Cítil jste i určitou odpovědnost?
1: Odpovědnost na prvním místě. A hlavně taky jako vlastně neponičit vlastně ty skladby. Spíš něco dodat a zanechat tam tu emoční stránku, která si myslím, že tím jako naprosto je prolnuta. Takže to jsem měl jako na paměti a taky jsem měl na paměti to přistoupit k tomu trošku jako po svém, nebýt nějakým copyrightem vlastně a ten pocit do toho vložit trošku svůj, vlastně toho kluka s tou kytarou, který obdivuje písně Petra Nováka, líbí se mu to a chce je vlastně posunout jak těm lidem, kteří by je třeba rádi znovu slyšeli, tak k těm, kteří je třeba vlastně nikdy vůbec neslyšeli, ať už to je mladší publikum, anebo jsou to lidé, kteří třeba tu písničku znají a vůbec neví, od koho je.
0: Máte jednu nejoblíbenější píseň Petra Nováka, nebo dvě třeba?
1: Myslím si, že Já budu chodit po špičkách je taková jako velmi zásadní. Dodnes se tam v té písni na začátku, jak jsem projížděl různě texty po internetu, tak tam se zpívá Zavři pusu a jdi spát. Ale někde je napsáno i zavři oči a jdi spát. To si všichni možná pletou, ale já to můžu tady aspoň s dovolením teda uvést na pravou míru. Ivo Plicka přiletá, že žijící v Americe a přiletá každého půl roku do Prahy. Teď máme na podzim zase sezení spolu. Tak vždycky jdeme a povídáme si o jeho životě a jeho zajímá i moje nějaká autorská tvorba. A tak mi říkal vlastně, že ta věta je správně zavři pusu a jdi spát. Je z toho důvodu, že jeho maminka byl hodně, psal po nocích si různé básničky a furt povídal a mluvil a ta maminka mu vždycky říkala, zavři pusu a jdi spát. Takže to je vlastně použitá vzpomínka jeho na jeho maminku. Takže abyste si to všichni zapamatovali, to jsem chtěl jenom říct.
0: Takže zavři pusu a jdi spát. Dobře, ano, Petr Bende je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Povídám si s hudebníkem Petrem Bendem, který letos tedy připomíná nedožité osmdesátiny legendárního Petra Nováka, připomíná je jeho písněmi, natočil desku, která obsahuje takový, byste říkal, průřez jeho životem, jeho kariérou hudební. Kromě toho, co vás ještě čeká, co vaše tvorba, zbývá na ní čas?
1: Zbývá, no, už mám nachystanou písničku teďka v září, už ji mám natočenou docela delší dobu, jedu teda po singlech vlastně. Ta doba desková je taková jaká zvláštní, vlastně sice jsem jako nevydal řadové album roku 2016, a těch písniček vyšlo poměrně hodně. A já jsem se rozhodl pro tuhle cestu, když teď už jich bude skoro 10 vlastně těch skladeb, mezi tím vyšly asi tři živá alba, živé album mám hrozně rád, tak se snažím těm písničkám každé dát vlastně ten svůj obývák, já tomu říkám. Když vyjde deska, vlastně tak je tam třeba plácnu 13 písní a je to takové jako celistvé, mám to teda taky rád a chystám se na to, co slibuju už další dobu. Ale teď se snažím mít po písničkách, takže už je připravená jedna, kterou chci teďka v září dát ven. A hnedka v zápětí bych chtěl ještě možná stihneme před Vánoci dát druhou. A to je takový pro mě trošku se to snoubí k tomu Petru Novákovi, protože s Ivo Plickou jsme se rozhodli psát dál. Ivo Plicka píše dál texty a poslal mi několik svých textů, já už jsem jeden zhudebnil. A zrovna sedíme tady v Ostravském a chtěl bych tady natočit právě ve studiu Ostravském jednu píseň s textem Ivo Plicky a bude to takový uzavřený kruh vlastně k té desce. Vlastně i písně Petra Nováka se tady natáčely, takže to takové trošku se vracím do těch kruhů vlastně, kde to celé začínalo.
0: Petr Novák, to jsem si uvědomila, zemřel v roce 97.
1: Ano.
0: A vaše kapela začala hrát v roce 97, je to tak?
1: Je to tak?
0: Vychází to.
1: To jsem se vůbec, jsem si to ani neuvědomil.
0: Tak sotva skončilo léto brzy a vy už jste vlastně zmínil Vánoce, brzy o nich začneme opět mluvit. Chystáte i třeba něco netradičního, tak jako v minulosti s cymbálem, cymbál Big Band, myslím, že to byl takové netradiční úpravy vánočních koled?
1: No letos bude vánoční turné mít 29. ročník, což je úplně neuvěřitelná doba. Od doby, kdy jsme s klukama z kapely, kdy si odehráli první koncertíky na Moravě, tak je mi ctí, že můžeme jezdit po celé republice. Dokonce jsme zavítali i do zahraničí, do Paříže, do Švýcarska, do Vídně. Letos možná vyjde Londýn, kde bude možná startovat. Ale jak jsem říkal, no já mám rád míchání stylu, takže letos je to takové, mám tam solo cymbalistu, Michala Grombíříka, turné samozřejmě už je naplánované v tuhletu chvíli, takže kdo se mrkne, tak už uvidí i termíny na mých stránkách, nebude tam chybět kapela. A rozhodl jsem se vzít sebou mého kamaráda, vy jste zmínila ten cymbal Big Band a to bylo přesně v roce 2015, ale ta velká sestava. A tam byl hostem Richard Tesařík, který oslaví taky osmdesátiny. Tak jsem Richardovi, že jsme dlouholetí kamarádi, hráli jsme spolu Hamleta a divadle Kalich, tak jsem ho oslovil a pojede s námi jako vzácný host, na což se teda moc těším, že Richard to je dravec. Úžasný zpěvák s úžasným tembrem a zazpomínáme nejenom na nesmrtelné hity jeho bandu, ale i podíváme se trošku na Hamleta. Takže oslovíme tam možná i nějaké skladby z této doby.
0: Říká Petr Bende, náš dnešní host.
2: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Je s námi Petr Bende, zpěvák a hudebník a také už trojnásobný tatínek. Vy jste se stal otcem, lépe tatínkem, letos už po třetí. Nemyslím jako letos po třetí, celkově po třetí, ono to zní zvláštně, že?
1: To zvládlo, letos bylo by to zajímavé.
0: Tak, nicméně dva vaši synové jsou už velcí, dá se říct, že skoro dospělí. Budou hlídat?
1: To se uvidí, zatím to nechávám na nich, ale jsou v pohodě a oba dva se mi věnují více sportu teda a na toho malého se těším, uvidíme, no třeba ta muzika u něj propukne a bude pokračovat.
0: Čili u těch vašich dvou starších vede sport, ne muzika.
1: Vede sport. Jsem na to rád, protože mají své už, jako mají svůj pohyb a je to super, že mají svůj koníček.
0: Je v něčem teď to otcovství jiné?
1: Je určitě více pro mě klidové, že už vím vlastně, co bude následovat. Víc si to užívám, i když jsem ve vyšším věku, tak ta energie tam pořád je a je to jako super. Vlastně ani jsem to nečekal, že to bude tak jako fajn vlastně.
0: Tak vy jste to, že očekáváte třetího potomka, odtajnil písní a klipem Pár tajných souřadnic. Jak vás to napadlo? Kdy vás to napadlo?
1: Ta písnička mě provází v další dobu vlastně, ale jak nejlépe vlastně oznámit tuto jako novinku než písničkou, která se k tomu šťastnému období vlastně i v mém životě trošku váže. No. Pár tajných souřadnic je vlastně myšleno tak, že člověk hledá neustále vlastně nějaké svoje spojitosti, ať už je to s muzikou, s životem, s přáteli, s kamarády. No a co nás vlastně nejvíc spojí na tom světě, jsou děti. A ty nám dávají do života úplně jinou možnost jednak vyjadřování, jednak pocitů, citů, lásky. Takže tak asi bych to jako nazval.
0: Kdo vymýšlel ten videoklip, kde se na konci přidá malý bílý hrníček s červenými puntíky a je jasné, co to znamená?
1: Já jsem chtěl po Mailovi Baslovi, což je režisér, můj dlouholetý kamarád, Valach, pán, se kterým jsme už natočili toho docela hodně, tak on má výborné nápady a vždycky, když mu hodím nějakou variantu, protože já jsem nechtěl nějaký zamilovaný příběh lidí, které se vodí za ruce a u nás byl na kafi, když jsme to probírali a máme doma takovéhle hrníčky vlastně, no. A to celé vlastně se postavilo na těch hrncích. Takže hrníček, větší hrníček a pak tom úplně ten nejmenší hrníček. Kdo to neviděl, tak se samozřejmě podívejte.
0: Ano, také doporučuji. Petr Bende je naším hostem.
2: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: jsme víc.
1: Alex a host je stále hudebník Petr Bende. My jsme teď doposlouchali píseň Pár tajných souřadnic. Jejíž klip odhalil to, že zpěvák Petr Bende bude, teď už je, po třetí tatínkem. Ale vraťme se prosím ještě k Petru Novákovi. Od jehož narození by letos uplynulo 80 let, přesně 6. září. Vy dokonce to jeho výročí připomenete i koncertem, který by měla vysílat Česká televize.
2: Ano, je to tak. Jednak jsme album teďka pokřtili krásně, to bylo přesně 7.9. nedávno teďka zpátky s kapelou Georgem Beethoven. Byl jsem rád, že u toho byli chlapci vlastně z kapely i Karel Kohovec a Viktor Sodoma a další, Luboš Pospíšil. A vlastně k tomu se váže vlastně k té desce, protože to živý záznam koncertu vlastně s Filharmonií Bohuslava Martinů, s dirigentem Robertem Kružíkem, a ten jsme natočili minulý rok, je zpracován a odvysílá ho, nevím přesné datum, teda ještě někdy na podzim nebo možná mezi svátky, Česká televize, takže sledujte, budu rád, když se na to podíváte, protože se mi podařilo docela nevídaná věc, jednak natočit samozřejmě ten koncert s tímto obrovským tělesem a za druhé ještě dát dohromady početný tým legend, ať už to byl Ivo Plicka nebo již zmiňovaní lidé Koren, George Beethoven, Karel Kohovec a další muzikanti. A ty jsem měl ve studiu a zpovídal jsem je. Takže vlastně prolnuté ty písně budou ještě takovým malým dokumentem, kdy právě lidé, ještě Petr Janda tam byl, konce se objevil a další, tak budou povídat příhody vlastně a své pocity k Petru Novákovi a to celé bude prolnuté vlastně těma písničkama. Takže trošku takový netradiční koncert, za který jsem rád.
1: Takže i takové vzpomínání na Petra Nováka od lidí.

0: tu velkou věc, kdy jsme měli velký koncert 20 letům od Superstar, jak jsem to zmiňoval na začátku, a teď veškerou svoji vlastně iniciativu budu věnovat ať už rodině, anebo teda přípravě vánočních koncertů a dvou novým singlům, který bych chtěl letos, aby ještě vyšly. A samozřejmě promu desky největších hitů Petra Nováka.
1: Tak ať se vám to všechno vydaří. Moc děkuji, že jsme si mohli popovídat a mějte se moc hezky. Petr Bende byl naším hostem.
0: Moc děkuji za pozvání, mějte se krásně, hezký den.
2: Alex a host.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Bezpečnostní rada státu jednala o nové koncepci výstavby armády do roku 2040. Kvůli horku a nízkému tlaku vzduchu při bouřce na řece Dyji uhynula asi tuna ryb. Zítra bude převážně polojasno, místy s přeháňkami a teplotami do 27 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Členové Bezpečnostní rady státu se dnes opět na svém zasedání věnovali nové koncepci výstavby armády do roku 2040. Debatu ale znovu nedokončili. Podle vicepremiéra Karla Havlíčka z ANO je důvodem mimo jiné i to, že teprve včera do funkce nastoupil nový náčelník generálního štábu. Miroslav Hlaváč se přitom na přípravě koncepce podílel, jak připomíná bývalá ministryně obrany Jana Černochová z ODS.
2: Ten problém může být v tom, že u té koncepce se jednak řeší samozřejmě nějaké seznamy, modernizace, personál, ale také se řeší, kde se na to ty finanční prostředky vezmou. A tady tedy podle informací, které mám já, tak je ta debata právě o tom, že by to mělo být směřováno k těm 5%, respektive 3,5% a 1,5%.
0: Jednání Bezpečnostní rady se právě kvůli otázkám bezpečnosti a obrany účastnil i prezident Petr Pavel. Na řece Dyji dnes ráno uhynula zhruba tuna ryb. Na jezu Bulhary pod Novomlýnskými nádržemi totiž v noci klesla hladina kyslíku ve vodě na nulu. Způsobily to vysoké teploty v kombinaci s poklesem tlaku vzduchu kvůli bouřce. Koncentraci kyslíku se dopoledne podařilo hasičům dostat zpět na bezpečné hodnoty.
3: Hasiči dopoledne vodu provzdušňovali proudem z hadice. Hladina kyslíku se vrátila na bezpečné hodnoty i díky slunci, které ve vodě obnovilo fotosyntézu. Pokračuje mluvčí Povodí Moravy Jana Kučerová.
4: My jsme pomocí manipulací na jezu v Bulharech se snažili, aby ryby z nadjezí se přepustily do toku Dyje pod jez, kde mají příznivější podmínky pro život.
3: Na jez v Bulharech a taky v Břeclavi hasiči instalovali norné stěny na záchyt uhynulých ryb. Jejich likvidaci zajistí příslušné radnice. Povodí Moravy nevylučuje, že k úhynu může v následujících dnech opět dojít. Šimon Franz, Český rozhlas.
0: Nejvyšší soud dnes zamítl stížnost ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za ANO proti podmíněnému trestu pro chovatele z Uherského Hradiště odsouzeného za týrání psa Blejda. Podle soudu uložený dvouletý trest vězení s tříletým odkladem a pětiletý zákaz chovu zvířat odpovídají závažnosti případu. Soudci přihlédli mimo jiné k tomu, že se muž přiznal, projevil lítost a snaží se svůj život změnit. Muž podle rozsudku nechával psa měsíce bez vody a potravy. Zachránili ho hasiči poté, co ho kolem jdoucí spatřila na parapetu. Sport. Tenista Jiří Lehečka postoupil do třetího kola Wimbledonu. Slováka Molčana porazil 3-0 na sety. Počasí. Zítra bude převážně polojasno s kupovitou oblačností. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů. Na jihu Moravy až 27.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 z Přerova do Ostravy za sjezdem na Odry stále odklízí následky vážné nehody. Na kilometru 325 je zavřená krajnice. A v Karlových Varech dejte pozor ve Vančurově ulici. Je tam rozlitý olej. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A teď už začíná pořad Zlatá láska.
1: Zlatá láska.
5: U dalšího příběhu silné lásky vás vítají Petr Kostka
6: a Carmen Majerová. Vybrali jsme ze stovek přihlášených manželských párů ten, který se seznámil už před téměř 60 lety.
5: Jemu bylo 18, když zahlédl 16-letou dívku. Okamžitě se zamiloval a začal se psát příběh vroucí lásky zkoušené i těmi nejtěžšími chvílemi, které mohou rodiče zažít. Jejich vztah vydržel a láska sílila. Není nic krásnějšího.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.

0: Manželský pár, který se s námi dnes podělí o svůj příběh, žije v Praze. Právě tam jejich láska začala. A dnes stále trvá.
1: Antonín a Ivanka Pavorovi do života naskočili mladí a velmi rychle. Byl to silný vztah a takový je dodnes. Jeden druhého si váží, ctí a milují. Proto jsme za nimi poslali našeho kolegu Patrika Rozehnala.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den.
4: Den.
3: Vy budete paní Pavorová.
4: Ano, jsem paní Pavorová. Dobrý den.
3: Tak počkáme i na manžela, vydáme se za ním. Jste doma oba?
4: My jsme oba doma.
3: Paní Pavorová, sluší se na návštěvu přijít s něčím, tak pro vás kytičku.
4: Ježiš, děkuju, je nádherná a dám si ji hned do vás.
3: Dobrý den. Vy budete Antonín.
5: A, určitě.
3: To je pro vás... Já nevím, jestli můžete sladké, ale aspoň takhle.
5: To už jsem dlouho nic nedostal.
3: To máte za těch x let, co jste spolu, tak aspoň ve tvaru srdce bomboniéra něco sladkého na zub.
5: Já si občou podělím nějak.
4: Udělejte si pohodlíčko, jestli chcete tam nebo tady.
1: Antonín Paur a Ivanka Paurová. Pár dvou krásných lidí, kteří se zamilovali roku 1964. Oba pracovali ve stejném podniku.
0: Antonín jednoho dne přišel vybírat peníze na dárek pro paní šéfovou. Netušil, že zahlédne Ivanku, zasáhne ho amorův šíp a nebude schopen na ní přestat myslet. Zažil lásku na první pohled.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
4: No, tak odešel, ale pak přišel a už jsme se jako bavili.
5: Vrátil jsem se, už jsme si povídali a už to bylo dobrý.
3: A pak bylo nějaké pozvání na rande, nebo jak se to vyvíjelo?
5: Vlastně, počkej, o manželku měl tenkrát zájem ještě jeden chlapec a nějak jsme se tam sešli u ní. A dohadovali jsme se tak, kdo bude chodit s paní, kdo nebude chodit s paní, no a...
3: To jste si to střihali, losovali? No.
5: Já jsem jí řekl, hele, tak si vyber, tak řekni, buď on nebo já. No a řekla já,
4: no
5: tak.
4: No, my jsme spolu povídali tak mohutně, že nás museli rozdělit v práci. Neplnili jsme plán a... Muž musel do Měcholub, do Balivejch a já zůstala tady.
5: No, to byl pobočný závod a prostě mě potřebovali uklidit někam, no, tak, abych nezdržoval.
3: A vy jste co, potom dojížděl po práci za Ivankou, no, nebo jak?
5: Prostě, samozřejmě. Takhle, já jsem dojížděl sem, protože babička jako matka manželky úžasně vařila. No a na to mě vlastně ulovili potom. No. To byl další impuls, proč jsem sem vlastně začal jezdit. No.
3: Líbil jste se?
4: Oblíbila si ho, protože on nešetřil chválou, jak dobře vaří. Tak to je.
3: Mimochodem, jaký to byl rok, tedy o jakém roce mluvíme, když jste se takhle seznámili?
4: 1964.
3: A jak to tehdy vypadalo, když chlapec, dívka se dali dohromady, kde se scházeli, jaké byly příležitosti, jak tehdy vypadalo rande?
4: Chodilo se.
3: Po ulici?
4: Po ulici chodilo se do parku, všude.
5: Na čaj jsme tenkrát hodně chodili, jako. Já nevím, jestli vám to něco říká. Vlastně to vzniklo z Anglie, že jo, tam měli ve 3 hodiny čaj. Tak se tady taky začalo říkat na čaj, ale byla to zábava, kde hrála živá hudba. No a chodilo se tancovat, no. Naše nejoblíbenější zábava samozřejmě, no.
3: Co se pilo? Čaj?
5: Čaj je rozhodně ne. Pivo, víno. No, pivo, jako tvrdý alkohol jsme nepili, ale pivo, víno určitě. Tenkrát za 10 korun člověk byl zlámaný, že jo. To, no, to, pivo stálo 1,20 Kč, no tak.
4: No, bylo to, chodili jsme do Luxoru a do těchto podniků, to už dneska neexistuje. A když jsem šla, tak jsem nebyla bohatá, tak táta mi dal 10 korun a muselo mi to vydržet.
3: Co tomu říkali rodiče, že jste se dali dohromady, případně co dělali třeba za práci?
4: No tak můj táta dělal na ministerstvu Rudných dolů a Hutí a máma dělala v těch Valivech a jeho tatínek taky.
3: A co tomu říkali, že jste se dali dohromady? Nebo jak jste jim to řekli, jak to vyplynulo, že vy dva patříte k sobě už?
4: No, tak muž jsem chodil, takže ho poznali. No, ale potom nastala hrůza, protože jsem přišla do jiného stavu.
3: Jak k tomu tak došlo? Byly ty čaje a pak najednou dítě na cestě? Antoníne?
5: My jsme jeli v létě na dovolenou. No a tam to bylo takový příjemný prostředí, že jsme chodili do lesa a tak prostě jsme si užívali, až se to stalo. Nějak se to vyvrbilo. Manželka měla jet za rodičema do Jeseníku, tam měli babičku, tak jsem jel s ní už a pak nás tam nechali vlastně, oni jeli zpátky, že jo. Jim končila dovolená, tak nás tam nechali jenom s babičkou a s dědou a prostě byla volnost, no.
3: Neohlídali vás?
5: Babička s dědou nás nehlídali.
4: Ne, ne, ty prostě žili svůj život, byli taky výborný, hodný a měli hospodářství, měli úplně jiný starosti.
3: Jak jste se to, Ivanko, dozvěděla, to, že čekáte dítě? Jak jste na to přišla? Jak to přišlo?
4: Jako u všech ženských. Pak nepřišlo nic a tím jsem věděla, že jsem v jiném stavu.
3: To jste věděla vy. A teď? Mám to říct rodičům? Nemám? Automaticky jste se o to podělila? Nebo jste to nejdřív řekla Antonínovi?
4: Nejdřív jsem to řekla mužovi a tak nějak jsme to probírali a říkal právě, že se vememe, teda, že bude svatba. Pak jsme šli oba za rodičema, jenže já měla otce takovýho cholerika, který se hned rozčílil, tak on šel to sdělit a já se zamkla v koupelce a čekala jsem, jak to dopadne. No, neslyšela jsem nic, ale pak, když jsem přišla, tak děda seděl, tady bylo kanapé, jako valenda taková, a jenom kroutil pořád takhle hlavou.
3: A pak jste to schytala, nebo co následovalo?
4: Ne, řekl mužovi, že než si ji vemeš, tak jdi radši vem si pro vás a jdi do lesa se oběsit.
3: Ne.
4: Jo, je to tak.
5: On děda si dělal legraci, on zase tak hroznej nebyl. My jsme spolu vycházeli velice dobře, jako já, neměl s ním žádný problémy. Samozřejmě, jak by se člověk tvářil, že jo, když mu dítě řekne, jsem v jiném stavu a jej ještě jí není 18, ale chvilku kejval tou hlavou, bez toho takový přepadlej, ale pak se to všechno vyřešilo.
3: Co vaši rodiče?
5: No, tam to bylo skoro špatný, protože u nich v práci byla rodinka, maminka i dceruška, už velká, byli takový jeho lehčího ražení. A on, můj táta, si to splet, že je to moje žena a její máma. A přitom to byla úplně jiná rodinka. No. Tak u mě doma říkal mámě, hele, to je děvka. A tam její máma je ještě horší. No. A měl jsem co vysvětlovat potom, no, protože máma hned na mě vletěla, co blbneš, co si to bereš. No. Tak dalo to dost práce jako jí vysvětlit, že jsou úplně vedle, že to je někdo jiný.
4: Jenže tenkrát mu šel na vojnu, měl jít teda, takže aby nám povolili sňatek. To byla taková komise. No a řekli, že ne, protože že nevydržíme, takže žádná svatba nebude.
3: To znamená, vy jako neplnoletá jste musela předstoupit před komisi a ta rozhodla, jestli ten nápadník, který způsobil to, co způsobil, je hoden toho, aby s vámi prožil život. Někdo posuzoval takhle?
4: Ano, to se posuzovalo. A pokud jako, že půjde na tu vojnu hned, tak usoudili, že prostě to nemá cenu a že spolu nevydržíme. Jenže máma dělala soudkyni z lidu, to tenkrát bylo, pomáhala, a běžela za těma známejma a pak nám to povolili.
2: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Ivanka a Antonín Paurovi se brali v Praze na Nuselské radnici. Nevěstě nechala maminka ušít šaty s kožíškem, ženich oblékl tmavý oblek.
2: Svatební hostina s 20 hosty se konala u rodičů Ivanky doma. Podávala se polévka s játrovými knedlíčky, svíčková a domácí koláče.
1: Svatebním dnem bylo úterý 29. září 1964. O dva dny později už musel Antonín rukovat na vojnu. Jak to prožíval?
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Vím, že mi to bylo hrozně líto, jakože nebudeme spolu, ale nedalo se nic dělat. No. Na té vojně taky člověk by pomalinku brečel, že jo, ale nebo udělal ze sebe nějakýho hrdinu, ale měli jsme se rádi, no, bylo mi to líto, no. Pak se narodila holka, tu jsem viděl až vlastně po půl roce nějak, ani mě nepustili nějak dřív. No. Nebylo to nic příjemného.
4: Když přišla Iva na svět, vy zase manžela pryč, vaše první dítě, jak se to prožívalo, jaké to bylo stát se mámou?
5: Hezký, líbila se mi moc, když se narodila. Volala se mámě, její tátovi a říkám, jak máme hezký dítě, nádherný, no, tak nějak. Soustředila jsem se na to dítě. Měla jen 1,90 kg. Ležela v krči nahoře, tam byl pro tyhle nedonošený děti, takže mě vyšoupli, tak já jsem za ní chodila, no a pak teprve se mohla, nebyla jistota, jestli ji zachráněj, ale já jsem věřila, že jo, takže.
4: Bála jste se o ní?
5: Hodně, no.
4: Jaké to je, řeknu vám, dítě potřebuje starost, musíme přesunout, je malé ještě, vemu vám vlastně dceru, rovnou teď vy ji nevidíte, jak to prožíváte?
5: No, je vám smutno, hrozně. No, ale já tam byla, dá se říct, pečená, vařena. Já tam pořád lítala, já to mám kousek, no, nosila jsem jí tam mlíko, takže snažila jsem se.
4: Po jaké době jste si ji odnesla domů?
5: No, po měsíci jsem si ji mohla vzít. No.
4: No a nechyběl vám, Antonín byl pryč tak daleko?
5: Já jsem tam jezdila hodně často, že rodiče hlídali Ivu a všichni, jak jeho rodina, tak moje rodina, nabalili mu tolika věcí, salám, já nevím, co všechno, a já to vždycky dřela do tábora a on měl kasárna ještě daleko, takže, ale nosila se mu statečně.
3: Vojna byla děsná otrava a zbytečný úplně, jo? To, když to člověk viděl, co jsme tam proflákali času úplně zbytečně, no tak takovýhle povyjažení, že přijela manželka. Dostal jsem samozřejmě vycházku přes noc, tak jsme mohli na hotelu spát spolu. Jo, takže to, vždycky se člověk na to těšil, samozřejmě.

0: Po návratu z vojny žili Antonín s Ivankou nejdříve u jeho, potom u jejich rodičů. Ještě netušili, jakou silnou bolest jim osud nachystá. Jakou zkouškou si jejich láska projde.
1: Na začátku toužili mladí manželé po vlastním bydlení. Kamarád jim pomohl získat malé útočiště v bývalé hospodářské budově Trojského zámku v Praze, ale stále to nebylo ono.
0: A tak se Ivanka rozhodla zareagovat na výzvu pro mladé. Osídlit pohraničí. Odešli na Šumavu.
2: My jsme si vybrali Srní, tam byla bytovka a mohli jsme bydlet teda tam, jenže pak, když už nějak jsme to chtěli, tak to bylo už obsazené, tak nás doporučili do Směče, tam byl fínský domek prázdný, tak se nám to líbilo. Muž nastoupil jako traktorista a já do Kravína.
3: Pohraničí se tedy rodina začala rozrůstat?
2: Když jsme tam přišli, tam byli hrozně hodní lidi, taky ze všech koutů republiky, to tam osídlili a říkali, je, vy máte jen jedno dítě, všichni tam měli plno dětí, to prý budete mít víc, a byla to pravda. Říkali, tady je dobrá voda.
3: Tak ta dobrá voda přinesla kolik dětí ještě?
2: Tři. Teda měli jsme dvojčata, bohužel o ty jsme přišli, protože v Prachaticích tenkrát neměli inkubátor. Jo, to byla jenom taková nějaká verínka, tak je museli převážet do Písku a to nepřežili. Pak jsme měli syna a pak druhýho syna. A to jsou Prachatičáci.
3: Jaké to bylo přijít o dvojčata pro vás, Antonína?
4: Hrozný to bylo přijít o ty dvojčata. Jsme se děsně těšili, že už jsme vlastně, to už měla holka 6 let, no a teprve jsme si mohli dovolit další děti. Tak jsme se na ně strašně těšili, ale bohužel ty podmínky tam, přece jenom to pohraničí bylo takový odstačený, že jo, nebylo to tam tak vybavený jako tady. Tady, kdyby se to stalo, tak přežili holky. Byly to dvě holky. No, pak jsme se z toho nějak vyksesali a říkali jsme, zkusíme to ještě. No a povedl se nám kluk, šikovnej, do dneška z něj máme hroznou radost. No a pak přišel neplánovaně po 2 letech ještě jeden. No a tím jsme skončili.
3: Prozraďte mi, ale ten okamžik, dvojčata se takhle převáží, jsou ohrožená v životě a pak přijde ta zpráva, jak jste se to dozvěděla, že odešli.
2: Já jsem ležela ještě, protože mi dělali císařský řez, tak jsem ležela ještě v nemocnici. Poslali telegram mužovi, že umřeli. No a pro mě to bylo hrozný, protože jsem ležela na oddělení, kde měli maminky, miminka. Takže oni se šmuchlovali s miminkama a já jsem brečela.
3: To znamená, vy tu zprávu jste dostala od manžela, protože jemu psali?
2: Oni mi to řekli, ale poslali hned tu zprávu mužovi. No a měla jsem to špatný, protože se muže ptali, koho má nechat zachránit, jestli mě nebo dvojčata. No a muž, protože jsme měli doma malou Ivu, tak řekl, že mě.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte příběh opravdové lásky, kterou zažehli už před 60 lety Ivanka a Antonín Paurovi.
2: Za život se stěhovali celkem 7krát. Ocitli se nejen na Šumavě, ale také ve východních Čechách, na západ i východ od Prahy, aby v závěru svého života našli útočiště znovu doma, v bytě po rodičích Ivanky, kde to vlastně všechno začalo.
1: Na dno svých sil si musela Ivanka jako městské dítě sáhnout v drsných podmínkách Šumavy.
0: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.
3: Kdy vám v tom životě bylo nejvíc do pláče, kdy jste tak vnitřně se trhala, trápila? Bylo to ten okamžik, kdy jste se dozvěděla, že dvojčata nejsou, nebo to byly i jiné chvíle?
4: Tak bylo to hodně, že dvojčata nejsou, ale byla to pro mě ta chvíle, co jsme odešli teda ven a já jsem nastoupila do Kravína. Já jsem byla jedináček a bydlela jsem tady v tomto bytě, takže žádná velká dřina, jenom uklidět a to. A tam jsem teprve poznala, co je to práce. A já jsem po nocích pomalu nespala, jak mě brněly a bolely ruce a brečela jsem. A říkala jsem mužovi, prosím tě, pojď, půjdem zpátky do Prahy. A muž řekl, chtěla jsi to? Tak to máš. A musela jsem si zvyknout. A zvykla jsem si a zžila jsem se s nima i muž a byli jsme hrozně rádi, že jsme odešli ven a do dneška si říkáme, že jsme šťastní lidi, protože kdyby jsme měli bydlet v Praze a vychovávat tady ty děti, tak to není ono.
5: Tam byli docela příjemní lidi, jo, takže se tam člověk zkamarádil s nima hned a i když to byla těžká práce, tak mě to nějak nevadilo. Já jsem s tím neměl celkem problém.
4: A my vlastně jsme vždycky chtěli těm dětem, my jsme žili celý roky pro ty děti.
3: Čím vám ty děti udělali největší radost?
4: Byli hodní a dá se říct, jsou hodní i dneska. Mají nás rádi, scházíme se prakticky. Dřív jsme se vždycky scházeli třeba u Ivy nebo u Toníka, u Tomáše. Teď už to tak není, ona je trochu ta doba hektická a scházíme se tady.

0: Kdysi jeden indický mudrc řekl: obětujme svůj dnešek, aby naše děti měly lepší zítřek. Tak žij lásku svým dětem i sobě navzájem dávají Antonín a Ivanka Paurovi.
1: A děti jim to oplácí plnou měrou. Důkazem je i to, že do našeho pořadu je přihlásili právě oni.
2: Tak měli jsme hezký život.
3: Rozhodně nám to víc dalo, než vzalo. Myslím si, že jsme prožili takovej plodný a zajímavý život. Jo. Si nestěžu, někdo to bude mít třeba nějaký traktorista, hloupej nebo něco. To. My to tak nebereme. Opravdu jsme si užili a je zajímavý, že skoro všude, kde jsme byli, tak byli úžasní lidi.
4: Ale možná protože vy sami jste úžasní a tyhle věci se přitahují, ne?
3: Že bychom byli úžasní, si nějak nepřipadáme, ale opravdu jsme všude zapadli nějak a bylo to fajn.
4: Kdy jste se o Ivanku nejvíc třeba bál?
3: No, rozhodně s těma dětma. Když byla v té porodnici, tak se to nevyvíjelo, jak by mělo.
4: Co vy, Ivanko, kdy jste se o Tondu bála?
2: Když třeba na Šumavě měl žízeň a tenkrát jezdil s traktorem, neměl sebou vodu nebo tak, bylo horko a napil se z nějakého potoku a něco chytil. Musel do nemocnice, tak jsem se bála, protože muž je ještě pro mě pořád takovej hlava rodiny a živitel. Takže i když člověk taky vydělává, ale my žijeme ještě jako dřív se žilo. Takže měla jsem o něj strach.
5: Zlatá láska.
0: Příběh Ivanky a Antonína Paurových nás chytl u srdce. Proto jsme se rozhodli jim dvěma dary udělat radost.
1: Poprosili jsme Patrika Rozehnala, aby jim do kuchyně tajně nainstaloval nový kávovar na espresso a další druhy káv. A k tomu zapojil digitální rádio.
0: Manželé nic netuší, tak pozor, naše překvapení teď odhalíme.
3: No, vy nás děsíte, psi.
6: Ne, my vás chceme pozitivně překvapit.
3: Dobře, jsme připraveni.
6: Říkali jsme si, že každý si rád udělá kávu, dobrou kávu a stráví u něčeho.
2: No, jsme překvapení.
6: Namele to kávu, když si tam dáte turka a natočíte si tam horkou vodu, můžete si udělat turka, můžete si zkusit udělat i espresso nebo větší kávu, nebo když přijde návštěva, děti třeba, tak tohle k tomu máte. Není to jediná věc, ten kávovar, který tam přibyl, pojďme se na to blíž podívat. Přinesli jsme ještě digitální rádio.
2: Tak jo, prýma.
6: A to je dárek pro vás.
3: Děkujeme. Jsme překvapení, jsme opravdu překvapení.
6: Vy si to zasloužíte, ne?
3: No, to nevíme.
6: No, určitě. No. Jakou jste si vlastně dělali kdysi první společnou kávu? Jak se tehdy připravovala?
2: Mlela se, byla jemnější. Je, to byla vůně po celé kuchyni.
6: Děláte si vůbec i v tomhle věku a po tolika letech nějakou společnou chvilku, kdy si sednete, dáte si třeba tu kávu, popovídáte si?
3: My spolu snídáme, takže popovídáme. Po obědě si uděláme kafíčko.
2: Povídáme jo, takže si.
6: Stává se i takhle po čase, že si třeba do křesla sesunete a vy se třeba o Antonína opřete a schoulíte se k němu, nebo už ne?
2: No, tak
3: nelži. Nechce už. Já bych jí pošmuchloval, ale to pořád, já nemám čas.
6: Vy jste v jednom kole, jo?
2: No tak jsem v důchodu a pořád mě něco zajímá.
3: Uspěchaný důchodce, přesně. Ano.
6: Co je pozdrav důchodců? Nemám čas. Tak. Až si ten čas uděláte, můžeme si dát i kávu.
2: Dobře, tak dáte si...
5: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce. Ten kratič

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: 59 let. Právě tolik času jsou spolu manželé Antonín a Ivanka Paurovi. Za tu dobu se musí dokonale znát.
2: Jistě ví o svých zlozvicích, denních rituálech a v paměti mají také společně prožité chvíle.
1: Tak si je vyzkoušíme. Patrik Rozehnal jim položil stejné otázky, každého si ovšem vzal stranou. A teprve vy uslyšíte jejich odpovědi dohromady.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
3: Jaké je manželovo oblíbené jídlo?
4: Vepřo, knedlo, zelo.
5: Plnění papejky snad nejvíc. No.
3: Kdo vybíral jméno dceři?
5: Asi jsem to chtěl, protože Iva určitě by to neřekla, protože ona je taková skromná. To.
4: Já.
3: A podle čeho?
4: No tak já jsem Ivanka. Naše mi dali Ivanka Dášenka, netušili, že jednou budu stará. A já jsem dceři dala Ivana.
3: Žárlila jste někdy?
4: Ale ano, taky.
3: Čepířil se někdy před některou?
4: Jo, taky se čepířil.
3: Jak to vypadá?
4: Hrozně. Tak nějak chce být jako jednička. Úžasný.
3: Otáčel jste se někdy za nějakou pěknou ženskou?
5: O, asi jo. O tom se člověk neubrání nějak.
3: Je uklízecí typ?
4: Ne. Absolutně ne. Je typický chlapský typ.
5: Pořád uklízí.
3: První dárek, který jste od ní dostal?
4: Punčochy. Bylo to už po svatbě, až chtěli jsme jít ven, někam se projít na Václavák, a já jsem si roztrhla punčochu a neměla jsem nějak finance. A muž říkal, tak jsem trochu, jako já říkám, já nikam nepůjdu, nemám punčochy. A on říkal, a od čeho máš mě? Já ti je koupím.
3: První dárek, který jste jí dal?
5: To si možná už zapomněla ona, ale tenkrát jsem nosil takový klipsnový, jako zlatý, ono to nebylo zlatý, ale takový klipsnový hodinky, mě se strašně líbil, jak jsem jí to koupil, ale jestli si to ještě pamatuje Iva, vůbec to nevím.
3: O, jistý kus oblečení zmínila.
5: To nebylo ale pevně. Blejskavou sukni a šaty taky vlastně takový blejskavý. No,
3: to. A nemohly to být i punčochy?
5: Punčochy taky. Punčocháče spíš, ne? No, s takovýma zolema. Tenkrát vypadaly spíš jako poděvky, ale no. No ne, oni byli strašně takový, jak se kdysi nosili ty v těch vykřičených domech, jo. Ale nám se, tenkrát to fečelo, to nosil nějaká holka, jako jo. Tak.
3: Odřekla jste mu někdy rande?
4: Ani ne.
5: Rande ne, ale vyhodila mě odset. Nechtěla, abych tady spal.
3: Proč?
5: No jsme začínali nějak, my jsme na to hned nevletěli, to je, opravdu jsem musel dobývat nějaký čas. No, to,
3: no, byla nedobytná.
5: Pevně, odsaď jsem šel, víte, kde jsou Dolní Měcholupy? Tady odsaď jsem šel do Měcholup v noci, protože mě nevzala domů, jako. A to jsem teda asi proklínal, no to jsem možná řekl nějaký to svrstý slovo. To, no,
3: to. Takže vám zamávala z okna, abyste šel, jo?
5: No co mi zbývalo, práce nebudu, že jo. No, to.
3: Vaše oblíbená barva?
4: Fialová a hnědá.
5: Že by ta hnědá, to snad ne.
3: Hnědá je divná, že jo?
5: No, hnědá je divná, no, ale to jsi říkala, tak myslím, že to má popletený.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
3: V čem je muž obzvlášť šikovný, co na něm obdivujete?
4: On byl šikovný od jak živa. Umí, ať není tím vyučený, nebo prostě poradí si se všem. udělá všechno. Opraví, to mají tady taky důchodkyně, babky, které jsou vdovy, závidějí, protože spraví balkon, udělal koupelku celou. No prostě umí, ke všemu se umí postavit.
3: Antonine, to vás ctí? Co ctí Ivanku ve vašich očích?
5: No ctí, že je taková poctivá, z gruntu dobrá ženská.
3: Jak to vypadá, když si tedy pohovíte, když si uděláte třeba chvilku a jen tak lenošíte, u čeho to děláte, čím ten čas vyplňujete?
5: No, buď já se tady natáhnu a ona mi čte nějaký ty zajímavosti. Máme rádi toho Nepila, že jo, Františka už.
6: Manžel se pak svalí na pohovku, manželka po něm umije nádobí a je pokoj, je pořádek.
5: Já mám to takový milý. Popovídáme si u toho, vypijeme to kafíčko, to je taková naše zábava a procházky a vejlety.
4: A rádi jezdíme, protože je to taková změna.
3: Jak jezdíte?
4: Jezdíme vlakem. Zajedem, kam chcem.
3: Vy si ráno nachystáte svačinu, zabalíte baťužek a jedete jen tak na blind, nebo si to naplánujete?
4: My si to plánujeme a svačinu si nebalíme, my si vždycky někde zajdem na oběd.
3: Řekněte mi ještě, takový hezký vztah, co máte. Co pro vás znamená ta zamilovanost a co pro vás znamená láska? Je to stejné? Bylo něco z toho na začátku? Jak to vnímáte, jak to prošlo tím životem u vás?
4: No, tak na začátku byla veliká láska. A dneska máme se, já nevím, jak bych to rádi, a chceme být spolu pořád.
5: Prostě

0: měl být návod pro ty mladší, aby dosáhli stejného výsledku, spokojeného, krásného života po boku a dožili se v takové úctě a síle i toho, co vy. Co by měli dodržovat? Co překonat? Co přehlédnout?
1: Tak můj návod by byl, aby hodně naslouchal jeden druhýmu, když ho něco trápí nebo tak, a když ten jeden musí udělat trochu navíc, tak by to rád udělal. No a tak nějak ne hned pro každou hloupost se hádat a musí spolu hodně komunikovat a řešit to.
2: Dávat si najevo, že se mají rádi a že se potřebujou, protože se mají rádi.
0: Když teď tak sedíte i proti sobě a teď byste se podívali jeden druhému do očí, co byste mu po těch letech řekli? Jedno, dvě slova.
1: Že jsem ráda, že jsem na něj trefila a jde nám to.
2: Já jsem taky rád, že jsem na ní trefil.
0: Ale milujete ji pořád?
2: Miluji ji pořád, určitě.
1: Taky, mám ho ráda a nedovedla bych si představit najít si jinýho dětka. To by bylo asi neštěstí. Mám ráda svýho.
0: Za co byste mu třeba v životě po těch skoro 60 letech poděkovala?
1: Že to se mnou vydržel a že tak nějak jsme spíš jako kamarádi.
2: Děkuju za celý život, protože opravdu život s ní byl nádherný. Já to si nemůžu stěžovat. Miluji, pořád jí miluji.

0: Ivanka a Antonín Paurovi prožívají opravdovou lásku už skoro 60 let. Lásku, která se zrodila z jednoho jediného pohledu. Byla zkoušená odchodem hned dvou malých dětských duší, ale nikdy ji nic nezlomilo.
1: Šťastný je ten, kdo našel štěstí v rodině. V rodině, kde se lidé milují, podporují a drží jeden druhého.
0: Proto nikdy nezapomínejme na svou rodinu. Právě tam se rodí láska, po které toužíme a kterou v životě potřebujeme. To dobře vědí i Petr Kostka
1: a Carmen Majerová.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas. Zprávy.
1: Ministerstvo kultury zrušilo výběrové řízení na nového ředitele Národní galerie. Žně na Jižní Moravě začaly naplno. Úrodu nejspíš poznamená sucho. Zítra bude převážně polojasno, místy s přeháňkami a teplotami do 27 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Pražská Národní galerie zatím nebude mít nového ředitele. Ministerstvo kultury výběrové řízení zrušilo a v nejbližší době chce vyhlásit nové. Podle ministra Oty Klempíře za Motoristy žádný z uchazečů, kteří postoupili do druhého kola, nepřinesl takovou vizi, jakou ministerstvo požaduje. Do vybrání nového ředitele bude galerii dál vést pověřená generální ředitelka Olga Kotková, která byla mezi uchazeči, ale neuspěla. Podle Klempíře není stanoven termín, dokdy by mělo být nové vedení vybrané.
2: Bude mít velmi těžký úkol dostavit nebo začít stavbu depozitáře. Bude mít těžký úkol Veletržní palác. Co vlastně s ním, jestli ho zrekonstruovat nebo jestli prostě udělat nějaký nový multifunkční prostor.
1: Jihomoravští zemědělci naplno začali se žněmi. Kombajny teď sklízí ozimé plodiny jako pšenici nebo ječmen. Podle agrární komory je na celkové hodnocení sklizně ještě brzy. Někteří pěstitelé už teď ale očekávají nižší výnosy kvůli jarnímu suchu. Například v Josefově na Hodonínsku, vysvětluje tamní agronom Roman Zimák.
3: Některé odrůdy, ty pozdější hlavně, které tu vodu prostě tak jako nenapoutaly, tak mají zrno o velikosti kmínu, bohužel, protože zima byla v podstatě suchá a nástup jara a těch vláhových podmínek byl taky velmi špatný.
1: Letošní jaro bylo podle dat Českého hydrometeorologického úřadu nejsušší od roku 1961. Za listopadovou krádež měděných kabelů na železničním koridoru u Jezernice na Přerovsku půjde trojice mužů do vězení. Rozhodl o tom dnes přerovský soud. Vyměřil jim nepodmíněné tresty v rozmezí od 1 roku a 3 měsíců do 3,5 roku. Předseda senátu Jan Rektor jim dále uložil nahradit způsobenou škodu. Krádež kabelů zkomplikovala na několik hodin dopravu na páteřní trati mezi Prahou a Ostravou.
4: Všichni obžalovaní byli uznáni vinnými v souladu s podanou obžalobou. Obžalovaným byly uloženy nepodmíněné tresty odnětí svobody, a to zejména s ohledem na výraznou společenskou škodlivost spáchaného činu.
1: Rozsudek není pravomocný. Žalobce i všichni obžalovaní si ponechali lhůtu na odvolání. Sport. Vedení druholigového Artisu Brno musí do zítřejších 16 hodin rozhodnout, jestli přijme nabídku na účast v nejvyšší české fotbalové soutěži. Tu odmítlo Táborsko. Oba kluby o tom informovali na svých webech. Počasí. Zítra bude polojasno s kupovitou oblačností. Ráno bude v jihovýchodní polovině území oblačno až zataženo, místy s doznívajícím deštěm nebo přeháňkami. Večer bude oblačnost ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na jihu Moravy až 27.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D1 je mezi kilometry 194 a 188 směrem do Prahy uzavřený levý jízdní pruh kvůli údržbovým pracím. A ze stejného důvodu je uzavřený levý jízdní pruh i na D5 mezi 14. a 10. kilometrem směrem do Prahy. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Začíná Divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
5: Dobrý večer, dámy a pánové. Taky se vám to občas stává? Člověk třeba slyší v rozhlase kousek nějaké povídky, jenom tak jako letmo. A i když nepozná autora, řekne si, tohle už jsem ale někde viděl. No a právě povídkám, které si našly cestu do rozhlasového studia, ale i na filmové plátno nebo do televize, bude patřit to dnešní Divadlo pro vaše uši.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: To byl Karel Gott a zvukomalebný překlad textu. Karel Šíp je jeho autorem. Vstříc náhodám zpíval v angličtině jako Sweet Caroline Neil Diamond. Pamatujete si na televizní adaptaci povídky Antona Pavloviče Čechova Medvěd? No, jak by ne, vidíte, to se nedá zapomenout. Brilantní miniatura, dialog Jana Vericha jako statkáře Smirnova s vdovou Stely Zázvorkové. V rozhlase pak v jejich rolích paní Alena Vránová a František Hanus.
2: Milostivá paní, viděl jsem ve svém životě o hodně víc žen než vy vrabců. 3krát jsem se kvůli ženám střílel v souboji. 12 žen jsem nechal, 9 jich nechalo mě. Ano, milostivá paní, byly časy, když jsem ze sebe dělal hlubáka, sentimentálně švéholil, lichotil, rozplýval se jako med, šoupal nohama. Miloval jsem, trpěl, vzdychal, malátněl, ochládal, žvatlal o emancipaci. Polovinu majetku jsem utratil na něžné city, ale teď, milostivá, úctivá poklona, teď mě nenachytáte, ne?
3: Co mi to tu povídáte? Kdo vás chce nachytat?
2: Já nemluvím o vás, paní, ale o všech. Všechny ženské, od malička až do hrobu se jenom upejpají, fanfrněj, pomlouvají, nenávidí. Prolhané jsou až do morfu kosti. Jsou nicotné, malý her, nebezcitné. Z jejich logiky by člověk vyletěl z kůže. A co se týče rozumu, no promiňte, že jsem tak upřímný, ale to i ten vrabec může dát každému filozofovi v sukních flek. Vemte si, jakou chcete. Mušarín, etér, polobohyně, milion vřelých vzdechů a zahledíš se jí do duše a on je to docela obyčejný krokodil. A nejvíc je v steku to, že ten krokodil si, Bůh ví proč, představuje, že jeho hlavní půvab, jeho privilegium a monopol je něžný cit. Vzal to všechno čert. Co pak ženská umí milovat někoho jiného než mopslíka? V lásce umí jen fňukat a vzdychat. Kde muž trpí a obětuje se, celá její láska se projevuje leda v tom, že vrtí vlečkou a snaží se člověka pořádně přistřípnout za nos.
3: Pane, promiňte, ale mě vaše názory na ženy vůbec nezajímají.
2: Vy máte tu smůlu, že jste žena, tak to tady znáte sama podle sebe ženskou povahu. No řekněte mi na své svědomí. Viděla jste za celý svůj život ženu, která by byla upřímná, stála a věrná? No, neviděla. Stále a věrné jsou jenom staré báby a šeredy. To spíš potkáš rohatou kočku nebo bílého tetřeva než věrnou ženu.
3: No, dovolte.
2: Ano.
3: A kdo je tedy podle vás v lásce věrný a stálý? Snadné muž?
2: A? Ano, milostivá. Muž.
3: Muž. Muž je podle vás stálý a věrný v lásce. Podívejme se, to je novina. Muži jsou věrní a stálí. Když už jsme u toho, řeknu vám, že ze všech mužů, které jsem kdy poznala a znám, ten nejlepší byl můj neboštík manžel. Milovala jsem ho vážně. Celou svou duší. Jak jen může milovat mladá, inteligentní žena?
2: To známe, to známe.
3: Dala jsem mu svoje mládí, štěstí, život, své jmění. Dýchala jsem pro něho. Modlila jsem se k němu jako pohanka. A co on? Ten nejlepší ze všech mužů mě tím nejhnusnějším způsobem klamal, kudy chodil. Po jeho smrti jsem našla v jeho stole plnou skřínku milostných dopisů. A zaživa hrůza vzpomenout. Zaživa mě nechával celé týdny samotnou. Před očima mi chodil za jinými a podváděl mě. Moje peníze rozhazoval a můj cit mu byl pro smích. A já, bez ohledu na to všechno, jsem ho milovala. A byla jsem mu věrná. A to ještě není všechno. Teď, když on umřel, jsem mu věrná stále dál. Pohřbila jsem se navždycky mezi čtyřmi stěnami. A nesvléknu tenhle smutek až do hrobu.
2: Smutek. Nechápu, za koho mě máte. Jako bych přesně nevěděl, proč nosíte tuhle černou maškarádu a proč jste se pohřbila mezi čtyřmi stěnami. Já do vás vidím. Je to tak tajemné a poetické. Kolem domu pojede nějaký kadet nebo zelený poet a podívá se do oken a pomyslí si, tady je tajemná černá vdova, která se z lásky k muži pohřbila mezi čtyřmi stěnami. Že jo, jo, jo. Známe ty triky, známe.
3: Cože, jak si vůbec dovolujete tohle všechno říkat?
2: Prosím vás, pohřbila jste se zaživa, ale nezapomněla jste se přitom napudrovat.
3: Jak si to troufáte se mnou mluvit?
2: Tak při čtelostově nejsem váš správce. Já nejsem žena, tak mám ve zvyku říkat své názory do očí. Neračte tedy křičet.
3: Já nekřičím, vy křičíte. Nechte mě laskavě na pokoji.
2: Byl rád, ale nejdřív zaplaťte.
3: Nic vám nedám.
2: Ne, milostivá, ne, dáte.
3: Abyste věděl, nedostanete ani rubl. Vám na zlost. Můžete klidně jít.
2: Podívejte, milostivá, nejsem ani váš manžel, ani ženích, tak mi laskavě nedělejte scény, nemám to rád. Ach, já toho už mám pokrt.
3: Pane, Co jste si to dovolil?
2: Co pak?
3: Jak si to představujete sednout si, když s vámi mluvím?
2: Já nevím, proč by si nemohl sednout.
3: Okamžitě vstaňte a jděte.
2: No půjdu, až mi dáte peníze. Bože, jaký já mám vstek.
3: Nehodlám se bavit s hulváty, žádám vás znovu, odejděte, slyšíte, no tak bude to.
2: Ne, ne, ne.
3: Tak vy nepůjdete.
2: Ne.
3: Ne?
2: Ne.
3: Prosím, jak si přejete. Luko, Luko, hned sem pojď.
2: Prosím, milost paní.
3: Luko, vyveď i hned toho pána.
2: Jak si přejete, milost paní? Milost pane, račte odejít. No vidíte sám, nedá se nic. Vstaňte, pojďte. S čím si myslíš, že mluvíš? Zašlápnu tě a to šrál.
4: Pro pána krále, pane bože, spravedlivý, co s nám to udělal. Je mi zlé, pomožte. Dech se mi svírá.
3: Co jste to? Vždyť on snad dočistá. Luko, Luko, slyšíš, kde je Daša honem? Dašo, Pelagejo, Dašo, kde jsou ty ženské?
2: Všechny šli na jahody, nikdo není doma. Já mi zlé, pomozte vodu.
3: Vidíte, co jste způsobil, člověče, zmizte už konečně, ať vás nevidím.
2: Radím vám, abyste se těmi chovala slušně.
3: Cože? Vy mi radíte co? Vy chrapoune, medvěde, vy barbare, monstrum jedno.
2: Co jste to řekla?
3: Řekla jsem, že jste medvěd a monstrum.
2: Dovolte, jaké vy máte právo mě urážet.
3: Tak já vás urážím. A proč ne? Proč pak bych nemohla? Nechoďte ke mně, nestrkejte do mě. Myslíte, že se vás bojím?
2: A vy si myslíte, že když jste slabá žena, poetické stvoření, že mě máte právo beztrestně urážet? To ne, ne, ne, ne. Chci souboj, chci se s vámi být.
4: Pro pána krále, lidičky, pomoc, vodu.
2: Rozumíte, chci se s vámi střílet.
3: Vy si myslíte, že se vás bojím, že se leknu těch vašich velkých pěstí a bíčí šíje, ale to jste na omilu, barbare jeden.
2: Povídám souboj, nikomu nedovolím, aby mě urážela, nebudu se ohlížet na to, že jste žena.
3: Vy medvěde.
2: Já chci souboj.
3: Tak vy se chcete střílet? Dobře, jak si přejete?
2: Ano, přeju a hned.
3: Tak hned, pomůži, tu zůstaly dvě pistole. Ani nevíte, s jakou rozkoší vám vpálím kulku do té vaší měděné palice. Čert vás vem, jdu pro ně.
2: Jenom běž. Odstřelím tě jako kuře. Já nesím žádný malý kluk, žádné sentimentální štěně. A co já, ty paclavé stvoření, nic takového pro mě nejdřiště.
4: Tatičku náš rodný, buď tak hodný, smiluj se nade mnou, odejdi odtud. K smrti si tu všechny vylekal a teď chceš ještě střílet.
2: Ano, střílet se bude, souboj bude. Však je to taky rovnoprávnost, emancipace. Odstřelím ji už z principu, ze zásady. Je to ale ženská. To mi dala. Vpálím vám kulku do té měděné palice. To je, ale jak přijela moje vyzvání. Zčervenala oči, blýskaly. Tedy čestné slovo, takovou vidím po prvém životě.
4: Tatičku, odejdi prosím tě o to.
2: To je, ale ženská, tohle si dám líbit. Žádné omdlívání, žádné fňukání, ale oheň, střelný prach. Raketa, že člověku lítojí zabíjet.
4: Tatíčku, náš, poslechni mě, odejdi.
2: Na mou duši, líbí se mi. I ten dluh bych jí byl schopen odpustit. Teď mě přešel. Je to obdivuhodná žena.
3: Tak tady jsou ty pistole, ale než se začneme bít, ukažte mi laskavě, jak se střílí. V životě jsem ještě neměla pistoli v ruce.
4: Ach, bože můj, smiluj se nad námi. Já jdu pro zahradníka a kočího. Za co se na nás řítí taková pohroma? Lidi, kde jste, kdo?
2: Tedy totiž existuje vlastně několik druhů pistolí. Při soubojích se užívají speciální pistole Mortimer. Ty jsou na kapsle, ale vy tady máte, jak vidím, revolvery systému Smith a Wesson s trojnásobnou průbojností, s centrálním úderníkem. Nádherné, nádherné zbraně. Mají cenu minimálně 90 rublů za pár. No, tedy revolver musíte držet asi takhle. Vemte ho do ruky, prosím. Tak, teď natáhněte paži, ano. Hlavu malinko zaklonit, počkejte. Ano, správně, tak je to správně. Zamhuřte jedno oko. Bože, ta má oči.
3: Takhle? Je to takhle dobře?
2: A ano, no, výborně, pak zamíříte. Natáhnete kohoutek a tím prstem, dovolte.
3: Prosím.
2: Ano, tímto prstem. Stisknete tady tohle, ano, to je všechno. Hlavně, prosím vás, si pamatujte, nestratit klid. Ano, nestratit klid a přimíření nespěchejte. Snažte se, aby se vám netřásla ruka.
3: Dobrá, to stačí. Můžeme začít. Ale tady v pokoji by se střílelo nešikovně. Pojďme na zahradu.
2: Jak chcete. No, pojďme. Jen bych vás rád upozornil, že já tedy vystřelím do vzduchu.
3: Do vzduchu? A proč?
2: Protože ostatně to je moje věc.
3: Aha, vy jste dostal strach. A tak to tedy ne, vážený pane. Jen se nevykrucujte, pojďte za mnou. Nebudu mít klid, dokud vám neprovrtám hlavu. Vy jste vážně dostal strach?
2: Ano, dostal.
3: Lžete. Proč se najednou nechcete být?
2: Protože se mi líbíte.
3: Tak já se mu líbím. On si troufá říct, že se mu líbím. Nechte těch vtipů, jdeme.
2: Dobře, pojďme tady.
3: No počkejte, a co pistole? Vemte si tu pistoli.
2: Poříšte, ještě se pořád zlobíte. Já jsem se taky vztekl, jako dělal samozřejmě, ale pochopte, jak bych vám to jenom vyjádřil, jde tady přece totiž, nejde totiž, jde totiž, no ano, co pak já můžu za to, že se mi líbíte, no prostě se mi líbíte, rozumíte? Já jsem se do vás málem zamiloval.
3: Nepřibližujte se ke mně, já vás nenávidím.
2: Prosím vás, nezlobte se, ale nikdy v životě jsem neviděl takovou ženu, já jsem prostě ztracen, jde se mnou konec, chytil jsem se do pasti jako myš.
3: Nechoďte ke mně, nebo vystřelím.
2: Jen střílejte. Víte, jaké to bude pro mě štěstí umřít před vašíma krásnýma očima? Umřít kulkou z revolveru, který drží ta maličká sametová ručka.
3: Jděte pryč, ještě krok a střelím.
2: Rozmyslete si to a rozhodněte se hned. Jestli odtud odejdu, nebo jestli mě zastřelíte, bude konec. Rychle se rozhodněte. Jsem šlechtic, řádný člověk, mám příjem 10 000 ročně. Za jediným grošem na zemi se vrhnu jako ostříž. Mám znamenité koně, chcete se stát mou ženou?
3: Já chci souboj, jdeme se střílet.
2: Já jsem se zbláznil, zamiloval jsem se jako kluk, jako hlupák.
3: Au, puste mě, okamžitě mě pustí.
2: Já nemohu, já miluju, jako jsem nikdy nemiloval. No 12 žen jsem nechal, 9 jich nechalo mě.
3: Jestli mě nepustíte,
2: ale
3: já budu křičat.
2: Ale ani jednu z nich jsem nemiloval tak jako vás.
3: Luko, pomoc!
2: Já jsem jako limonáda, jako sirup, jako huspenina. Klečím tady na kolenou, jako hlupák nabízí vám.
3: Nechte toho, člověče.
2: Je to pořádná hamba, to je ostuda. 5 let jsem se nezamiloval. Zařekl jsem se a najednou do toho zapadnu jako do závěje. Nabízím vám ruku. Rozhodněte se, ano nebo ne. No řekněte. Nechcete? Nevadí. Není třeba. Teď tedy mohu jít.
3: Počkejte.
2: Ano?
3: Nic. Jděte. Ostatně, počkejte. Ne, jděte. Nenávidím vás. Nebo ne. Neodcházejte. Ach, kdybyste věděl, jaký mám vztek, jaký já mám vztek. Prokletý revolver. Otekly mi prsty od toho krámu. Co tu ještě stojíte? Zmizte.
2: Tedy s Bohem.
3: Ano, jděte. Kam jdete? Počkejte. Ne, nechoďte ke mně.
2: Je to vztek. Zamiloval jsem se jako šturentič. Klečel jsem před vámi na kolenou, až mi z toho naskočila tady husí kůže. Miluju vás. To mi tady ještě scházelo, zamilovat se do vás. Zítra musím platit úroky, začíná se noseč. A teď ještě tohle do toho všeho.
3: Nedotýkejte se mě.
2: Tohle si nikdy.
3: Ruce pryč, puste mě.
2: To si nikdy neodpustím, rozumíš?
3: Já vás.
2: Neodpustím.
3: Já tě ne. Nena.
5: Tak rychle, pojďte.
4: Jděte! Je to lupič!
5: Kde je ten hulvár?
4: Rychle, tady v saloně! Za chvíli, bude pozdě!
6: Oh. Promiňte. Promiňte, milost paní.
3: Luko, běž vyřídit do konírny, aby dnes to by mu vůbec žádný oves nedávali.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Dar lásky. Tak se jmenoval starší americký film z roku 1978, natočený podle jedné z povídek humoristy O. Henryho. Občas ho ještě můžete vidět v televizi na Vánoce. Tedy ten film, nikoli autora té povídky. Protože právě na Vánoce tahle poetická romance o dvou mladých lidech, kteří nemají nic víc než sami sebe, právem patří.
2: Chudí lidé James Dillingham Youngovi mají ve svém majetku dvě vzácné věci, na které jsou pyšní. První z těch dvou vzácných věcí jsou Jimovi zlaté hodinky. Hodinky po otci, po dědkovi, vlastně už po pradědkovi. A druhá z těch dvou jsou Deliny vlasy. Kdyby třeba naproti v tom domě za větracím světlíkem bydlela královna ze Sáby, spustila by Dela jednoho dne svoje krásné vlasy při sušení z okna, jenom proto, aby zesměšnila všechny poklady jejího veličenstva. A kdyby král Šalamoun byl v tomhle domě domovníkem a kdyby všechny svoje poklady měl dole ve sklepě, Jim by mu mohl vytasit své hodinky vždycky místo pozdravu na chodbě toho domu a viděl by slavného krále, jak si samou závistí trhá vousy z brady. Dela stojí před zrcadlem v kaštanové tunice svých vlasů. Teď je dobře vidíme. Teď víme, že jí sájí až po kolena. Ale to je pouhý okamžik. Prsty s hřebenem se vlasů opět zmocňují a nervózně upravují kaštanový poklad na Delině hlavě. Jen dvě slzy skáply dolů ze zrcadla na laciný, spíš už šedý než červený koberec. A na vlasech už sedí starý hnědý klobouk. Dveře se za nimi zavírají. Broadway září neony a reklamami. Madame Saffron je vše pro vaše vlasy. Přijďte k nám.
3: Dobrý den.
4: Přejete si, prosím?
3: Já jsem se chtěla jen zeptat.
4: Prosím.
3: Jestli taky kupujete vlasy?
4: Taky kupujeme vlasy. Jenomže ne každé, slečinko.
3: A koupila byste ty moje?
4: Zajíce v pytli nekupuju.
3: Já vám nerozumím.
4: Sundejte klobouk. Uvidíme, na čem jsme.
3: Promiňte. Samozřejmě máte pravdu, nezlobte se na mě.
4: Ukažte. To by snad šlo. Nevypadají tak špatně. Můžu vám je rozpustit?
3: Jen si s nimi dělejte, co chcete.
4: Koupím.
3: Kolik dáte?
4: $15.
3: Ne.
4: Zdá se vám to málo?
3: Ne, to ne.
4: Tak 20.
3: Ne.
4: Ale víc už ani cent.
3: Ne. Ano. Ale na ruku. A hned.
4: Tady je máte. Posaďte se. Co je s vámi?
3: Nic, to nic. Tak už si je vemte. Stříhejte, já spěchám.

0: Ach, Delo, Delo, okradla tě stará bestie. Ale ty to nevíš, nechceš vědět. Dostala si křídla, $20. A chceš mu za ně koupit celý svět. A lítáš po obchodech ve všech ulicích. Už 2 hodiny lítáš, 3 hodiny lítáš. Konečně už přistáváš, už konečně si našla pravý dárek pro Jima. V tom krámě snad už nejposlednějším. A je to platinový řetízek. Tepaný přívěsek k těm jeho cibulím, k těm jeho zlatým zděděným a v kapse bez řetízku uvězněným, krásně tikajícím, přesně jdoucím cibulím.
1: S takovým řetízkem. S tímhle tím přívěskem k těm svým zlatým hodinkám se může můj Jim ukazovat ve všech salonech. V každé společnosti může plným právem tasit přesný čas, když se ho zeptají, kolik je hodin. Ten kožený řemínek, ten šufťácký, ten špatný, co k ním dosud měl, ten z nich strhnu a vyhodím ho do popelnice. A ode dneška se už konečně přestane Jim stydět za to jediný, co zdědil. Za to jediný, co má, co může všude ukazovat. Ten řetízek je prostej, dobře vytepaný, střídmej, stejně pevný a nepoddajný jako Jim. Žádná velká paráda, ale velká hodnota na první pohled. To jsou oni oba. Nic lepšího už jsem mu koupit nemohla.
0: A kolik tě to stálo, Delo?
1: $21.
0: Tak ještě víc než vlasy?
1: 80 centů ještě mám, když bude nejhůř.

0: Della došla s dárkem domů a s hrůzou se podívala v zrcadle na zbytky svých krásných, dlouhých, kaštanových vlasů. Vyndala gulmu, zažehla plyn a dala se do pilné práce, aby napravila skázu napáchanou samou štědrostí a samou láskou. Za 40 minut bylo všecko, co jí zbylo na hlavě, tak rozkošně chundelaté, že si připadala jako čistokrevný pudl. Zrcadlo k ní bylo kruté.
1: Jestli mě Jim nezabije dřív, než na mě vrhne druhý pohled, tak to zapijem. Až někdy, až mě přijde strach. Nevážně. Řekněte mi, co jsem měla dělat, když jsem měla jenom $1.87. Proboha. Už jde. Ach ano. To jsou jeho kroky. Vidím ho, jak stoupá po schodech v tom svým starým utíkáčku, bez rukavic. Ale na ty už jsem neměla. Až příště, Jime. Koupím ti je, až mi vlasy zase narostou. I novej zimník budeš mít, až narostou. Jen teď mě nezatracuj. Jime, mám pro tebe nejkrásnější dárek. Měj mě rád. Měj mě rád i tak, jak jsem. Jime, měj mě rád jako ostříhanou ovci. Jime, měj mě rád.
2: Ahoj, Delo.
3: Co? Ne.
1: Jime, miláčku, ty jsi přesnej jako ty tvoje hodinky.
3: Ne.
1: Já taky. Kávu už máš na stole, je čerstvá. Fantasticky voní.
3: Je, to snad není možné.
1: Co koukáš na mě jako na cizí?
3: Ne, to není...
1: Ano, Jime. Musela jsem.
3: Ne.
1: Musela jsem prodat vlasy, chápeš? Musela jsem.
3: A proč?
1: Protože je štědrý den.
3: A
1: já bych k tobě nemohla být štědrá, miláčku.
3: Kde jsou?
1: Brzy budou. Zase budou, teď mi rostou strašně rychle, ty to víš. Tak nešťastný a veselý. Jime, dej mi pusu, radujme se.
3: Která potvora tě o ně připravila?
1: Dobře mi je zaplatila, Jime. Já mám za ně krásný dárek pro tebe.
3: Počkej, tak ty je nemáš. Ty
1: Jime.
3: Je nemáš.
1: Ty mluvíš jako blázen.
3: Ty...
1: Pamatuj se, slyšíš.
3: Ty je nemáš?
1: Ano, prodala jsem vlasy. Jedna potvora mě o ně připravila, ale já jsem je sama nabídla, protože tě mám ráda. Co pak to nejsem já i bez nich, kdo tě hladí a lípa? Nebo jsi měla rád ty vlasy víc než mě?
3: Nic nevíš.
1: I když jsem jich měla hodně, dali se spočítat, to ano. Jenom jedno nikdy nikdo nespočítá. Víš, co nikdy nikdo nespočítá?
3: Ty nic nevíš.
1: Nevíš. Ale hlad už máš, viď? Hned to bude, všecko už mám připraveno. Usmažím tě řízky, chceš?
0: Ne, Jim ještě řízky nechce. Probouzí se z tranzu. Objímá svou Delu. No, otočme se, nerušme je, buďme diskrétní.
2: Delo, odpust mi to všechno, já tě mám rád i bez vlasů, to přece víš, jenomže kdybych byl v tom prvním okamžiku omdl, tak bych se tomu vůbec nedivil.
1: Proč?
2: No, to pochopíš, až rozbalíš tenhle ten dárek pro tebe. Na, vezmi si ho.
1: Co je tam? Ten provázek je samej úzel. Řekni, co jsi mi koupil.
2: Ukaž, pomůžu ti.
1: Řebeny! To jsou ty nejkrásnější řebeny na moje vlasy.
2: Nebreč. Slyšíš? Narostou ti. No tak nebreč.
1: Já je znám. Chodila jsem se na ně dívat do výkladní skříně na Broadway. Jsou z nejvzácnější želvoviny. Samej drahokam. Kde jsi na ně vzal? Já vím přesně, kolik stály.
2: Tak už nebreč.
1: Čime? Já cítím, jak mi rostou. Jak mi vlasy rostou, Čime. Miláčku. Ježíš, já jsem sobec. No vidíš, jaký já jsem sobec. Brečím štěstím z toho tvýho nádherného dárku a ten svůj, co jsem ti koupila, ten ti neukážu. Pust mě. Podívej se na něj. Zabalenej není, ale... Ten je... Co?
2: Co? Dalo...
1: Koukej, jak se krásně leskne. Jak se třpetí.
2: Ano.
1: Aspoň stokrát za den se teď budeš muset dívat, kolik je hodin. Kolik máš na těch svých zlatých cibulích.
2: To...
1: Dej mi je. Dej mi ty svý hodinky. Já je chci vidět v páru. Můj přívěsek a tvoje zlatý cibule. Tohle jsem já. Tvůj přívěsek. A ty mi děláš tík. Ukaž mi je.
2: Já ti chci něco říct.
1: Až potom. Napřed mi dej ty svoje hodinky.
2: Prodal jsem je.
1: Komu? Proč? Kde jsou?
2: Koupil jsem ti za ně ty tvý hřebeny.
1: Čime?
2: A teď už můžeš smažit řízky, miláčku. Pojď, pomůžu ti. Nebreč, protože nic k breku mezi námi není. Protože snad nikdo na světě nepoznal tolik štědrý den jako dneska my dva.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Když tu dnes v divadle pro vaše uši vybírám tedy alespoň namátkou z titulů, které známe možná víc ve filmové nebo televizní podobě než z rozhlasu, nemůžu teď na závěr zapomenout ani na Karla Čapka. V jeho povídkách se našli filmaři stejně jako rozhlasoví režiséři. Co třeba takový Čapkův básník? Aneb jak poetické vidění světa pomůže při vyšetřování dopravní nehody? Robert Tamchina ve studiu a kolega Tomáš Rypan v režii vám společně přejí dobré dny a těšíme se zase brzy. Naslyšenou.
2: Slečno, poslala jste už pro doktora Mejzlíka?
3: Ano, pane komisaři.
2: Vstupte.
4: Dobrý den, pane komisaři.
2: Nazdar, doktore. Jak jste se vyspal?
4: No, děkuju.
2: To je dobře, mám tu pro vás jednu takovou obyčejnou nehodu. Stalo se to dnes v noci v úseku strážníka 141. Protokol se psali hned potom. Pročtěte si to sám a pak se podívejte, jestli se to auto dá zjistit, svědci a tak, však už to víte.
4: Ano, pane komisaři. Ve 4 hodiny ráno přejelo auto v Žitné ulici opilou stařenu a v největší rychlosti ujelo. Na místě nehody svědko... No, mnoho toho tady není. Chtěl jste ještě něco, pane komisaři?
2: Ne, jenom abyste se z toho pokusil něco vykoukat.
4: Dobrá, ale nevypadá to nějak slibně.
2: Povinnost je povinnost. Dejte mi pak vědět, ano?
4: Ano, pane komisaři. Naschledanou.
2: Naschledanou, pane kolego.
5: Strážník číslo 141 se hlásí, pane doktore.
4: Tak vy jste viděl ze vzdálenosti 300 kroků jedoucí auto a na zemi lidské tělo. Co jste nejdříve udělal?
5: Nejdřív jsem běžel k té přejeté, abych poskytl první pomoc.
4: Nejdřív jste měl zjistit ten vůz a teprve pak se starat o bábu. Ale možná, že bych to já udělal zrovna tak... Tak tedy číslo vozu jste neviděl. A co se jinak toho vozu týče?
5: Myslím, že byl nějaký tmavý. Možná, že byl modrý nebo červený. To nebylo dobře vidět. Prokouř z výfuku.
4: Ježiši Kriste, jak pak mám potom zjistit, který to byl vůz? Co pak mám běhat po všech šoférech a ptát se jich pěkně, prosím, nepřejeli jste starou bábu? No tak člověče, co s tím mám dělat?
5: Prosím... Mně se přihlásil jeden svědek, ale neví taky nic. Prosím, on čeká vedle.
4: Tak ho přiveďte.
5: Prosím. Svědek Králík!
6: Dobrý den.
4: Prosím, jméno a bydliště.
6: Králík Jan, studující strojního inženýrství Praha 12, Lublaňská 6.
4: Tak vy jste, pane, byl přitom... Když dnes ráno ve 4 hodiny přejelo auto Boženu Macháčkovou.
6: Ano. Ano, a já musím říci, že šofér je vinen. Prosím, pane komisaři, ulice byla úplně volná. Kdyby byl šofér na křižovatce zpomalil,
4: tak... Jak jste stál daleko?
6: Na 10 kroků. Já jsem doprovázel svého přítele z kavárny. A když jsme byli v Žitné ulici...
4: Kdo je ten váš přítel? Toho tady nemám.
6: Jaroslav Nerad, básník. Ale ten by vám stejně nic neřekl.
4: Proč ne?
6: Protože on je takový básník. Když se stalo to neštěstí, dal se do pláče a utíkal domů jako malé dítě. Tedy, když jsme byli v Žitné ulici, přihnalo se odzadu šílenou rychlostí auto.
4: Jaké mělo číslo?
6: To nevím, prosím, toho jsem si nevšiml. Já jsem pozoroval tu šílenou jízdu a zrovna jsem si řekl...
4: A jaký to byl vůz?
6: Čtyřtaktní výbušný motor. Ve značkách auta já se ovšem nevyznám.
4: Jakou měl barvu, kdo v něm seděl, byl otevřený nebo zavřený?
6: To nevím. Myslím, že to byl nějaký černý vůz. Ale blíž jsem si toho nevšiml, protože když se stalo to neštěstí, řekl jsem Neradovi, koukej, ti lotři přejedou člověka a ani se nezastaví.
4: No, to je sice docela místná a správná morální reakce, ale já bych byl raději, kdybyste si byl všiml čísla vozu. To je úžasné, pane, jak lidé nedovedou pozorovat. Vy ovšem víte, že šofér je vinen, Vy ovšem správně soudíte, že ti lidé jsou lotři, ale na číslo se nekouknete. Soudit dovede každý, ale pořádně, včasně si všimnout věcí, to ne. No, děkuju vám, pane králíku. Nebudu vás zdržovat.

0: Co pak nám nesete, pane strážníku?
1: Bydlí u vás Jaroslav Nerad, básník?
0: Bydlí.
1: Je doma?
0: Ano, pan básník je doma, ale spí.
1: Tak ho vzbuďte, musí jít se mnou.
0: Jesus, a co pak se stalo?
1: Potřebujeme v jednom případě jeho svědectví.
0: Tak to jo. Hned tu bude.
2: Co je?
0: Mají tu návštěvu, pane básník, od policie.
2: Já, od policie? Vždyť jsem nic neprovedl.
1: Jste pan Jaroslav Nerad, básník?
3: Ano, to jsem já.
1: Vracel jste se dnes ráno ve 16:00 domů Žitnou ulici.
3: Nevím, jestli byly zrovna 16:00 a jestli to byla Žitná ulice, ale je to možné. Proč ale...
1: A viděl jste, jak rychle jedoucí auto přejelo opilou žebračku?
3: Auto? Opilou žebračku?
1: Ano, váš přítel Jan Králík, studující, nám řekl, že jste byl s ním, když se to stalo. A tak potřebujeme i vaše svědectví.
3: Musí to být. Já se totiž na nic už nepamatuju, já byl v noci trochu...
1: Nalítej, co? Pane, já jsem poznal moc básníků, tak se ustrojte. Mám na vás počkat.
3: No, když to teda musí být, tak počkejte. Hned to bude. Ale já si toho opravdu moc nepamatuju.
1: Pane, to já znám, jak to po takový lepší procházce noční Prahou v hlavě vypadá. Já už toho, pane, na služebních pochůzkách viděl. O tom by se dali napsat knihy, pane.
4: Tak vy jste pan Nerad Jaroslav, básník. Pane svědku, vy jste byl při tom, když neznámé auto přejelo Boženu Macháčkovou.
3: Ano.
4: Mohl byste mě říct, jaké bylo to auto? Zda bylo otevřené nebo zavřené, jaké barvy, kdo v něm seděl, jaké mělo číslo?
3: To nevím. Já jsem si toho nevšiml.
4: Aha. Nevzpomínáte si na žádnou podrobnost?
3: Kdepak. Víte, já nedávám vůbec na podrobnosti pozor.
4: Aha. No tak prosím vás, co jste teda vůbec pozoroval?
3: Tu celou náladu. Vidíte tu opuštěnou ulici, takovou dlouhou, za úsvitu.
4: Ha?
3: A jak tam ta ženská zůstala ležet? Vždyť já jsem o tom něco napsal, když jsem přišel domů. Ne, tohle to není. Tohle taky ne. Počkejme, snad je to tohle.
4: Ukažte mi to.
3: To nic není. Ale jestli chcete, já vám to přečtu.
4: Prosím.
3: Marš tmavých domů, raz, dva zastavit stát, úsvit na mandolinu hrá, proč dívko, proč se červenáš, pojedem vozem 120 HP na konec světa nebo do Singapore, zastavte, zastavte, vůz letí, naše veliká láska v prachu leží, dívka zlomený květ, labutí šíje, ňadra, buben a činely. Proč tolik pláču? To je celé.
4: Prosím vás, co to má znamenat?
3: No, přece to je to neštěstí s tím autem. Co pak tomu není rozumět?
4: Myslím, že ne. Já v tom jaksi nemohu poznat, že dne 15. července ve 16:00 ráno v Žitné ulici přejelo auto číslo to a to 60-letou opilou žebračku Boženu Macháčkovou. Raněná byla odvezena do všeobecné nemocnice a zápasí se smrtí. O těchhle faktech se vaše báseň, pane, pokud jsem pozoroval, nezmiňuje. Tak.
3: To je jen syrová skutečnost, pane. Ale báseň je vnitřní skutečnost. Báseň to jsou... volné syreální představy, které skutečnost vyvolává v podvědomí básníka, víte? Takové ty zrakové a sluchové asociace. A těm se má čtenář podat, pak tomu rozumí.
4: Prosím vás. Počkejte, půjčte mi ten váš opus. Děkuju. No tak tu máme... Marš tmavých domů, raz, dva, zastavit stát. Tak mě prosím... vyložte.
3: To je přece Žitná ulice. Takové dvě řady domů, víte?
4: A proč to není třeba národní třída?
3: Protože ta není tak rovná.
4: Úsvit na mandolínu hrá. No, dejme tomu. Proč, dívko, proč se červenáš? Prosím vás, kde se tu bere ta dívka?
3: Červánky.
4: Aha, promiňte. Pojedem vozem 120 HP na konec světa. No?
3: To asi přijel ten vůz.
4: A měl 120 HP.
3: To já nevím, to znamená, že jel rychle. Jako by chtěl letět až na konec světa.
4: Ach tak. Nebo do Singapore. Pro boha vás prosím, proč zrovna do Singapore?
3: To nevím. Třeba proto, že jsou tam Malajci.
4: A jaký vztah má to auto k Malajcům?
3: Možná, že ten vůz byl hnědý. Nemyslíte? Něco hnědého tam jistě bylo. Proč by tam jinak bylo Singapore?
4: No tak vidíte, ten vůz byl červený, modrý a černý. Co si z toho mám vybrat?
3: Vyberte si hnědý. To je příjemná barva.
4: Naše veliká láska v prachu leží, dívka, zlomený květ. Ten zlomený květ, to je ta opilá žebračka?
3: Přece nebudu psát o opilé žebračce. Byla to prostě žena, rozumíte?
4: A co je tohle? Labutí šíje, ňadra, buben a čineli. To jsou volné asociace?
3: Ukažte. Labutí šíje, ňadra, buben a čineli. Co to má být?
4: Na to se právě ptám.
3: Počkejte. Něco tam muselo být, co mě připomnělo. Poslouchejte. Nepřipadá vám někdy dvojka jako labutí šíje? Koukejte, jak vypadá, když ji napíšete.
4: Aha. A co ta ňadra? No,
3: to je přece trojka, dva obloučky, ne?
4: Ještě tam máte buben a čineli.
3: Buben a čineli. To by snad mohla být pětka, ne? Napište si ji. To bříško je jako buben a nahoře čineli.

0: Co si přejete?
1: Je pan básník nerad doma?
0: Ano, je, ale má návštěvu, totiž dámskou návštěvu.
1: A nevadí, nebudu ho dlouho zdržovat. Přišel jsem mu jen něco říct, já jsem doktor Mejzlík od policie.
0: Tak to jo.
1: Dobrý den. Ruku líbám. Nezlobte se, že vás vyrušuju, ale musím vám něco říct.
2: Ale bože, pan policejní doktor, posaďte se, počkej kus. Hned ty papíry uklidím, to víte, mám toho tolik, že je musím dávat po židli.
1: Ne, děkuju, já hned zase poběžím. Jdu vám jenom říct, že to byl opravdu vůz číslo 235.
2: Jaký vůz?
1: Labutí šíje, ňadra, buben a činely. A Singapur taky.
2: Aha, už vím. Tak vidíte, to máte tu vnitřní skutečnost. Chcete, abych vám přečetl pár nových básní? Teď už jim budete rozumět.
1: Ne, děkuju, nashledanou. Až jindy, až zase budu mít nějaký další případ.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Navštívíme zahradu plnou exotických banánovníků, olivovníků, citrusovníků a palem. Poradíme s chovem fretky a zaměříme se na údržbu zahradního grilu.
0: Hobby magazín s

0: Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, když se kolem sebe podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
5: Je hodina před půlnocí, tady Praha, Karmínské studio Českého rozhlasu. Zdravím všechny posluchače sítě regionálních stanic a stanice Český rozhlas Pohoda. Dnes osamocený ve studiu bez svých milovaných techniků, kteří se starají o čudlíky a páčky, ale snad to nebude mít vliv na to, co se bude dnes vážného probírat. Kávu už mám na stole, intimní prostředí mám nastavené, tak teď jde o to podívat se tváří v tvář, jestli to, co vy mě budete říkat, je pravda, anebo já v těch vašich uvozovkách očích poznám, že se jedná o lež a vy tu pravdu jen neumíte říct. Protože čtvrteční noční linka je na téma, když člověk neumí říct pravdu. Zkrátka to z něj neleze. Je to váš případ, vás osobně, anebo jste tou osobou, která byla v uvozovkách podvedena, ale dá se to vůbec pochopit? Čtvrteční noční linka, když člověk neumí říct pravdu.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
5: Téma pravda a lež. Myslím, že asi tohle shrnuje písnička z klubu Delta Jarka Nohavici. Honza Macon přeje pěknou noc s Českým rozhlasem.
6: Šla pravda světem a na chudý duchem se smála. Pro blahoslavený navlékla honosný šat. V zákouti špinavým drzá, lež ve stínu stála. Ta pravdu pozvala k sobě přenocovat.

plivla, odporně zaklala, vypadla ven. K ránu, až zjistila pravda, co všechno jí schází. Před zrcadlem se pak notně podivila. Někdo už od někud donesl hrst černých sazí, aby se ta čistá pravda...

obětivá, vyfásla pokutu a ještě mohla být ráda. Ostatní cizí šmouhy přišili jí. Nějaká mrcha tu tvrdí, že je prej pravda. A zatím se potlouká nahá a po škarpách spí. Ubohá pravda se brání a přiznat se nechce. To máš holka marný, jak chceš, se dušuj a křič. Lež zatím potvora ukradla vzrostlýho hřebce. A už jim nesou pryč. Lec, který hlupák se do dneška opravdu hádá. Pravdy se ovšem v těch řečičkách hádá.

0: než se naděješ, nosí tvé kalhoty lež.
1: Jsme na startu noční linky čtvrteční z datem 2. července 2026. No nikdy člověk nelže, protože by chtěl někoho podvést. Nikdy prostě nemá odvahu říct pravdu nahlas. No a bojí se reakce, hádky, možná zklamání, nebo toho, že už potom nic nebude jako dřív. A tak raději mlčí. Doma v práci, ve vztahu mezi přáteli i sám před sebou. Dnes v noční lince budeme mluvit o chvílích, kdy člověk neumí říct pravdu. Tak je to na vás. Co jste dlouho nedokázali přiznat, komu jste pravdu neřekli a proč? A stalo se vám někdy, že vás víc než samotná pravda ranilo to, jak dlouho byla zamlčovaná? Těším se na vaše příběhy, ať už budou veselé nebo smutné. Můžete volat, můžete psát linka@rozhlas.cz anebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Už nějakou tu minutu čeká Mirek, Miroslav. Zdravím, pěkný večer.
3: Dobrý večer, zdravím všechny posluchače i vás.
1: Děkuji.
3: A hned na začátek musím moc teda ocenit, že jste vlastně dal hnedka tu skvělou písničky od Jarka Nohavici, že to je úplně skvělá, vůbec se v normálních komerčních rádiích prakticky nehraje a přitom řekl bych v dnešní době je tak strašně aktuální, že opravdu jako velký díky teda. Jo?
1: Tak já děkuji. Nějaká písnička to musí otevřít a tahle ta se mi zdála úplně nejvhodnější a hudební dramaturg řekl ano.
3: Známý samozřejmě a je, řekl bych, úžasná, řekl bych, nadčasová, řekl bych, jako v dnešní době velmi prostě aktuální. Ale tak více mě k tématu. No, samozřejmě pravda lež, tak samozřejmě vzpomínám si na takový jeden krásný e-mail, kde jsem dostal, tam byla náš státní znak, který nám vlastně jako visí, nebo vlastně jako vlajka visí nad hradem. A tam máme samozřejmě jako v logu napsaný pravda vítězí, že? A takový dobrý, řekl bych, člověk udělá takovou malinkou změnu a tam bylo napsaný pravda vítězí.
1: No, to je otázka.
3: To samozřejmě jenom záměna malinkého písmenka a řekl bych, ten význam se teda významně teda mění.
1: No je to stejné, jak nonverbální komunikace, stačí ukázat, ty jsi jednička a hned ejhle, ano. To najednou může způsobit hned jiné vady na kráse, takže tomu rozumím. Ale když se budeme držet tématu, čtvrteční noční linka, když člověk neumí říct pravdu, byl jste někdy v situaci, že zkrátka ta pravda nešla přes tu pusu, protože i když to bylo vlastně třeba v uvozovkách provalená, teď já nemyslím nevěru, ale myslím to něco, o co se jednalo, tak zkrátka nešlo to přes tu pusu, i když nešlo by to možná bylo jednodušší vlastně všechno, ale nešlo to.
3: Samozřejmě, říká, že pravda vlastně osvobozuje, to je pravda, ale na druhé straně taky rčení jako milosrdná lež, jo, samozřejmě. Jo, to znamená, že ano, někdy, jak si říká, člověk musí jako zalhat tak nějak jako, aby, jak si říká, tomu druhému třeba nějakým způsobem se nechtě nějak neublížil, anebo aby tu situaci nějak strašně jako nevyhrotil, takže ano, jako někdy ta milosrdná lež, jak si říká, na místě.
1: Miláčku, já to řeknu jinak, miláčku, prosím tě, teď přece jsme se dohodli, nebo teď přece víš, že my si můžeme říkat všechno, tak si pojďme říct, co se teda stalo, nebo kde se co, teď v práci, tebe něco trápí v práci, teď já jsem tvoje milenka, tak přece tě nemůže trápit nic jiného, tak práce to budou, kamarádi, teď mi to řekni, o nic nejde. Na, neřekne to. Stejně to neřekne.
3: Samozřejmě, tak a myslím si, že každý člověk by měl mít nějakou takovou součitou vrbu, který by se měl svěřit. To znamená otázka je, jak má dobrý prostě přátelé, kamarády. To jsou určitý věci, které se říká jim, pak jsou určitý věci, které se říká třeba jako manželce nebo prostě přítelkyně a podobně.
1: No a proč se nemůže říkat všechno?
3: Protože jako každý má de facto, když to řeknu, takový svý určitý, jakoby, jako myšlení a když to řeknu, když tím člověk vlastně tím druhým člověkem jako komunikuje, tak je to určitá, jakoby, jsou to vlastně dvě jako frekvence. A pokud ty dva lidi nějakým způsobem si rozumějí, tak ty frekvence jsou víceméně docela jako sladěný.
1: Tomu rozumím, ale když přece jenom se najde, tak stejně v tom vztahu anebo v té komunikaci je, když ty mě ale přece můžeš říct všechno, chápeš to?
3: No všechno, samozřejmě, jako otázky, jestli opravdu všechno, nebo skoro všechno, že to je samozřejmě jako každý má, tak si říká, jsou nějakou 13. komnatu, že?
1: No, tak jsem zvědav. Jsem zvědav, kam se dostaneme v rámci dnešního povídání, jestli to bude pouze o lhaní, milosrdné lhaní, i když já bych byl radši, aby to bylo o tom, když člověk neumí říct pravdu, ale budu rád, když budete poslouchat i dál, ať se dozvíme i další příběhy vás posluchačů. Díky moc.
3: A myslím si, ještě takovou poslední věc, myslím si, že to říct si jako pravdu, byste měli říct, nebo říct si tam hlavně chci naši jako politici. Protože ty to opravdu teda říkat neumějí.
1: Dobrou
3: to
1: noc.
3: Je prostě, to je, tam bych to teda adresoval naplno, protože skutečně tam jako se od ní skutečně pravdu jako dozvědět, to je víceméně sama takový...
1: Ale teď oni do té politiky jdou s láskou, přece tou snahou to změní, teď nemají jistě, zapotřebí.
3: Oni to myslí snává dobře.
1: No jistě, tak to aspoň bylo u všech, no. Děkuju, já už se k tomu radši vyjadřovat dál politicky nebudu, aby náhodou se to neotočilo proti mě, což se stejně otočí, ale to se dá dělat.
3: Chápu. Dobrou noc.
1: Taky.
3: Dobrou noc.
4: Když oknem

Posloucháte vysílání Českého rozhlasu z Prahy. Zdraví Honza Macoun. Kdo jste se připojili k vysílání až teď, tak prosím pěkně dnes na téma, když člověk neumí říct pravdu. Netvrdím, že by se mělo jednat vždycky o nevěru. Ono může to být vlastně o čemkoliv. Ale existují i lidé, kteří zkrátka to neumí přes tu pusu poslat, i když už je v uvozovkách jasné, že to stejně není pravda. Tak, ale nejde to. Přece, miláčku, můžeme si říkat, co chcete. Jo? Co chceme? Teď jsme si to slíbili a já to taky tak ctím, ale ty asi ne, tak proč je to takový problém? Co se odehrává v tom člověku, v té hlavě? Proč to nejde přes tu pusu? Těžko říct. Tady mám příspěvek od Jany z Kolína. Měla jsem doma 3 roky velké tajnosti z dluhy. Nešlo o žádné miliony, ale pro naši rodinu to byla velká částka a začalo to nevinně. Vzala jsem si menší půjčku, abych pomohla synovi, jenže pak přišly další výdaje a já to lepila dalšími splátkami. Manželovi jsem pořád říkala, že je to všechno v pořádku. Nejhorší bylo, že jsem se ho nebála proto, že by byl zlý. Bála jsem se, že ho zklamu. Nakonec na to přišel z dopisu z banky, neřval, jen seděl u stolu a řekl, a proč si mi to neřekla? A to bolelo nejvíc. A od té doby vím, že neříct pravdu může být někdy větší zrada než samotná chyba. Ale tady je to jádro pudla. Proč si mi to neřekla? Proč to nešlo přes tu pusu? Co to je za sílu, když člověku to ne a ne přes ty hlasivky projít? Volejte právě teď 731 800 900, číslo znáte, téma, když člověk neumí říct pravdu, protože to je téma, které rozděluje společnost. Já teda se přiznám, nemám rád ulhané lidi, jo, to je fakt. A už vůbec nemám rád lidi, kteří považují lhaní za jistý aktuální vztahový účet v naší aktuální společnosti, že se lež stává normou. To prostě neodpouštím. Nemířím tím teď na politiku nebo konkrétní politiky, ale to vůbec ne. Já se vůbec nezlobím, že někdo volil toho či onoho, tuhle stranu, tamto sdružení a podobně, ale vadí mi, že i přesto lidé, kteří nemluví pravdu, tak mohli by jí říct, jak to vlastně je, ale nechtějí, nebo to nejde, neumí. A to je to horší, když je člověk potom v té rovině, že musí se zpovídat třeba nejmenším, proč lidi lžou. A na to už potom není odpověď. Tak jak to vidíte vy?

0: schválně. Jak to vypadá u vás, ve vašich hlavách, ve vašich prožitcích, situacích? Co jste zažili na téma, když člověk neumí říct pravdu? Další volající je tu, ale vlastně ani nevím odkud, jenom vím, že to je Eva. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, já vás zdravím a zdravím všechny posluchače. A na téma lhaní. Lhaní je dneska součástí téhle doby, ale to není jenom dnes. Lhalo se vždycky. To jenom, že teď prostě jak je větší informovanost a víc prostě jsou různí lidi víc vidět, tak se nám to zdá, že se to stává pravidlem. Ale myslím si, že tenhle to jakoby lhaní jako takový, jako bylo od jak tě živa. Někdy je to milosrdná lež, někdy je to prostě, někdy se neřekne pravda, protože by to tomu druhému člověku třeba ublížilo, třeba nějaká zákeřná nemoc, nebo prostě něco, co by ho zranilo, ale taky nemám ráda ulhaný lidi. Ale jsou prostě situace, kdy úplně říct pravdu natvrdo je možná víc zranitelnější než ta milosrdná lež.
0: Pak ale to, co říkáte, nebo tak, jak to vnímáme asi velmi podobně, pak to ve finále znamená, že takové to spojení, ale vždyť přece jsme si řekli a vždycky tomu tak bylo, že si můžeme říkat všechno, se s tím pádem stává z toho hrozné kliše, z téhle té věty.
1: Víte, když mi někdo řekne, že v životě nezalhal, tak tomu fakt jako nevěřím.
0: Já taky ne.
1: Nevěřím tomu, protože takového člověka neznám. Neznám, ještě jsem takového člověka nepotkala, který by v životě nezalhal.
0: A jak je možné, že existují lidé, kteří lžou, tak, že jim doslova ten nos roste jak Pinokiovi a přesto vlastně se nic neděje. Ty lidi nebo ta skupina lidí to bere vlastně jako jak to vlastně může brát, takže to přijímá jako normu teda v tom případě a vlastně s tím souhlasí a je to v pořádku.
1: Víte, na to vám může třeba odpovědět, že víte, jak je to, že každý má tu svoji pravdu.
0: Aha.
1: Jo, každý má tu svoji pravdu, vy máte svoji pravdu, ten druhý má taky svoji pravdu, tak a jak je to teda v tom, kde je ta správná cesta? To je to fakt strašně jako těžký, jo, tohle to říct, to budu říkat jenom pravdu, ale to je moje pravda. Pro toho druhého to třeba nemusí být pravda. Je to strašně těžký v tomhletom. Jo, najít tu správnou, vybalancovat tu správnou cestu. A já zase nejsem ten člověk, který by někomu řekl úplnou pravdu, kdybych měla vědět, že to tomu člověku strašně ublíží. Že třeba ho to zraní. Že jako když někdo, já jsem třeba zažila, že jsem měla vedle sebe člověka, který byl těžce nemocný. Těžce nemocný. A když mi lékař řekl, že třeba umře za 3 dny, já jsem to nedokázala tomu člověku prostě říct, že už má jenom třeba 3 dny nebo 2 dny. Že třeba jsem ráno věděla, že už se do druhého dne nedožije.
0: No, a jak byste reagovala třeba na to, když ten člověk celoživotně ctil to, že pravda je zásadní pro toho člověka, pro ten jeho život a vlastně ve své podstatě musíte mít přece oba dva na očích vidět, že to asi není pravda, to, co říkáte. A ten druhý člověk vlastně, co teda, jako?
1: Hele, i proto vám to říkám, že to je strašně, můj názor je na to, že to je strašně těžký. Jo, že jsou opravdu situace, kdy říct úplně naplno tu pravdu je opravdu fakt těžký. Jo, a to nemluvím o nějaké politice nebo o nějakých jiných takovýchhle věcí. To vůbec ne, o tom nechci vůbec mluvit. Ani prostě bych nerada, aby se to zatahovalo do nějakých takovýchhle
0: pořadů,
1: jak to je tak, váš. Ale prostě
0: Je to těžký, říkám, je to těžký a je to relativní, to si znamenám ano. u vás a je to u každé osoby jinak ke zvážení.
1: Jo, samozřejmě, jako ono je těžký se postavit před toho člověka a říct mu, hele víš co, seš, už tady budeš jenom 2 dny.
0: Dobře, Evo.
1: Protože každý člověk tady si vždycky myslí, že je nějaká ta jiskřička naděje. A vy byste mu tu jiskřičku naděje vzal?
0: Děkuju. Děkuju. Jdeme k dalším příspěvkům. Dobrou noc.
1: Dobrou noc.

0: Lhali jste někdy jen proto, abyste měli klid? Neřekli jste doma něco důležitého? Tajili jste dluhy, nemoc, vztah nebo průšvih v práci? Přistihli jste někdy sami sebe, že raději mlčíte, než abyste řekli pravdu? Nebo chcete říct pravdu? Ale zkrátka pán Bůh vám nenadělil možnost odpovídat, protože to zkrátka nejde, neumíte to. Pojďme si to přiznat, za jaké situace jste si to třeba uvědomili nebo setkali jste se někdy s takovým člověkem. Volejte 731 800 900, pište linka@rozhlas.cz anebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. A tam se taky teď momentálně dívám, ano, třeba... Hezký večer všem posluchačům. Mám problém právě opačný, lidem nelžu, pokud nejde o život mě nebo jim, nebo aby jim nenarušilo vztahy. Nemám ráda lež, ať se skrývá za čímkoliv bohulibým. Byla bych raději, kdyby mi říkali pravdu do očí a ne mě za zády pomlouvali. Unesla bych to, třeba bych se i poučila ze svých chyb. Bohužel těch pomluv na mou osobu a vymyšlených lží jsem si užila na novém bydlišti až moc. Myslím si, že kdo vědomě lže, bez příčiny je bezcharakterní a s takovými jsem už na dobro skončila. Tak mě naučil život. Jsem z lidí zklamaná. Netušila jsem, že po dlouhé době, kdy jsem se odmlčela, budu zrovna psát tak smutně. Tak dobrou noc všem dobrým lidičkám. Lída. Lído, děkuju. Vážím si toho, že jste napsala. Děkuju. A neslzet, taky neslzím, protože slzy jsou většinou pro sraby, i když i chlapi taky občas pláčou a nestydí se za to. Je to fakt. Než bude pět Janek Ledecký, kdo mi bude povídat po telefonním spojení. Halo, halo, Honza u telefonu, kdo je na druhé straně?
1: Tady Aleš, dobrý večer.
0: Aleši, zdravím vás. Voláte-li poprvé, tak řeknu rovnou vypnout rádio. Voláte-li už poněkolikáté, tak nenechte mě mluvit dál, je to vaše.
1: Volám poprvé, vypnul jsem rádio.
0: Výborné.
1: Musím vás, co to máte za téma? To jste si vymyslel sám, nebo to vám poradili, nebo...
0: Tohle je zrovna konkrétně od paní posluchačky Květy Hořínkové z Českých Budějovic. A vidíte, to jsem ani nezvolil na úvod. Když člověk neumí říct pravdu.
1: Jo, jasně. Jenom jestli si nevymýšlíte, jestli si to nevymýšlel sám.
0: Tohle zrovna ne, ale vlastně většina, tak 90% těch témat je od posluchačů. Klidně přidejte a i vy nějaké další.
1: Já nevím, co říct, protože to je opravdu náročné. Já jsem ženě, já už jsem ptačí člověk.
0: Ano,
1: já
0: tak moudrej člověk, potřebuji. Máte zkušenosti.
1: Jasně, že potřebuji někdy to lehce zalhat, někdy víc, někdy míň. Já jsem měl synátora a on byl, jako přiznám se, byl hodně chytrý, byl takový rovný, čistý, on teďka už je právník, už je trošku starší. A on taky jako vždycky mě říkal, no to musíš říct pravdu, to takhle nejde. A až potom časem zjistil, že to jsou pravdou i jsem tam někomu ublížil. Nemyslím teďka nemocí, smrt, to nemyslím tak vážně. A že třeba i svoji mámě ublížil, že třeba se mě něco zeptal. Já jsem mu to řekl a řekl jsem mu, prosím tě, nech si to pro sebe. A on jak byl rovnej, tak to hnedka vypálil a zjistil, že pár lidem potom sám ublížil. Takže taky časem zjistil, že to není zas takový čistý, že je lepší sem tam něco. Nebo říkám, že to škudé, že lež, ale to zavopalit možná.
0: No a teďka zkusme to ještě jako dopodrobná, tak jak to myslím já i přesně podle toho na dnešního tématu. Dostal jste se někdy do situace, já to udělám tak jako přirovnání náhodné. Máte syna, najdete mu cigarety a ty cigarety držíte v ruce, syn je před vámi, evidentně jsou jeho, evidentně si je koupil nebo je někde splašil, evidentně z něj ten kouř cigaretový je cítit a on vám neřekne pravdu. Neřekne pravdu. Kde si ty cigarety vzal? Nebo to jsou tvoje? A on řekne, ne, nejsou. Ale vy víte, že to není pravda. A ten člověk neumí říct tu větu, jo, to je moje, nebo ano, to kouřím, nebo to jsem někde splašil, to jsem někde dostal. ale tu pravdu říct neumí. Čím to je?
1: No to není tím dítětem.
0: Ano, a na to se ptám.
1: To je tím rodičem.
0: Takže je to výchovou.
1: Je to výchovou. Je to blbý teďka, že budu svádět na mamku, protože jsem rozvedený.
0: No,
1: ale moji mamce by lhali. Moji mamce by lhali, protože by věděli, že ona jim bude dělat tusno a bude nepříjemná a bude to nafukovat. Ale mě to řeknou, protože oni vědí, že si pokecáme, i když je možná pošel, že takhle vykládám, ale když to probereme a já řeknu, no, podívej se, já kouřím, já nekouřím, já jsem v životě nekouřil, já to nepotřebuju. A je pravda, že moje děti zrovna nekouří. A taky jsem jim to našel, tu krabičku.
0: No.
1: A vždycky by řekli, no, tak jsem si zapálil. A pro mě tak, tak když myslíš, že to je pro tebe to nejlepší, tak kouř. Ale já myslím, že na internetu máš spoustu zpráv, že to není to nejlepší. Jsou lepší radovánky na světě než kouřit.
0: No,
1: takže
0: jak
1: možná si... potom může i ten dospělý zrovna.
0: Takže máte prostě zkrátka pocit a asi to tedy vnímáme velmi podobně. Je to výchovou, špatnou výchovou nebo nedůslednou výchovou?
1: Špatnou, nedůslednou. Za to ten člověk nemůže.
0: Tak neotevřenou, nesrdeční.
1: Neotevřenou.
0: No vidíte to. Tak jsme se dostali i ke zdárnému vyvrcholení. Já si to u vás znamenám. A děkuju vám za zavolání. Poprvé, Aleši.
1: Dobrý, tak děkuju. Nakonec jste mě rozkecal trochu.
0: No vidíte to. Díky taky.
1: A ostatním posluchačům.
0: Klidně divákům, víte, kolik šmíralů je a kouká na kamery a pozoruje mě a pak mi pošle seznam toho, co jsem dělal a nedělal během vysílání. Je to zajímavé čtení. Děkuju.
1: Jo, tak slavnej.
0: Kdokoliv, kdo vysílá.

0: 23:39 ze studia z Prahy vás zdraví dnes Honza Macoun. Dneska se bavíme na téma pravda a lež. Nebo spíš bavit se na téma, když člověk neumí říct pravdu, protože to tak zkrátka nemá od Pána Boha naprogramované a můžete na něj koukat a on tam stál jak solný sloup a nebyl schopný mi to říct a přitom já to vím a on to ví, že to vím, ale stejně to neřekne. Prosím pěkně, nemyslím tím pouze na nějakou nevěru. To, o to nejde. Jsou přece i podstatně obyčejnější věci, kvůli kterým se lidé dohadují, anebo kvůli kterým lžou, jako když tiskne.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: A další napřímo, kdo to je? Tady Honza.
2: Haló, dobrý večer.
0: Dobrý večer.
2: U telefonu taky Honza.
0: Zdravím vás, Honzo, povídejte. Když člověk neumí lhát, tak co byste mi k tomu tématu řekl?
2: No, je to strašně těžký téma. Přemýšlel jsem o tom a chtěl bych říct, že na mě před chvilkou zazvonila známá, která mě okradla o telefon a já si nedokázal říct prostě pravdu, že ji nechci pustit ani na toaletu, ani aby tady se mnou šla spát. Prostě jsem nikdy s ní nic neměl, bral jsem ji jako kamarádku, ale zklamala mě.
0: A nedokázal jsem
2: jí říct pravdu.
0: No a to je přesně to, na co se vlastně dneska ptám. Čím to, že jste tu pravdu říct nemohl, protože byste ublížil jí nebo sobě, anebo vaše hlava to zkrátka naprogramovala tak, že lepší je to říct takhle, protože se tím vyhnete dalším případným otázkám. Proč nešlo říct pravdu?
2: No, ona porodila 4 děti, ale nestará se o ně.
0: Uh-huh.
2: Prostě já mám děti strašně moc rád, ale nemám je. Rodiče mi zemřeli a mě bylo 8. dubna jako Ivetě Bartošové, taky by se dožila 60. A prostě chtěl jsem říct to, že někdy je lepší mlčet, než tu pravdu říct, ale člověk by si neměl vymýšlet a nebo lhát.
0: Hmm. Děkuju i vám za zavolání.
2: Já taky děkuju a pustím rádio, abych slyšel další dotazy. No.
0: Určitě, budu rád. Dobrou noc.
2: Dobrou.
1: Noční linka.
0: Koukám i do vašich příspěvků, které jste odeslali, tady to vidím, tak třeba Bedřich, dobrý večer, pane Honzo, byly zimní olympijské hry v hokeji a já jsem chtěl zrovna koukat na čtvrtfinále Česko-Spojené státy, jenomže se mi nechtělo do práce. Tak jsem musel malinko zalhat, abych viděl ten zápas, jenomže já jsem přišel do práce a pozdě šéf říká, kde jsi byl a já říkám, mě ujel autobus. To je v pořádku, říkal. No, na zaplať pámu, že to dopadlo tak, jak to dopadlo. Jestli myslíte to mistrovství v hokeji, které probíhalo v Praze, tam bych to i já jakože OK. Olympijské hry, tak tudy cesta nevede. Vidíte, jaký já jsem sportovní jako analfabet, absolutně, a za to může otec. Znechutil mi všechen sport na celém světě a hlavně mi do hlavy vnuknul, že úplně tím nejblbějším, nejzbytečnějším sportem je fotbal. Takže aktuální mistrovství světa ve fotbale. Jitko Zelenková, řekněte to snad za mě.

0: Když člověk neumí říct pravdu, o tom to dnes je v rámci vysílání Noční linky. A kdo se proboxoval do vysílání pravděpodobně jako poslední před půlnocí, kdo tam?
1: No to jsem já, tady to jste paní Jirka.
0: Zdravím vás.
1: Jak vás poslouchám na to téma pravda, ale já totiž říkám, že říkat pravdu není tak velké umění, jak lhát, protože lháři musí mít výbornou paměť.
0: No, aby, to je pravda.
1: Aby si pamatovali, co kde řekli.
0: No jo, ale jak je možné, že potom si třeba ať už kolegové v práci, nebo partneři, nebo manželé, sourozenci lžou mezi sebou, i když vědí, že přece u nich mají dveře otevřené a můžou říct cokoliv, kdykoliv, jakkoliv.
1: No přesto ne. Já nemyslím, jako jasně mezi rodinou nebo ve vážných věcech by se především měla říkat pravda. Ale takové někdy si lidi říkají pravdu a ono to vlastně ani pravda není, něco si vymyslí, on to má za pravdu, ale já vím, že je to lež.
0: No.
1: A proto já jsem přišla na to, že hodně lidí má strašně radost, když jim něco řekne, oni si myslí, že je to pravda. A já se to vlastně vymyslím a mám z toho strašnou srandu.
0: Až takhle. No jo, ale není té lži v té společnosti dneska, v té dnešní době nějak moc?
1: Nejhorší je právě, když vzniká pravda mezi kamarádama. Tam právě člověk si myslí, že má kamarády a když jich nejvíc potřebuje, opravdu nejvíc, tak zjistí, že ty kamarády neměl.
0: No, na druhou stranu, podle čeho se pozná takový kamarád nejlepší nebo člověk, kterému se dá říct úplně všechno? Máte nějakou testovací oblast?
1: Ale mám, já jsem to zrovna teďkom prožila, bo mě nedávno zemřel manžel. Teď bych opravdu potřebovala takovou morální pomoc nějakou. A všichni jako najednou jsou nějací chladní, nemají čas.
0: Bez citu jsou, nemají čas.
1: No ano, ano, to chci říct, dneska jsou v dnešní době jak starší generace, tak i mladší. Je taková nějaká...
0: Ale to tak na tu mladší bych to nesváděl, na tu mladší generaci, ta se to naučila o té starší.
1: Ano, ano, ale ti starší lidi dneska jsou takový sobci a nevím, no.
0: Samolivý.
1: Nebudu vás zatěžovat.
0: Dobře, děkuju. A nás nezatěžujete, popovídali jsme aspoň na chviličku. Ať no, vám já, nikdo já nelže, to vám samozřejmě přeju.
1: No, já to tak nemám rada, ale už jsem přišla na to, že někdy, když vím, že ten člověk by chtěl mít radost z něčeho, že se mi to nepodařilo. No tak já mu řeknu, tu ležel, toho má radost a já taky.
0: Objímám vás na dálku morálně, ať to máte v klidu, v pohodě, trochu na duši, nějaké pohlazení a zvládněte to, držte se.
1: Tak, děkuji, příjemnou noc, nashledanou.

0: Nejde to přes tu pusu. Co vám? Půjde to? Tady Honza, pěknou noc přeji, kdo nám volá?
1: Dobrý večer, tady Soňa. Já vás zdravím moc.
0: Taky, Soni, dobrý večer. Povězte, nebudu vám lhát a řeknu, že jsem rád, že voláte, to snad je jasné. A teď jde o to, jak to vnímáte, je to dnešní téma.
1: Jak to vnímám já? Já bych vám řekla jenom takový krátký příběh. Žila jsem prostě s jednou osobou, který byl velký podnikatel, a protože strašně rád si vymýšlel. Ale on před lidima vypadal velice, jo, se všema se bavil, ale bohužel alkohol a bylo zle. A věděla jsem o hodně jeho případech, že strašně lže, ať už mě nebo druhým lidem. Ale tady jde, jednu vám jenom řeknu, jeho rodina bydleli blízko nás, pak tam byly nějaké konflikty, tak se přestal s nima bavit a on v noci šel, oni měli před barákem tuje, už takové pomalu vzrostlé a on jim polil, nevím, jakou kyselinou a ty tuje prostě odešli. Takže samozřejmě volali policii a to a věděli, že to byl on. Jako neviděli ho, ale mysleli si fakt, že to byl on. A já jsem věděla, že to udělal on a já jsem nebyla schopná prostě jim říct. Ano, byl to on. Vyšetřovalo se to potom a tak. A takových bylo více, že jsem nebyla schopná, ve mně se to bouřilo.
0: No a co, že se to zaseklo u vás? Jako, jak je to možné, že se to zaseklo? Jak, z jakého důvodu? Bála jste se třeba? Nebo no nechtěla asi, jste mít nic společného?
1: Bála jsem se, co bude dál v té rodině, jo? A on jako podnikatel, samozřejmě, že by ztratil nějakou prestiž a tak. A nebo třeba, měli jsme jet k mojí mámě. A ona se tak nějak v něm viděla, protože fakt on se uměl přetvařovat, byl velice jako ochotný k ní. A když jsme třeba měli jet a on byl na praní, tak se nikam nejelo. A mě bylo nějak stydno, nebo nevím proč, prostě jsem té mámě nikdy neřekla, my nepřijedem, protože je na praní. Vždycky se něco vymyslelo, proč teda nejedeme, proč jsme nepřijeli.
0: A vlastně takže ve své podstatě bylo lepší, že to bylo po telefonu, protože jste nemusela koukat ještě do těch očí.
1: Tak nějak, tak nějak to bylo. A ono tady takových, dneska už teda už s ním nejsem, jo, s tím člověkem, ale to je taková, vím to, chci to říct, a neřekla
0: a
1: jsem
0: zásek.
1: To.
0: A zásek, je tam zásek. Děkuju, děkuju. Děkuju i vám za zavolání, za osmělení se, vážím si toho.
1: Jo, děkuju.
0: A jdeme do další hodiny a k dalším příběhům. Dobrou noc.
1: Ano, děkuji, dobrou noc a zdravím všechny a mějte se krásně. Už je trochu chladno, tak doufejme, že i v Praze.
0: No jej, konečně se dá i dýchat.
2: Olza.

Přichází půlnoc a vítáme nový den a je to pátek 3. července 2026. Z pražského studia Českého rozhlasu Střední Čechy zdraví a dobrou noc přeje Honza Macoun.

0: Noční linka.
1: Ještě jednou vítáme pátek 3. července, vítáme všechny, zejména dnešní oslavence, ať už těch, kteří slaví pátek, já mu říkám jinak páteček, trochu tím provokuji, ale mně se to líbí. Svátek slaví pánové se jménem Radomír, vás je něco přes 7300, typické jméno pro Slezsko. Frýdek Místek, tam je vás úplně nejvíce, Radomíru na metr čtvereční, Ostrava, tak ještě tam přidáváme Třinec. Podle příjmenáře slaví Kašparovi, nebo Kašpar. Kašparova je vás jako šafránu v republice, tak nějak kolem 30 s tímhle příjmením. Tak ať slavíte to či ono, klid, pohodu, úsměv a hlavně ať se nám dobře dýchá, žádné vysoké teploty, hezky klid, pohoda, svěží noc a taky písničky, které máte rádi. Dobrou noc přeji všem a čtvrteční téma Noční linky pokračuje, když neumíme lhát.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Přichází Helena Vondráčková, kam zmizel ten starý song. Taky už léta podezírám, že přece jen ví, kam se schoval, jen to nechce říct, protože to neumí. Tak zdravíme do Řitky i kamkoliv jinam, kde nás můžete poslouchat.

0: Noční linka dnes otevírá téma, když člověk neumí říct pravdu. Co jste dlouho nedokázali nikomu říct, přiznat barvu a vlastně ani jste to doteď neudělali, protože to zkrátka přes pusu nejde, i když je všeobecně jasné, že to třeba to, co říkáte, není pravdou. Jo? Ví to, ale nejde to té druhé osobě přes pusu. Víte, jak se cítí taková osoba? Vůbec můžeme mít slitování s takovými lidmi? A další příspěvky, které dorazily, tady to vidím, koukám, děkuji, třeba Daniela. Všem posluchačům přeji příjemný prázdninový večer. Moje setkání s pravdou začalo v první třídě při návštěvě školního inspektora, který se zeptal, co se nám v první třídě nelíbí. Jediná jsem se přihlásila a řekla, že paní učitelka tahá Aničku za vlasy. Třída byla zakřiknutá a na otázku školního inspektora, jestli je to pravda, odpověděla, že ne. Matka musela do školy a výprask doma jak vyšitý. Byla to však pravda. Ve druhé třídě se hovořilo o soudruhu Stalinovi. Všichni, včetně učitelky, ho chválili, jak se u nás stará. Já jsem na dotaz, co si myslím, odpověděla, že moje babička říká, že je to největší zlo, co nás mohlo potkat. Opakovala se zkušenost z předchozího ročníku a já pochopila, že jsou věci, které se na veřejnosti říkat nesmí. Bohužel to tak šlo celým mým životem a dnes se někdy nestačím divit, jak ty dějiny se vykládají jinak, než jak jsem tu událost prožila. Pokud jde o vztahy, tam bych velmi zvažovala, proč některé skutky, jimž ublížím partnerovi, vytahovat při nějaké hře na pravdu. Už předchozí posluchačka právě uvedla, že vše říkat nelze. Ono nemusí jít o lež, jen o zveřejnění pravdy z poloviny. To je tak filozofická otázka, že bohužel se smrskne při vysílání na maličkosti, zatímco odpověď můžeme hledat už ve starém Římě. Zkrátka lidstvo chce být klamáno a přijímá to od svých vůdců. Daniela.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Ježišmarja, jsem se tady teďka, ale tady na mě někdo svítil baterkou. Já vím, kdo to je. Tady ochrana naší budovy. Chodí na obchůzky a já je tak málo kdy zkoušnu. Teď jsem úplně zapomněl říct, co chci. Výkladní skříň. No, půjdeme radši k vám, posluchačům. Bude to jednodušší, bude to příjemnější a možná taky ne. Třeba člověk z toho je na smutno. Haló, Honza u telefonu. Kdo volá? A poprosím, vypněte si rádio, aby jsme si rozuměli všichni.
2: Dobrý po půlnoci, ano. Luboš ze Slovenska.
0: Ano, Luboši, zdravím vás, tak tam se asi nelže na Slovensku, ne?
2: Mám takovou zkušenost s prosazením pravdy anebo lži. Tam byl ze začátku téma o zdraví a nemoci a že tam je to někdy jako ohleduplné, ale u nás se ve zdravotnictví prosazuje více lež než pravda a mám s tím takovou zkušenost, když mám asi 13 roků rakovinu prostaty a bylo mi řečeno, že musím jít na ozařování a tak jsem prošel všetkýma možnýma institucema, včetně nejvyšších a nejlepších ozařoven v Brně, v Praze na Protonu a zjistil jsem, že třeba Proton v Praha prosadili proto, aby nemuseli jezdit do Mnichova, tak tuto ozařovnu prosadili lží za ex-ministra Chládka a to sice tím, že tam několik set lidí ozařovali s falešnou diagnózou a jenom aby byli zákazníci, kteří to zaplatí, ty 100 tisíce. Já jsem tam byl poslán jako jeden z nich a chtěli po mně 720 tisíc hotovosti hned, jakože mě vemou a už mi udělali ochotně vyšetření, které prý by mi v Brně neudělali a Brno, že je pomlouvá a přitom jako tam posílají svoje děti, svoje rodiny a tak jsem se dozvěděl neuvěřitelné věci, související s tím, aby se dostalo to, ten Proton centrum do Prahy, tak to bylo postavené na lžích a, a tak se to i podařilo tam vlastně otevřít. No a nakonec já jsem to ozařování, ke kterému mě nutili, že tu nebudu ani 5 roků, tak jsem vůbec neabsolvoval, přestal jsem jim věřit, přestal jsem chodit na ty všechny vyšetření, protože mě řekli, že už mi to nebudou ani platit, když nepůjdu na ozařování, tak jsem přestal chodit, 2 roky jsem nikam nechodil. No a potom se otevřelo nějaké nové centrum v Brně, tak jsem to zjistil na internetu a tak jsem se tam přihlásil a bohužel ten pan primář, kdo to otevíral v Brně, tak on měl problémy, skočil do mantochy a tím se to všechno zase uzavřelo. No ale tak bych to ukončil s tím, že žiju už 13 roků bez jakéhokoliv ozařování a prošel jsem všechny tyhle ty lži, kterým se dostalo Proton centrum do Prahy a žiju 13 roku a dokonce dostal jsem se teda díky tomu, že ten pan primář v Brně skočil do té macochy, tak si mě zebrala náhradní paní primářka a ta je solidní a tak mě udělala 2letou léčbu hormonální a srazila mě ty testy úplně na nulu. Takže vlastně po 13 letech já jsem s rakovinou na nule a to už bych dávno tady nebyl, protože mojeho kamaráda třeba taxikáře Svobodu ozařovali, mladý kluk, přes 50 roků a on mi řekl, člověče, spálili mě celou prdel a já se musím furt zmazat a nakonec umřel. Takže já bych dopadl.
0: Obchod se zdravím, tam se tedy podle vás tedy lže, tak jako když tiskne a já si to u vás znamenám. Děkuju a hlavně zdraví vám přeju. Hlavně zdraví.
2: Děkuju a zdravím všechny a přeju všem zdraví.

0: když člověk neumí říct pravdu. Helena napsala, všechny zdravím, já lhaní přímo nesnáším, zvláště když je lež vykalkulovaná tak, aby druhému ublížila. Taky si myslím, že nejde o neumění říkat pravdu, ale o pokřivený charakter. Protože ten, kdo lže a považuje to za nutné, je spíš známka toho, že s tím člověkem není úplně všechno v pořádku. Člověk občas nechce říct pravdu, protože nechce být netaktní nebo nechce ublížit. Tak je to asi OK, i když podle mého se všechno dá říct popravdě a zůstat taktní a citlivý druhým, jen je to víc přemýšlení a hledání správných slov. A Michal, já neumím říct pravdu třeba s některým, kteří mě zvou tam, kam ukrutně nechci. A nebo taky některým, kteří mě žádají o půjčku. Proč? Protože ti někteří by mě mohli špatně pochopit a vzít si to osobně. Podle mě je lepší odvětit jim slovy, já už mám jiný program, nemám peníze, než povědět pravdu. Chce to ale odhadnout, komu odpovědět tak a komu onak. Teď je to na vás, 731 800 900, volejte právě teď, někoho z vás vyberu tady z blikajících 6 možných okének, která mi značí, že se někdo snaží provolat sem do studia a všech 6 je obsazených, takže děkuju za to, že vás to zaujalo. Zkusíme to, halo, halo, Honza u telefonu, kdo je tam? Tak tady se neslyšíme, tam je miliarda ozvěn, zkusíme zde. Halo, halo, Honza.
1: Dobrý den, tady posluchačka z Benešova.
0: Ano.
1: Měla a chtěla bych se vám svěřit s takovou nepravdou pravdou. No.
0: Povídejte, Mílo, jsme jedno velké ucho.
1: Nedávno mi zemřel manžel, skolaboval, tak jsem volala záchrannou službu, kteří byli vynikající, ochotní, psychologicky krásně přistupovali k pacientovi. Dovezli nás na urgent, kde dostal základní nějaké to ošetření, injekce a mě poslali domů, ať jdu domů si odpočinout, že to bude dobrý, že ho přendají na internu benešovskou. Uvedu to i se s místem. No, já jsem se ještě o půlnoci tam volala, sestřička říkala, stav je stabilizovaný, je to v pořádku, přijďte si v pátek odpoledne. Jenže v 9 ráno mi někdo volal, byl to muž, nepředstavil se mi, že manžel stav se zhoršil, což se může stát, nejsme nesmrtelní, že ho předávají na LDN-ku. Během půl hodiny autem já jsme byli v nemocnici, manžel už byl převezený na LDN-ce a už byl mrtvej. Já jsem si ho odkryla. To znamená, že on v noci zemřel, aniž by o tom věděli. A aby ty stopy všechny smazali, tak prostě okamžitě rychle ho převezli na tu LDN-ku, kde mu nasadili kyslíkový přístroj, aby bylo vidět, že se něco dělá. No já jsem se tam málem zhroutila samozřejmě. A pan doktor na LDN-ce přišel za 2,5 hodiny. Naprostej nezájem. Sestřičky, ty se skovávaly, tak já tam seděla, on přišel, vykázal mě, že si ho vyšetří, během minuty byl venku a říká, tak manžel vám zemřel. A já říkám, pane doktore, já už to vím, 2,5 hodiny tady sedím a je mrtvej několik hodin už. Já jsem si ho odkryla a už tady ty příznaky toho úmrtí byly. No, no to víte, to je věk a to se prostě vůbec se mnou nezabýval. Já jsem se málem zhroutila, do dneška je to roka půl, já nejsem schopna se z toho dostat.
0: Zpracovat, chápu.
1: Ne, kdyby jako se mnou někdo tam promluvil, nebo mě opravdu zavolali, nebo ho nechali na té interně, vysvětlili mi to, ale bylo vidět, že to chtěli všechno sklidit.
0: A zkuste mi, omlouvám se, že do toho vstupuju, ale zkuste mi vysvětlit, proč by to dělali, jestli si dokážete položit i otázku, jako proč by to dělali, že ho přendavali, když už byl zesnulý v tu dobu?
1: Já mám dojem, on byl převezený na tu internu kolem půlnoci, protože já tam volala. Bývala bych tam i šla, kdyby jako věděla, že stav je jako se zhoršil. Ano. Nebo tak. Ne, sestřička mi řekla, že stav je stabilizovaný.
0: Ano.
1: A nic, ať si přijdu odpoledne, že budou výsledky a takový. No a v 9 telefon volal muž, jestli to byl sluha, sanitár nebo lékař, to nevím. A řekl, že ho budou převážet a my během půl hodiny se synem a on už byl na té LDNC. To znamená, že ho, já si to vysvětluju takhle, že si ho převezli.
0: Rozumím, rozumím.
1: Noční, tam si ho nikdo nevšimnul. Ani nevěděli, že zemřel a zjistili to ráno při vizitě, tak si to ale já laicky vysvětluju.
0: Na druhou stranu jsem pochopil z vašeho povídání, že vlastně kdyby se tam k vám ten doktor nebo ten personál choval upřímněji nebo tak jako aby vás podrželi duševně, psychicky, tak by vlastně jste byla ochotna přijmout i jinou pravdu.
1: Tak, kdo chce zemřít, že si má jít lehnout na internu. No, já jsem se vždycky tomu zasmála, když jsem to slyšela, říkám, to jsou pomluvy. Ale tohle to se mi stalo a já se psychicky z toho nemůžu vůbec dostat, to je to nejhorší, s tím se mi přidávají moje potíže samozřejmě.
0: Další neduhy, které člověka trápí.
1: A teď jsem zůstala doma sama, no, ale mě mrzí nejvíc to, že jsme se nerozloučili, že jsme si ani ruku nepodali. Prostě já jsem měla nádherný manželství, výborného manžela, žili jsme spolu 59 let.
0: Mílo, držte se, myslím na vás. Ať to bylo jakkoliv ve finále, tak teď už se to stejně nevrátí, tak hodně síly vám přeju.
1: Ale říkám, komu tím nepomůžu.
0: Teď už ne, teď se v tom budete akorát babrat.
1: Jsem volala k vám, jsem ráda, že jsem mluvila s vámi, mám vás ráda, poslouchám vás 3 roky už, takže jsem našla tu odvahu, já jsem se bála, já říkám, ale já to potřebuju někomu říct.
0: No to je fajn.
1: Pravda by možná byla to nejlepší lék na tu mojí bolest a všichni zamlčovali a lhali, tak se nezlobte. Přeju vám.
0: Nic se neděje. Vám děkuju.
1: Mějte se hezky.
0: Za to, že jste se, že jste se osmělila, Mílo, dobrou noc, držte se, že to bude lepší, tak to se může říkat jen tak do větru, ale ta hlava to musí nejdřív zpracovat a někde to zkrátka trvá. No a to víte, 59 let je 59 let. Neumím se ani představit, co se vám za guláš v té hlavě odehrává. Myšlenkový guláš. Hlavně teďka už se s tím nedá nic dělat. Tak držím všechny, nejsem dysfunkční, takže mám všechny 4 palce, takže všechny 4 teď držím, abyste se měla líp. Věřím v to.

0: Petr píše, Petr z Olomouce. Staral jsem se o maminku skoro 7 let, nejdřív to šlo, pak už potřebovala pomoc se vším a rodina mě chválila, jak jsem obětavý, a já se v tom vlastně trochu zamkl. Nedokázal jsem říct, že jsem unavený, vzteklý, nevyspalý a že někdy sedím v autě před domem a nechce se mi jít dovnitř. Připadal jsem si jako špatný syn už jen proto, že mě to napadlo. Pravdu jsem řekl až lékařce, když jsem se jí v ordinaci rozbrečel. Pomohla nám zařídit odlehčovací službu, mamince to neublížilo a mě to zachránilo zdraví. Dnes bych každému řekl, přiznat vyčerpání není slabost. Mlčet ze studu je mnohem horší. Děkuju moc. Taky na tom něco pravdy bude, ale to si člověk v tom momentu neuvědomí, že? Protože ta hlava pracuje úplně jinak. Jinak je naprogramovaná.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Když člověk neumí říct pravdu, o tom to dneska je. Psychologové upozorňují, že lidé často nelžou kvůli zisku, ale kvůli ochraně sebe sama nebo druhých. Mnoho konfliktů přitom nevzniká kvůli samotné pravdě, ale kvůli tomu, že přišla pozdě. Zajímavé také je, že podle některých výzkumů člověk během běžného dne několikrát upraví nebo přikrášlí realitu. Často úplně automaticky, jenže hranice mezi malou milosrdnou lží a velkým tajemstvím bývá někdy velmi tenká. A právě nevyřčené věci dokážou člověka tížit celé roky. A nedej bože, když se jedná o vlastně pravdu, která se může říct. A navíc máte otevřené brány u té druhé osoby. Vždyť ty mě to můžeš říct. Vždyť takhle to máme nastavené, takhle to máme celý život. Proč nejsi schopný tu pravdu vlastně říct? Proč mekotáš? Proč říkáš něco, co je evidentní nepravda? 731 800 900. Kdo nám volá? Honza u telefonu, pěknou noc přeji.
2: Šárka z Plzně.
0: Zdravím, Šárko, dobrý večer, pěknou noc.
2: Dobrý večer.
0: Prosím pěkně vypnout rádio, jenom aby nás to nerušilo. Super, Šárko, voláte poprvé, nebo už jste někdy volala?
2: Poprvé.
0: Můžu vám sáhnout na nos, je to pravda?
2: Je to pravda, poprvé.
0: Dobře. No ale s tou lží máte asi nějaké zkušenosti tedy?
2: Absolutně žádný.
0: Fakt ne? Když člověk neumí říct pravdu, umíte říct každému pravdu?
2: Většinou pravdu říkám.
0: No tak už jsme u slova většinou.
2: Někdy to nejde úplně naplno.
0: Ale čím to je, že se to zasekne, že to nejde tak jako úplně?
2: Když nechci tomu člověku ublížit.
0: Takže je to o tom, aby ten člověk to neprožíval ještě hůř. Ale co vy víte, třeba ten člověk by to přijmul líp?
2: To nevím. Mně se stalo, že přítelé, s kterým jsme byli 5 let, odvezli do nemocnice do Prahy se žloutenkou. Měla jsem svolení jeho, že mě můžou dávat informace.
0: Ano.
2: Po 7 dnech přítel zemřel.
0: A kde byl zakopaný pes, jak se říká? Kde byl problém?
2: Nikdo z doktorů mi neřekl, že umírá. Věděli to. Řekli mi to, když jsem zavolala naposled, že čekali, že zavolám o půl hodiny dřív, že před půl hodinou zemřel.
0: A bylo to lepší, když vám to neřekli, když to dneska berete s odstupem času, nebo jim to vlastně nemůžete odpustit dodatečně?
2: Nemůžu to pořád přijmout.
0: A bylo pro vás lepší, když vám řekli nepravdu?
2: Čekala jsem, že mi řeknou jeho zdravotní stav a ne, že je v klidu, že je v pohodě.
0: Takže špatná komunikace, na tom se...
2: Špatná komunikace a následně špatná komunikace s jeho kamarádem, kde jsem měla domluvenou urnu, všechno vyřízené, kde letos jsme se měli brát a jeho kamarád mi urnu vyfouknul a představil se jako jeho nevlastní bratr a byla urna vydána.
0: Ó, bože. No, na to není ani doplňující otázka.
2: Urnu si vyzvednou v březnu. Do dneška jsem neměla možnost se rozloučit.
0: Proč to udělal?
2: Nevím. Nechápu, nevím. Byla jsem i s přítelovou maminkou domluvená, že si můžu urnu vyzvednout, že ho nechce. On zemřel na žloutenku, já tu žloutenku měla od něj, byla jsem v nemocnici, přišla jsem o práci kvůli tomu.
0: No.
2: Kluci mě řekli, že mi finančně pomůžou udělat sbírku, aby jsme mohli Davida vyzvednout. No, nakonec si ho vyzvednul ten jeho kamarád sám. Říkám, do dneška jsem ho ještě neviděl.
0: A máte nějaký odhad toho, proč to vlastně jako udělal, nebo vůbec netušíte? Vy měli jste vůbec špatné netuším. Vztahy?
2: Vůbec netuším. Přitom kluci se pohádali před 2 rokama a přestali spolu mluvit. A nekontaktovali se nic.
0: Takže jako je to... Neříkejte, že není důvod, nějaký důvod být musí. Jak jste si to vysvětlila vy v té hlavě?
2: Nijak, nechápu to pořád, toto jde k soudu.
0: Ale víte o tom, že...
2: Chci soudit.
0: Jasně, to chápu, ale na druhou stranu udrží to vaše nervy na úzdě, protože... takové to, já to řeknu teď velmi ošklivě, necitlivě, ale takové to hnípání se v minulosti přece nikdy nikomu ještě nepomohlo. Protože ten soud se bude ptát proč. Ne vás, jako proč byste, že byste jako neměla nárok, ale jako tam se člověk dozví tu v uvozovkách pravdu z celé té společnosti, té osoby. Ale teď jde o to, jestli tu pravdu vůbec chcete slyšet.
2: David mě požádal v říjnu poslední přání rozloučení, který bych měla vykonat já, vyzvednout urnu a vykonat jeho poslední přání.
0: No tak, to je důležité. Tak hlavně, aby se to vydařilo, ať to s tím soudem dopadne dobře, držím palce. Poslední přání, to se musí splnit. Tak vám děkuju, Šárko, děkuju moc. Držte se taky, hodně sil přeju. A do toho takové smutné písničky. Je to silné dneska to téma, hodně silné. Omlouvám se, jestli někdo měl chuť na veselější notu, ta bude příště, nebojte, až se uslyšíme v sobotu.

0: Spíš dobrý večer anebo dobrou noc. Tady je Honza, Český rozhlas, Noční linka, kdo nám volá?
1: Dobrý večer, tady je Skotnicová, Skotnicová výšku.
0: Ano, zdravím vás, jste velmi slabonce slyšet, ale já vnímám, dám vás tady ještě čudlíkama trochu víc na hlas. Povězte k tématu, když člověk neumí říct pravdu, co byste ráda?
1: Poslouchám takové smutné příběhy a tak jsem se rozhodla, že si taky postěžuju, jestli mi dovolíte.
0: Určitě, ven s tím, jsme jedno velké ucho tady.
1: Je to 2 roky, ve vánoční svátky na Štědrý den. Můj syn dostal bolesti na hrudi, tak volal sanitku, dlouho nejela, tak sednul do auta a v té bolesti jel do nemocnice. Přijde s konem místecké. A tam ho nějak vyšetřili a řekli, že to má od páteře, že to nebude nic vážného a poslali ho domů. No tak on se vrátil a jak šel do schodu v bytě už, tak brečel, měl také bolesti, nemohl dýchat, také bolesti, došel do pokoje, vyvrátil se, zemřel. 59 roku. Tak jsem si vzpomněla, když slyším ty paní, jak se stěžují, to jsem prožila já. A trápí mě to do dneska. Nevěděla jsem, jestli se mám nějak stěžovat na tu nemocnici, nebo co udělat, ale nakonec jsme to tak nějak museli přijet, no.
0: No, nic jiného nezbývá ve své podstatě, byť je to kruté, tak nic jiného nezbývá, tím ho nezachráníte a hlavně tím možným stěžováním si zavaří člověk ještě víc v té hlavě, než má.
1: No, že to v té nemocnici bylo asi jenom takové, já nevím, že to odbyli. A syn byl horník, jste pracoval na dole stavič, potom šel do důchodu a šel dělat na stavbu. Byl strašně pracovitý a měl rád rodinu, manželku, syna. No opravdu nám ho líto a pořád ho vzpomínáme, pořád na něho myslíme, celá rodina. Toto je 59 roku.
0: No. Je to dost, A hlavně, když rodič přežije své dítě, tak jako co chce, že?
1: Ano.
0: Tam není o čem.
1: Já už mám 85 a tak jsem přežila syna. No, děkuji,
0: jako moje babička přežila svoje 2 vlastní děti, které zemřely tragicky a svojí vlastní vinou. Trochu tak nějak mám nasosáno od baby, jaké to je, a to zdaleka nevím a necítím úplně všechno, tak vnímám i vás.
1: Měla jsem velmi špatný ten rok, protože mi zemřeli 2 bratři, oba 2 na rakovinu a manžel zemřel taky stářím, když byl horník. Tak jsem zůstala sama, úplně sama.
0: No, voláte mi do rádia, voláte nám, voláte do Ostravského studia nebo do Českého rozhlasu, tak máte nás aspoň jako náhradní rodinu, která vám aspoň dělá někdy radost nebo vás dostává do nějaké formy duševní. Tak v noci se můžete vypovídat.
1: Vypovídat, ano.
0: Držte se taky, samozřejmě. Já se nezlobím vůbec. O toho jsme tady, protože nebýt vás není noční linka. Děkuju vám, držte se. Dobrou noc.
1: Já taky děkuji, dobrou noc.
0: Pomalu jsme se odklonili vlastně od toho našeho tématu, ale vlastně ve své podstatě ono se vším všechno souvisí, když člověk neumí říct pravdu a téma lež ve společnosti teď aktuálně, mně vám přijde, jako kdyby ta lži bylo až moc, ale zase mi taky přijde, že je i moc těch, kteří vlastně tiše souhlasí s tím, že se lže a že to je vlastně nějaká nová norma. Tak tohle já nepřijímám, byť jsem dřívávějíc lhal a vlastně do dneška, ale možná, že i jo. Člověk není schopný kolikrát říct úplnou pravdu, i když to víceméně mě tohle opustilo v 35. Prostě tam jsem se jednoho dne tak vytočil sám na sebe a říkám, a kašlu na to, kdo si to má pamatovat. Ale nešlo mi to ve vztahových věcech, mi to nešlo a v těch takových vědnostních, no, člověk má velké srdce, to víte, no, velký Honza.
2: Noční linka.

0: No, a takže jsem se nepřiznala a teďka si mě zavolala a povídala, tak ty budeš lhát, jo? Ty budeš lhát? Takovou mi vymrskl, jak se takhle říká, z boku, takhle jako ze
1: stylu. Letěla jste daleko.
0: Že měl trpěl přesně na rty a jak narazili ty rty rekomi na zuby, tak jsem opuchla, natekli mi to, pak chodil s heřmánkem a otíral mi to a omlouval se, že to já tak nechtěl. Ale já jsem měla takový stek, protože já jsem říkala, já jsem přitom hrála s klukama hokej, Hana ani nějak nebruslila a dostala krásný brusle nový.
1: No.
0: Jo. Takže to je právě, to mě nastartovalo, nebo takhle mě to prostě jako utkvělo v paměti, že tady to teda opravdu se nemá. A taky jsem tak vedla svoje děti, protože i když je potřeba někdy asi láhat, je to na úkor třeba, aby se neudělalo nějak hůř tomu dotyčnímu, protože ještě vám řeknu maličkost. Mě třeba řekla paní doktorka na rovinu diagnózu takovou, že se s tím nepárala a já jsem dostala až doma šok. Doma šok. S tím, že se to teda vrazilo prý. Tak vy to máte takhle, já to nebudu jako chci prezentovat úplně, jo. Já to budu obaleně. A to se pan doktor asi spletl. To máte v každý ledvině jinak. Jedno tak a to, co se asi překlep. No, teď vy to máte. Jo, ale s tím, že teda člověk, kdyby byl citlivý, no já jsem citlivá, ale to, protože brácha na to umřel ve 49. A s tím tak neobaleně, a to se myslelo teďka třikrát už u paní doktorky, takže normálně mám z toho taky husí kůžu a chci odejít pro takový jednání.
1: Dost, je to v lidech, jak se říká, ale to probereme jindy, musíme končit. Omlouvám se. Dobrou noc.
0: Opravdu jenom na závěr stačí jenom úsměv a prostě se podívat a tak nějak toho vlídně a ne jako tak nějak prostě
1: škaredě,
0: jo. No.
1: Děkuju. Dobrou noc, ať se daří.
0: Tak jo, dobrou noc. Všechny zdravím moc.
1: Taky, zdravím, klid, pohoda, úsměv. Samozřejmě vám to věřím všem, co jste volali, vaše příběhy. Taky když dorazí příspěvek, mnohem větší problém je a taky zejména odvaha přijmout pravdu, tedy i váš, pane Macoune. Několikrát jsem vám zaslal prokazatelný důkaz, že pohádkový Honza není sám, nedokázal jste vzkaz ani jednou zveřejnit, natož přečíst. Možná tak učiníte teď, abyste snadno dokázal ovlivnitelným posluchačům, že i nepříjemnou pravdu umíte přijmout, ale je to pouhá přetvářka, tedy vlastnost tolik potřebná všude tam, kde jde o poslechovost, sledovanost a míru publicity. Otoman Zlínský. Otomane, víte. Jsou někdy příspěvky, kterým člověk zkrátka nerozumí a vlastně ani jim nechci rozumět, ale když si myslíte, že máte pravdu, když si myslíte, že mě to udělá dobře, nebo když si myslíte, že vaším příspěvkem se něco změní, tak prosím, pište dál. Děkuji. Od prvního mého vysílání v Noční lince až do současné doby bez vás ty příspěvky, to by nebylo ono, to zase přiznávám. I když jejich obsah nechápu a málo kdy jim rozumím. Dobrou noc vám přeje z Prahy Honza Macoun, zdravím nejenom Otomana, ale i všechny ostatní volající, poslouchající. Děkuju, že jste se osmělili, zavolali a jinak těším se na vás zase příště. Další Noční linku vysíláme už dneska hodinu před půlnocí. Tentokrát to bude s Borkem a Borek z Brna má téma chutě a vůně prázdnin. Společně se uslyšíme v sobotu hodinu před půlnocí. No a téma, které jsem pro vás připravil tentokrát já, moje úchylka. Tak dobrou.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, to mi takhle nedávno napsal jeden z vás posluchačů. Milý pane Tamchino, to už teď budete v Divadle pro vaše uši vysílat jenom samé povídky s Sherlockem Holmesem, tak já se budu těšit a budu si je nahrávat. Tak děkuju, ale dramaturgie našeho divadla je pravda bohatší. S Sherlockem Holmesem bychom si nevystačili, ale na druhou stranu, proč

0: se čas od času na londýnské Baker Street nezastavit a nezaklepat. Pěkný večer.
1: Alibi nechybí, jsou tu však pochyby. Proč ne a co kdyby? Důkazů není, tajemné zločiny. Dál děsí metropoly, služební nadšení. Nestačí k zatčení a potom volá bezradný Scott

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: V Divadle pro vaše uši mají dnes prim pánové Sherlock Holmes a doktor Watson. No a protože vybírám jejich příběhy z rozhlasového Meteoru, nemůže tu chybět pokaždé ani vědecká zápletka. Právě tak jako v případu s podivnou známkou.
2: Když jste ráno odcházela k sestře, nevšimla jste si něčeho nápadného, paní...
3: Lamlíová, prosím.
2: Paní Lamlíová.
3: Jak to myslíte, pane?
2: Na panu Kolejovi přece.
3: Byl jako jindy, pane.
2: A jaký byl jindy?
3: Klidný a zdvořilý. Byl to vůbec jemný a pořádku milovný člověk. Chudá.
2: No tak. Byla byste tak laskavá, paní Lamlíová, a přinesla mě i seržantovi čaj.
3: Ráda, pane.
2: Je to vlastně logické. Jemný a pořádku milovný člověk si nevezme život, aniž by zanechal dopis na rozloučenou. To je dobře, že se vám konečně podařilo ten dopis otevřít, seržante.
4: Promiňte, pane, že to trvalo tak dlouho.
2: Já vím. Jinak by nás laboratoř znectila až hrůza. Tak ukažte. Vážený pane, přiznávám se, že jsem zavraždil slečnu J. Hollisterovou bytem v Great Rand. Číslo 10. Nebudu se rozšiřovat o motivech svého činu, uvedu jen, že jsme se měli vzít. Aspoň jsem si to myslel, ale hluboce jsem se mýlil. Přesvědčil jsem se, že po tom, co jsem udělal, už nedokáže žít a rozhodl jsem se dobrovolně skončit se životem. S úctou Obedias Coley.
4: Vy jste ho znal?
2: Nikoliv.
4: Vždyť je to adresováno vám, vrchní inspektor Kevigan, Scotland Yard.
2: Jako advokát mne mohl znát od soudu. Návštěva? Tak pozdě v noci.
5: Dobrý večer.
6: Prosím, odložte si. Tak.
5: Děkujeme. Inspektore, vy zde?
2: Bohužel, Holmesi, ale co vy zde? Nebo snad máte s doktorem Watsonem schopnost přicházet na místa zločinu ještě dřív, než vás zavolají?
7: Jakže? Místo zločinu?
5: Kdybych vás neznal, řekl bych, že nevhodně žertujete. Pan Coley nás pozval tak pozdě, protože nám chtěl ukázat svou pozoruhodnou kolekci novozélandských skalniček. Většina těch rarit kvete pouze v noci, jak jistě víte.
2: Nevím, ale pan Coley vám to už nebude moci ukázat, proto jsme tady.
5: Vražda?
2: Sebevražda, milý Holmesi. Zjistila to hospodyně, která byla celý den u sestry a vrátila se předčasně, sotva před půl hodinou. Přečtěte si na stole ten dopis.
3: Váš čaj, pane inspektore.
2: Díky. Paní Lamlíová, znáte slečnu J. Hollisterovou?
3: Myslíte naši sousedku? Jistě, že ji znám.
2: Pan Coley s ní byl v... těsných vztazích.
3: Nevím, co ti myslíte, pane. Byl dobrým sousedem, pozorným, ochotným pomoci, ale nebyla to pro něho vhodná osoba.
2: Tak? A proč?
3: Promiňte, že neodpovím, pane.
2: Holmesi.
5: Netušil jsem, že se tu setkám s Donaldem Evansem.
2: S kým?
5: Je to autor té známky na obálce dopisu.
7: S vyobrazením Conium Maculatum bolehlavu plamatého. Memento Socrates je nad tou kytkou napsáno.
5: Vy se nezajímáte o filatelii, milý inspektore, že?
2: Až na penzi, milý Holmesi.
5: Škoda.
7: Ani o filozofii?
2: Taky na penzi.
7: Rovněž škoda.
2: Teď musím, pánové, se seržantem do vedlejšího domu. Obávám se, že nás tam nečeká nic pěkného. Doprovodíte nás?
5: Rádi. Dovolíte však, abych se tady trochu porozhlédl.
2: No, jak dlouho?
5: Jen co dopijete ten šálek čaje, drahý inspektore.
2: V takových situacích se nikdy nemůžu zbavit tísně z očekávání toho, co spatřím.
5: Budete možná překvapen.
2: V domě se svítí, že by o ničem ještě nevěděl. Je velmi pravděpodobné, že sebevražedné myšlenky se ho zmocnily až nějaký čas po zločinu.
5: Myslíte?
2: Je to přece jasné. Podívejte. Dobrý večer. Policie. Můžeme vstoupit?
8: Viděla jsem policejní vozy a sanitku a tak jsem už stejně chtěla jít ven, zeptat se, jestli mohu v něčem pomoci. Pak jsem si uvědomila, že bych jenom překážela a že pokud budete něco chtít, že sem stejně přijdete.
2: Bohužel. Můžete nás zavést slečně Jay Hollisterové?
8: To jsem já?
2: Vy?
8: Ano. Jsem Jay Hollisterová. Pojďte ale dál, pánové. Chtěli jste přece dál. Nebo snad ne? Nerozumím. Absolutně tomu nerozumím. Napsal, že mě zavraždil. Mě? A taky jsme nikdy nebyli zasnoubení.
2: Snad jste o tom ale mluvili.
8: Ne, nikdy. Protože mě to nikdy ani nenapadlo.
7: Je to smutné. Velice smutné, slečno.
8: Asi nesprávně pochopil naše přátelství. Byl přece o hodně starší a některé zvyky měl přímo staromódní.
5: A nakonec se mu to všechno popletlo v hlavě, když si dokonce myslel, že vás zavraždil, viďte.
8: Možná, ale jinak to byl velmi inteligentní člověk.
2: Kdy jste ho viděla naposledy?
8: Včera. Zašel ke mně před večeří kvůli zahradě.
2: Zahradě?
8: Ohromně tomu rozuměl. Když jsem se sem před rokem nastěhovala, byla jsem ze zahrady zoufala. Hodně mi pomáhal.
2: Dnes u vás nebyl?
8: Ne.
5: Věděla jste, že bude celý den sám doma?
8: Paní Lamliová odcházela každou druhou sobotu na celý den k sestře. Všichni to tady víme.
2: A včera vám připadal normální? Myslím, jestli nebyl nervózní, deprimovaný, přepracovaný.
8: Ne, nevšimla jsem si. Snad byl mlčenlivější než jindy.
5: Když napsal ten dopis na rozloučenou, udělal pan Kohl něco velmi zvláštního?
7: Ano, zcela nezvyklého v skutku.
5: Na obálku nalepil známku.
8: A co je zvláštního na nalepení známky?
5: Za normálních okolností nic samozřejmě. Jenže kdo měl odeslat ten dopis? Přece ne pan Kohl osobně. A kdyby ho našla hospodyně, musel přece pan Kohli vědět, že uvědomí policii telefonicky a nikoli v tím dopisem.
2: Což se také stalo.
8: Mohl být ale zcela vyveden z míry, když se mu dokonce zdálo, že mě zavraždil. Známka je proti tomu maličkost.
5: Jak jste strávila dnešní večer, slečno? Řekněme, od 7 do 9 zejména.
8: Byla jsem na večeři u Herivelů, tady v naší ulici. Vrátila jsem se těsně před vaším příchodem. Bylo nás tam 5 a všichni dosvědčí, že jsem se vůbec nevzdálila. Stačí vám to?
2: Zajisté.
8: Nejsem vrahem, inspektore. A myslím, že tu vůbec nebyl vrah. Pan Kohli vám to přece jasně napsal.
5: Jen klid, slečno Hollisterová.
2: Ano, pan Kohli byl člověk pořádku milovný a metodický. Mohl si všechno předem promyslet a naplánovat. Tak nejdříve napsat dopis, protože Bůh ví, jak to potom v rozrušení zvládne. Dopis vzít s sebou, usmrtit vás, hodit dopis do schránky, která je na protějším domě, a nakonec se usmrtit sám.
5: Výborně, inspektore. Jenže teď mi vysvětlete, proč to neudělal takto a hlavně, proč ten dopis v nové situaci zcela nesmyslný nechal na stole.
2: Něco mu zabránilo udělat všechno tak, jak si to naplánoval.
5: Něco? Nebo někdo?
8: Ne, pan Kohli spáchal sebevraždu.
5: Kam pak, slečno Hollisterová?
8: Promiňte, ty moje nervy.
5: Nikoliv. Ptám se, proč máte pod županem sportovní sukni, kterou jste rozhodně nemohla mít na večeři. Máte pravdu. Nejste povinna mi odpovědět. Inspektore, doporučuji vám, pošlete své muže do zahrady, aby ji důkladně prohledali. My to též uděláme tady v domě.
9: Chtěl nás zastrašit, abychom ho nechali uprchnout, a tak vystřelil. Nepodařilo se mu to.
8: To on, to všechno on. Já jsem ho varovala, je to hlupák, vždycky to byl hlupák.
5: Můžete mi představit toho muže, slečno Hollisterová?
8: Je to můj nevlastní bratr.
9: Podívejme, Hobart. Tedy aspoň naposledy Hobart, ale jeho pravé jméno Holmesy je Parker, Jed Parker.
5: Cože? Ten lupič z Hansonova klenotnictví? Vždyť ten je ve vězení.
9: Byl. Do včerejška, nebo do předvčerejška? Kdy pak se vám podařilo utéct, Parkere?
8: Neměla jsem s tím nic společného. Přišel za mnou a tady ho potkal pan Coley.
5: Kdy?
8: Dnes před tou večeří. Jed říkal, že ho soused určitě poznal, že si ho pamatuje od soudu a že ho musí proto odstranit.
5: No ano, firma Coley a Robin zastupovala tehdy poškozenou stranu Hansonovo klenotnictví. Řekněte mi, pane Parkere, hodně dlouho hledal pan Coley známku na ten dopis?
10: Váral se s tím věčnost, jako kdyby to nebylo jedno. Známka jako známka.
5: To právě ne.
7: To právě vůbec nemlí, pane. Tedy pane obviněný.
9: Zatím jen zadržený, doktore Watsone.
8: Nebyla bych šla na tu večeři, kdybych byla tušila, co se stane.
10: Nežváň, věděla jsi o všem jako já.
8: Tohle jsi neměl udělat, hlupáku.
5: Ne, v skutku neměl. Ale takový hlupák, jak to zdůrazňujete, slečno Hollisterová, taky není. Měl zřejmě důvod zbavit se i vás. A zatímco jste poklidně večeřila u sousedů, vymyslel a zčásti i provedl plán, aby se bez rizika zbavil nepohodlného svědka i vás. Nebýt předčasného příchodu hospodyně pana Coleyho, bylo by se mu to zřejmě i podařilo.
8: Ty mizero, ty vrahu!
10: Zmije, zákeřná zmije.
8: Chtěl jsi dědit, chtěl jsi moje peníze.
10: No, chtěl jsem po tobě dědit svoje peníze.
8: Mizero, ty dareváku!
5: Tato rodinná neschoda je ale pořád přijatelnější než vražda. Není-liž pravda, inspektore?
2: Paní Lamliová, můžeme poprosit ještě o čaj?
3: Jistě, pane vrchní inspektore.
5: Pojďte se podívat, inspektore, na skalku pana Coleyho.
2: Z okna? A v noci?
5: Chci vám ukázat, že dobrá polovina skalky září různě bílými a žlutými skvrnami. Rozmanitost a přitažlivost novozélandské přírody je dána množstvím původních druhů, endemitů, a valná část z nich kvete právě v noci. A víte proč?
2: Ne, to nevím.
5: Neboť rostliny se tak přizpůsobily převažujícím nočním opylovačům.
2: Musím vás zklamat, Holmesy. Více než o skalničky se teď zajímám o filatelii. Přesněji jen o jednu jedinou známku, o tuhle.
5: Z obálky dopisu pana Coleyho.
7: Ale to není známka, inspektore.
9: Ale jděte, doktore. Tenhle korunní důkaz, který vám dvěma spolehlivě prozradil, že nešlo o sebevraždu, že není známka, podceňujete důvtip Scotland Yardu.
5: Což by bylo o to povážlivější, že to už na začátku poznal dokonce i přítel Watson. No tak mluvte, příteli, je to přece váš koníček.
7: Ano, je to miniatura malíře Donalda Evense, inspektore. Nic jiného nemaloval. Miniatury v podobě známek pro 42 vymyšlené země. Grafická dílka plná zvláštního půvabu a poezie, neobyčejně ceněná znalci a milovníky miniatur, přírody i filatelie.
2: Conium maculatum memento Socrates.
7: Ano.
2: Co to znamená, pánové?
7: Conium maculatum, čili bolehlav plamatý, poskytl přece jed, kterým byl otráven filozof Socrates. Násilná smrt. Už rozumíte?
5: Pan Obadiah Coley, krom vzácné kolekce novozélandských skalniček, měl totiž i vzácnou kolekci miniatur Donalda Evense.
7: A jedna z nich teď zřejmě poslouží jako korunní důkaz v soudním procesu. O, jak smutný úděl.
9: Jak vznešený úděl vydat svědectví pravdy.
3: Váš čaj, pánové.
2: Přála jste si, paní Lamliová?
3: Promiňte, prosím, ale jak se mohlo stát, že pan Coley napsal ten zvláštní dopis o své sebevraždě?
5: Napsal ten dopis, aby se vyhnul utrpení. Věděl, že ho Parker stejně zabije. Proto psal, co mu diktoval. jenže se mu podařilo něco mimořádného. Chladnokrevně pomstil svou smrt ještě dřív, než zemřel. Díky Bolehlavu.
9: A Sokratovi.
7: To jest známce Donalda Evense.
5: Na.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Jiřího Cízlera jako doktora Watsona v následujícím příběhu Sherlocka Holmesa v dnešním Divadle pro vaše uši teď vystřídá pan Miloš Kopecký. Ovšem jeho přítel, geniální detektiv, zůstává stále týž. Svatopluk Beneš se v hlavní roli nemění, stejně jako Holmesova celoživotní vášeň pro včely.
2: Dobrý den, Holmes.
3: Buďte zdravý, Watson. Posaďte se u nás, no třeba tady na ten pařez.
2: Děkuji.
3: Nevšimli jsme si, že už tam sedí včela. Nezlobte se na ní, byla tam dřív. Co kdybyste nosil silnější kalhoty, ku příkladu z té módní festové džínoviny?
2: Nemám chuť ani čas na žertování, Holmes. Přišel jsem vás požádat o pomoc a spěchá to.
3: Co nemilého se vám přihodilo?
2: Ne. Ale našemu zahradníkovi, znáte ho přece.
3: O, ano, starý pan Gardner, znamenitý člověk, ochotný a přívětivý.
2: Vidíte, a dnes ráno ho zatkli pro podezření z vraždy.
3: Není možná. To se tedy náš drahý inspektor unáhlil.
2: Taky bych řekl. Tomu hloupému inspektorovi zřejmě straší v hlavě to staré otřepané rčení. Vrah je zahradník.
3: Nemluvte o něm tak ošklivě, Watsone. Náš inspektor není hlupák. Jistě musel mít nějaké velice pádné důvody. Rozhodli se zatknout a obvinit tak bezúhonného člověka.
2: Jinou důvody by tu byly, to ano. Zahradník sám přišel ohlásit na policii nález mrtvého muže. Objevil prý tělo náhodou ráno v 6 hodin.
3: Kde?
2: U kompostu, na konci své zahrady.
3: To ovšem ještě není důvod k podezření z vraždy.
2: Samo o sobě jistě ne, avšak...
3: Byl ten člověk nepochybně zavražděn.
2: O, ano. O tom není pochyb. Smrt způsobil úder tupým předmětem do týla.
3: Sprostá vražda ze zadu. Ne, to nemohl udělat Gardner.
2: To tvrdím já též a jsem o tom pevně přesvědčen. Podle inspektora však všechna fakta nasvědčují tomu, že to zahradník udělal. Mrtvý muž je totiž známý místní zlodějíček, který mimo jiné také často navštěvoval i Gardnerovo zahradnictví. V noci samozřejmě, kradl tam všechno možné, všichni to o něm vědí.
3: To je špatné.
2: Ano. Inspektor to vysvětluje tak, že zahradník si tentokrát na zloděje počíhal a hodil po něm kamenem. Na neštěstí zasáhl přesně.
3: To by ovšem nebyla úkladná vražda, nýbrž prosté zabití.
2: O, ne. Doktor říká, že tím zásahem nebyl zloděj zabit. Smrtelný úder prý byl zasazen zblízka a s jiným těžším kamenem.
3: Našel se ten kámen?
2: Ne.
3: Stalo se to určitě v noci?
2: Ano. Doktor řekl, že smrt nastala nejpozději o půlnoci a nejdříve v 8 večer. Blíže prý to určit nemůže.
3: Zahradník nemá žádné alibi?
2: Má perfektní alibi na celý včerejšek. Ovšem jen do 7 hodin večer. Prodával celý den na tržišti a viděla ho tam spousta lidí. Ovšem po 7 hodině už ho nikdo neviděl.
3: Aha. Asi byl potom celodenním stání řádně unaven a šel si hned lehnout.
2: No, přesně tak to řekl, ano. Jenže nikdo mu to nemůže dosvědčit.
3: To je velice zlé.
2: Holmesi, pomozte tomu chudákovi, prosím vás o to. Je určitě nevinen, ale...
3: Jistě. Hned se vydáme do města. Přijel jste brýčkou?
2: Ano, a mám nové pérování. Prokleté mouchy.
3: Neproklínejte mouchy, Watsone. Jsou velmi užitečné.
2: A dejte pokoj, mouchy a užitečné. To jsem ještě neslyšel. Vy se z toho obdivu k přírodě jednou zblázníte.
3: Nemluvím teď jako přítel přírody, ale jako kriminalista. Mouchy mohou být v kriminalistice opravdu někdy velmi užitečné. Něco o tom náhodou vím.
2: Pro pána, snad jste se teď nespecializoval na mouchy? Myslel jsem, že se zajímáte jenom o hmyz. Tak, obecně. Ta vaše sbírka napíchaných broučků je opravdu pěkná, ale...
3: Ne, Watsone. Já jsem dosud ze starého světa. Vím toho o mnohém nemnoho. V dnešní době ovšem specializace postupuje mílovými kroky. Kdysi se považovalo za specializaci, věnovali se někdo výhradně studiu hmyzu. Dnes už jsou i specialisté na mouchy, a nebo třeba jen na tropické mouchy. A brzy možná vznikne specializace jen na druh, dejme tomu, Saccharophaga carnaria. A posléze možná budou specialisté jen na pravou zadní nohu onoho druhu.
2: Trochu to přeháníte.
3: Jistě, ale mám ku příkladu přítele entomologa, který se již dávno specializoval právě jen na nekrofágní hmyz. Jistě víte, co to je.
2: Ale ovšem, hmyz vegetující na mrtvolách a mršinách, ale nemusíme snad hovořit o tak nechutných věcech.
3: Kriminalisté, Watsone, musí se velice často zabývat záležitostmi zdánlivě nechutnými, jakož ostatně i jiní vědci. Nedívejte se na to laskavě očima povzneseného laika, ale očima vědce. Pak nebudete vidět nechutnost, nýbrž pozoruhodnost této specializace. Což to není vskutku pozoruhodné, že hmyz je vybaven tak vysoce citlivými smysly, zejména čichem?
2: O, prosím, uznávám, že to je pozoruhodný a pro mnohé je možná zcela nový a nečekaný poznatek. Avšak...
3: A právě z toho důvodu bývá hmyz obvykle první na místě, kde je mrtvola. Mnohem dříve než policie.
2: Nemohli byste pro boha mluvit o něčem jiném?
3: Budu muset, protože já toho o nekrofágním hmyzu mnoho nevím. Ale žasl byste, jak zajímavě a poutavě o tom umí vyprávět ten můj přítel, Stevenson se jmenuje. Je to doktor přírodních věd. A je mimochodem také odborným poradcem londýnského Scotland Yardu.
4: Neunavujte mě, Gardnere. Já vím, že jste slušný člověk a kdesi, cosi, znám vás, ale léta u vás přece kupují okurky a rajčata, ale všechny okolnosti svědčí proti vám. Tak mi to přece usnadněte a přiznejte se.
5: Pane inspektore, já vás taky mám za slušného člověka a ctím ve vás stálýho zákazníka. Ale pochopte přece, že se nemůžu přiznat k něčemu, co jsem neprovedl.
4: Tak ještě jednou. Co jste dělal včera večer od 7 hodin?
5: Kolikrát vám to mám říkat? Krátce po 7 jsem přijel domů z tržiště. Umyl jsem se a šel jsem hned na kutě. Spal jsem až do rána do 6:30. Pak jsem...
4: Dobrá, dobrá. Může vám to někdo dosvědčit?
5: Ovšem, že ne. Teď víte, že žena je v nemocnici a nikdo jiný v domě nebyl.
4: Svědectví manželky by vám stejně moc nepomohlo. Noční hlídače nemáte?
5: Pro Krista pána, pane inspektor. Proč se mě na to ptáte? Teď přece dobře víte, že nemám.
4: Výslech je výslech, Gardnere. Jako občan vím, že noční hlídače nemáte, ale jako policie to nevím, tak se musím ptát.
5: Nač bych taky měl zaměstnávat nočního hlídače? Jenom zbytečné náklady. Tady přece nikdo nekrade. No, kromě toho. No, já vím o mrtvých jen dobré, ale je to pravda. On byl jediný, kdo mi tam občas něco štípnul. No, ale kvůli tomu bych ho přece nezabíjel, pane inspektore.
4: Vstupte. Dobrý den, Holmesi, to je ale šťastná náhoda, že jste tu.
3: Žádná náhoda, inspektore. Tuhle přítel Watson mě informoval...
2: Dobrý den, inspektore. Buďte zdrav, Gardnere.
4: Říkejte mu obžalovaný.
3: Nechci zasahovat do vaší pravomoci, inspektore, ale byl bych rád, kdyby se prokázala Gardnerova nevina.
4: Proboha, to já taky. Nikde člověk nedostane tak výtečná rajčata jako u Gardnera. Ale co mám dělat, svědčí-li všechny okolnosti proti němu? Musím ho prostě obvinit, vyslechnout a předat soudu.
3: Na nikoho jiného nepadl ani stín podezření.
4: Ale ano, ovšem.
6: 4 další lidé byli v podezření, jenže všichni 4 mají na včerejšek perfektní alibi až do půlnoci.
3: Od 8 do půlnoci?
6: Ten jeden od 8, další až od oběda, jeden dokonce od rána.
3: Všichni mají alibi přesně do půlnoci?
6: Jen ti 2, co byli hostinci. Jeden pak až do 1 hodiny po půlnoci a poslední až do dnešního rána. Takže vidíte, že s Gardnerem to vypadá beznadějně.
5: Pane Holmesi, vy tomu přece nevěříte.
3: Nevěřím, Gardner. Ale to je ovšem málo. Rád bych se pokusil přesvědčivě prokázat vaši nevinu, kdyby inspektor laskavě dovolil.
4: Ale jistě, Holmesi, čiňte co libo.
3: Seznamte se, pánové. Doktor Stevenson, doktor Pitwick.
7: Těší mě, pane kolego.
8: Rád vás poznávám, ale vy nejste přece lékař.
7: Ne, jsem entomolog.
8: Každý se nějak živí.
3: Doktor Stevenson byl tak laskav a prohlédl si mrtvolu.
8: Prosím, pokládal-li to inspektor za nutné?
4: Nezlobte se, doktore, ale...
8: Já se nezlobím, jenom nechápu, k čemu je to dobré. Dokáže snad entomolog lépe ohledat mrtvolu než lékař?
7: To jistě ne, pane kolego, však také to nebylo ohledání v tom obvyklém slova smyslu. Soustředil jsem svou pozornost pouze na vajíčka, která už stačil nekrofágní hmyz naklást.
8: To není nic objevného. Hmyz to dělá vždycky.
7: Jistě, jistě. Vy však nejste specialista, takže vajíčka různých druhů hmyzu od sebe nerozeznáte.
8: Nevím, proč bych je měl rozeznávat.
7: To na vás samozřejmě nemůže nikdo žádat.
8: To bych prosil.
7: Já jsem si ovšem vzal pár těch vajíček pod mikroskop a bezpečně jsem rozeznal, že patří čeledím kaliforidy, sarkofagidy a muscidy.
8: No a co z toho? Mě a inspektora zajímá mrtvola a ne muší vajíčka.
7: Je mi velmi líto, že to musím říci, ale jmenované čeledi jsou heliofilní. To znamená světlomilné, inspektore. A kladou vajíčka, doktore Pickwicku, zásadně jen ve dne.
8: Co tím chcete říci? Že jsem snad špatně určil dobu smrti?
7: Určil jste ji poněkud nepřesně.
8: Vy se v tom tak vyznáte, člověče. Nemohu přece určit dobu smrti přesně na hodinu. Rozpětí 4 hodin je přiměřené okolnostem.
7: Ano, ano, to jistě. Nicméně budete muset posunout počátek onoho rozpětí o nějaké 2-3 hodiny kupředu. Vajíčka prostě musela být nakladena nejpozději do 6 hodin.
8: Vy zřejmě nemáte ponětí, jak se odhaduje doba smrti. Musím přece přihlížet také k tomu, kde byla mrtvola nalezena. A ona byla nalezena mezi kompostem a kůlnou, tedy na chladném, zastíněném místě. Rozumíte?
7: Nalezena, to ano. Zločin však byl spáchán někde jinde a mrtvola byla pak po setmění přenesena.
8: No dovolte, co vy si...
7: No pardon, doktore Pickwicku, není ovšem vaší chybou, že jste to nepoznal. Nepatří to ani k vašim povinnostem. To měli zjistit policisté a oznámit vám to včas, abyste na to mohl brát zřetel.
4: Ono totiž...
7: Ne, ne, ani vám to nevytýkám, inspektore. Pachatel si zřejmě počínal obezřetně a nezanechal žádné stopy, podle nichž byste to mohli odhalit.
4: A podle čeho vy jste to tedy poznal?
7: Podle vajíček vysoce teplomilného druhu Lucilia sericata, ten se totiž vykládá...
3: Řekněme raději klade vajíčka, ne?
7: Prosím, prosím, je to pro laiky srozumitelnější. Tedy tento druh klade vajíčka až tehdy, když povrchová teplota substrátu dosáhne asi 30 stupňů Celsia.
2: Včera byl sice mimořádně teplý den, nicméně...
7: Pozor, Watsone, neříkám teplota vzduchu, nýbrž teplota mrtvoly. Z oněch vajíček tedy můžeme bezpečně usoudit, že smrt nastala nejpozději v 5 hodin, kdy ještě slunce hřálo, a že mrtvola pak ležela nějakou dobu na přímém slunci, nikoli tedy ve stínu. To ovšem nemohl doktor Pickwick tušit a proto se v odhadu o něco zmýlil, že...
8: O 2 hodiny. To v našem povolání ovšem...
3: O 3. A ty 3 hodiny, doktore, mohli rozhodnout o odsouzení nevinného. Nebýt mého přítele entomologa?
5: Já, páni, že bych tomuhle rozuměl.
3: Ale vždyť je to jasné, Gardnere. Byla-li vražda spáchána v 5 hodin, Nemohl jste ji spáchat vy?
5: Ne.
3: Protože máte nevyvratitelné alibi.
5: Jistě, no, to jsem byl přece na tom trhu.
4: Ano, to máme ověřeno.
5: Takže to tedy...
3: Jste volný, Gardner.
4: Zdá se, že jste v skutku nevinen a já se vám omlouvám.
5: Rome, já z toho mám teď v palici takový tohoto...
3: Dilema. Gardnere.
5: Tak.
3: Neřešitelný rozpor. Vy teď nevíte, zda máte dál ničit ten odporný a škodlivý hmyz, když vám vlastně zachránil život.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Samozřejmě, že autoři povídek v rozhlasovém vědecko-technickém magazínu Meteor občas neodolali pokušení a k příběhům Sherlocka Holmesa přidali tu a tam nějaký vtipný odkaz na českou historii. Třeba jako v případu s ovčím sýrem, kde je pro změnu doktorem Watsonem Jiří Adamíra. No a já už se teď jenom rozloučím s přáním, abychom se ve zdraví při poslechu Divadla pro vaše uši zase brzy potkali.
2: Vypadněte. Totiž chci říct, vstupte.
3: Buďte zdrav, Holmesi.
2: Vítám vás, Watsone. Začněte se souvislým výkladem.
3: Znáte pana Barnese?
2: Říkal jsem souvislým, Watsone, toho starého hypochondra.
3: Neřekl bych, že...
2: Ale dejte pokoj. Vždyť ten člověk každému na potkání vykládá o svých nemocných játrech, ledvinách, žlučníku, slezině, podágře, skrytých nádorech. Prostě... Typický hypochondr.
3: Neřekl bych, že je...
2: Přišel jste se se mnou hádat, nebo co?
3: O, nikoli. Mým úkolem je přece nechápavě se ptát a ne se hádat.
2: No proto. Tak co má být s ovcemi a s tím starým hypochondrem?
3: Neřekl bych, že je hypochondr.
2: Watsone.
3: On totiž včera večer v pánu zesnul.
2: No to snad ne.
3: To snad ano.
2: Pak tedy musel být nepochybně zavražděn, protože při jeho železném zdraví...
3: Nebyl zavražděn. Skonal velice přirozenou smrtí.
2: Pro pána. Tedy opravdu ty jeho ledviny, nebo co?
3: Ne.
2: Nebo snad žlučník?
3: Ne. Infarkt myokardu.
2: Srdce? To byl snad jediný jeho orgán, na který si nikdy nestěžoval.
3: No, vidíte. Tak už to někdy bývá. Někdo si zase třeba myslí, že jediným jeho zdravým orgánem je mozek a zatím
2: kvěci,
3: je to
2: tak. Kvěci, kvěci. Co to má člověče společného s ovcemi a s mými detektivními schopnostmi? Nebo snad jsou nějaké pochybnosti o Barnesově přirozené smrti?
3: Ne, ani stín podezření. Skonal totiž řádně. Přímo před očima dvou skutečně důvěryhodných svědků. Řekl bych, že to tak má být.
2: Cože? Byli u toho policisté?
3: Řekl jsem skutečně důvěryhodných. Byli u něj právě na návštěvě pánové Pickwick a Pym.
2: Advokát a lékař.
3: No právě, doktor Pym také hned provedl ohledání a na místě vystavil úmrtní list. Nevolal ani sanitku, nýbrž rovnou pohřební službu. Ostatně majitelem pohřební služby je jeho synovec, takže to je...
2: To sem snad nepatří.
3: Jistě. Chci jenom říci, že zřízenci před oběma svědky naložili neboštíka do... No, naložili ho a odvezli. Pánové Pickwick a Pym se vzdálili současně. Nepovažovali ani za nutné informovat policii, protože skutečně nebylo o čem.
2: Mhm. A to má být všechno?
3: I všechno, pokud jde o včerejšek. Avšak během dnešního dopoledne vyšla najevo nová skutečnost a proto jsem právě za vámi přišel.
2: Aha, zjistilo se, že Barnesovi ovce...
3: Ale Barnes přece nechová ovce. Chová pouze ovčácké psy.
2: Jo, pravda, pravda. Tak jaká je ta... nová skutečnost.
3: Jistě víte, že Barnes byl náruživým sběratelem sýrových nálepek a obalů.
2: No to není nová skutečnost.
3: Jistě, ale je podstatná. Včera večer se totiž pan Barnes právě zabýval tříděním svých nálepek. Měli je tedy rozložené v pracovně na stole, když oba jmenovaní pánové přišli na neohlášenou návštěvu, která se týkala připravovaného bridgeového turné.
2: A to je něco jiného.
3: Vášnivý sběratel se ovšem neudržel a začal hned oběma návštěvníkům zaníceně vykládat o znamenitosti a výjimečnosti své sbírky.
2: Chápu,
3: no
2: chápu.
3: A pan Pym... se rovněž neudržel jakově a řekl panu Barnesovi naplno své mínění o jeho podivné zálibě.
2: To jest?
3: Že taková Hloupost, jako je sbírání sírových nálepek, je dobrá leda tak pro malé kluky a jemu panu Pimovi jsou všechny ty potištěné papírky s kravskými ksichty jen k smíchu. A pan Barnes pláčí.
2: To byla ovšem bezpříkladná hrubost nehodná gentlemana.
3: Jistě. Však také pan Bán se prý velmi rozhorlil a začal svou zálibu obhajovat s vehemencí hodnou vznešenějších věcí. A rozčílil se přitom do té míry, že po chvíli řečnění dostal onen osudný záchvat.
2: Padl za své přesvědčení.
3: Padl, ale hlavou na stůl a porazil přitom i svou lahev s minerální vodou.
2: Jakou?
3: No, karlovarskou. Ta je prý nejlepší proti žlučníkovým záchvatům. Pan Barnes ji měl neustále po ruce. Doktor Pim si velice vyčítá, že svou neomaleností vlastně nepřímo zavinil Barnesovu smrt.
2: To je mu ke cti.
3: A utěšuje se tím, že když ani on jako lékař neměl nejmenšího tušení o Barnesově srdeční slabosti, že to vlastně...
2: V pořádku, nechme svědomí doktora Pima na pokoji. Stále ale nevidím nic, co by vyžadovalo v této zcela jasné záležitosti jakéhokoliv přispění z mé strany.
3: Již se k tomu blížím. Mezi oněmi nálepkami, rozloženými po stole, byla totiž i jedna velice vzácná nálepka z ovčího síra značky Beda. Tento vzácný importovaný sír pochází z Čech a jestli si vzpomínáte, tak náš první publikovaný případ se nazýval...
2: Samozřejmě, ovšem, že si vzpomíná.
3: Sláva.
2: Skandál v Čechách.
3: Výborně.
2: Táhne mi sice na 150, ale sklerózou dosud netrpím. Co má být s tou nálepkou?
3: Ztratila se. Totiž, abyste rozuměl, Barnesův komorník John se na mne obrátil s prosbou, abych jej zprostil hanebného nařčení. Vmetli mu do tváře, že tu nálepku prý nejspíš ukradl on.
2: Kdo?
3: No John, přece.
2: Myslím, kdo mu to vmetl do toho...
3: Do tváře.
2: Ano.
3: No, ti pánové, Pickwick a Pim, zmíněná exkluzivní nálepka byla tím prvním, co jim pan Barnes ukázal, takže si ji vštípili v paměť.
2: Tudíž z hlediska selektivnosti paměťových stop...
3: Zkrátka jim ten blbej ovčí ksicht padl do oka, jak by řekl pan doktor Pim. A když se potom za přítomnosti notáře a obou svědků sepisovala pozůstalost, neušlo jim, že mezi nálepkami na stole chybí právě onen klenot Barnesovy sbírky. A hned unáhleně obvinili komorníka, že jej v nestřežené chvíli ukradla.
2: A mohl to učinit?
3: Mohl. V tom zmatku, když odvážili nebohého Barnese, nikoho ani nenapadlo starat se o nicotné sírové etikety, ke všemu ještě polité. Takže kdokoliv ze služebnictva mohl bez rizika jednu z těch nálepek sebrat, nebo třeba i dvě, i tři.
2: Kdokoliv ze služebnictva?
3: No jistě. V domě byl v tu dobu zahradník, šofér a uklízečka.
2: Proč tedy obvinili právě komorníka?
3: Protože on také sbírá sírové nálepky. Třeba s tím začal jenom proto, aby se vlichotil pánovi, kdo ví, i jiní podřízení někdy předstírají stejnou zálibu, jakou má jejich šéf, aby si tak říkajíc šplhli. Nicméně John tu sbírku prostě má a nebylo by tedy nic divného, kdyby ji chtěl obohatit takovou zácností, jako je právě český ovčí sír Beda.
2: Něco na tom je.
3: A že se obrátil na vás, na tom také není nic divného.
2: Ovšem. Obává se, že kdyby na něm zůstal třeba jen stín toho jednou již vyřčeného podezření, nikdo v širém okolí by jej pak nevzal do služby. No, nemýlím-li se, jediným dalším sběratelem ovčích sírových nálepek v celém hrabství je Sir Altkin z Gildorfu. Vidíte?
3: Ano, Takovéto pošetilé zábavě propadá jen málo kdo.
2: Výborně. Přestrojím se za starého žebráka. V mém věku a při mém vzhledu mi to ani nedá moc práce.
3: Ne. A co z toho?
2: Posadím se na roh u Oldkinova domu a uvidím. Ačkoliv tam budu za slepce. Vylez jste už moc, ne? Viděl jste ho?
3: Neviděl. Z kanálu je špatně vidět.
2: Muž s vyhrnutým límcem napřed se opatrně rozhlédl a pak vešel k séru Oldkinovi.
3: Myslíte, že to byl John?
2: Řekl bych, že ano. Za chvíli se o tom přesvědčíme. Jdem.
3: V přestrojení?
2: Ne. Už to sundávám. Tak, teď už mě může John poznat. Jsem zvědav, jak se na to bude tvářit. Ohlaste nás, prosím, u sira Oldkina. Zde je navštívenka.
4: Už tam čeká jeden pán. Sir Oldkin zatím...
2: Nevadí, počkáme také. Vy u sira Oldkina? Johne?
5: Ale co vy tady děláte, pane Holmesi? Netušil jsem,
2: že... Za to já jsem tušil, že vás tu najdu. Přišel jste zřejmě prodat svou sbírku, vidíte.
5: O ne, přišel jsem se pouze o něčem poradit. Víte, dříve jsem se vždycky v případě potřeby radil se svým pánem. On byl velice ochotný, když šlo o mou sbírku, ale teď...
2: Poradit, říkáte. Máte asi nějaké nové přírůstky, že?
5: Ano, zde tyto tři.
2: Ale proč pak skrýváte tuhle nálepku?
5: Neskrývám ji přece.
2: Béda. To je táž, jaká se ztratila panu Barnesovi.
5: Pardon, to není táž. Je to pouze týž druh. Ale...
2: Tak jsem to nemyslel.
5: No přece si nemyslíte, že bych...
2: O ne...
5: Můj pán měl prostě dva exempláře a jeden mi laskavě věnoval. Tohoto bédu mám ve sbírce již několik měsíců. Potíž ovšem je v tom, že dosvědčit by to mohl pouze můj pán, ale ten nebo žák.
2: O, ano.
5: Jistě teď chápete ještě líp, proč mi tak záleží na tom, abyste mě očistil z toho ohavného nařčení.
2: Chápu to velice dobře. A když si tak vzájemně rozumíme a důvěřujeme, jistě mi rád na chvíli zapůjčíte tu vzácnou nálepku, abych mohl provést důkaz vaší neviny.
5: Důkaz? Což je to možné?
2: Ovšem, jen chvilinku strpení.
5: Probůh, co to děláte? Vždyť tu nálepku zničíte.
2: Nebojte se, nezničím. To je jen pár kapek 10% roztoku kyseliny dusičné. Vidíte? Takhle to rozetřeme vatičkou a už není nic vidět.
5: Ano. Takže je to v pořádku.
2: Moment. To ještě nebylo činidlo. Tohle je činidlo.
5: Ale co je to zase za neřádstvo?
2: Ale Johne, činidlo povídám. Rodanit draselný. Trochu ukápneme a budeme...
5: Ale vždyť ta nálepka bude celá nacucaná.
2: Nebude to poprvé. No, vidíte?
5: No, prosím, ale dělá se na ní skvrna.
2: Ano, krásná hnědočervená skvrna.
5: Co to má znamenat? Pane Holmesi.
2: To znamená, Johne, že důkaz vaší neviny se nezdařil. Za to se však zdařil důkaz, že tato nálepka je totožná s tou, kterou měl váš pán na stole, když na něj padl a polil všechny nálepky minerálkou.
3: Karlovarskou?
5: Ale to snad...
2: Ale ano, ano, Johne. To je nezvratný důkaz. Karlovarská minerálka přece obsahuje železo. Na štítku dokonce máte napsáno, v jakém množství. No a část minerálky i s tím železem se vsákla do všech nálepek. Rodanit Draselný je známý a velice citlivý detektiv na přítomnost železa, abych tak řekl. Zkrátka, je to důkaz, který by uznal každý soud, kdybych měl v úmyslu vás před něj hnát. Vy však, myslím, teď urychleně vrátíte tu nálepku do pozůstalosti a učiníte dodatečné prohlášení o nálezu, vidíte.
5: No, mohu snad udělat něco jiného?
2: Nemůžete. A po druhé, až zase budete chtít napálit starého Holmesa...
4: Oh, Sir Oldkin, prosím.
5: Ne, děkuji, už není třeba. Omlouvám se, omluvte mě, hrozně spěchá.
2: My také již na návštěvě netrváme. Vyřiďte laskavě naši omluvu. Pojďte, Watsone, zajdeme si někam na skleničku minerálky.
6: Karlovarsky.
2: Správně, zdá se... že mi z toho padoucha poněkud rozbolel žlučník.